0: krásného městečka. A tahle akce vznikla na popud Aničky Vaculíkové, naší kamarádky, která je členkou našeho spolku podkrkonošských malířů, nebo výtvarníků spíš. A bylo to taky nečekaně, bylo to rychle. Sešla se tady úžasná parta, možná 10 výtvarníků, každý za svoji disciplínu. Já jsem vyfasovala linorit, ani jsem nevěděla jak, ale byl tady akvarel, malba špachtlí, rotační malba a spoustu dalšího ještě, malba na hedvábí. A vznikla z toho krásná akce. Bylo to napjatý kvůli počasí samozřejmě touhle dobou, ale i když vichr byl místama opravdu silný, hlavně teda nepršelo a všechno to dobře dopadlo, přišli lidi a myslím si, že byla velká spokojenost dětí i dospělých.
1: Slyšela jsem, že to měl takový specifický název.
0: Wow. Projekt.
1: My už jsme kolem vašich obrazů prošli tam u vchodu, u vstupu. To jsou ty nádherné zářivé, řekla bych, že už takové náznakem podzimní kytice. A tady jsme v další části. Samozřejmě tady je spousta dalších autorů a jsou tady i známá místa, nejen Hořická, ale i Novopatská. A tady máte další část tvorby, tak nám k ní něco řekněte, Věro.
0: Tady jsou novější obrázky, impresionisticky podaný nebo lehko špachtlí lehkým štětcem. Jsou to tempery. Dva obrázky vznikly teda v Polsku v příhraničí a jeden u naší milé kamarádky Lidušky Švábenické, kde se vždycky sejdeme jednou za rok. Horda malířů, která okupuje půdu, pec a ona má chaloupku, takže je to jedna velká obytná místnost, kde je ještě gauč, takový ten typický otoman se zdviženou části pod hlavu.
1: Stále natáčíme v Hořickém chrámu Narození Panny Marie. Mm-hmm. Obrazům, kresbám a malbám to tady sluší, bych řekla.
0: Já jsem byla překvapená a je to díky nádherným oknům a dnešnímu slunečnému počasí. Tady sluníčko prozařuje na ty obrazy a nasvěcuje.
1: Protože mše začne. Odbyla celá. Půjdeme ven. Taky samozřejmě tady bude trošku hluk z té ulice.
0: Akcevá projekt probíhala tady v tomhle okolí kostela, kde je krásný zelený trávník a kameny, jak jinak v Hořicích, pískovcový lavičky.
1: Teď přemýšlím, jestli tam ten chrám byl také nějak zachycený. Byl tam?
0: Já myslím, že ne.
1: To bylo asi moc velké sousto, protože...
0: No možná příští rok.
1: Tak a to bude chtít s nějakým trošku odstupem, protože odsud by se asi maloval dost těžko.
0: A nebo leda, detail.
1: Nebo abstrakci.
0: Ano,
1: už by to také šlo.
0: Nebo detail.
1: Tak bude se to opakovat?
0: Mluvilo se o něm jako o nulzém ročníku. To znamená, že je taková naděje, že to Anička bude chtít. Pochopili jsme, že je velice, velice schopná organizátorka. Myslím si teda, že samozřejmě to pro ní bylo náročné, ale že to všechno takhle dala vlastně docela dost lidí dohromady, plus občerstvení, hudbu, projev pana faráře tady.
1: Všechno nám to ladí dohromady. Teď ano. Už slyšíte odbíjení zvonu, tak my se na chvíli odmlčíme a po hudební pauze se zase s Věrou Herstovou, s malířkou z Vrchoviny, sem do Hořic

0: Věra Hestová je podle mě regionální osobnost, regionální výtvarnice. Je originál zdejší.
1: Bezdejší, nebo teda na tom Novopatsku, kde to miluju, kde je nádherná malebná krajina. Já vždycky říkám, že ta plocha červená odráží to krásný modrý nebe a je to protkaný zelenýma liniema a rozhoupaný houpacíma plochama, ozdobený kvítím a je tam prostě dobře, je tam krásně, tak mě to ani nikdy nikam moc netáhlo. Jo, na chvíli se podívat určitě, to je fajn, ale jinak opravdu jsem od dětství ve Vrchovině, u Nový Paky.
0: A v tom stejném
1: ne.
0: Domě?
1: Zase ne, ale jenom fakt kousek vedle, protože můj tatínek měl vizi, že postaví dům. Jak je známo, tak teď teda už se to stalo realitou, Novopatský obchvat, ale jeho předzvěst vlastně už nás provázela mnoho a mnoho let předtím a prošli jsme několika verzema, kdy jednou měl být most kousek od nás a pamatuju si, že sousedka, která byla báječná ženská, zemitá, tak říkala, to je krása, tady bude most. A já tady nasednu na pionýra a dojedu do Vidochova do práce, jo. Paní Hilmarová, klidek, to se asi jen tak rychle nedočkáte, no. A paní Hilmarová teda už je docela dost let v jiné realitě. Tak já vím, že každá věc v tomhletom světě má dvě stránky, tu světlejší a tu tmavší. A tak samozřejmě Nový Pace se ulevilo a ten provoz na Krkonoše je trošku odvedený stranou, ale zaplatila to ta nádherná krajina.
0: Ta nádherná krajina, dokud tam ještě byla, tak si myslím, že Věra Hestová neodolala a ten štětec si do ní opřela, do té krajiny.
1: No určitě, tak to je bezedna studnice, inspirace, dojmu, radosti, krásy.
0: Věro, kdy jste poprvé přistihla svůj talent?
1: Tak asi tam nějaký náznaky byly vždycky, ale pak díky mý kamarádce dobrý, která paradoxně dojížděla z Vrchlabí a tak mě dovedla do Nový Paky, kde existoval už nějakou dobu malířský spolek a tenkrát byla trošku méně hektická ještě doba, takže jsme se scházeli velmi často. Potom jsem chodila na schůzky i s Kočárkem. To vždycky nějak šlo udělat. No je to takový plíživý, asi to, co člověka naplňuje, tak si tu cestičku najde k té realizaci. A já vždycky říkám, že cítím ty barvy v zubech. Jo, jako šáhnu štětcem. To tak samo.
0: Ty barvy berete tak, jak je potřeba, jak to vidíte v té přírodě. Ale přesto, máte ty tóny nějaké oblíbenější, syté spíš, nebo já jsem si všimla, že jsou sytější, že to nejsou ty až takové příliš něžné, až by se dalo říct, někdy se jim říká i vybledlé.
1: Chci říct, že se v tom taky odráží ta vnitřní podstata člověka, čím si prochází, jaký má nastavení a vím, že jsem mývala období, kdy ty barvy byly mavší a sytě modrá, hnědá, ale už dlouho mám paletu složenou z hodně zářivých barev.
0: Při této příležitosti vysvětlím, proč natáčíme s Věrou Hestovou v Hořicích. My jsme začínali na té návštěvě v kostele Narození Panny Marie, tady v tom nádherném barokním chrámu. Tam totiž je výstava, která je výsledkem projektu WOW. Součástí toho projektu byla i Věra Hestová, která dokonce vedla dílnu Linoritu. Mm-hmm. Je to tak. My se tady cítíme hezky, bezpečně, navíc na nás nádherně svítí sluníčko, tak si užíváme té hřejivosti a toho laskání tím sluncem. Když jste byla v tom spolku výtvarníků podkrkonošských a tak jste, někdo vás tam ovlivnil nebo inspiroval, nebo na koho z těch začátků ráda vzpomínáte?
1: To ovlivňování probíhá tak jako mimochodem, si myslím, právě ta energie potom jako je sčítající se a podporující se vzájemně a inspirující se vzájemně. Určitě vždycky se ty práce vystavovaly, diskutovalo se nad nima, probíralo se to. Nemůžu říct, že vyloženě někdo konkrétně, ale jakože by se člověk nedal ovlivnit nikdy a nikým, to snad ani neexistuje.
0: Věro, teď si někdo řekne, když se objevil její talent, nebo když zjistila, že jí to nejen těší, ale že to i k něčemu vypadá. Řekl to úplně lidově.
1: Že to tě může udělat radost. No, já asi tak jako největší devíza, že někdo přijde a řekne, no já se ráno probouzím a dívám se na obrázek od vás nebo od tebe a vidím, že ten člověk je potěšený a že to dodává radost do nového dne.
0: Čas tady plyne příjemně, ale docela rychle, a tak už po hudební pauze se sem vrátíme a povíme si víc o dalších zálibách a koníčcích výtvarnice Věry Herstové.

0: pro rozhlasovou návštěvu Věra Herstová teď odtajní, co všechno jí v životě těší, kromě rodiny. Výtvarné umění, to je jasné, malba, kresba, všechno, co s tím souvisí.
1: Vaření, no.
0: A co dál?
1: Občas mám takový jako záchvat šperku.
0: Ale?
1: Ale to je takový jako třeba z vlny, nebo objevím, že mají nějaký jako natahovací bužírky, které prostě jsou úžasně nádherně barevný, že jo, tak to tam nemůžu nechat. A takový jako spíš alternativně, no.
0: A ještě další věc, o té jsme mluvili, že jste slýchala Evu Šinkmanovou, což je dnes už emeritní členka spolku podkrkonošských výtvarníků, už není mezi námi, že jste ji slyšela zpívat, protože k vám ten zpěv do života také patří. To je ta další asi vaše záliba velká.
1: Jo, no, mnoho let jsem vlastně, nejdřív jsem dojížděla do Jičína, pak se tady založil sbor Hlas. Byla tady ředitelka základní umělecké školy paní Martincová, která celoživotně zakládá a spravuje a vede sbory, takže tady si asi to nemohlo dopadnout jinak, takže tady založila Hlas. Docela brzo potom mě někdo oslovil a začala jsem tam docházet. To je další taková oblast. Asi kdo má blízko, je citlivější, tak ho nemůže minout taky hudba. Takže ten sbor mě provázal taky mnoho let. Teď teda jsem se rozhodla, že asi už skončím.
0: Ne.
1: No. Protože ta doba je teďka tak zrychlená, rodina si žádá svoje, takže myslím, že asi bude dobrý, aby se to tak netříštilo. No. Ta hudba podporuje, zkrášluje, dělá radost taky. Pomáhá, no. Je hezký i u toho tvoření si pouštět hudbu a potom, když člověk si zaspívá, tak to vůbec to tělo krásně rozrezonuje.
0: Dá se říct, Věro, že to malování, to výtvarno, že vás provází, že to je v podstatě pro vás už profesionální záležitost? A nebo jste v životě vystudovala ještě něco jiného?
1: Dalo by se to říct, ale teď vlastně převážela hodně ta rodina, takže to šlo trošku stranou a i mě začaly zajímat nějaké alternativní techniky osobního rozvoje a léčení. Takže jsem trošku ty priority přerovnala, přerozdělila. Uvidím, teď možná nastává pomaličku čas se k tomu trošku vracet, k tomu malování. No.
0: A nechtěla jste tu malbu nebo kresbu studovat? No, nebo jste studovala? Já to nevím.
1: Já jsem měla pana profesora Vratislava Jana Žižku. Já jsem za ním nějaký čas dojížděla do Prahy na uměleckou školu průmyslovou. Nakonec se z toho stalo takový jakoby přátelství. Pan profesor Žižka byl nevyčerpatelná studnice všech možných oborů a oblastí. Všechno ho zajímalo. Taky mi uváděl výstavy jednu na Výpadce, kde nebyl k zastavení absolutně. Takže měla jsem oporu hodně v něm. Samozřejmě ještě v dobách, kdy pan Šustr, pan Klouček a pan Pavlovec, tak to už byli tenkrát pánové jako v letech a já jsem plně začínala, ale jsem ráda, že jsem je mohla poznat, no, že to tam, to, ten kontakt proběhl. No.
0: To určitě ten vliv jejich bychom tam pocítili. Držíte si stále stejný, jak se říká, styl nebo tu výtvarnou linii, to, co už jste měla třeba od začátku, anebo jste zkoušela také nějaké nové styly a postupy?
1: Samozřejmě, že člověk zkouší, taky se nedržím třeba jenom jednoho typu barev. Používala jsem nejenom olejové barvy, ale akvarely a tempery. Mám ráda tempery, protože používám je takovým způsobem hodně ředěný a vlastně využívám tam trošku ty schopnosti chovat se jako akvarel a zároveň ty možnosti, že se tam dá použít trošku ta hmota. která zase v akvarelu není samozřejmě. Má jiný devizi, čistý akvarel. A to vždycky ovlivní výslednou podobu toho obrázku. Jako to nikdy nekončí tohleto. Loni jsme navštěvovali, tady jsme měli možnost při Hořickém muzeu, tak jsme nějaký grafický techniky si tady mohli prohloubit.
0: Jste k sobě navzájem kritičtí v tom spolku?
1: My jsme hlavně přátelský. Opravdu jo, to jako můžu říct, že společnost těch lidí vždycky byla taková něco trošku jako druhá rodina, kde jako jsme si pochvalovali, že tam nikdo není z takového ranku, že by byl zlomyslný nebo že by prostě nepřál těm druhým.

0: My už se vám opět hlásíme s Věrou Herstovou, s výtvarnicí z Vrchoviny. Na co se, Věro, zaměřujete nejvíc? Mohu za sebe říct, co mám moc ráda, tak to jsou ty vaše kytice. To není žádný kýč, ta kytice taková, že to je realistický dílo, každým coulem prostě přemalovaná fotografie.
1: No, já mám ráda, když ten motiv tam je, ale zároveň je v takovém odlehčení, aby ten obraz mohl dýchat, aby si mohl žít svým životem, aby tam byla hra barev. Někdy celý obraz podmaluju červenou, někdy naopak cítím, že to chce tu pařížskou hlubokou modř. Ta barva pak udává tón celému obrazu a asi se tam hodně promítá momentální rozpoložení, momentální náboj. Někdy opravdu ta energie tam pulzuje a někdy je to zase takový zasněný, ale miluju krajiny, miluju právě ten náš kraj nádherný. Samozřejmě ty kytice jsou, nebo i moře je velikánská inspirace, obloha je nádherná inspirace a mám ráda, když to ubíhá tak jako víceméně do abstraktna, aby to nebylo příliš popisný.
0: Jak tuto vaši profesi brali a berou v rodině? Fandí vám? Snaží se vám ušetřit čas, abyste se mohla malování věnovat?
1: Určitě to chápou a jsou úžasný. A musím říct, že teďka jeden z dvojčat, Samuel, že je moc šikovnej a občas přijde, že chce plátínko, ať mu dám plátno. Barvy má svoje, samozřejmě dostal stojan. Rodina to nejen chápe, ale možná tam bude i nějaké pokračování, nevím.
0: To byste si přála určitě, aby bylo.
1: Tak samozřejmě, že by mě to potěšilo, ale já vždycky říkám, hlavně ať jsou v tom, čem jim bude dobře, a nebazíruju na ničem.
0: Když máte chvíli volna, tak malujete si. A nebo se ráda touláte třeba tou krásnou krajinou Novopatskou?
1: Já miluju se toulat. To miluju, no, za jakýhokoliv počasí, protože jestliže člověk se pohybuje v té krajině a je v takovém napojení, tak neexistuje počasí, který by bylo špatný.
0: Doporučíte nám nějaké místo? Ne, abychom tam šli v davech, to určitě ne. Kde by skutečně na chvíli spočinuli nejen zrakem, ale i tou svou duší a souzněli s tou přírodou?
1: Tak já miluju oblast mezi Vrchovinou a Podlavínem a Novou Pakovou, tam se říkalo Balka a jako dítě jsem tam často trávila s babičkou a s rodičema. Babička tam měla, tomu se říkalo Záhumenka, měla políčko, a kde se pěstovaly brambory a i pšenice. Můj taťka byl rozený kutil, takže si vyrobil vlek za auto. Měli jsme takový historický, ještě máme, Chevrolet, což byl válečný konfiskát, dovezený z Ameriky.
0: Ale s ním ještě jezdíte?
1: Ne, nejezdím. A bohužel taťka už potom, když nejezdil a to auto bylo pod kůlnou, tak na něj pršelo a podobně, takže chudák teda.
0: To by srdce některého sběratele zaplesalo.
1: No, to určitě ano.
0: Ale já myslím, že to je takové rodinné dědictví a to se hned tak někam nedává.
1: Já jako nelpím tak úplně na věcech, ale viděla jsem, že bratr by to těžce nesl, takže to zatím se to neřeší.
0: A vy jste třeba na tom Záhumenku pomáhala také někdy? Vzpomenete si jako dítě?
1: Jo, tak tam byla zapojená celá rodina.
0: Všichni
1: jo,
0: pracovali. No,
1: ale pak se třeba udělal ohýnek a tam se pekly brambory. A
0: milé zážitky, milé
1: chvíle.
0: Když opamluvím,
1: tak opravdu to
0: cítíte. Také jsem dělala babičku na venkově a také jsme tam opékali brambory, také jsme pomáhali a stále cítím vůni té hlíny, jako zvlášť na jaře, jak se to všechno tak jako probouzí. To se milovala, když jsme tam přišli a teď to ke mně zlínalo.
1: To předjaří, že jo, když vlastně je to takový z toho tajícího sněhu, ta půda je vlhká a to je nádhera.
0: A ona někdy, to, co cítíme doopravdy, tak ono, jako kdyby to bylo cítit i z těch obrazů, vidíte, někdo to umí, má tam takovou atmosféru,
1: možná,
0: že ten ohýnek můžeme cítit. A ty brambory tam můžeme si představit.
1: Určitě nejde, aby to tam někde nebylo aspoň trošičku schovený. No, tak.
0: A spojí se nám to s tím dětstvím, pochopitelně.
1: Ano, ano.
0: A zahradničíte ještě třeba sama ve Vrchovině, nebo ne?
1: Moc ne, mě to k tomu úplně netáhlo a teď teda jsem se soustředila na jahody, že na balkoně mám takovou konstrukci, kde se dají uspořádat truhlíky s jahodama a ještě to tak různě rozšiřuju. My tam jsme v takový křižovatce struh a potoka, je tam nadúroda slimáků a hrysů a ano. Možná, že do budoucna nějaký vyvýšený záhody, že by to vyřešili, ale uvidíme. No. Já miluji, když se zbudím třeba ve 3 nebo ve 4 a když tam mám takovej ten klid pro sebe, anebo právě jsem měla období, kdy jsem opravdu zůstávala hodně pozdě, hodně a ta posvátná noc taková.
0: Všichni spí a
1: nikdo tady. Nic nechce. Pořádně baví teda něco zkoumat. Hodně věcí mě zajímá, hodně oblasti psychologie, lidského vnímání a jednání a cítění a potom, ale mě zajímají i technické věci docela a jako mě to ho baví hodně moc. No, tak.
0: Takže jste schopná obsluhovat i to, co třeba jenom muži obsluhují, když ta technika vám
1: jo,
0: jde?
1: Jo, tak jako v 15 mě rodiče pořídili Pioníra Javu 50 a tak to mě fakt jako bavilo si vyčistit rysky a promazat, to mě bavilo fakt.

Tak my jsme tady trošku jako na vývinku s Věrou Herstovou. My jsme se tady rozseděli, nám se odsud nechce, sedíme v Hořicích a já už vlastně naposledy vysvětlím, proč jsme tady, protože tady v tom kostele za těmi dveřmi jsme se na začátku návštěvy byli podívat na díla. Wow, díla. Většinou lektorů tedy toho projektu a mezi nimi má svou tvorbu také výtvarnice, malířka z Vrchoviny na Novopacku Věra Herstová. Já se

0: Takový centrum, jmenovalo se to Univerzita jednoty, místo, kde se potkávali lidi opravdu z celého světa. Jsou tam nádherné budovy z bílého mramoru a je tam obrovský chrám s velikým sálem bez podpěry, kde ty účastníci se scházejí, meditujou. Bylo řečeno, že ten chrám má dosah opravdu celoplanetární energeticky. Jo. Líbilo se mi, že ti zakladatelé Amá Bhagaván sice jsou buddhisti, ale víra nebo nevíra tam vlastně nerozhodovala. Jednou jsem tam byla v době předvánoční nějak, takže tam dali normálně křesťanský stromeček ke křesťanským Vánocům. To, co v téhle společnosti a realitě většinou řešíme, tak jsou ty rodový a rodinný různý vzorce a nánosy, který nabereme hlavně v dětství a potom teda i škola nám nadělí. Celkově prostě společnost, ten systém, který tady je obecně zavedený. Čím více nám toho podaří rozpustit, odložit, tak se nám žije snadnějíc. Ta radost, která tam vždycky je v tom nitru, tak může víc a víc prosvítat na povrch.
1: A jak na vás Indie celkově zapůsobila?
0: No to je šok. Samozřejmě naprosto jiný ovzduší, naprosto jiná společnost, naprosto jiný způsob mezilidských vztahů. My jsme přilítali do Chennaie, což je hlavní město toho Tamil Nadu, myslím se jmenuje ten stát indický. Takže samozřejmě horko, všude přítomný troubení, hluk, úplně jiná příroda. Člověk tam uvidí i hodně ty bídy nelehkého života, protože když se projíždí, tak člověk vidí, že opravdu jsou skupinky lidí nebo rodinky, že mají někde u příkopu na čtyřech kůlech střížku a to je celý jejich domov. Člověkem to trošku otřese nebo víc. Měli jsme možnost i takový věc, jako že jsme mohli si užít trochu moře, než jsme teda se dostali do toho centra. Dostali jsme se na posvátnou horu Arunachalu, to je nad městem Tiruvannamalai. Tam slavný buddhistický učitel Ramana Maharishi tam měl takovou jeskyni a jde se tam takovou stezkou mezi tou tropickou vegetací, kde jsou opičky, ale zjistili jsme, že dole prodávají banány, ale my jsme nepochopili, že to jsou pro ty opičky, že jo? Takže opičky byly naučený, takže si i uměli říct o ty banány před tou jeskyní, kde mniši v těch oranžových rouchách rozbíjejí kokosové ořechy pro ty opice a má to takovou opravdu osobitou atmosféru. Podél ty stezky tak na zemi rozložená deka a tam vytvářejí ty nádherné sošky. To je nesmírně obdivuhodný, ta jejich šikovnost, manuální zručnost. Na druhou stranu byli schopni dát síťku proti komárům, kde ty vlka byly tak velký, že ty komáry hravě prolezly, anebo do budovy zatejkalo, tak to taky dokázali. Jinak si myslím, že jsou manuálně nesmírně zruční ty Indové, no, a jako jsou i chytrý to lidi.
1: Bylo to pro vás obohacující?
0: Samozřejmě, že to bylo obohacující, protože úplně jiná kultura, probíhaly tam různé cvičení a přednášky a i procesy, kde vlastně člověk právě mohl pracovat na těch svých programech a přesvědčeních, který člověku, spousta programů nám slouží samozřejmě a zjednodušuje život, ale potom tam máme velké množství programů, který nám spíš stěžují život.
1: Věro, malovala jste tam také?
0: Ne, to na to tam absolutně nebyl čas. Tam člověk je tak zaměstnaný, že je opravdu rád, že si stihne vypracovat svoje věci a jít se najíst a ten čas tam je hodně vyplněný.
1: Vy jste tam byla už třikrát?
0: Byla jsem tam třikrát. Byla jsem tam v roce 2008 a dvakrát v roce 2012. Myslím si, že člověk ani vlastně nepotřebuje nikde daleko cestovat, že to cestování potom je hlavně sám k sobě dovnitř.
1: sklidňujícím dojmem na mě působí Věra Hersová. Možná, že to souvisí

0: i s tou Indií, kdo ví, možná, že s tím, že se rozhodla, že se nebude přizpůsobovat tempu doby. Já vám, Věro, přeji tady u chrámu narození Panny Marie v Hořicích, aby jste se v životě cítila dobře, klidně, obklopená těmi nejbližšími, aby se vám dařilo jak ve vztazích, tak hlavně ve zdraví, ale také v tom, co budete dělat. I když ten zpěv to dál asi nebude, tak to výtvarné umění dozajista ano.
1: Děkuji moc.
0: Věra Herstová, výtvarnice z Vrchoviny. Těším se na viděnou a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí Laďka Vildová. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Jenže

si za nej lekov blíž. Jo, karton na bórek a taký porcelán. Som modrý mám cibulka má tapety parmazán. Pět kilo heráku nebo džinsy Calvin Klein. Tak, pozdá, že to není štěstí.

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Králové Hradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Po 11. To jsem tady nadplán a za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto 3 závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele, skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned 3. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostycha trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek, Josef Zíma, a já jsem za to byl v 7. nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už po druhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrobec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti. Jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

0: Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Voldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavís klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Weissarem, pro šansonierku Věru Weissarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě odejdi Věry Weissarové vám třeba přijde vhod.
1: Proč nepřišel jsi dřív? Řekni, čí je to vina?

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z Dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte s úctou.

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy Cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu, uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jisté poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozpráší.

že je každá pana česká jako houpě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo může. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví, ač mírná je přes velmi rá. Srdce by snad rozdělila, každému by dala z něho půl. Proto už se mnohým žiku, stejně jako do perníku,

0: Český rozhlas Dvojka.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zespěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučík.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
1: Dvojka u piana.
2: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Děkujem.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. Po týdnu je další šarm na startu a tak pěkný den přeje i dnes Lada Klokočníková. Už jen do 30. září můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jednoho z vás taky dnes v konci pořadu odměníme, tak se těšte. Taky jsme slíbili, že v našem magazínu kromě nominovaných představíme i vaše další typy, které jste nám po celý rok navrhovali. Jedním z nich je i spisovatel Jan Štifter a tak se ho zeptáme na psaní knih a také jeho životní styl. S šarmem se taky vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Machara, který se právě natáčí ve východních Čechách. S koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues, chybět nebudou další podzimní módní trendy a s expertem na etiketu Danielem Šmídem zkusíme definovat gentlemana. Je toho dost, můžeme začít.

0: Dnešní osobností šarmu bude spisovatel Jan Štifter, kterému jste také v naší anketě Šarmantní osobnost roku posílali hlasy. Všichni už také víme, že jeho knížka Paví hody se dočkala úspěšného rozhlasového zpracování i v našem studiu. Jan Štifter se rád vrací do svých milovaných východních Čech, Horního Jelení, kde čerpal jako mladík pro své knihy první inspiraci. A už se pomalu také pouští do psaní nového románu. A tak jaký je jeho životní styl a jak nejraději tento oblíbený spisovatel odpočívá, to zajímalo Karla Sladkého.
1: Je to psaní právě tím, co vám dává tu energii, tu sílu, u čeho relaxujete ve svém životě?
2: Určitě je to relax. A když v poslední době pro mě největší relax je být venku. Jsem byl vždycky městský člověk, člověk, který vlastně toužil potom bydlet v tom jako velkém městě, byl jsem v Praze, v Pardubicích, v Budějcích, a teď ale po té 40 se mi ozývá to, že tohle mi vlastně nějak jako stačilo. Proto jsme teďkon víc v Novohradských horách ve vesnickém domě než v tom městě, protože jsem zjistil, že to potřebuji být s tím psem, vyjít ven nebo s dětma, dostat se na jeden kopec, se kterýho vidím ty další kopce, a poslouchat jiné věci, než je šumění aut na ulici, tak to šumění stromů mi tady v tu chvíli o něco víc vyhovuje.
1: Cestujete, hodně cestujete. Já si myslím, že ta inspirace musí přicházet sama.
2: Mě vlastně baví poslouchat třeba jenom v kavárně lidi u vedlejšího stolku, který se o něčem dohadují, a jsou to takové ty drobnosti, které potom jako člověku někam zapadnou, ale úplně nezapadnou. Ozvou se v tu chvíli, kdy člověk potřebuje a chce něco napsat, tak ta inspirace je vlastně úplně všude. Pro mě taky velká inspirace jsou pamětníci. Zpracovávám příběhy babiček a dědečků, zase cizích vnoučat. Chodím za těma lidma proto, aby se pak taky v jejich případě nestalo to, že až se jednou zavře voda, aby se už nevědělo, co se vlastně v těch rodinách stalo. Poslouchám, přepisuju, zpracovávám. A takhle jsem vydal několik knížek, jedna se třeba Svinenské století, to má dva díly, to se odehrává v Trhových Svinech, to 20 pamětníků, Budějovické století, to je 10 lidí z Budějic. A to všechno jsou takové věci, které dělám hrozně rád a ze kterých potom odkapávají drobnosti, které nejsou v těch knížkách napsané, ale já si je vlastně šetřím do těch povídek a románů.
1: Přemýšlím, jestli v 21. století ještě chodíte s tím nahrávacím zařízením, s nějakým diktafonem.
2: Anebo dneska máme jednoduše telefony, které to zpracují, ale ono samozřejmě potom ten text, který já naberu nebo který potom zpracovávám, tak je poměrně vzdálený tomu samotnému rozhovoru, protože ty lidi tak různě jako odbíhají, skáčou, k něčemu se vracejí po delší době nebo při dalším setkání, takže já potom vlastně v podstatě konstruuji nový rozhovor těch materiálů, který jsem od něj dostal. Což jsme se o tom bavili třeba i s Alešem Palánem, že on to má taky podobně u těch svých velkých knižních rozhovorů, že vlastně ono není možný položit diktafon a nechat to přepsat. Takhle jednoduchý to není. Když to má být rozhovor třeba na 20 stránek, tak tam skutečně jako ty věci čistíte, doplňujete, zvažujete každý slovo, jestli je potřeba to tam dát, a doplňujete to při dalších zkuskách.
1: Čím to psaní pro vás je? Chcete, aby zůstal nějaký odkaz, nebo je to svým způsobem i duševní hygiena?
2: Pro mě to už dneska asi do určitý míry jako řemeslo, ale to řemeslo je spíš to právě ta práce s těma pamětníkama, kdy mám pocit, že vlastně to, co dělám, že už jsem jako pochopil, jak na to, a zároveň mám pocit, že je to strašně důležitý, protože když tyhle věci neuděláte, tak už je prostě nikdy jako po druhý už je nenaberete. Zároveň to psaní románů, jako jsou třeba Paví hody, je to pro mě radost. Vždycky se na to románový psaní hrozně těším, protože si na to musím udělat prostor v životě a v hlavě, protože jinak dělám spoustu věcí, sedím na 10 různých židlích, ale potřebuji najednou sedět jako nějaký čas jenom na té jedné židli, a to si užívám.
1: V jakém momentě, v jaké chvíli sedíte na té jedné židli, jak často?
2: To se právě děje jenom v tu chvíli, kdy jsem připravený začít psát román a musím se na to najít těch několik měsíců, kdy chci psát jenom to. Teď třeba na té židli budu sedět, na té jedné židli někdy od poloviny září do poloviny října, protože jsem získal stipendium v Horní Planý u nás na Lipně, kde jsou dva apartmány, kde jeden vždycky po sezóně se nabízí českýmu autorovi a jeden autorovi asi z Bavorska. A já jsem tam vlastně vyhrál to, že tam můžu ten měsíc bejt a psát si. Což znamená pro mě skutečně ten prostor jenom na to autorský psaní. Ten prostor, klid a čas. A to, že můžu psát v noci, můžu psát ráno, nemusím se soustředit na ty další židly.
0: A já už jen doplním, že dnešní osobností šarmu byl spisovatel Jan Štifter.

0: Charmem do společnosti.
1: Podorlický skanzen Krňovice, zámek Nové Město nad Metují a teď i zámecký park v Kostelci nad Orlicí. 3 ze 14 míst, kde v současné době vzniká nová česká pohádka Líné království. Natáčí ji režisér a scénárista Ivo Macharáček, který má s pohádkovým žánrem zkušenosti z filmu Tajemství staré bambitky a Tajemství staré bambitky 2. A tak na co se můžete těšit tentokrát, to zajímalo Zuzanu Boučkovou, která se na jeden takový natáčecí den vypravila.
2: Tak a teď asi je nějaká pauza, že jo?
3: Teď se vám podařila dokončit pěkně jedna scéna, takže už spokojen?
4: Ano, teď už jsem šťastný a všichni můžou jít na oběd.
3: Když jsem si vás studovala, tak jsem četla, že jste scénář a ty režisérské kroky připravoval pro tuto pohádku 13 let.
4: Pravda je, že tenhle scénář teda zrál teda strašně dlouho. Já jsem ho začal psát po první bambitce. Mezitím jsme natočili pokračování bambitky, natočili jsme záhadu strašidelného zámku a další pohádky. Když jsem finišoval ten scénář, tak moje dcera má 7-8 let. To je přímo cílová skupina té pohádky, takže opravdu jsem jí to přečítal, ty scény, pak jsem jí přečetl celý scénář, pak jsme to konzultovali a hlavně jsem sledoval, jak na to reaguje. Jestli se baví u toho, jestli ty momenty přijdou vtipný, jestli je napnutá, jestli čeká, jak to dopadne. Tak já doufám, že tohle pomohlo v té realizaci toho scénáře.
3: Mně se jako rodiči velmi líbí tady to, že jste to konzultoval s tím dítětem, s dcerou. A vlastně jsem se chtěla zeptat, když točíme pohádku, kdy vy se osobně v reálném životě cítíte jako v pohádce, ale to možná budou přesně ty chvíle, o kterých jste mluvil.
4: Já se cítím v pohádce. Když jsem jako v prostředí dětí, tak mě to vždycky strašně těší.
3: Proč jste se vybral právě některá místa ve východních Čechách?
4: Vždycky na pohádku hledáme pohádková místa. Tady v Hradeckém kraji ty pohádkové místa jsme našli. Tady teďka, jak točíme scénu s Bryčkou a s koněm, tak to je nádherná alej. Několika set letých stromů. To působí už jenom tím obrazem a takovýhle lokace jsme hledali a proto jsme tady.
3: Vy v pohádkách jste velmi úspěšný režisér, takže jak to kloubíte dohromady? Takovou tu dospěláckou, režisérskou, jasnou direktivnost a zároveň takové to pochopení fantazie dětí.
4: Asi jsem pořád trošku dítě a myslím, že to je to, co mi pomáhá, že se rád směju a mám rád takový ty dětské blbosti. No. Tak to se snažím do filmu dostat. No.
3: Sofia Anna Švehlíková zde je v roli princezny Amálie a teď právě přecházíme z jednoho místa natáčení na druhé místo. Jak se vám hraje?
5: Hraje se mi moc hezky, moc mě to baví ta role, všechno mě baví příběh, jsem spokojená.
3: Vaše princezna je ale taková vědkyně, řeklo by se racionální a jak to souvisí s tím, že jste v takových krásných princeznovských šatech.
5: Řekla bych, že princezna Amálie je velmi racionální, ale zároveň velmi šlechetná.
3: Připadáte si, že jste spíš blížete své princezně v krásných šatech, anebo té racionální vědkyni, která sbírá ta moudra a informace?
5: Řekla bych, že spíš asi jsem nakloněná té racionální vědkyni.
3: Tohle je pohádka Líné království. Vy sama dovolíte si být někdy líná?
5: Ano. Já to beru jako takovou formu odpočinku, ale asi bych chtěla umět jako odpočívat trošku efektivněji.
3: My jsme teď v pořadu Šarm. Jaký typ šarmu uznáváte u lidí?
5: Líbí se mi inteligence, když jsou lidi chytří, i emočně, když jsou lidi laskaví a citliví.
3: A teď jsem v zámeckém parku Kostelce nad Orlicí potkala Adama Bárdyho, tedy kováře Jiníka. Jak vám to dnes jde?
6: Dnes to jde úžasně. Točíme v exteriéri, většinou točíme teda vonku a na různých krásných místech po celých Čechách, dá se povedať, a já rád tyto místa spoznávám.
3: Jak se vám daří poradit si s češtinou, protože vy vlastně jste původem Slovák?
6: Verím, že jsem a doufám, že jsem nezanedbal přípravu. To už potom musí porovnať a povedať diváci, ako sa mi to darí, ale myslím si, že sme sa do určitej miery zžili. Samozrejme, ešte tá úplne hovorená reč nie je tak dokonalá, nie som rozený mluvčí, ale myslím si, že v rámci tých replík snažil som sa, takisto sú to na placi profesionáli, takže si myslím, že to bude znieť dobre.
3: Vy tu hrajete veľmi hodnou, optimistickou a pozitívní postavu. Hral by sa vám lépe nejaký hrdlořez nebo zlý človek?
6: Hovorí sa, že zlé postavy sa hrajú ľahšie. Ale nemôžem to teraz povedať, je tam takisto vytvorený pekný kontrast tej mojej postavy s princeznou. Musím na rovinu povedať, že som rád, že nie som princ. Som kováč a to mi práve dáva do tej postavy tú hrubú silu a to sa mi tam páči. Je to podľa mňa farebnejšie a takisto ten stret rôznych svetov.
3: Vy vlastne hrajete takového praktického, charizmatického muže. Co se řekne, že udělá, tak to opravdu je a udělá. Máte to taky v soukromém životě?
6: Snažím sa to mať v súkromí. Najradšej by som povedal, že úplne fungujem podľa toho, ale som človek, takže samozrejme sú aj chvíle, kedy vyhrá tá buď iná nálada, alebo nejaký iný level energie, ktorý práve mám, ale myslím si, že toto je ten kľúč. Ak by sme všetci takto vedeli fungovať, tak by to bolo ideálne.
1: A ja už jen doplním, že pohádka Líné království by měla do kin přijít v březnu příštího roku. Tak se těšme nejen na pohádku, ale i na ta naše pohádková místa.

0: Ten, kdo není omezený školními prázdninami, tak ještě v září a říjnu si může naplánovat dovolenou. A pokud touží po moři, v tomto období si ho může užít třeba na Kanárských ostrovech, v Egyptě, Turecku. Mezi další oblíbené destinace patří Sicílie a nebo Madeira. Dovolená se tedy neomezuje jen na červenec a srpen, ale ať už vyrážíme na dovolenou kdykoliv, je potřeba počítat s tím, že může přijít takzvané podovolenkové blues. Jana Kudivejsová si o tom povídala s koučkou Gabrielou Slabou, podle které je tato nálada přirozená. A tak, jak se na takové podovolenkové blues připravit, o tom bude následující rozhovor.
1: Pojďme říct nejdřív, proč je pro nás vlastně důležitá dovolená a jak by měla být ideálně dlouhá.
2: Záleží, co od té dovolené očekáváme. Pokud chceme změnit na chvilku prostředí, může dovolená trvat týden. Ideální délka se říká, že jsou alespoň 2 týdny, protože nějaký 3., 5. den ještě stále nám pořád ta hlava jede, pořád řeší, co jsme tady zanechali, rozdělané úkoly, jestli ty kolegové tu práci dělají stejně dobře, jako bychom ji udělali my, a jestli to všechno funguje, a někdy mezi 8., 10. dnem se nám hlava už vypíná, už si dovolíme tu hlubší regeneraci a v tenhle moment opravdu to tělo odpočívá. Takže v momentě, kdy my se z té dovolené vracíme, tak si připadáme odpočatější, než když se vrátíme z dovolené po 5 dnech nebo po týdnu. Pokud už třeba před odjezdem na tu dovolenou cítíme, že se blížíme k vyhoření, že v životě opravdu nejsme spokojení, chceme nějakou změnu, tak se doporučuje alespoň ty 3 týdny, kdy po těch 3 týdnech dochází k takzvané dekonstrukci návyků, kdy začneme zapomínat hesla k e-mailům, přestaneme vlastně i tu e-mailovou schránku otvírat. Začne nám být jedno, co se děje v té práci, a v tento moment začínají se nám objevovat nějaká důležitá životní nebo kariérní rozhodnutí, že bych chtěla v životě něco změnit.
1: Ne každému, ne vždycky vyjdou 3 týdny, ale znám spoustu lidí, kteří si třeba vyšetří 7 dní a ještě do toho posledního dne před odjezdem něco dělají. Pak sotva nahází pár věcí do kufru, odjíždějí, jenže přesně, než se stihnou nadechnout, tak už se zase vrací. To znamená, aspoň třeba pár dní před odjezdem a pár dní potom je dobré si vyhradit volno.
2: Nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu. Ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuji uklidit dům, potřebuji vyprat dětem oblečení.
1: Vybalit, vysypat písek, jak to bylo v účastnící zájezdu.
2: Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
1: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže, ale proč se to děje, že i paradoxně, čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, tím jsou ty návraty horší.
2: Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhé době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře. Ten den máme pod kontrolou, vlastně si určujeme, co chci zažít, jak rychle to chci zažít, v kolik chci vstávat, v kolik chci jít spát. Máme to pod kontrolou. A během té dovolené my a náš mozek zažívá pocity štěstí, svobody, a v ten moment náš mozek vylučuje hormon štěstí, takzvaný je to dopamin. A je nám v tom dobře. A v momentě, kdy se vrátíme domů, vrátíme se vlastně do toho běžného života, tak už začínáme přemýšlet nad tím, co všechno je potřeba, a tady v tento moment nastává to, že nám se začne vylučovat stresový hormon, kortizol, a to bolí. Ono se tomu říká podovolenkové blues. Podovolenková i deprese, syndrom, a ta délka této deprese, tohoto syndromu je přímo uměrná délce té dovolené. Takže ono to může trvat klidně i 14 dní, než se tak nějak zase dostaneme do nějaké rovnováhy, než do toho zajedem. Je to náročný a je skvělý o tomhle vědět, že to je normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené.

0: jsou to naše pravidelné módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych začala aktualitou, protože ty jsi šila kolekci oblečení pro dámy ve Filharmonii tady v Hradci Králové, takže jak to dopadlo?
1: Já předpokládám, že to dopadlo dobře. Dámy už v tom hrály zahajovací koncerty a uvidíme, jestli se jim v tom hrálo dobře nebo ne, ale ohlasy jsou pozitivní.
0: Takže blahopřejeme. No a teď půjdeme k tématu, které jsme zvolili právě na tento den nebo na tento měsíc, protože podzimní kabelky bychom měli probrat. Já si říkám, teď asi hodně budeme vyměňovat z těch letních kabelek a opět sahat po semiši, po kůži, možná po takových nových tvarech, které jsou souvisejí právě s podzimem. Takže pojďme na ty podzimní kabelky.
1: Tak podzimní kabelky se nesou ve stylu opravdu takových těch minimalistických barevných kombinací i tvarů, ale zkrátka jsou tam i do extrému zase hodně zdobné, jsou různě odsvočkované, mají třásně, jsou tam barevné kombinace, jsou samozřejmě i zdobené třeba výšivkami, nebo že jsou to gobelínové kabelky. Takže je tam nepřeberné množství různých tvarů, vzorů, barev a typů, takže já si myslím, že každá si vybere tu svoji zamilovanou kabelku.
0: Ano, já jsem se někde dočetla, že bordo barva nahrazuje vlastně v poslední době tu černou.
1: Přesně tak, ono se jí říká nová černá, stejně se tak říká i třeba tmavě hnědé barvě a myslím si, že to jsou právě barvy, které se výborně kombinují a vypadají výborně i právě třeba s tou černou, s tmavě hnědou, takovou tou čokoládovou, to vypadá zase tady úplně, takže nebát se vlastně i těchhle neobvyklých kombinací.
0: Když jsme mluvili na jaře o kožených kabelkách, byly hodně barevné, teď tedy z těch jasných barev přecházíme do té podzimní tóniny.
1: Přecházíme přesně tak, do té podzimní tóniny v trendu jsou takové ty minimalistické barevné kombinace. Jednolitej barevný look teďka na ten podzim jde a k tomu se nesou i ty kabelky, i boty.
0: Ty už jsi se zmínila, že jsou tady kabelky, které jsou i odsvočkované, nebo že mají kapsy. Co ten krokodýlí vzor a co například ten leopardí vzor? Nosí se ještě také?
1: Ten krokodýlí vzor určitě, protože vlastně na podzim jde i do módy, do oděvu, k botám, doplňkům, struktura. Ty materiály jsou různě strukturované, jsou hrubší, jemnější, něčím pošívané, něčím zdobené, ale furt je to v tom odstínu toho základního materiálu, aby to vytvořilo strukturu, takže vlastně hrubý povrch nebo něco takového. Samozřejmě k podzimu se leopardí nebo prostě zvířecí vzory hodí, i když tuto sezonu víc převládá nebo začíná převládat takový ten vzor černobílej té zebry a nemusí to být jenom černobílá, může to být právě jakoby černobordová, může to být černohnědá, ale je to ten vzor té zebry zajímavý pruhovitosti.
0: Ještě jsme se nezmínili o kabelkách do společnosti, změnilo se tady něco nebo jsou tady stále stejná pravidla?
1: Kabelka do společnosti, tam můžeme zvolit, jestli je víc zdobená, méně zdobená, vždycky to je malá kabelka a je zkrátka na ní znát, že je to společenská kabelka. Může být samozřejmě jenom kožená, hladká do ruky, nebo takový to štěňátko, který si chytneme jako je pod ruku, ale měla by tam být zásada, že je to malá společenská kabelka.
0: Je lepší vzít kabelku do kontrastu k oblečení použít, anebo tedy vybírat tón v tónu?
1: Myslím si, že v současné době je to podle toho, jak to máme rády, protože některé dámy rády nosí třeba opravdu jednobarevný outfit, budeme se bavit víc o té černé, protože to určitě uvidíme v ulici a někdy chceme prostě nějakým barevným akcentem to pozvednout, takže tam můžeme vzít ten kontrast a ten kontrast nemusí být tak, že vezmeme černý outfit a bílou kabelku, ale může to být třeba, jak jsme se bavili o tom, ta bordová, vínová nebo tmavě zelená.
0: Jitka Šedová nás dnes ladila na barvy podzimu a kabelky. Děkujeme za to a těšíme se zase v módních trendech. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.

0: dát.
1: Jak už jsem říkala dnes v úvodu, 30 let hledáme v Českém rozhlase šarmantní osobnosti, no a hledáme tím pádem i definici šarmu. A pokud mluvíme u mužů o šarmu, většinou se tam objevuje také slovo gentleman. No a tak o gentlemanství a gentlemanech bude i další dnešní díl naší etikety. Milí posluchači, já si myslím, že za tu dobu, co s expertem na etiketu Danielem Šmídem nabízíme pravidla etikety. Dobrý den, Danieli.
2: Dobrý den, dobrý
1: Už jste poznali, že je to pravý gentleman. A o tom si budeme teď povídat, protože kdo by nechtěl z mužů být pravý gentleman a chovat se tak, jak by se chovat měl. A tak o tom si budeme povídat právě dnes. Pojďte mi říci, Danieli, tu definici gentlemana z vašeho pohledu.
2: Z té historie je to příslušník nejnižší zemské šlechty ve Velké Británii. Objevuje se podobný titul i ve Francii, ve staré Francii, ale z dnešního pohledu jde o muže, který je si vědom toho, že jeho život se nemusí odvíjet nutně jenom nějakým bojem o pozici, zisk, výkon a výsledek, ale může směřovat k životu, který je nastavený jemněji. A tady bych to slovo nejraději použil a nechal zaznít v uších našich posluchačů, protože to gentleman znamená jemný muž, to gentle je jemnost. A ta jemnost neznamená to, že budeme nějací křehcí, nebo že se budeme bát práce, nebo že se budeme bát ušpinit, že budeme nějací načančaní panáci. Ta jemnost je v té mé definici gentlemana nebo gentlemanství spíše jemnost ve vnímání. Schopnost jemněji vnímat své okolí, sebe samého a prostředí, ve kterém se nacházím. Jemněji vnímat, jestli se chovám správně. Tohle by mohlo pomoci každému muži, který chce směřovat k tomu gentlemanství jako definice toho, co gentleman z mého pohledu v dnešní době je.
1: Kdybychom se tedy zastavili u toho, co současným mužům nejvíc asi chybí z toho gentlemanství z vašeho pohledu?
2: My trpíme takovými těmi sociálními, společenskými zvyky, že kluci přece nepláčou, musíš něco vydržet, prosím tě vstaň a nedělej ze sebe dámu a tak dále a tak dále. Taková vybudovaná tvrdost, která se ale mnohdy projevuje negativně, ať už ve vztahu k nám samotným, protože my jsme schopni se zničit, muž je schopen se zničit a také patří mezi opravdu ohrožené druhy, že se ničíme prací nebo fyzicky, nebo různými dalšími prostředky, ale tady ta tvrdost se může nepřiměřeně projevovat ve vztazích k našim dětem, k našim blízkým, k našim partnerům, partnerkám i rodičům.
1: Mm-hmm. Nemáte pocit, že gentlemanství tady bylo možná za doby první republiky, pak trošku ustoupilo a teď se k němu nějakým způsobem snažíme zase vrátit?
2: Tento časový rámec, který jste tomu dala, by mohl odpovídat. Zároveň si myslím, že gentleman nikdy nevymřel, že my jsme ho jenom potlačili, že my tu jemnost v tom muži jsme nikdy nemohli zničit. Všichni muži jsou citliví, všichni muži pláčou, všichni muži se cítí na dně, všichni muži jsou láskyplní, když můžou, když si to můžou dovolit. A to je ta největší otázka, zdali si to můžeme dovolit vůči tomu světu, zdali smíme být jemní.
1: A myslíte si, že tedy ano?
2: Myslím si, že můžeme. A můžeme dát opravdu tomu gentlemanu v nové podobě, tomu novému gentlemanství klidně zelenou, protože není důvod nebýt gentleman.
1: Říká Daniel Šmíd. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu.
2: Já také děkuji.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Už za měsíc budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti za rok 2025. Velké množství typů jste během roku poslali. Pro 10 osobností hlasujete od června letošního roku do konce září, jak už jsem říkala. No a já věřím, že řada z osobností, pro které hlasujete, přijede na náš gala večer 23. října a společně s nimi i další vítězové předešlých ročníků. A bude u toho i jeden z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety, kdo tedy dnes získá vstupenky na náš gala večer a také knížku. Petr Kodeš z Kralup nad Vltavou, který volí Lucii Výbornou. Tak pane Petře, děkujeme za tip, posíláme vstupenky a posíláme vám také knížku. Ta další na vás čeká opět za týden společně se vstupenkami, tak pokud jste ještě nehlasovali, pošlete tip na šarmantní osobnost roku 2025. No a tímto konstatováním se Lada Klokočníková loučí, také s přáním, abyste se měli hezky, no a mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se krásně.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Policisté připravují bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut. A počasí dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
2: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
0: Mimořádná schůze trvala 3 dny. Opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až druhý den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, dále údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Do Česka se dnes sjedou až 1000 řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
3: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
0: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze, zítra pak v Brně. Libye zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Potom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku, taky libýští učitelé požadují vyšší platy a lepší vybavení škol.
4: Nejdřív pořádali demonstrace před školami a vládními budovami v hlavním městě Tripolisu. Nyní odborový svaz učitelů vyhlásil celostátní stávku napříč veřejnými školami. Jde o nejnovější nepokoj v zemi, která se potýká s nestabilitou i 15 let po povstání a intervenci Severoatlantické aliance vedoucí k svržení režimu Muammara Kadáfího. Země je posledních 10 let rozdělená mezi soupeřící kabinety na západě a východě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy? To se dnes dozví návštěvníci Prah Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Akce začne dopoledne o 9:30.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Tam se taky výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor na překážku před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto. Na dálnici D1 ve směru z Lipníku do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 310,5 opravují silničáři vozovku. V obou směrech je zúžení do jednoho pruhu. V Opavě pracují silničáři na silnici 46. V Ratibořské ulici opravují vodorovné značení. A v Ohrazení na Semilsku je kvůli práci na vozovce uzavřený sjezd ze silnice 10 od Turnova na silnici 35 na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10. Jeďte opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy, začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
6: Hezký dobrý den, krásné ráno všem, co vstáváte s Dvojkou v pátek 2. října. Olivím a Oliverům vše nej k svátku. Teď posíláme třeba skupinu Miraj a písničku Vedle tebe usínám. I tak to po ránu. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Krásný den, posloucháte dvojku i 8 minut po páté. Září bylo podle zprávy Českého hydrometeorologického ústavu stejně jako předchozí měsíce teplotně nadnormální. Od roku 1961 se letošní září zařadilo jako 13. až 14. nejteplejší. Srážkově se uplynulý měsíc ještě vejde do normálu, i když spadlo 73% obvyklého množství pro tento měsíc, píše dnešní Právo. Ústavní soud s konečnou platností potvrdil, že vzorky měsíčního prachu náleží Akademii věd a ne ženě, jejíž matka, československá výzkumnice, vzorky v 70. letech převzala v rámci mezinárodní vědecké spolupráce se Sovětským svazem. Malé množství prachu poté zůstalo v držení rodiny. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu na vydání neoprávněně držené věci a pražské soudy jí vyhověly. Dcera nyní neuspěla se svou stížností u ústavního soudu. Spor byl konkrétně o materiál získaný sovětskými sondami Luna v letech 1970 až 76, píše dnešní Mladá fronta Dnes. No a 5. října uplyne 90 let od narození Václava Havla. V prosinci si pak připomeneme 15 let od jeho úmrtí. Různé kulturní instituce českého ex-prezidenta připomenou všemožnými způsoby. Těšit se můžete na nové divadelní hry, výstavy i dosud nezveřejněné nahrávky. Český rozhlas připravil u příležitosti dvojího výročí nově objevené nahrávky Novou audienci i legendární Hovory z Lán. Součástí programu Slyšet Havla je také uvedení znovu objeveného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, dosud nezveřejněné nahrávky k dálkovému výslechu, nová rozhlasová audience, výběr z Hovorů z Lán i živé vysílání z pražské křižovatky. Píše o tom Deník N a samozřejmě i u nás se dozvíte víc. No a teď už by to nebylo fér. Přichází Hanka Zagorová do vysílání dvojky.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až příjemných 24 stupňů Celsia.

0: let.
1: Puberťák Xindl X ve vysílání dvojky. Je památka svatých andělů strážných a také Mezinárodní den nenásilí. V roce 1608 v tento den byl vydán patent na dalekohled. Řím se stal hlavním městem sjednocené Itálie, to byl rok 1870. V roce 1939 byl zaveden lístkový systém v Československu. Pro běžný život obyvatel protektorátu byly nejdůležitější lístky na potraviny zavedené a vydávané ministerstvem zemědělství. Také byl v Československu ustaven Národní soud k souzení zrádců. To byl rok 1945 a v 52. Spejbl a Urvínek se stali profesory na vysoké škole. Na divadelní fakultě AMU v Praze byla otevřena katedra loutkoherectví, vůbec první na světě. Jejím vedoucím se stal Josef Skupa, autor Spejbla a Urvínka. No a také byl naším parlamentem schválen takzvaný restituční zákon. To bylo v roce 1990 a v 97. byla podepsána smlouva o Evropské unii. V platnost vstoupila 1. května 1999.

0: Radioservis představuje
1: CD Gramo Tingle Tangle.
2: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
1: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
2: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
1: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 17:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby do 4 odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora ale plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Turisté se po víc než roce znovu projdou po visuté lávce v Bechyni na Táborsku. Klub českých turistů ji dnes po opravě slavnostně otevře. Loni v září lávku poškodil spadlý strom a od té doby byla zavřená. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, téměř zapomenuté umělkyně druhé polovině 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce. Jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic Zákazu navzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace došly peníze do 2 let. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů.
4: Počasí.
3: Pátek bude většinou polojasný až oblačný, v západní polovině Čech až zatažený a tam se taky výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Tasov. Na kilometru 157 máme hlášenou nehodu a v místě se zpomaluje. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Přerov se vyhněte překážce za odbočkou na Bílovice. Na kilometru 337 leží na vozovce nějaký předmět. A na dálnici D1 čekejte silnější provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. Zpomaluje se u odbočky na Centrum a Mikulov na kilometru 194. A pak se kilometr jede pomalu až do zúžení na kilometru 195. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
5: Moc krát díky, hezké dobré ráno. V Hradišťku u Štěchovic natáčí režisér Tomáš Pavlíček novou komedii. Ve filmu hrají třeba Lenka Termerová a nebo Michal Isteník. Byli jsme se podívat na natáčení a tak vás tam za chvilinku taky vezmeme ve vysílání Dvojky v pátek 2. října. Olivím a Oliverům popřejeme všechno nej a pošleme i další písničku, tentokrát od skupiny Tým.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradišťku u Štěchovic novou komedii Pořezat pár větrí. Vypráví v ní příběh o vztahu dvou dospělých bratrů s rozdílnými povahami, kteří se snaží pomáhat své staré matce. Do hlavních rolí obsadili čtveřici herců: Lenku Termerovou, Taťánu Dykovou, Petra Lněničku a Michala Isteníka. A my tu pro vás máme reportáž, jak se říká, přímo z placu.
1: A akce!
2: Nazdar, parto! Tak jste tady.
3: Herec Michal Isteník v roli Milana Jílka právě vítá další tři postavy v jedné ze scén připravovaného filmu Pořezat pár větví.
4: Je to chlap, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když ten problém nastane, tak on ho dokáže vyřešit jedním slovem a to je pivečko.
3: To slovo

0: takový dobrodružství. Například to, že chtějí pořezat pár větví a je z toho dramatická situace návštěvou nemocnice.
1: Podle režiséra Tomáše Pavlíčka se všichni tři členové filmové rodiny mají navzájem rádi, ale neumí si to sdělit.
2: V podstatě každá scéna v tom filmu je současně tragédie a současně i gag. A pozvolna, jak ten příběh probíhá, tak se ukazuje, že možná přes plot je něco, co tam bylo celou dobu, jenom jsme si toho nevšimli. Delikátní
1: pivečko. Snímek Pořezat pár větví lidé uvidí v kinech na podzim příštího roku. Z Hradištka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 5.43 aktuální čas, v tuto chvíli aktuální teploty kolísají od 4 do 13 stupňů Celsia. Nejtepleji aktuálně je na Vysočině a také v Hradci Králové a okolí, anebo v Pardubicích. Dokonce jsou místa třeba Skuteč, kde naměříte i 15 stupňů Celsia. No a od západu se nám blíží nějaké ty přehánky. Odpoledne budou nadprůměrné teploty a na západě většinou zataženo, na východě pak slunečno. Bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech, pak až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18 stupňů Celsia.

0: Jana Kratochvílová na dvojce. A teď taky Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Dnes jsem si vzpomněla, jak byl u nás v Česku na návštěvě Dalaj Lama a jak měl přednášku v městské knihovně. A má dcera se tam se svou kamarádkou vypravila. A pak přišla domů a měla oči na vrhlavy a říkala mi: Mami, představ si, že se v té knihovně ucpal záchod. A já jsem řekla: No a co ten Dalaj Lama? A dcera řekla: Ten o tom nevěděl. Dnes se slaví svátek nenásilí a taky má narozeniny Mahatma Gandhi.
3: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A za chvilku taky ranní dvojka. Vláďa Slezák vám popře hezký den a pošle třeba Luise Capaldiho nebo Erasure. Tak hezké ráno.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude moderátor Michal Rosypal, kterého svého vysněného autora si pozval do pořadu Knižní kód, co vypátral během natáčení dokumentu o Daně Drábové a nedocházejí mu ještě nápady na jeho populární mashupy. To všechno nám prozradí novinář Michal Rosypal.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
3: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
4: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
0: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
7: Pravdu je to bestiální čin.
6: Skoro jako rituál.
8: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
9: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
10: Vyšetřujeme vraždu.
6: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
0: Kriminální seriál.
6: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
0: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
11: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. A v počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic jich bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
12: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzeli prázdnotou.
11: Schůzi nechala svolat opozice, mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svým slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli.
13: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
14: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
13: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
11: V Bohumíně se bude zítra konat regionální den železnice. Právě železnice výrazně ovlivnila rozvoj Bohumína. Díky napojení na další tratě se totiž město postupně proměnilo ve významný dopravní uzel. V bohumínském depu se zítra otevřou brány návštěvníkům, kteří si budou moci prohlédnout modelovou železnici a užít si vystoupení písničkáře nebo vokální skupiny. Upřesnila mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
15: Vlakoví nadšenci se budou moci svést parními vlaky do Petrovic u Karviné nebo motorovým vlakem po důlních vlečkách mezi Ostravou a Bohumínem. Depo otevře své brány v 9 hodin ráno a nabídne návštěvníkům výstavu železničních vozidel a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé.
11: Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů i třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem. Poprvé v Lize národů vyhráli Němci. Srbsko porazili 2-0. Řecko remízovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Velsu 1-2. Češi nastoupí zítra večer proti Španělsku.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
11: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo a tam se taky výjimečně můžou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Doprava.
11: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Tasov pozor na kilometru 157. V odstavném pruhu tam došetřují nehodu, kolem se zpomaluje. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy se prodlužuje kolona kamionů před zúžením u D2. Teď začíná už u exitu 178 Rosice v pravém pruhu. Kolem sjezdu 182 Popůvky se krátce brzdí i v levém pruhu. A na dálnici D11 Praha Hradec Králové zůstává dlouhodobé omezení mezi exity 25 Sacka a 35 Pečky a z jeho konce ze 34. kilometru hlásíte, že je provoz stažený do jednoho pruhu. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, startuje ranní dvojka.
3: Startuje ranní dvojka.
16: Ano, je to tak, 6 hodin skoro 5 minut, dnes je pátek 2. října. A my dva a čas vám přejeme hezké dobré ráno, Regino.
17: Dobré ráno přeju, musím vám všem vyřídit pozdravy od Jakuba, který šťastně přistál, poslal mi fotografii nejlepší pizzerie v Neapoli a potom takový dvouminutový záznam z tamního chrámu.
16: Nejlepší pizza v Neapoli, ta neapolská pizza má ty velké okraje, to tím je zvláštní.
17: Ano, ano, ano, teď je to velký hit. Aha. Římská je ta s těmi malými okraji a neapolská to teď hodně frčí. Je to zvláštní, protože u nás se to moc nejí, ty okraje. Byť to těsto je jako dobré, takže my neapolskou pizzu nekupujeme, protože já bych toho pak měla moc.
16: A to se jako, jak říkáš, hit, to najednou někdo objevil Ameriku, jak se říká.
17: Mám pocit, že jo, že se vyrojily speciálně pizzerie, aspoň teda tady v Praze, v ulicích, kde se pohybuju já, tak jsou speciálně neapolské pizzerie nebo pizzerie, které nabízejí neapolskou pizzu.
16: Jo. No. Ona je pak hrozně dobrá z mrazáku, taková ta, když je v akci. No tak začínáme. Máš ranní špek?
17: Mám. Bude to těžké a myslím, že mladší ročníky nebudou vědět, o čem mluvím.
16: Fakt, jo? A to je nějaké zvláštní slovo? Mm-hmm. Nové. To znamená, i to slovo je hodně staré.
17: No, zas tak hodně ne, ale my budeme vědět.
16: Dobře.

0: Černý samet. Tak vlastně to je paráda.
1: No to je to důstojná záležitost.
0: A napsala hned Kateřina Hájková. To jsem ráda, že pan Kaloči na dovolené. Včera to vypadalo, že jste ho někde zahrabali. Do černého sametu.
1: No on je tady schovaný pod stolem. Roubík pusema.
0: Ale jak vás mohlo napadnout, že jsme ho zahrabali? Už jste asi zvyklá na ty drsné filmy. To je rytmus.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Tak Regina říkala, že to slovo, nebo respektive ty nápovědy budou jasné asi tedy starším ročníkům, říkáš, ale nechceš úplně vyřadit mladé posluchače, aby...
2: Ne, určitě ne, určitě ne. Myslím si, že poté, co to praskne, tak budou překvapeni, co všechno se o tom dá říct. A já začnu trošku složitě, aby to měli komplikovanější i ty naše ročníky, my starší lidé. Jo?
1: Ano.
2: Píš si. 8110. 3310. 3. Ty se směješ. 1 1 0.
1: Nula.
2: Ty už víš?
1: Jasně. To poslední je 31. října třeba.
2: No to ještě až za měsíc, to je za dlouho.
1: To jsme ve špindlu.
2: Tak já ti a vám všem dám k tomu ještě další nápovědu. Jo? K tomu prvnímu si napiš rok 1996. K tomu druhému 2000. A k tomu třetímu 1997 u nás.
1: U nás. No. Jinak tam to je všechno ve světě.
2: Mm-hmm. Pořád nic.
1: To je perfektní. Vím to, samozřejmě je to čočka, že jo? To víme.
2: Ne, luštěniny byly včera v kávě o čtvrté. Dnes už je to pryč, je nový den a máme tady úplně jinou věc.
1: Já jsem to zrovna pustil, že řešili nadýmání, bylo to moc příjemné poslouchání.
2: Máš to nějaké ponaučení?
1: Ano.
2: Třeba?
1: Že když chceš zamezit tomu nadýmání, respektive reakci organismu touto formou, tak bys měla jíst luštěniny pravidelně a pravidelně znamená 6x denně nebo něco takového. Jako
2: aby si na to organismus zvyknul.
1: Ano.
2: Mm-hmm.
1: Když jíš od rána do večera čočku a fazole, tak tě nadýmání po 7 letech přejde.
2: No tak ale to je, když začneme dnes, tak si můžeme v roce...
1: Na Prahu 60.
2: No už bude to veselé. Nebo už to vlastně nebude veselé.
1: Nebude to veselé vůbec.
2: A já vám ale něco řeknu. Jo? Máme tady 3 správné odpovědi. Michal napsal správnou odpověď, Jakub z auta a Honza z Liberce. Tak, já asi nemusím pokračovat.
1: Je to není možné.
2: Tak já to zkusím ještě jinak vzít, jo?
1: Dobře.
2: Protože pak dodám samozřejmě ještě tady k těm krásným číslům nějaké další slovní do vysvětlení, ale půjdeme na to ještě jinak. Na počátku byla řeka.
1: Já vím, co to je za slovo.
2: Mně to
1: došlo, než to řekla. Jenom nevím, ta čísla, to je jako hodnota?
2: Ne. No, možná se tomu dá jako nějakým způsobem říct hodnota.
1: No ale zapomněla jsi ještě na jeden letopočet.
2: No je to možný, tam jich bylo jako víc ještě.
1: No ne, tak ten jeden, ten nejzásadnější úplně, ne? Jestli teda seš...
2: No právě, to já nevím, jestli si myslíme to stejné. Ale nevím, jestli ta řeka ti napoví.
1: Jo.
2: Pak jsem byla papírna, pak byly holinky a pneumatiky.
1: Tak to jsem teda teď úplně...
2: A na co to začínalo, to, co jsi myslel?
1: Na P?
2: Tak to ne. P nejsem.
1: Ty nejseš P?
2: Ne. Pozor, P nejsem. Já se mrknu rychle. Veselá výročí zkouší babka Jarka. Simona Zemlína má taky správnou odpověď. Lenka Sturnova taky.
1: Počkej, na počátku byla řeka. No já vím, co bylo 97 u nás. Myslíš na Moravě?
2: No to nebylo jenom na Moravě, to bylo i v Čechách, i ve Slezsku.
1: Ne, to
2: možná
1: bylo
2: možná i
1: jenom...
2: na Slovensku.
1: Jo, takhle, aha. No, protože P v roce 97 bylo troubky, že jo?
2: Jakože by byla povodeň?
1: No.
2: No, tak to ne.
1: No, počátku byla řeka.
2: Takhle. Povodeň jsem znamenala, ale v nějakém takovém jiném přeneseném významu. Teď už je to takové suché koryto.
1: Vádí.
2: Nevádí.
1: Ne, ty když se vádí, to vyschlé koryto řeky, vádí.
2: No, ale mě to nevádí. Já bych se mohl i urázit.
1: A mě to teď vádí teda.
2: No to chápu.
1: Takže ty nejsi povodeň.
2: Já nejsem povodeň, ale dívám.
1: A ty spíš.
2: Ty spíš. Mojmír, záplava. Není to záplava, je vidět, že jste šli stejným směrem. Podle některých nápověd, ano, správně dané. No a Ondra, Hořice, taky správně. Ty ročníky by bylo zajímavé možná vědět, jestli to opravdu kopíruje tu znalost té věci, nebo ne. Ivča to vidí na průtok. Ivča ročník 68. Ivča mimochodem zdraví 2/3 našeho týmu.
1: Jo.
2: 1/3 asi ještě spí. No tak ještě ti můžu říct k tomu prvnímu číslu. Banán.
1: Banán.
2: Mm-hmm.
1: Takže jenom to připomenu všem, kteří jsou na tom podobně jako já. 81.10, rok 1996 a banán, to je perfektní nápověda. Mm-hmm. Potom je 33.10, 2000 a je k tomu nějaké slovo?
2: Třeba...
1: Šiška třeba.
2: Třeba čtyři řádky.
1: Čtyři řádky, ano, tak to je moc dobrý. Čtyři řádky, ano. A potom je 31.10, 1997 u nás a typuju slovo třeba houževnatost.
2: Ne, pět řádků.
1: Pět řádků, to je perfektní. Jo.
2: Na počátku byla řeka, pak jsem byla papírna, pak byly holínky a pneumatiky. No tam se nabízí ta povodeň nebo průtok, ale
1: no,
2: pneumatiky samozřejmě s tím nemají nic společného, že? No.
1: Tak já jsem normálně v
2: troubě. Ne, tak ještě ti můžu říct třeba Björn Westerlund.
1: Björn Westerlund.
2: Mm-hmm.
1: Tak to vím, to seš, no. Seš Abba.
2: Za 100 let.

0: na Špeku.
1: 6 hodin 21 minuta, posloucháte Ranní dvojku, trápím se, trápím a ty to víš. To je můj nový song, který jsem teď právě složil.
2: Ty jsi říkal, že tě zablokovala ta povodeň, jo. A ten neúspěch ti zablokoval další myšlení.
1: Ten neúspěch, protože jsem se tak těšil, že mám pravdu, mě nejenom zablokoval, ale demotivoval.
2: No ale já ti poprosím o spolupráci, protože tak, jak jsi to řekl, to je to poznávací znamení toho, co já jsem. Já jsem ti ta čísla diktovala jinak. Ale ty jsi řekl tak, že se mnohým rozsvítilo. Jestli bys mohl přečíst ty úvodní nápovědy.
1: No 81-10, 1996, ty jsi diktovala jinak, ale já z nějakého důvodu je vidím takhle, nevím proč. 81-10, 1996, banán, 33-10, 2004 řádky, 31-10, 1997 u nás, 5 řádků a Björn Westerlund, to je strašný sympatiák, toho mám.
2: Nebo taky Kari Kajramo.
1: Jo, taky on, toho taky mám.
2: Simo Vuol Reitlho.
1: To je úplně nejlepší.
2: Ne, nejlepší byl had.
1: Jasně, to víš, jo.
2: Nejlepší byl had. Znáš to, ne?
1: Jseš kniha džunglí, nebo?
2: Ne, had, pozbírat sousta a nenarazit na kraje displeje. Pořád nic?
1: Ne,
2: tak počkej. Ještě ti podám zvukovou ukázku. Možná do toho bude mluvit nějaký pán, ale to nevadí. To poznáte. Tak počkat, já si to dám hodně na hlas. Tak mám to. A...
1: No, to je ta rána, to bylo... To se mě nerozsvítilo, prosím vás, milí posluchači.
2: Tak co to byla 31-10? 33-10.
1: Ježíš, jako Nokia.
2: No.
1: Ty seš Nokia?
2: Ano.
3: A je to pravda.
2: Ale teď by tady skočila. A počkejte, já vám něco...
1: Banán, se říkalo banán. To...
4: A to nám ke štěstí stačilo. Kdo by si nepamatoval melodii vážných skladeb od Beethovena nebo Mozarta?
5: Standardní výrobce tam...
2: Takže takhle. A jak praví jiný článek z továrny do vašich kapes z časopisu Hrot, v malém finském městečku Espoo to v roce 1865 začalo celkem nevinně. Papírnou na břehu řeky Nokia. Zatímco konkurence sázela na osvědčené postupy, Nokia už tehdy myslela jinak. Během následujících desetiletí rozšířila výrobu o gumárenské produkty, od holínek po pneumatiky. A pak přišel zlomový rok 67, kdy se spojením tří zdánlivě nesourodých firem zrodil průmyslový kolos Nokia Corporation. No. A pak přišla 90. léta, tak znamenala pro Nokia raketový vzestup.
1: A já ještě 81-10, že jo, 33-10, 31-10.
2: Takhle jsi to hezky přečetl. Já jsem se bála, že když to takhle právě řekneš, proto jsem říkala 8-1-1-0, ten vznikl v roce 1996, říkalo se mu banán.
1: No, jasně.
2: A zahrál si ve filmu Matrix.
1: Jo, on byl tak jako do takový zatáčky. Ano. A byl tenkrát nedostupný, finančně myslím. Jsem vůbec si ho nemohli nikdo dovolit znát.
2: Představ si, někde jsem našla, že tak jeden z těch oblíbených, že stal 17 tisíc. To bylo dost?
1: To není možný.
2: No.
1: V té
2: a ta 31-10, ano, to byla ta 17 tisíc. 25 druhů zvonění. Taková, to byla pecka.
1: Tak, co se umluvím.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Čas je do 4 odpoledne. Voličský průkaz můžou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila. Zákaz odběru vody ze řek a potoku na Přerovsku platí nově až do konce října, rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změní na tematickou zastávku Knižní. Od 10 dopoledne až do 6 večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy nebo navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a ve Středočeském kraji. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 sekundy zaostal jen o 0,2 za bronzovou medailí.
0: Počasí.
4: Pátek bude většinou polojasný až oblačný, v západní polovině Čech až zatažený, tam se taky výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za exitem Domašov na 171. kilometru a u sjezdu 182 Popůvky brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Pečky dojíždí na 37. kilometru do kolony. U exitu 39 Poděbrady je zúžení. Zdržení 10 minut. A na silnici 36 na příjezdu do Pardubic z Lázní Bohdaneč za Semtínem se srazilo osobní auto s nákladním. Jsou tam kratší fronty v obou směrech. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.

0: Kdo by to nepoznal? 31 desítka měla tedy těch 25 druhů zvonění, z čehož je 6 melodií, včetně Elišky a Carmína Burana. A jak píše recenze tohoto zařízení z roku 1997, znalci klasiky si přijdou na své. No, hledali jsme ve špeku Nokii.
1: Hledali jsme prostě slovo Nokia a já děkuju moc, ty jsi mi přečetl, já jsem se tam ještě nepodíval, jsem neměl odvahu. Jeden e-mail, že nějaká dáma, naše posluchačka se mnou soucítí, že se zablokovala povodní. Děkuju moc krát.
0: Ano, je to Lída z kvalitního ročníku 76. Nokii jsem nikdy neměla a odpověď jsem se taky nedokázala otrhnout. Já měla jen Ericsson.
1: Ano, to byla pravda. Pravda je ta, že byly Nokia a Sony Ericsson. Ericsson.
0: No, já myslím, že to byl jenom Ericsson. To pak až jenom později Ericsson, se nějak spojilo.
1: To všechno zapomněl. A je pravda taky ta, že ta Nokia měla přece, to byla obrovská síla. Mm-hmm. Ale jak si četla zase v jednom dobovém článku, že v roce 2007, nebo kdy přišel Steve Jobs s iPhonem a tím to celé skončilo.
0: Přesně tak, to byla pohroma od toho velkého raketového startu. Přišel Steve Jobs s iPhonem a karty se začaly rozdávat znovu. Nokia, dosud královna trhu, začala ztrácet půdu pod nohama. Ekonomická krize v roce 2009 jen urychlila pád. Do roku 2013 se obrat propadl na 16,9 miliardy dolarů. No, pak ji koupil Microsoft a teď se věnuje něčemu jinému.
1: Ale stejně, takhle ta záplava těch vašich odpovědí je tak velká, že si na to asi budeme tady muset teď vyřadit správný čas. Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc. Nevím, jestli si na to vzpomeneš, ale když poprvé jsem třeba viděl, že se ukazuje na displeji, kdo volá, protože totiž to je obrovská změna. Mm-hmm. Vždycky bylo halo, nebo něco, nebo představení se, ale ty si nevěděla, kdo tam je.
0: To je pravda, že jsme se
1: do telefonu.
0: Myslíš jako pevnou linku.
1: No jasně.
0: No, že jsme museli zvednout a vlastně se představit do toho telefonu.
1: No ale to bylo 100 let stejný, furt.
0: No, ano.
1: A pak najednou, ty vidíš na tom displeji, kdo volá, já to pamatuju, jak to vidím, jak teď, že měl totiž Filip Švarc, ten známý hlas ČT2, nebo jo. Tak on měl už tenkrát telefon. A my jsme z toho byli úplně na větvi, že nám to ukazoval. To není možný, že víš, kdo volá. To není možný prostě. To je nesmysl.
0: Zázrak. Je to tak.
1: Jsme měli radost takových věcí.
0: Jo. I z těch melodií, které jsme si mohli potom třeba vzájemně i přeposílat a přiřazovat k jednotlivým volajícím.
1: Že různá
0: ano.
1: zvonění.
0: Ano.
1: A nebo třeba, že se podrželo, já nevím, dvojka a já jsem vytočil sestru, jo.
0: Jako, no, jasně.
1: Něco takového, říkám, to není možný.
0: A pod jedničkou byl záznamník.
1: Jo.
0: A to bylo mrzuté, když si spadl do záznamníku. Pak se, myslím, od toho opustilo, protože si to tam nikdo skoro nevyzvedával.
1: Tak počkej, tak si dáme něco ještě dobovýho. Co si dáme?
0: Já myslím, Petr Rezek je takový jako dost dobovej, ne? A to ještě před Noky.
1: To je, no. To jasně. Ale včera jsem byl na takové akci pro seniory a zpíval tam Jiří Štědroň. Zpíval fantasticky.
0: No hurá, skvělý.
1: Print.

0: vám toho musím tolik říct, protože vy nám toho říkáte taky strašně moc a zjistil jsem, že teď tady bývá profesor Doudleba a on je teď někde pryč, tak že nám to vlastně ani nevadí, protože to, co vy píšete, ty věci, které se týkají starých telefonů, to už je na sociologickou studii, že jo, nebo na nějaký malý fejeton třeba.
1: No, to rozhodně, těch zážitků a vzpomínek je opravdu moc. Napsal Michal, dobré vnitro všem, Nokia. S hadem z 33 desítky jsem prožil mnohé krásné chvíle, než přišel Tetris. Toho dobra, co jsem místo těch her mohl vykonat pro lidstvo.
0: No to je mi úplně jasné.
1: Je to, já už jde to často.
0: Já jsem jenom, protože Regina mi to teď v písničce popisovala, že je moc docela dost věcí, které mě úplně minuly. Já nejenom, že si nepamatuju na hada, ale já jsem nikdy jako ten čas nepotřeboval trávit, že tam jezdí nějaký had nebo co narazí do strany toho displeje.
1: No to byl právě velký pokrok, protože v určitých telefonech had nesměl narazit sám do sebe nebo do žádné z těch stěn a u dalšího telefonu do sebe mohl narazit a to byl právě princip toho, že jak ti rostl, tak si musel vymýšlet, kudy ho pošleš, aby se nevyboural a hra neskončila, ale už mohl procházet tou stěnou, vylezl jako z pravé části a zase se objevil vlevo.
0: A to bylo součástí toho telefonu, no, byla hra?
1: Ano, ano, ano. To se hrávalo na záchodech dost často.
0: Jasně. Jinak je tam ten e-mail, který se týká toho včerejšího nadýmání. Dobré ráno, je to Nokia, můj první telefon, nikdy nezapomenu. Velké srdíčko napsala Markéta z Gracu. Předpokládám tedy z Rakouska, z rakouského Gracu, tak vás zdravíme.
1: Chtěla si, abych přečetla Richarda. Čtu Richarda. Nokia. Já jsem nějaký zablokovaný. Ze včerejšího nadýmání mi nezbyl ani prd. Špek nevyřešen. Konec e-mailu Richarda.
0: I nějak včera se řešila čočka v kávě o čtvrté, luštěnina, abych to řekl přesně. Dnes jsme vzpomínali na telefon Nokia, i dnes k tomu telefonu někdo se rád vrací, ale už to není, co to bývalo, Petra ročník 1983. 83? Tak to asi vy jste, kolik vám bylo, že jo? Vám bylo 13, když byla 81 desítka.
1: No, možná maminka nebo tatínek že to dostali k Vánocům.
0: Teď se spíš někdo vrací jako obecně, myslím, k těm tlačítkovým telefonům kvůli zjednodušení, protože
1: někdy pro seniory je to možná lepší.
0: Ono i pro, jako, myslím, že
1: no, už by pro nás pomalu.
0: Když vidím, jak tam na to vyjráte, no nic, někdy ten chytrý telefon je až moc chytrý. Ta doba nás ale nutí tam všechno registrovat, viď? Některé zase věci se nedají bez toho už teď
1: to je pravda.
0: Zařizovat. Když ne, tak nevadí. Do dnešního špeku se schovala. Počkej, napsala Jana a Dan, luxusní ročníky 72 a 1966.
1: A já tady mám ještě další pěkný e-mail od Evy. Tento týden Viola nebo Skřítek byla opravdu milá, krásná. Do Neapole s manželem jdeme za 3 týdny. Na vše italské se těšíme. Ale se špekem mi manžel nepomohl. Venčil naši postarší Yorkshireačku. Jsou starší oba, tak na starší slovo by se hodili. Dnes máme Nokii, sluné babí léto všem špekařům přeje Evka z Rychnovska, ať má Jakub radost.
0: Počkejte, ale teď Petr Komínek. Cesta do Brna. Poslouchejte dobře. Špek je Nokia. Dodnes mi v práci 33 desítka leží na stole, občas ji použiju. Jsem teď v autě cestou do Brna a přede mnou strašně pomalu jede nějaké auto. Je to Kia. Mám chuť říct, no Kia.
1: No a je to. I takhle se může zrodit správná odpověď.
0: Ale já jsem vůbec nevěděl, že to je řeka.
1: No to já taky ne. To je až včera u toho článku, u toho studia.
0: Jaký máš telefon? Já mám Labe.
1: Já mám Svitavu. Já jsem z Brna. Já mám Svitavu.
0: Mě nejvíc baví mže.
1: Ale i Svratka je dobrá. A to taková Die.
0: Die, jo. S tím se telefon je úplně nejvíc. Nože, no. I když, ale designově nejlepší Lužice.
1: Lužnice?
0: Lužnice, pardon. Asi mě čeká ještě Lužnice spíš.
1: Bych si zahajnout.

0: No tak to byla Céline Dion v našem vysílání ještě 6 hodin 48 minut a nás to ještě drží, protože jsou to vzpomínky, na které jsou totiž jako relativně nedávné a přitom, když se člověk podívá na tu technologii, tak to vypadá, že to je minulé století. No takhle, to je minulé století, ale...
1: Ale je to už tak zastaralé, že vlastně už to má... spíš jako sběratelskou hodnotu. A jak jsem se dočetla, teda ne všechny, ale některé telefony, třeba některá Nokia, dnes ji prodáte za 48 tisíc. Proměnili se ve sběratelský poklad. Ale, jak se píše v článku dál, ne každá stará Nokia je poklad.
0: Jasně, a já jsem si vzpomněl na to úplně jiné číslování, jeden z těch posledních, a já dokonce, protože teď jsme že jo, vyklízeli všechno, tak jsem našel doma, já to mám i v krabičce, i v té... Teď mě znáš, ale
1: mě to
0: je to, prosím vás, jmenovalo se to N95, bylo, nějak změnili to číslování a už to byl takový ten, jak se to vysunulo a dole byla klávesnice a byl tam velký displej a byl barevný. Mm-hmm. A tady se na to teď dívám, tam byl foťák, ono to vlastně už vypadalo jako foťák, mm-hmm. Jak se snažili tu technologii někam posunout. Teď z jedné strany tam bylo nějaká šachta na kartu paměťovou, potom na sluchátka.
1: Ano.
0: Jo, z druhé
1: to
0: strany.
1: To už bylo na sluchátka.
0: Ano, ano.
1: Jakože, ale jenom k telefonování, to ještě nepouštělo žádnou hudbu, ne?
0: No jasně, že jo, tam byla už hudba. Jo. To byl vlastně i player, jako přehrávač. A předháněli se v tom, v té výbavě. A pak teda, jak jsme už řekli, přišel rok 2007 a úplně jiný koncept, úplně jiné myšlení. Mm-hmm. Prostě obrazovka, na kterou se šahá.
1: Bez tlačítek. Vlastně víceméně.
0: My jsme tenkrát hráli muzikál Touha v Kalichu a Jirka Korn to tam přines. A my jsme normálně...
1: Jako iPhone, jo?
0: Jo, aha. Tu jedničku. Uh-huh. A my jsme vůbec nechápali, co se jako děje. Protože vlastně, aby se na ten displej šahalo uh-huh. a aby zároveň, když zhasne, nebyl dotekový, uh-huh. jo, to nedávalo jako fyzikální logiku, jo? Jsme říkali, že to musí zapnout v kapse, nebo taky se to otevře. My jsme tomu vůbec nerozuměli. Uh-huh. A byla tam, pamatuju si, první taková aplikace, jak se tomu říkalo, a to byl zapalovač. Představ si na telefonu velký americký zapalovač, to Zippo.
1: Jasně, jasně.
0: Tak. A ty si tím iPhonem udělala jako a ono se to zapálilo. Ale dobře, dejme tomu, že hoří ten plamen. Ale když se ten iPhone nahnul...
1: Tak se nahnul i ten.
0: Tak se nahnul, no nahnul. On byl furt svisle právě.
1: Jo, takhle.
0: A to jsme vůbec tomu nerozuměli.
1: Jako když bys měl svíčku v ruce třeba.
0: Třeba mm-hmm. svíčku, ohneš svíčku, nebo dáší šikmo a plameny furt svisle nahoru logicky. A to ten iPhone takhle udělal. A my jsme, vím, jak stojíme v portálu a chodili jsme pozdě na jeviště, protože tam byl jako jich šrumec kolem Jirky Korna. Vůbec jsme tomu nerozuměli, co se děje.
1: Asi tak se cítili indiáni, ne? Když je někdo fotografoval, nebo tak.
0: Co nevím, jestli nedokážu ti na to asi nic říct, na tento příměr. Počkej, tady je, no.
1: Ještě napsal taky Tomáš, rok výroby 71 do provozu 72. Vím, jeden z nejslavnějších, 5.1, ještě ji mám funkční schovanou. A to je ten pěstní klín?
0: Já se přiznám, že si nepamatuju výraz pěstní klín, ale patrně se používal, protože Petr Sakal s ním přišel. Ano, je to takový ten telefon, který vydržel podle mě týden, mm-hmm. měl tu antenku
1: ano.
0: a dal se s ním přibíjet hřebíky, že jo?
1: No, vidíš, pěstní klín. A já si pamatuju, že dlouho nejdelšími držiteli tohoto typu telefonu byla kolegyně Nadežda Hávová a tehdejší generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. A vždycky, když pan ředitel přišel do newsroomu, tak si s Nadějou ukázali, že je stále mají, všichni tam machrovali novými telefony. A pane řediteli, vy stále, ano, Naďo, já a vy. My stále.
0: Protože on byl asi tou jednoduchostí jako nesmrtelný, že? Což se ukazuje i teď zpětně, že se vracíme k jednoduchým principům. Teď jsem se něco vzpomněl, jo? Ještě jenom rychle napsal třeba dobrý ročník Honza 1978. Jo, píše z auta. Nokia, to byly telefony, které měly duši. Hezky, jak
1: to, je
0: jak to vnímáme. Jak říkám, je to pár let, že jo?
1: A on zapíše, nejlepší model dle mého byl Nokia 5.1, byl to mobil, pádlo, kladivo v jednom. Kdyby nepřišly smart mobily, určitě by se s 5.1 dalo i létat.
0: To je pro pádlo.
1: Napsal Honza z Liberce.
0: Paní Regino, vy mi dáváte zabrat, ale mám vás ráda. Napsala Alena, to je od vás hezké.
1: Děkuju, já vás taky, Alenko.
0: No je tady těch příběhů opravdu...
1: Byla jsem v 6 připravena v posteli na dnešní špek, ale opět jsem usnula, takže jsem neslyšela zadání. Vzpomínám si na můj první telefon Motorola. Bylo to takové pádlo. Nedávno jsem ho našla a přišel mi hrozně k smíchu, jak byl velký. A hlavně už jsem skoro nevěděla, jak se ovládal, píše Líba 56. A mě to připomnělo, jak občas kolují takové nabídky i mobilních operátorů na nějaký nový tarif a přejděte k nám, tak volali jednomu našemu rodinnému známému a on je to takový slovutný pan doktor, všem je vážený, v celém domě si všichni k němu chodí pro rady a volali mu právě z nějaké takové společnosti a ptali se ho, jakého máte operátora? A on řekl, Motorola. Oni řekli, tak nashledanou.
0: Že tady to nemá cenu. Ale napsal ještě Peťa, to je hezký. 96 ročník. Nokia mám několik, používám tu nokiáckou melodii. A tu jsem si musela do novějšího telefonu stáhnout. Patrně, jestli jsem to dobře pochopil, Péťa používá pořád ten starý klasický telefon. Používám tlačítkový. A občas jen zírám, jak 80-letá prateta zkušeně řádí na tom dotykovém. 80-letá, jo, tam jede.
1: Je to pravda. Tady ještě Václav poslal k Pěstnímu klínu. Pokud jste se někdy cítili neužiteční, vzpomeňte si, že existoval ochranný obal pro Nokia 3310. Je tady ten obal, ten si určitě taky pamatuješ.
0: Jo!
1: A tady on totiž, je k tomu napsáno, zbytečný ten obal nebyl. Když Nokia spadla na zem, tak obal pád stlumil a dlažba se tak nerozbila.
0: Ale já si ten obal pamatuju, milí posluchači, popíšu, strany jsou takové jako
1: to byla guma, nebo
0: koženkové, nebo a je tam vlastně igelit? Nebo ne igelit, taková ta
1: to taková divná, ne folie, ale
0: tak gumová, no, průhledná.
1: Deštníky z toho možná byly ty průhledné, no. Ne?
0: A ten obal, promiňte mi ten výraz, ale ten obal přibližně po měsíci užívání zhnusnul.
1: To je pravda.
0: Pamatuješ?
1: A nahoře myslím si, že to byla nějaká kůže, nebo no, co, ale tady po boku to byla guma, aby se to do toho dalo jako nasunout. Dost to nevypadalo vábně.
0: A napsal Juraj zo Slovenska. Dobré ranko. Už keď Dalibor začal o tom iPhone, který donesl Jirka Korn, tak presně tento model mám stále doma zabalený v krabičce.
1: Hezky.
0: Cena stoupá.
1: No?
0: Takhle, jestli ho máte v nějakém stavu.
1: To ještě vydržte. No, ta hodnota to poroste, to je jasný.
0: Jo, a ještě jsem si teď vzpomněl v rychlosti úplně. Včera jsem otevřel jeden časopis, který se týká hi-fi a různých reproben a ono se to všechno vrací. Představ si, že existuje firma, no, která vyrobila s obrovským úspěchem a teď udělá novou edici. Tak jako kazeťák, na tom je ten legendární trojúhelník nádherný Pink Floyd, 50 let Dark Side of the Moon. Mm-hmm. A udělal, dej ti k tomu certifikát, kazeťák a kazetu, která se samostatně koupit nedá a kromě toho je tam ještě tuška. Všichni, co jsme používali kazety, víme, že nejdůležitější je tuška.
1: Jo, jako na přetáčení.
0: Na přetáčení.
1: Když se to tam zašmodrchalo.
0: A tu první edici, která měla logo Duran Duran, ta se vyprodala asi za týden a oni mají zjištěný, protože ví, kdo to kupuje, to je online. Mm-hmm. Věk mezi 19 a 26 lety.
1: No prosím tě, jsou šikovní mladí lidé.
0: Tak co? Ale že ti dají k tomu tušku.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa, ne soudní exekutoři. Do Česka se dnes sjedou až tisícovky speciálně upravených aut. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření a počasí dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, protože by měli být levnější. Exekutorská komora to ale kritizuje. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhu.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
3: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravená. Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra pak v Brně. Kvůli akci vyšle policie do terénu dálniční i cizineckou policii, pořádkové jednotky, vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že budou účastníci sjezdu pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto můžou policejní hlídky některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Kvůli podzimním výlovům začínají rybáři v Teplicích vypouštět dolní rybník v zámecké zahradě. Po jeho výlovu přijde na řadu horní rybník. Podle teplické radnice budou výlovy vždy v sobotu od časných ranních hodin v dolním rybníku 10. října, v horním 31.
5: Pozvolné snižování hladiny má zabránit prudkým změnám a přetížení odtokové soustavy. U menšího dolního rybníku potrvá 10 dní. Vylovené ryby pak rybáři vysadí do sportovních revírů na Teplicku nebo ponechají k dalšímu chovu. A do rybníku přepustí vodu z většího horního rybníku, který po výlovu naplní spodní prameny a déšť. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Příklady dostupného bydlení představí nová výstava v Táboře. Kancelář architekta města jej připravila v rámci festivalu Dny architektury. Vernisáž je na programu dnes odpoledne v 5 v divadle Oskara Nedbala. Naváže na ní debata odborníků na dostupné bydlení. Výstava pak bude k vidění až do prosince. A startuje volejbalová extraliga žen. Liberecká Dukla vyzve zítra v domácím utkání Frýdek Místek. Hrát se začne v 6 večer.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo a tam by se taky mohly výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách kolem 15.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy je kolona kamionů už od sjezdu 168 do Mašov. Za sjezdem na Rosice na kilometru 180 se pak zastavuje i v levém pruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte silný provoz v omezení od sjezdu 25 Sacká. Od sjezdu na Pečky na 35. kilometru je kolona a pokračuje až na kilometr 42. Zdržení zhruba čtvrt hodiny. Stejnou dobu se zdržíte taky na výjezdu z Pardubic po silnici 36 na Lázně Bohdaneč. Důvodem je nehoda u odbočky na Doubravice a ještě silnice 15 z České Lípy na Lovosice. Tam pozor za Kravaři, kousek za kruhovým objezdem se srazilo osobní auto s nákladním. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje Ranní dvojka.
7: Je 7 hodin 5 minut, za chviličku si připomeneme jedno docela velké výročí. Ano, Stingovi je dnes 75, to je pravda. Ale na Stinga bude vzpomínat Aleš Cibulka ve své části vysílání v dopoledni, která se jmenuje Červený koberec. No a my teď vzpomeneme... My máme jiného jubilanta.
8: Který je dokonce starší než Sting, ale myslím, že ho znají spousty generací a i dnešní děti, na rozdíl třeba od některých starších typů mobilních telefonů.
7: A docela se budu... nebo takhle, chtěl bych se tebe zeptat, co znamená to jméno?
8: A víš, že nevím, ale věřím, že to bude vědět Adéla Vymazalová, která o Medvídkovi Pů má připravený taky rozsáhlý referát.
7: A teď pokládám základní dotaz. On se jmenuje i v originále Pů?
8: Ano, píše se to P-O-O-H.
7: Tak, takže je to Pů.
8: Pů.
7: Pů.
8: Pů.
7: Tak, ale proč je tam čárka?
8: No, tak jestli tohle bude vědět Adéla, tak už budeme vědět úplně všechno.

0: Tak, pokud si teď lámete hlavu nad tím, s jakým filmem nebo knihou strávíte podzimní večer, nabízí se pohádková sekce, samozřejmě můžete si připomenout například Dobrodružství medvídka Pů. Za necelé dva týdny totiž uplyne 100 let od prvního knižního vydání tohoto celosvětově oblíbeného příběhu. A já mám na telefonu Adelu Vymazalovou. Adelo, dobré ráno.
1: Pardon.
0: Ano, já mám na telefonu, já tahám tady za jinou kliku. Já jsem šáhnul za jinou kliku. Už jsem otevřel správné dveře, Adelko?
2: Doufám, že ano.
0: Ano, je to v pořádku. Kdo tohoto dětského hrdinu stvořil? Připomeňte nám to.
2: No tak autorem je Angličan Alan Alexander Milne. Jeho cesta k psaní ale nebyla tak úplně přímočará. Vystudoval totiž matematiku na univerzitě v Cambridge. Už během studia přispíval do studentského časopisu, čímž upoutal pozornost britského humoristického magazínu, kde se stal asistentem editora. Bojoval v obou světových válkách a před úspěchem Medvídka Pů tvořil především divadelní hry. Ale po narození syna, Christophera Robina, začal psát i básně a literaturu pro děti. Popularita stejnojmenné knižní postavy ale nejspíš Christophera v dětství pronásledovala a s Milnem tak neměli úplně ideální vztah. Možná i kvůli tomu Milne na tvorbu pro děti částečně zanevřel. Po mrtvici a operaci mozku zůstal invalidní a zemřel v roce 1956 ve věku 74 let.
0: Takže původně vznikl Medvídek Pů jako taková pohádka pro jeho syna.
2: No, částečně ano. Milne se od svého syna určitě hodně inspiroval. První povídka s postavou Půa s názvem Špatný druh včel vyšla na Štědrý den v britských novinách v roce 1925. Ale už o necelý rok později, přesněji 14. října 1926, se na pultech knihkupectví poprvé objevila samostatná kniha Medvídek Pů. K enormně úspěšnému prvnímu dílu přibyl i druhý, později se spojili do jedné knihy, kterou si dnes můžeme přečíst ve více než 50 jazycích. Existuje dokonce i latinský překlad s názvem Vinný i lépu. A v Československu se příběh poprvé objevil v roce 1938.
0: No a teď, kdo vymyslel to jméno, to zvláštní jméno Pů?
2: No, s tím nápadem přišel taky Milneův syn Christopher, když tak pojmenoval svého plyšového medvídka, kterého dostal k prvním narozeninám. Ten anglický originál jména je totiž Winnie the Pooh. Vinný kvůli stejnojmenné medvědici, která se mu zalíbila při procházce v zoo. Ta druhá část Pů pak po labuti, kterou potkali na prázdninách. Jenom doplním, že Pů se s čárkou píše proto, že to je jméno cizího původu. Ostatní postavy, jako prasátko nebo tykr, mají taky původ v Christopherových hračkách. Jen sova a králíček možná přibyly díky opravdovým zvířátkům žijícím nedaleko domu. Ten původní plyšák je dodnes k vidění v New Yorkské knihovně.
0: Tak děkujeme i za to vysvětlení toho Ú s čárkou a jenom mě tak napadá, že takových podobných plyšáků se asi prodala už poměrně dost.
2: No určitě ano. Ono produkty, které jsou spojené s Medvídkem Pů, generují ročně stovky milionů dolarů. Například někteří stopaři používají medvědí figurky jako své amulety. Nejspíš proto, že býtnický autor Jack Kerouac ke konci svého románu Na cestě píše, že Bůh je právě Medvídek Pů. No ale oslavit tohle výročí můžete i bez nákupu, třeba si stejně jako Pů a jeho přátelé zahrát takzvané medvědí proutky. Stačí jít na most, hodit klacík do vody a na druhé straně mostu pak pozorovat, čí klacík se objeví jako první. Ono to možná zní jednoduše, ale v téhle hře existuje dokonce i mistrovství světa, kde jednou zvítězil i český tým.
0: Vidět, my jsme fakt ve všem úplně nejlepší. Děkujem, to byla Adela Vymazalová. Mějte se hezky, Adelko.
2: Hezké ráno.
0: Jinak vy jste doma milovníci Pua.
3: Já teda musím říct, že mě k němu dovedli až moje děti, respektive synovec. Já jsem tu knížku jako dítě moc ráda neměla. Já jsem té poetice nemohla moc přijít asi na chuť. Ale v momentě, kdy tu knížku načetl Marek Eben, tak hrála v našem autě, respektive v autě mé sestry a švagra pořád. Takže jsme to uměli celé z paměti a přinesli jsme to i do naší rodiny. A neexistovala cesta, kde bychom si to jako neposlechli Medvídka Pů.
0: A my jsme to používali jako takové synonymum, já bych to přirovnal k jednomu dílu nebo k takovému rčení Paul Reicha, Zdeněk Paul Reich používá, když se ho ptají, dáte si kečup? Vypadám jako někdo, kdo jí kečup. A tady to je ono, jakože myslíš, jakože se nějaký Medvídek Pů, jako nebo...
3: Já si pamatuju na takovou krásnou situaci, kdy šli s prasátkem k Půovi na návštěvu a Pů říká, co tak dlouho neotvírá ten, co tu bydlí? A prasátko řeklo, ale Pů, vždyť je to tvůj dům. A Pů řekl, aha, tak tedy pojďme dál.
0: Škoda, že to nenačetla ty.
3: Víč?

0: 18 minut, stále nás ještě drží téma starých telefonů a nejrůznějších takových věcí, které ještě samozřejmě Medvídek Pů asi používat nemohl, ale...
1: No, jsou i starší věci, než jsou telefony Nokia.
0: Ale stále píšete, že třeba i používáte ty telefony. Problém je v tom, když se stanete už součástí všech těch aplikací, systémů, registrací, že to je trošku problém. Mm-hmm. A mám pocit, že ještě jeden, zejména při cestování do zahraničí, už se tam dávají i snad cestovní doklady, některé věci, letenky, dokonce nějaké QR kódy, že jo. A co tam budeš dělat s tím tlačítkovým telefonem?
1: No,
0: jo?
1: To je pravda, že takhle, já jsem včera poprvé byla kontrolována v tramvaji, jestli mám lítačku, No a já jsem si poprvé nainstalovala do telefonu, teda já ne, protože to je docela komplikovaný proces, takže můj muž u toho strávil asi půl hodiny, ale už ji v telefonu mám a myslím si, že jsou i revizoři vybaveni pro ten případ, jo, že se ti to vybije, tak aby každý někdo vykutálený takový jako řekl, že má třeba jízdenku v telefonu, ale má ho vybitý, tak myslím, že mají nějakou powerbanku, do které se můžeš připojit a prokázat tedy validní jízdenku.
0: Ono to je perfektní do té doby, než, jak říkáš, se to vybije, že jo? Když se ti třeba pak někde vybije v zahraničí, máš v tom i cestovní doklady, tak to je úplný průšvih. Ale teď jsem byl někde na pumpě kupovat kafe, nebo já už nevím, něco jsem tam byl koupit. A takový dvě žoviální dámy. Máte naši aplikaci? Říkám, nemám. A nechcete jí? Říkám, proč? Říkám, už jsem starý. No to teda, hele, když jsem to zvládla já, a teď normálně jeli, a já jsem vlastně neměl žádný argument. No máte myčku zdarma potom? Říkám, no. A to kafe tady, to, co si teď kupujete, to je pak za půlku. No já to nějak ještě, pojďte sem. Já tady udělám, já mám tady QR kód. Byl jsem nové v troubě.
1: Takže jsi byl vtažen.
0: Byl jsem vtažen.
1: Jo. No,
0: takže tak. Já už jsem pak neměl, já jsem si říkal, že když řeknu, že jsem starý, že to tím... Uzavřel.
1: Ukončíš, ano.
0: Ne, tím jsem naopak otevřel.
1: No, to jsou takové situace. Vím, že moje kamarádka v jedné síti drogerii byla vlastně první otázka té pokladní, máte naši kartičku? A v momentě, že dost často lidi neměli, tak Jitka Malá chodila a rovnou u té pokladny, než paní pokladní stihla cokoliv říct, řekla, nemám a nechci.
0: Do toho nádechu.
1: Ano.
0: Se musím nějak ještě naučit.
1: No, vidíš.

0: Já se v retrokousku trochu budu koupat ve stejné vodě. Nejenom tedy ve vodách starých telefonů, ale...
1: Ve vodě řeky Nokia.
0: Ve vodě, ano, řeky Nokia, děkuji ti. Prosím tě, je tady ještě jedna věc. Já jsem mluvil o té staré kazetě.
1: No.
0: Respektive o tom, že i v současné době renomované firmy vlastně zpátky vyrábí kazety. Mm-hmm. Robbie Williams, který je teďko nově na...
1: Na setlistu, playlistu. Nejdůležitější host příštích Colors.
0: Tak a on svoji poslední desku vydal na vinilu a na audiokazetě. Ne na CDčku.
1: To je dobrý.
0: To je fakt dobrý.
1: To je jako velký už retro.
0: Já bych
1: vůbec neměla kazetový přehrávač doma teda.
0: Já ho právě mám. A teď přišel e-mail. Pokud chápeš tento for, tak už jsi oficiálně starý. A je tam operační sál, kde místo těch lékařů jsou kazety, jo, a tam je, leží kazeta jako pacient a má ten pásek vytažený. A on neříká skalpel, ale tušku. Tušku, prosím. A to je právě ta nádhera, že ti znalci, ale mně se na to nejvíc líbí to, že to kupují mladí lidé, kteří se, a to už je zaznamenatelná, nebo jsou to zaznamenatelná čísla, zejména teda ve světě, že se vrací, ale hodně mladí lidé, ke kazetám, k CDčkům
1: taky, ale ano, no, a gramofonům,
0: protože chtějí, anebo i třeba k videokazetám, nebo DVDčkům, protože ta hmatatelná věc, nebo respektive to, že to máte v ruce,
1: fyzicky
0: je víc, než to někde, to, že to někde lítá ve vzduchu.
1: Je to pravda, že my ještě nejsme měli gramofon a můj syn toužil po novém albu nějakého rapera, tak šel a v nějakém obchodě si koupil CDčko. Jenom proto, říkám, ale my nemáme přehrávač na CDčka už. To nevadí, já to tady chci mít na poličce, že jsem si to jako koupil. Přitom to poslouchá v telefonu přes nějaký ty hudební knihovny.
0: Je to krásný a ještě zase, jak jsi říkala, nemám a nechci, nebo co ta kartička, aplikace, jo. Alena z Plzně napsala. Zdravím Vojku, na zmíněnou otázku máte kartičku, odpovídám, já karty nehraju.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobudal kapitána letounu. Stroj i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saúdské Arábii. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto částečně redukuje počet směn. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí společnosti, neupřesnil ale, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi. Zaměstnanci tam tento týden nechodí na noční směny. Několik desítek turistických cílů se v Plzni zapojí do oslav vzniku republiky. Z té 8. výročí si připomeneme ve středu 28. října. V Plzni budou otevřené historické památky, divadla, muzea a galerie. Město taky připravuje exkurze do běžně nepřístupných míst, komentované prohlídky a další akce. Na mnoha místech bude symbolické vstupné 28 korun nebo sleva 28%. V Lázních v Jeseníku dnes začíná tradiční akce Týden Vincence Pryznice. Její organizátoři připravili pro zájemce sérii přednášek. Návštěvníci se na nich dozví například, jaký vliv má vodoléčba na děti s astmatem. Akce Týden Vincence Pryznice potrvá v Jesenických Lázních do neděle. Hokejista Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si tak připsal 9. nulu v kariéře. Za svůj výkon byl Karel Vejmelka vyhlášen 3. hvězdou duelu.
2: Počasí.
1: Pátek bude většinou polojasný až oblačný, v západní polovině Čech až zatažený, tam se taky výjimečně můžou objevit slabé přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na horách kolem 15.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy jsou kolony kamionů, začínají za Velkou Bíteší na STEM 65. kilometru a za sjezdem na Rosice na STEM 80. kilometru zastavuje i levý pruh. Dálnice D5 směrem z Plzně se plní od Rudné ze 4. kilometru, kolona je tam na 20 minut. Na Pražském okruhu z D1 na letiště pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru stojí auto po nehodě u středových svodidel a zasahuje do levé pruhu. Na silnici 20 z Písku do Plzně opatrně na dvou místech. Po nehodách je omezený provoz před Nepomukem u odbočky na Třepčice a pak těsně před Měcholupy. A ještě silnice 22 ze Strakonic na Klatovi. Pozor za Zavlekovem. Havarovalo tam osobní auto. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, slovo má opět ranní dvojka.
3: Je 7 hodin 33 minuty, my vás za chviličku pozveme do Londýna a budete možná překvapeni, že Londýn je v boji o takzvanou michelinskou korunu, kterou drží Paříž, protože v Londýně, respektive v Anglii, my o tom vtipkujeme často i s Terezou, že prostě tam nikdo neumí vařit, ne?
4: No, že ta kuchyně není úplně jako světově oblíbená. Že myslím, že taková Čína, Itálie, jasně. Francie, cokoliv dělá lepší jídla než Anglie, ne? Se tak jako říká. Ale možná už to brzy nebude pravda.
3: Já mám teda velkou radost, že mezi posluchači BBC nemáme úplně moc velkou posluchačskou skupinu, protože by nás teď vypli.
4: No, ale mají výborný čaj, nebo humor, ale ta kuchyně.
3: Humor mají perfektní. No. Ale Lucie má taky smysl pro humor. Poslouchejte, to je taky dobrý. Dobré ráno. Před pár lety jsem byla s dětmi na Balatonu. Poslední den jsem si dobila telefon na 100%, abych mohla jet podle navigace domů. Jakmile jsme ale dosedli do auta, telefon umřel. Bohužel, nebylo kde koupit mapu, protože už se neprodává, že jo. A všechny značky na cestě byly v maďarštině. Což...
4: To je ale prekérní situace.
3: Vyráželi jsme v poledne a tak jsem jela podle sluníčka na sever.
4: No jasně, do nějaké srozumitelné končiny.
3: Na hranice se Slovenskem jsme místo hodiny, nebo že to trvalo místo hodiny, hodin pět.
4: Jej.
3: A zezadu se pořád ozývalo, mami, kdy už tam budem?

0: Je 7 hodin 38 minut, posloucháte Ranní dvojku a my se moc těšíme na rozhovor s Terezou Antenovou. Už jsme to trochu naznačili, že když člověk, je to asi předsudek, jak si teď řekneme, vysvětlíme, že v případě, že byste měli třeba možnost letět kamkoliv, dobře, zůstaneme v Evropě, na večeři, tak asi první třeba řekne Regina do Itálie, že jo, možná budeš jít do Francie.
1: Do Maďarska na guláš.
0: Do Maďarska na guláš.
1: Měl guláš v tom cestování třeba.
0: Ano, máš to jakože. Jo, prostě nějak bys to asi zvládla, dejme tomu do Vídně na Wiener Schnitzel. Ale kdo by letěl do Londýna na fish and chips, to teda nevím. Terezo, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak my jsme tady na cestě k převzetí michelinské koruny.
0: Co se stalo?
2: No světe, div se. Tak Británie se konečně, jak vidno, zbavuje reputace, potažmo řečeno, kulinářské pustiny, nebo jakési vývařovny, nebo šlichtárny, myslím, můžeme říci. Jinými slovy, země, kam lidé spíše než za jídlem jezdí za scenérií. Analýza prestižního michelinského ocenění totiž dokládá, že za poslední rok, 2 a 5 let restaurace u nás získaly více michelinských hvězd než jakákoliv jiná země na světě.
0: No a teď čím, jako, kde se ta změna najednou vzala? To je nějaký, jak se říká, divný.
2: Tak dříve britské restaurace de facto neexistovaly. Chodilo se

0: Tak celkem 230, poté co restaurace v Británii a Irsku získaly nově 21 hvězd do své kolekce. Zároveň jsme ale také o 8 restaurací s michelinskou hvězdou přišli, když ty museli pod ekonomickým tlakem zavřít. Takže jak vidno, ani slavné hvězdy nejsou zárukou toho, že se lidé do prestižních restaurací u nás vrací. Na rozdíl například od už zmiňované Francie, kde se jídlo stále ještě mnohem více oslavuje a lidé si ho také i umí užít a vychutnat. A ještě trocha čísel navíc. 88 michelinských restaurací dělá z Londýna druhé nejlepší kulinářské místo v Evropě. A prý do 10 let skutečně tedy tímto tempem přebije zatím první Paříž s restauracemi 131, kde se ale prý podle britských kuchařů stále vaří stejně jako před více než 50 lety, tedy podle slavné klasické kuchařky La Rousse Gastronomique.
1: No to ale asi za kanálem Lavanč nelibě nesou.
0: Tak novou realitu, myslím, krásně ukazují i konkrétní čísla. Od roku 2021 v Británii přibylo 45 michelinských restaurací, což je nárůst o 24%, zatímco ve Francii byl nárůst za stejné období jen o procenta 3. Ale Francouzi v tom, prosím pěkně, rozhodně nejsou sami. V Německu přibylo michelinských restaurací v uvozovkách jen o procenta 4, v Itálii o 6% a ve Španělsku o procent 11. Takže jak vidno, Británii je v tuto chvíli skutečně co závidět.
1: Ale je známo, že získat michelinskou hvězdu nebo rovnou hvězd víc není jen tak.
0: Tak michelinský průvodce nebo příručka se vydává každoročně a různí inspektoři chodí do každé restaurace pod rouškou anonymity a také opakovaně, aby zjistili, zda je kvalita skutečně konzistentní. Hodnotí nejen kvalitu ingrediencí a prezentací jídla, ale samozřejmě také harmonii chutí, kuchařské techniky, stejně jako i osobnost šéfkuchaře. Inspektoři pak samozřejmě také dohromady vyhodnocují své zkušenosti, přičemž 3 michelinské hvězdy jsou rezervované jen pro místa, která se pyšní skutečně mimořádnou kuchyní a zaslouží si tím pádem doslova speciální cestu za věhlasnými pokrmy. Tak
1: teda gratulujeme. Jenom bych ještě chtěl dodat, protože my dneska trochu ještě jedeme, jak se říká, v tom retru. Od telefonu Nokia jsme se dostali k audiokazetám, které opravdu frčí. Já mám toho Robbieho Williamse a tady potřeba říct, Terezo, díky vám, protože je to... Jako obchodně je to trošku problém, protože některé věci se z Velké Británie k nám nedají dovést. Já jsem tam byl označen jako člověk, když jsem si to chtěl elektronicky koupit. Vy nejste tady odsaď, takže nic. Jo, asi to byl takový volný překlad.
0: Máte dobré kontakty, že?
1: Ano. Stačí zavolat Tereze a ta vám koupí audiokazetu Robbieho Williamse. Tak moc děkujem, Terezo.
0: Také děkuji a těším se na slyšenou.
1: My taky, to byla Tereza Antonová z Velké Británie. No a vám všem posíláme Michael Jacksona. To je dobrá tato. Heal the world.
2: Jdeme plakat.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No my tady nemáme naši rosničku Jakuba, on teď momentálně zjišťuje počasí v Neapoli, i když teda přišlo nám jakési připomenutí hesla.
3: Napsal, byl to Jiří, nebyl to Gret. No někdo z vás, Petr, už to mám. Hezké ráno, uzeniny na dvojce.
2: Uzeniny?
3: Hezké oslovení, ano. Souvisící se špekem zřejmě.
2: Jo, takhle, to je dobrý.
3: Se špekáčky, tak Jakuba už neuvidíme. Říká se vidět Neapol a... Tak špek jsem neuhodl, o telefony jsem se nezajímal, první jsem měl Ericsson s antenkou v pouzdře, potom různé Nokia, kazet mám soustou, také přístroje. To je souhrn vlastně všeho.
2: Perfekt.
3: Děkujeme, Petře.
2: A já mám tady, protože samozřejmě čerpáme ze strany Českého hydrometeorologického ústavu, protože i zaměstnanci a pracovníci tohoto ústavu jsou pravidelně v našem vysílání. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24.
3: No, ale přesto, že bude zataženo, tak má být až 24 stupňů, což je překvapivé.
2: A já, když jsem ráno vycházel z domu, tak bylo 20. Je to možný?
3: A odkud jsi šel z té Neapole, Jakubovi, ne? Já jsem měla 12 na Žižkově.
2: Jo, takhle, já už vím, já jsem se díval na teplotu doma. No. Protože mi to bylo zvláštní, že tak jaký chlad a bylo to 20 stupňů, asi, pardon. Tak když mě znáš.
3: A tak máte doma jako příjemnou teplotu.
2: Je
3: to,
2: no.
3: To, kdyby bylo venku, tak to bude ve dne, no.
2: To kdyby bylo u mojí sestry, no. Tak je tam 16. Nic nebude, šetří se. 7.49, ranní dvojka je s vámi a teď si zaspíváme společně s Marií Rotrovou. Pomeneme si takový hit, veliký hit, Řeka lásky. Dobré ráno všem.

0: Stále posloucháte naše ranní vysílání. Po 8 hodině vás pozveme do divadla a pozor, bude to úplně mimo.
1: Půjdeme zase na sever.
0: Mimo Českou republiku, zase na sever. Co si chtěla říct? Jsi se zasmála něčemu?
1: No, protože Standa poslal e-mail, který se vztahuje k těm kartičkám situace.
0: Jo, prosím tě.
1: Jel jsem od zubaře a na benzínce jsem na dotaz, jestli mám kartičku, automaticky vytáhl kartičku pojišťovny.
0: No, to se ptají vždycky, máte s sebou kartičku, že jo?
1: Ano, připravte si kartičku, sestřička to většinou říká v čekárně, než jdeš do ordinace, kartičku pojišťovny máte, máte kartičku.
0: Já jsem si u pumpy, já myslím, že to jsme jeli my na nějakou služební cestu, jak ona chtěla po mně číslo, pamatuješ?
1: Číslo té karty.
0: Totiž, ne, já, protože služební auto a je vlastně na to služební kreditní karta nebo platební karta. Mm-hmm. A já jsem na tom koválek osel, jsem šel dovnitř a nemám s tím zkušenosti až tak velké a ten PIN je napsán, že jo, prostě někde, aby prostě bylo jasné, co to je, služební vozidlo. A ona říkala, já říkám, platím ten benzín. A ona říká, číslo. Já jsem úplně zezelenal. A říká, proč po mně chce ten PIN, to je divný. Tak jsem začal číst číslo té karty. A ona, ne, číslo. 2270, nebo já jsem vůbec nevěděl, co ona, a říkám, no já nevím, já se musím jít podívat do auta na ten PIN, já ho neznám. A ona, ne, číslo toho stojanu, kde jste tankoval. To, úplně ten mozek.
1: Člověk je zaskočen některými informacemi.
0: Ale víš, tady přesně, máte kartičku a jo, VZP, prosím vás. Mám to sebou. Yeah. No, tak,
1: no, pak tady máme ještě jeden způsob, jak to řešit od Tomáše s těmi žoviálními pumpařkami. Přikládám jednu osobní zkušenost, když mě takto překvapí neodbitná pumpařka, protože chlapi pumpaři jsou v tomto ohledu solidárnější. Opáčím taktéž žoviálně, že k jejich čerpací stanici jezdím velmi zřídka, nebo jsem tu poprvé a možná i naposled.
0: Jo, takhle, aha.
1: Že vlastně se ti to jako nevyplatí.
0: Ale když říkáš žoviální obsluha pumpy, tak je pravda, že už tam teda nepracuje ten chlap, ale stále se tomu říká už žoviála. To je tady na Pankráci, moje sestra tam parkuje a vůbec všichni, když někam jedem, tak to je takový středobod, protože se k té pumpě dá ze všech těch komplikovaných směrů, když se jede s divadlem na zájezd. A tam byl žoviál. Normálně vám prodal nos mezi očima.
1: Byl obchodník.
0: To byl takový profík. My jsme tam jednou s Ondrou Brouskem byli na Vánoce a přivezli jsme na Štědrý den domů nějaký portský asi za 8 000. Vůbec nevím, proč jsme to koupili. Ale on prostě je, v nás se přesvědčil, že to musíme mít.
1: No, tak dobrý obchodník.
0: Výborné, no. Žoviál. Už žoviála.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude moderátor Michal Rozsypal, kterého svého vysněného autora si pozval do pořadu Knižní kód, co vypátral během natáčení dokumentu o Daně Drábové a nedocházejí mu ještě nápady na jeho populární mashupy. To všechno nám prozradí novinář Michal Rozsypal.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Charita v Rychnově nad Kněžnou se dnes přidává k oslavám Dne Charity a počasí dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustal hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců z koaličních stran.
4: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
4: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
6: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
4: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes otevře veřejnosti své služby. V rámci Dne charity lidé můžou navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou a středisko terénních služeb v Solnici. Program začne na obou místech už za hodinu, tedy v 9. Nabídne třeba ukázky služeb, hry nebo výstavu dětských výtvarných prací.
7: V Rychnově nad Kněžnou si návštěvníci můžou projít stacionář, vyzkoušet některé pomůcky a aktivity pro klienty nebo vyzkoušet své znalosti v kvízu. V Solnici bude dopoledne věnované přednáškám a promítání o svatém Františkovi a evropských poutních cestách. Návštěvníci tam také můžou hlasovat o nejlepší dětský obrázek ze soutěže Máme rádi zvířata. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: A já ještě doplním, že Den charity potrvá až do 3 odpoledne. Tramvajová zastávka nádraží Holešovice v Praze se dnes změní na zastávku Knižní. Lidé tam můžou třeba zanechat vzkazy a vypůjčit si knihy. Na zastávce se taky budou konat autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
8: Akce se koná v rámci 30. ročníku Týdne knihoven. Návštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
3: A to všechno od 10 dopoledne až do 6 večer. Cyklokrosařům startuje domácí sezóna. Úvodní závod Janev Kapu se zítra pojede v jihočeském Chýnově. Mistrovské tituly budou v terénu obhajovat Kristýna Zemanová a Krištof Bažant.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo a tam se taky výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna začíná za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163 kolona kamionů. Za sjezdem na Rosice na kilometru 179 se plní taky levý pruh. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od Berouna a Plzně je kolona od Rudné ze 4. kilometru, zdržení půl hodiny. A na východním okruhu se sune kolona od hradecké dálnice D11. Přes půl hodiny pojedete k nehodě na jižní spojce za sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu se tam srazily dva kamiony a osobní auto. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
9: hodin 4 minuty, posloucháte naše ranní vysílání. Dobrý den, je tady Kateřina Radohouská, kreativní producentka Českého rozhlasu a také naše zpravodajka ze severských zemí, protože Tomáš Sněgoň má teď
10: studijní volno.
9: Studijní výpadek. Dobrý den. Kateřina.
10: Dobré ráno.
9: No jo, to se teda těším.
10: A můžu se jenom zeptat, je to tak, že kamkoliv jedete, třeba na dovolenou nebo na nějaký poznávací zájezd, tak musíte do divadla?
11: No ne, že bych musela, ale je pravda, že většinou chodím.
10: Takže musíte vlastně.
11: Byla jsem třeba i na Islandu, tam jsem viděla celkem, byla jsem tam dvakrát a celkem 3 divadelní představení jsem tam viděla v islandštině.
9: Teď jsem se chtěl právě zeptat. A tu máte nastudovanou, předpokládám také.
11: Ano, úplně běžně mluvím plynule islandsky.
9: Tak je všechno v pořádku.

0: Kateřina Radouská sedí proti mě u mikrofonu. Dobrý den, Kateřino.
1: Dobré ráno ještě jednou.
0: Vy jste nejenom kreativní producentkou Českého rozhlasu, ale také předsedkyní porot Itálie v oboru alternativní divadlo. I k tomu se dnes dostaneme, ale nejdřív ten váš výlet do Kodaně. Z toho výletu jste si přinesla rýmu a ještě nějaký zážitek?
1: No, spoustu zážitků, samozřejmě. Rýma, to, ta je úplně podružná. Ale ano, tak jak už jste naznačil předtím, nebo teda i já jsem to řekla, tak i v Dánsku jsem šla do divadla, protože neumím dánsky, tak jsem si vybrala představení v angličtině. Ono v té Kodani se mluví anglicky opravdu hodně. Tam vlastně narážíte na angličtinu i jako běžně u lidí, protože tam pracují třeba cizinci, takže se dorozumívají anglicky. Opravdu tam slyšíte angličtinu na každém rohu. A to představení mě teda velmi příjemně překvapilo. Je to adaptace knihy Farma zvířat od George Orwella, čili anglicky Animal Farm. A pokud jde o tu divadelní společnost, tak ta se jmenuje London Toast Theatre, takže jsou to Britové, kteří žijí v Dánsku. No a Farma zvířat, myslím, ta kniha byla poprvé vydaná v roce 1945, což je úplně neuvěřitelné, že ta kniha je takhle stará. A ta inscenace sice ten příběh mírně aktualizovala, ale ono je tam opravdu dost aktuálního i bez těch aktualizací, což je teda svým způsobem i trochu děsivé. Na tom představení je zajímavé, že všechny postavy hrají jenom tři lidé, dva muži a jedna žena. Oni si lehce místy mění vizáž, samozřejmě používají různé herecké prostředky, takže v tom ději i v postavách se vyznáme velmi dobře. A ve výsledku je to i poměrně zábavné, protože herci berou do hry i publikum. Vlastně ti lidé v obecenstvu se stávají těmi zvířaty na té farmě zvířat. Takže konkrétně první řada byla prasata, pak druhá a třetí krávy, čtvrtá a pátá ovce, tam jsem teda seděla já ve čtvrté, pak tam byly ještě slepice a popřípadě úplně vzadu holuby a oni třeba i vyzývali diváky, aby se projevovali jako ta zvířata a tak, takže bylo to takové hodně vtahující a komunikativní a z hlediska angličtiny musím říct, že to představení nebylo až zas tak obtížné, takže pokud by někdo byl v Kodani do 17. října, tak doporučuju návštěvu. Hraje se to na místě, které se jmenuje, teď se to pokusím přečíst dánsky, Teatr ve Sodhest, takhle nějak se to asi doufám čte, což by mělo znamenat divadlo u Černého koně. To je takové malé sympatické divadlo.
0: Jenom dva takové dodatky, jak jste říkala, že vyzývali herci k tomu, abychom se chovali jako zvířata, když se člověk podívá na současnou situaci ve světě. Nikdo, bych řekl, některé ani k ničemu nevyzývá a oni se tak chovají. Ale ten název, prosím, jestli jsem to dobře teda pochopil, to je London Toast Theatre, to znamená ve volném překladu je to londýnský rohlík, jo? Nebo... Co to... Dobře, taky.
1: No, asi bych to raději nepřekládala.
0: Dobře, ano, já jenom,
1: že... Myslím, že těch možností překladu je tam víc.
0: Mm-hmm, dobře. Ale vy jste v Kodani nebyla jenom v divadle.
1: Určitě ne, my jsme tam teda byli teďko na ty tři dny, jak byl v pondělí státní svátek, takže jsem tam navštívila i nějaká muzea a výstavy a určitě můžu doporučit třeba návštěvu Národního muzea, kde my jsme tam šli tak, jako jsme si říkali, no tak Národní muzeum, co tam asi tak bude, a pak jsme tam strávili téměř celý den, protože to bylo teda nesmírně zajímavé. Například teď je tam k vidění skvělá výstava na téma Vikingové a to je také vlastně, dá se říct, svého druhu divadelní zážitek, protože máte sluchátka, takže je to takový trochu audio walk a celé to muzeum opravdu toho nabízí dost, i s dětmi se tam dá jít. No a moc pěkné je třeba i Dánské centrum architektury, pokud by někoho zajímala architektura a design, samozřejmě Dánsko je tím celkem vyhlášené, tak také se tam dozvíte hodně. V tom Dánském centru architektury je taková skluzavka, takový tunel ze zhora té budovy až dolů. A dá se to teda sjet, když nechcete použít schody, já jsem tam nevlezla, ale dcera, která je 17, tak jela dokonce dvakrát a hrozně si to užívala. Takže i takový pokročilý teenager se tam zabaví.
0: Tak děkujem, to byla tady pozvánka do zahraničí, no ale teď se vrátíme k nám a já navážu na to, o čem jsem hovořil na začátku, že jste předsedkyně poroty Thálie v oboru alternativní divadlo a Thálie se budou předávat zítra. Já jsem si na to pořád ještě nezvyk, já pořád žiju v tom březnu, takže mě to zase překvapilo, ale má to jistou logiku. Takže vás čeká částečně pracovní den, protože poroty hlasují zítra těsně před přímým přenosem.
1: Je to tak a jsem ráda, že to tady připomínáme, protože já každý rok se setkávám s dotazy, tak kdo to letos dostane už někdy třeba v červenci, v srpnu, ale my to opravdu nevíme. To znamená poroty zítra odpoledne, postupně jsou tam ta hlasování jednotlivých porot, přijdou do provozní budovy Národního divadla a tam každý porotce sám je tedy s notářem, kterému odevzdává ten svůj hlas. Takže se to opravdu neví do poslední chvíle. Samozřejmě my třeba jako ta naše porota si to můžeme mezi sebou říct, kdo jak hlasoval, ale ono je vlastně zábavnější si to neříct a nechat se překvapit večer. Navíc od toho hlasování je to opravdu za pár hodin ten večer. Jinak přímý přenos bude tradičně v České televizi, takže se na to může každý podívat. No a některá ta ocenění byla už oznámena dopředu, myslím hlavně teda ceny za celoživotní mistrovství, také cena za činoherní herectví do 33 let, ta byla dokonce už předána na tiskové konferenci v září a získala ji herečka Simona Levandovská, myslím, velmi zaslouženě. Nicméně teda většina těch tálí se bude rozhodovat až zítra.
0: Vy třeba říkáte, že se to neví, ale já třeba zase některé věci vím. Já třeba vím, kdo tu tálii určitě nedostane. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Kateřino.
1: No, viděla jsem ten významný pohled, tak musíte se víc snažit.
0: My vás totiž můžeme nechat vyhodit. My jsme správní rada. To byla Kateřina Radehuská. Děkujeme.
1: Děkuju a já myslím, že teda k těm tálím se příští týden, no, až přijdu zase v pátek, asi vrátíme.
0: No, jo, musíme. Já velmi rád.
1: A přeju vám pěkný tento víkend.

0: Ano, jsou tady tři tečky a o ty jste se postarali v pátek 2. října vlastně vy, protože těch témat, která jsme tady dnes otevřeli, je poměrně dost a vlastně všechna se využila.
1: Máme radost, že máme tolik společných témat, o kterých bychom asi dokázali v naší společné kuchyni rozhlasové hovořit tady dlouho.
0: No, protože jste asi naše rodina, no a vlastně se díváme na ten svět podobně, mám pocit. Mm-hmm. Tak já začnu takhle, to se posunulo ještě od registrací, respektive od aplikací a kartiček, jsme se přesunuli k benzínovým pumpám, kde děláme různé chyby.
1: Specifický sektor zcela.
0: Napsala Vlasta. Tak já mám jednu historku. V Malešicích na jedné benzínce byla obsluha. Pán, který, když jste vystoupili z auta, tak se zeptal, za kolik. Už mi to přišlo jako dost taková otázka na hraně, zvlášť v 7 ráno, když jedu do práce. A natankoval vám, logicky. To se ale třeba v Evropě, v Itálii je to úplně běžné, že vám tankují. Odcházím k pokladně a křičí na mě, jste jednička. Já sebevědomě jsem se napřímila a říkám, děkuju, to já vím. A cupitám na jehlových podpatcích dovnitř. A tam pokladní. Číslo stojanu. A já jsem v tu chvíli to zvládla a říkám, ano, tak to bude asi tak jednička. A když jsem se zpátky vrátila k autu, tak tam ten chudák pořád stál s tou pistolí v ruce celý zmatený a pořád tam stojí dodnes. Jsem vůbec nepochopil.
1: Jako, reakci.
0: Tu reakci, jo. Já vím. Odcházela. Perfekt. To jsou lidi výborný.
1: By se dalo natočit. Hned.
0: A teď. Potom jsme tady z nějaký, už to už ani nevím, to na, jak jsme se k tomu dostali, kazety. Audio kazety. To znamená něco, co se vrací zpátky. Ono to totiž mělo dvě zásadní, nebo tři, buď vlastnosti, nebo problémy. Audiokazeta byla dobrá v tom, že se na ní dalo něco nahrát, protože to v současné době téměř není možné, nebo je to možné na nějaký rekordér do telefonu, ale to pak v tom chaosu ztratíš. Takže jsme nahrávali třeba, já jsem nahrával, myslím, kazeťák a na německé televizi dávali Falka nebo Depeche Mode a já jsem přiblížil ten mikrofon k té televizi, protože jsem nevěděl, jak to mám nahrát. Potom byla druhá varianta, že jsem si pustil Byron Dry, protože to byl radiokazeťák a ten rekord to nahrál.
1: Ano, i s tím šumem. To jsme měli, my jsme poslouchali zase Ö3 a tam byla hitparáda, taky jsme nahrávali.
0: Se šumem. No, ano. Ovšem problém byl v tom, že některé kazety se takzvaně namotaly. Jo. Takže bylo nutné mít verzatilku nebo tušku, kterou se to vrátilo zpátky. No. A teď ty kazety mají takovou jako nový směr.
1: A někdy se ta páska tak jako zežvejkla, nebo že se tam udělalo problém. Takový, víš, já nevím, jestli to bylo při tom vymotání, ale ona se třeba otočila a byla tak několikrát
0: nepěkné. Ale se problém, protože ta guma, tam byl takový gumový kolečko, které vedle ten pás, že jo, ten pásek v tomto případě, tam stačilo, aby tam byla nějaká nečistota a ono se to do toho namotalo a byl to hrozný problém. Mě to vždycky tak strašně mrzelo, že se to namotalo. No, takže jsme se vrátili do doby audiokazet.
1: Dobré ráno. Kazety počúvam ešte aj dnes v dielni, keď majstrujem. V závorce kutil. Počúvam staré nahrávky festivalu Porta a rozhlasové pásma, ktoré som si nahrával kedysi dávno. Samozrejme, mám VHS mojej svadby. Moju ruštinárku na základnej škole sme volali MG-tonka, kazeta MG-ton maďarská, pretože vždy opakovala dokola Sovětský zväz je náš velký bratrský národ a osloboditel. Ahoj Igor 74.
0: Říkal MG-tonka? No, protože my jsme ještě také, a to si možná taky vybavíte, jako jsme různě machrovali, že jo? Kdo měl basvku nebo maxelku, tak byl jako velký frajer. A kdo měl MG-tonku, tak byl úplně trapák, že jo? Co máš na MG-tonce, jo? Ale já si to nepamatuju, já už jenom vím ten výraz, že jo? No a ještě nám na závěr píše Veverka, to je taky moc hezký, a je to ke špeku. No. Ve špeku byla Nokia mimochodem. No nic, to už jsou tlačítkové telefony. Fajné ráno, než mi utečete. Díky za ranní špek, ten jsem nedala, protože mozek mi ulétl na Havaj a nechal mě tam samotnou. Dělá to čím dál častěji, mozek jeden. Ale mám nápad. Už jste měli havěť?
1: A to si myslím, že ne.
0: A napsala, jestli ne, tak se těším. Tak Veverko, abychom to zase zapomněli, ale havěť?
1: No už tady byla všelijaká havěť, ale havěť obecná, to jsme ještě neměli.
0: Co to vlastně je?
1: No to jsou to je taková směsice podivných tvorečků, ne?
0: Jo, to je havěť.
1: No, takový nějaký, broučci nějaký.
0: Tak jako binec.
1: S těmi lucerničkami.
0: S těmi lucerničkami.
1: Tak taky třeba. No tak něco tak jako poletuje. A nemáš pro to konkrétní název. Třeba včera jsme tady měli to mouchobrouka.
0: Jo, to posled, no. To byla hrozná věc, co tady letělo
1: no,
0: včera.
1: No právě, pravda. Ale už jsme to vyhnali.
0: 8 hodin 25 minut, my se musíme rozloučit. Jsme tady my dva jenom. I příští týden budeme dva, protože Jakub odletěl na Havaj.
1: A na Kapry.
0: A na Kapry.
1: Pak jeden na Kapry ještě.
0: A dáme si...
1: Třeba ti přiveze kapra.
0: Dobře. Dáme si Danielu. No? Od skupiny Lucie, jsme dlouho hráli. Mm-hmm. Tak hezký víkend.
1: Mějte a mě se chystat pondělí.
0: Ano.
1: To bude brzo.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, je tady čas a prostor na rozhovor. Pozvání přijal Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zaměříme se především na babí léto, varování vědců před cílícím jevem El Niño a také nebývalé intenzivní hurikánovou sezónu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Babí léto trvá, dosáhlo už na svůj letošní vrchol. Středa byla jeho nejteplejším dnem.
3: Zřejmě ano, i včera bylo velmi teplo. Teplota v Českých Budějovicích přesáhla 26 stupňů Celsia, takže opravdu letní teploty, letní dny v některých částech České republiky jsou. A myslím si, že asi ten vrchol už je dosažen. To ale neznamená, že by nadcházející ty nejbližší dny měly být nějak o mnoho chladnější. Dnes nás tedy ovlivňuje rozpadající se studená fronta, takže té oblačnosti bude více a tedy slunečních paprsků méně. Proto teploty budou o trošku nižší, než byly včera, zejména na západě Čech, tam to možná bude trochu citelnější snížení, ale tak ono 19 stupňů na 2. října pořád není málo, to je dobré si uvědomit. Taková obvyklá průměrná teplota, řekněme, maximálně na začátku října je tak kolem 16 stupňů. No a zítra zase bude tepleji a slunečno, 20 až 24 stupně a není vyloučeno, že možná někde se ještě té 25 dostaneme a to vlastně se bude týkat i první poloviny příštího týdne. Ta období babího léta a v minulosti byla občas i teplejší, například vlastně nejvyšší teplota pro říjen činí 30,3 stupně Celsia, takže když se sejde vhodná konstelace, tak může ta teplota opravdu ještě být o pár stupňů vyšší, než máme teď, ale přesto ty teploty jsou výrazně nadprůměrné a hlavně to období toho babího léta letos, které máme tu současnou epizodu, vlastně od minulé soboty, pokud si dobře vzpomínám.
2: Svatováclavské.
3: Tak je přesně tak, hezky to zapadá do toho svatováclavského, nebo toho označení svatováclavské se letos velice trefně hodí. Tak vlastně týden a pokud tedy tomu připočteme ty očekávané další dny, tak to bude ve finále nějakých vlastně 12 dnů babího léta v kuse a to babího léta opravdu velmi, velmi teplého.
2: Babí léto téměř všude, až na Sněžku, tedy, no, protože zasáhl tam orkán s nárazy větru rychlosti až 128 km za hodinu.
3: To je pravda, ono ten vítr od jeho východu byl v minulých dnech poměrně silný, zejména na hřebenech severních hor, ty nárazy přesahovaly i 100 km za hodinu, docela dost to foukalo třeba i na Českomoravské vrchovině, nebo taky na Frýdlantském výběžku na severu Čech. A ono vlastně je to docela, řekněme, pověstné nebo spojené typicky s tou povětrnostní situací, kterou máme, tedy tlaková výše nad severovýchodní Evropou, tlaková níže nad Evropou západní nebo nad východním Atlantikem. A mezi těmito dvěma tlakovými útvary k nám na jedné straně proudí ten teplý vzduch od jihu ze Středomoří, případně někdy i ze severní Afriky. Na druhé straně občas právě nad naším územím nebo nad střední Evropou se vytvoří trochu větší rozdíl tlaku, takzvaný tlakový gradient, a to znamená potom i ten potenciálně silnější vítr, který pak je lokálně, zejména v těch, řekněme, orograficky příznivých oblastech, jako je právě Českomoravská vrchovina nebo ty severní hory, lokálně zesilován, proto tam ten vítr trochu fouká silněji, ale na většině území tak silný vítr samozřejmě nebyl.
2: Sledujeme ještě dozvuky tropického léta, promítá se vlastně do příjemných teplot i mimochodem vyhřátá moře letos až určitě, příliš.
3: Ano, je to tak, určitě ano. Ono vlastně, ta moře kolem Evropy byla mimořádně teplá, stále v tuto chvíli ještě většina moří kolem našeho kontinentu je nadprůměrně teplá. zejména západní polovina Středomoří, tam opravdu teploty stále ještě jsou, někde kolem 26, lokálně mají i 27, 25 stupňů Celsia, což na začátek října je velmi teplo. Takže to naakumulované teplo se samozřejmě potom uvolňuje do okolí a přispívá k těm vysokým teplotám v oblasti kolem toho Středozemního moře. A samozřejmě potom také i, když se dá ten vzduch do pohybu, tak to napomáhá tomu, že ty vyšší teploty jsou dosahovány i dále od těch mořských břehů. Mimochodem, když už jsme u těch jihoevropských zemí, řekněme, tak vlastně v těch minulých dnech nebo v tom minulém týdnu třeba ve Španělsku teploty dosáhly ještě ke 40, byl to vlastně nejpozdější 40, která kdy byla na Pyrenejském poloostrovu zaznamenána. Mimořádně vysoké teploty byly i ve Francii, ale třeba i v Německu, a nešlo jenom o ty maximální denní teploty, ale třeba i o noční minima. V Německu v noci na včerejšek na některých stanicích teplota neklesla pod 17 stupňů Celsia. To je taková hezká červencová noc, ale on byl už 1. říjen. Že?
2: Nekončící
3: léto, dalo by se říci. Ne, teď se teda trochu ochladilo v tom Německu, ale je pravda, že opravdu ty teploty nad většinou evropského kontinentu i v to září byly výrazně vyšší, než odpovídá nějakému i tomu poslednímu 30letí, které samo o sobě už je poměrně teplé ve srovnání s tím uplynulým minulým stoletím.
2: Jaké klimatické oblasti by vůbec odpovídaly ty teploty, které jsme sledovali přes to léto?
3: Ono záleží, pro kterou část Evropy nebo pro kterou oblast Evropy to budeme vlastně řešit. Například, pokud se podíváme tady na střední Evropu, tak tam asi bychom se přesunuli někam do oblasti třeba střední jižní Itálie. Také záleží, jestli se díváme pouze na teploty nebo i na srážky. Pokud je to i zohlednění těch srážek, tak tam možná v některých případech je to spíš třeba takový ten střední až jižní Balkán, kde ty srážky v létě obecně jsou, řekněme, méně časté, méně intenzivní a prostě suší období tam nejsou žádnou výjimkou. A je pravda, že vlastně ve střední Evropě jsme letos opravdu měli dlouhá suchá období s vysokými teplotami. Zajímavá by byla třeba i západní Evropa, Francie, Paříž, ta by se mohla přesunout někam do Andaluzie. Opravdu prostě takové to vnitrozemské území Francie, jižně od Paříže, by odpovědalo jižnímu Španělsku právě kvůli těm vysokým teplotám, ale i kvůli tomu extrémnímu suchu, se kterým se letos Francie potýkala. A samozřejmě všichni asi máme ještě v paměti ty rozsáhlé lesní požáry, které pak zpustošily části Francie. No a samozřejmě i extrémně nízké průtoky řek, které v té západní Evropě v řadě oblastí stále ještě přetrvávají.
2: I u nás. Jaká je hydrologická situace na tuzemských tocích?
3: Ano, ta rozhodně není příznivá. Pokud se podíváme na průtoky našimi řekami, tak většinou se ve srovnání s dlouhodobým průměrem pohybují někde mezi 55%, čili je to výrazně méně než těch, řekněme, příjemných 100% nebo ideálních 100%, tak. A některé i velké řeky mají opravdu ty průtoky jenom kolem těch 20%, což je prostě opravdu málo. Velmi špatně jsme na tom obecně i s spodními vodami, respektive s podzemními vodami. Ty hladiny v mělkých vrtech jsou často mimořádně podnormální. To znamená, že vydatnost i těch pramenů je velmi jako omezená, a vzhledem k tomu, že vlastně už máme říjen, podzim, tak je důležité pro ten další vývoj, jaké vlastně srážky nás zasáhnou v průběhu podzimu a zimy a jak se to vlastně potom projeví na nějaké, řekněme, obnově nebo zlepšení stavu těchto podzemních vod, protože ty jsou velmi důležité pro zásobování řady oblastí České republiky vodou. Řada lidí má studny, které vlastně jsou napájeny těmito zdroji, a z tohoto pohledu ta situace opravdu příznivá není.
2: Vysvětluje Michal Žák, docent katedry fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a meteorolog.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Čím dál vědců varuje před klimatickým jevem El Niño, bude mnohem intenzivnější, než se čekalo. Svůj vrchol by měl dosáhnout za 2 měsíce, tak jak a kde se nejvíce projeví, Michale, jeho síla?
3: Tak určitě se nejvíce projeví v té bezprostřední, vlastně v tom bezprostředním okolí toho Tichého oceánu. Musíme si uvědomit, nebo připomenout trošku, že El Niño principu je vlastně o teplotních poměrech v Tichém oceánu, mořské vody v Tichém oceánu, o tom, jak vlastně se mění ty poměry v teplotě mořské vody. Přitom El Niño v té centrální a východní část Pacifiku je teplotně nadprůměrná, je tam teplejší voda než obvykle a v tom letošním roce je ta míra odchylky směrem do toho plusu mimořádná, opravdu mimořádná. Už teď jsme vlastně překonali vůbec vlastně největší odchylku, která kdy byla zaznamenána v historii těch předchozích El Niño, jestli to tak mohu říci s dovolením. To znamená, že už vlastně jsme nad tím vrcholem, ale my nejsme ještě na tom vrcholu letošního El Niño. Tak, už jsme překonali ten historický rekord, ale ještě nejsme vlastně na tom vrcholu letošního, jak jste říkalo, vlastně měsíc a půl až dva měsíce ještě může to El Niño pravděpodobně bude zesilovat, bude tedy se dál ještě ta voda ohřívat, bude ještě teplejší. Mimochodem třeba u břehu Ekvádoru, Galapágy a tak dále, tam ty odchylky teploty mořské vody se pohybují lokálně i kolem 7 stupňů oproti dlouhodobému průměru. A jsme v Tichém oceánu, jsme v rovníkové oblasti, kde ty tak velké odchylky samozřejmě mají velmi dramatický dopad potom třeba na život v tom oceánu. My se často bavíme o té atmosféře, ale i o tom dění v oceánu je dobré vlastně tohleto zdůraznit. Mimochodem v Ekvádoru byla tuším předevčírem naměřena vůbec nejvyšší teplota v historii pozorování. Takže to už je ten praktický dopad opravdu toho bezprostředního okolí. Díval jsem se teď včera na průběh teploty v

0: poměrně deštivá nebo vlhká zima v jižní části Spojených států amerických. Určitě bude pokračovat i sucho na západě Pacifiku, v oblasti Indonésie, severovýchodní Austrálie, jihovýchodní Asie a v některých dalších oblastech, zejména v jižní Americe, tam v některých částech budou jednak intenzivnější srážky, zejména tedy v té západní části jižní Ameriky, jinde naopak sucha a také velmi vysoké teploty. Mimochodem, když už jsme ještě u těch teplot, zase v předchozích dnech 45 stupňů v severní Argentíně a to je tam teprve vlastně jaro.
1: Jaro. Souvisí s tímto jevem, právě se zesilováním tohoto klimatického fenoménu, v podstatě silnější hurikánová sezóna.
0: Ano, ale je tam potřeba dodat v Pacifiku.
1: Pacifiku,
0: v Tichém oceánu, přesně tak. My vlastně o hurikánech mluvíme jednak v Atlantiku, ale také ve východní části Pacifiku. Když se potom přesuneme do té západní části Pacifiku, tak ty samé vlastně tlakové níže, tropické tlakové níže označujeme jako tajfuny, jenom aby bylo jasno. Takže když jsme v té východní části, tak mluvíme o hurikánech a opravdu ta letošní hurikánová sezona v Pacifiku je rekordní, vzhledem k tomu, že máme teprve začátek října, jednak kolik už těch hurikánů bylo, jak byly silné, jak dlouho existovaly a stále to vypadá, že v těch dalších dnech a týdnech se ještě další hurikány budou vytvářet a budou vznikat. Své o tom vědí třeba obyvatelé Havajských ostrovů, kteří letos byli vlastně postiženi dvěma poměrně silnými hurikány. Jedním ten přinesl vydatné srážky hlavně na ten východní hlavní ostrov, ten Big Island. Tam spadlo dokonce přes 1000 mm vody, takže si dovedete asi představit, co to v tom kopcovitém terénu může udělat za škody, za paseku. Druhý potom zasáhl hlavně západní ostrovy, tam šlo spíše o silný vítr, takže ty dopady byly především do energetiky a výpadky dodávek elektřiny a podobně, protože tam jsou že, ty dráty taženy většinou venkem posloupek, takže potom samozřejmě ten silný vítr může tyto záležitosti poškodit. No a samozřejmě částečně ty hurikány zasahují i Mexiko, zejména tu západní oblast. V těch posledních dnech možná posluchači zaregistrovali hurikán Polo, který zasáhl kalifornský poloostrov a nad Mexikem se sice rozpadl, ale ta vlhkost z toho hurikánu teď přispívá i k velmi intenzivním lokálním bouřkám nebo bouřkovým srážkám ve Spojených státech amerických. Takže ono to, že ten hurikán zanikne, neznamená, že ta vlhkost v atmosféře také zanikne, ale za příznivých okolností, horních podmínek může přispívat k dalším přívalovým srážkám právě třeba v té oblasti Spojených států. No a ten Polo se stal vlastně druhým nejsilnějším hurikánem v té východní části Pacifiku, takže vidíme, že už zase máme nějaké takové trošku výjimečné případy těch silných tropických cyklon a možná ještě jedna zajímavost, on velice rychle zesílil z té tropické deprese, což jsou rychlosti větru kolem 50-60 km za hodinu, dosáhl vlastně během 24 hodin toho 5. stupně, což jsou rychlosti větru přes 250 km za hodinu, což byl vlastně nejsilnější nebo nejrychlejší zesílení vůbec v historii hurikánu. Takže to je samo o sobě velice, velice výjimečné. A možná ještě jedna zajímavost, když se dělal průzkumný let do oka toho hurikánu Polo, tak ve výšce necelých 2,5 km změřili teplotu přes 30 stupňů Celsia.
1: To je neuvěřitelné.
0: To je mimořádně vysoká teplota, ano. Takže bylo by zajímavé vytáhnout ruku z toho okénka letadla a nechat se ovývat teplotou kolem 30 stupňů.
1: Proč zůstal Atlantik ušetřen?
0: Ano, to je dobrá otázka.
1: Právě hurikánů.
0: Ono to tak bývá, když máme to El Niño, že ty podmínky nad Atlantikem jsou nepříznivé. Tam to ani tak nesouvisí s tou teplotou vody, která je zásadní vlastně pro jakoby zdroj energie, nebo zásadním zdrojem energie, nebo co to je, jakési palivo pro ty hurikány. Takže když v tom Pacifiku je El Niño, je tam tedy teplota nadprůměrná, tak je logické, že i ty hurikány mají více možností energie. V Atlantiku ale bývá při El Niño situace nepříznivá v atmosféře. A to tak, že panují často podmínky silného střihu větru. Co to znamená? To znamená, že vlastně v různých výškách fouká vítr různou rychlostí a z různého směru. Musíme si trošku uvědomit, že pro vznik hurikánu je důležité, aby vlastně ta vodní pára, která se dostává do atmosféry z teplého oceánu, skondenzovala, čili přeměnila se zase v kapalnou vodu, v mrak.

0: vlajky, jednoduše řečeno, a přitom se totiž uvolňuje ohromné množství toho tepla, latentního tepla, tak aby se tohleto odehrávalo v nějakém, řekněme, omezeném prostoru. Ale když fouká vítr v různých výškách, různou rychlostí, tak se to vlastně jakoby rozptýlí do prostoru, rozfouká do větší plochy a tím pádem ta uvolněná energie potom se neakumuluje v nějaké omezené oblasti a brání to vlastně vzniku toho hurikánu a tomu, aby se tam mohla spustit ta cirkulace vlastně odpovídající to je tlakové níži toho hurikánu. Takže to je zásadní a v některých těch minulých měsících nebo týdnech ten střih větru opravdu byl dokonce rekordně vysoký, takže to je vlastně opravdu velmi protichudný faktor pro vznik hurikánu nad Atlantikem. Vzniklo jenom pár tropických bouří v podstatě, pravděpodobně ještě nevznikl ani jeden hurikán. Tam je pravděpodobně říkám proto, protože tropická bouře Fay podle jednoho měření tam ta rychlost větru mohla přesáhnout to kritérium hurikánu, ale to se ještě bude zpětně vyhodnocovat. Takže v Atlantiku je klid a v Pacifiku je velmi bouřlivo.
1: Konstatuje meteorolog a moderátor počasí v České televizi Michal Žák.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Jak ať už hurikánová sezóna v Pacifiku, ale vůbec zesilující klimatický fenomén El Niño ovlivní nás tady v Evropě, třeba nadcházející evropskou zimu, Michal?
0: To je dobrá otázka, která se samozřejmě objevuje velice často, protože ano, ty dopady El Niño budou velmi výrazné v oblasti kolem toho Pacifiku, jak už jsme říkali, ale čím jsme dál od toho Tichého oceánu, tak tím ten vliv je slabší a Evropa je vlastně takovým kontinentem, kde ten vliv El Niño je obecně nejmenší ze všech kontinentů naší planety, protože jsme opravdu hodně daleko. Mezi Pacifikem a námi leží ještě Atlantský oceán, což je velká plocha, velmi výrazná plocha z hlediska utváření počasí, takže ty, řekněme, to dění nad Pacifikem je modifikováno děním nad Atlantikem a ten nějaký vlastně takový jakoby jasný signál, který bychom mohli přiřadit tomu El Niño, se v Evropě poměrně obtížně vyhodnocuje nebo poměrně obtížně detekuje. Takže z tohoto důvodu vlastně ten vliv toho El Niño je poměrně omezený. Obecně se dá samozřejmě říci, že když to proudění nad Severní Amerikou bude ovlivněno tím děním nad Pacifikem takovým způsobem, tak se to nějak následně projeví i nad Atlantikem, což potom souvisí i s děním v Evropě. Obecně zatím to vypadá tak, že by zejména začátek zimy, ta první polovina, vlastně ten zbytek podzimu měl být ve znamení takového spíše teplejšího počasí, nadprůměrně teplého počasí, kdy vlastně by měly putovat do Evropy tlakové níže z Atlantiku, to znamená, že by mělo převažovat to západní, jihozápadní proudění nad Evropou, které nám přináší teplejší vzduch. Když to fouká v zimě od západu, tak je obecně teplej. A může být i vlhčej, tam tedy bude záležet, jakou konkrétní vlastně dráhou budou ty příslušné tlakové níže postupovat, jestli spíše víc na sever, nebo třeba k nám do střední Evropy, to ovlivní množství srážek. Ale ty teploty by obecně měly být spíše nadpůrměrné, což asi není příliš dobrá zpráva pro milovníky sněhu, protože když je teplej, tak i když něco padá, tak je to většinou déšť. A sněží v podstatě spíš jenom na horách a často jsou to spíš jenom ty vyšší horské polohy, kterých u nás v Česku příliš mnoho není, co si budeme říkat. Trochu lepší situace by mohla být třeba v Alpách, kde přece jenom v těch výškách kolem 1500 do 2000 metrů už by mohlo být chladno natolik, aby tam ty srážky byly sněhové. Ale v těch polohách nižších to asi bude trochu horší.
1: Takže bude zaděláno na další sucho a další teplo v roce 2020.
0: No, to je otázka. Ono samozřejmě ty sezónní předpovědi musíme brát opravdu s rezervou. Zejména tady v Evropě bohužel ta situace je taková, jaká je, že ta spolehlivost není tak velká, jako třeba v oblasti Severní Ameriky. Na druhou stranu pro ten závěr zimy, pro tu druhou polovinu zimy, některé modely naznačují, že by ten vliv už neměl být tak, řekněme, oteplující, ale že by se častěji mohly objevit v pády studeného vzduchu, které by pak mohly přinášet snížení i do nížin nebo do nižších poloh, ale jak říkám, to už je opravdu hodně daleko, takže to už trošku jako předbíháme a asi se na to nemůžeme příliš spolehnout. Ale Jak říkáte, no, zatím to není úplně pozitivní v tom smyslu, že bychom se dočkali nějaké tlustší sněhové pokrývky, která by pak mohla zvolna odtávat a hezky obnovit ty spodní vody. To by bylo samozřejmě ideální, ale známe, že v posledních nejenom letech, možná i dekádách, příliš ideální počasí u nás nenastává.
1: Jakým směrem se tedy vůbec ubírá klima?
0: Tak ubírá se tím směrem k tomu, řekněme, stále teplejšímu klimatu, stále vyšším teplotám, což je tedy v souladu s tím, co vlastně klimatické projekce už očekávaly před několika dekádami.
1: Je to nespochybnitelné?
0: Je to...
1: Ten trend
0: je nespochybnitelný, ano, ten je nespochybnitelný. Samozřejmě, pokud nedojde k nějakému vnějšímu zásahu, který vlastně leží mimo tu, ten vlastní klimatický systém země, ať už ten vnější zásah způsobíme my lidé, nebo dopad meteoritu, nebo nějaká mnohutná sopečná erupce, ale to se asi dosti obtížně předpovídá, tak ten trend je nespochybnitelný a dá se očekávat, že ty teploty budou dál stoupat. Určitě řada posluchačů ví, že Evropa patří těm kontinentům, které se oteplují nadprůměrně rychle ve srovnání s tou celosvětovou hodnotou toho oteplování. Českou republiku nevýjímaje, takže i my se oteplujeme rychleji, než je tedy oteplování celého světa. Takže se dá očekávat, že do poloviny století ta teplota bude citelně vyšší, než je v současnosti a že se tedy budeme posouvat teplotně opravdu nejenom v tom jednom roce, ale v tom dlouhodobém průměru někam třeba na úroveň středního Balkánu, střední Itálie možná postupně. Samozřejmě velká otázka je dopad teplot a srážek, no kombinace teplot a srážek, kdy tedy ten trend k tomu častějšímu výskytu sucha asi bude spíše pokračovat. A bude to souviset právě s těmi vyššími teplotami a intenzivnějším výpadem. Takže asi v tomto směru. Samozřejmě ale to neznamená, že v tom oteplujícím se klimatu se občas nedočkáme v pádu studeného vzduchu. Bohužel někdy je to v nepříznivou dobu, jako třeba na jaře, kdy nám to spálí kvetoucí stromy a vinou révu. Ale třeba i v zimě může přijít nějaká kalamita, která nás dokáže potrápit, ale celkově to je zatím spíše tím oteplujícím trendem.
1: Jinak Světový potravinový program upozorňuje na to, že ten klimatický jev El Niño, o kterém jsme se bavili, představuje také riziko pro zásobování potravinami, což není asi překvapující.
0: Není to překvapující. Přesně tak, protože když v řadě oblastí to počasí se chová výrazně odlišně a jsou to oblasti, my jsme se bavili, že kolem toho Pacifiku, ale ono se to týká třeba i Jižní Asie, které jsou zemědělsky velmi významné. Pěstuje se tam velké množství prostě plodin a teď, když tam prostě máte průměrné srážky, vyšší teploty, tak je logické, že ty výnosy budou nižší. Na druhé straně Pacifiku, Jižní Americe naopak, že počítáte s nějakými sušnými podmínkami, oni do toho přijdou vydatné deště, zaplaví vám to pole, úrodu, zničí vám to úrodu, tak také pochopitelně ty výnosy jsou výrazně nižší, nebo ta úroda je zničená, takže opravdu ty dopady z tohoto pohledu jsou poměrně jako očekávatelné, jak už jste popisovala. A to, co jsme vlastně trošku i naznačili, co se tak tolik nezdůrazňuje, třeba i dopad na ten rybolov, zejména u břehu, západní břehu Jižní Ameriky, kde tedy to teplejší moře znamená výrazně nižší výnos rybolovů.
1: Konstatuje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, Michale.
0: Já také děkuji a přeji hezké podzimní dny.
1: Já se připojuji, užijme si babí léto a také víkendové vysílání Českého rozhlasu. Určitě si nalaďte v sobotu dvouhodinový speciál tobogánu z Pražské křižovatky a v nedělním, jak to vidím, si poslechněte rozhovor Viktorie Kopecké s Boromejkou, sestrou Angelikou. Já se na vás těším v pondělí s Pavlem Kosatíkem. Krásný den.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Policie chystá bezpečnostní opatření kvůli nelegálnímu sjezdu tuningových aut a počasí pátek bude většinou polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Už jen do dnešních 4 odpoledne můžou lidé podat písemnou žádost o voličský průkaz na senátní volby. Na ty komunální neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. O voličský průkaz musí požádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
6: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
5: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přejet hlasovat do Česka. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
7: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
5: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze, zítra pak v Brně. Dvě akce dnes v Ostravě připomene život a dílo dramatika, disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla. Studenti Vichterlova gymnázia předvedou ve staré aréně inscenaci Havlovy hry Horský hotel. Připravená je taky literární procházka po místech, která jsou s Václavem Havlem spojená. Ostravané si taky můžou prohlédnout několik havlovských výstav a zahrát si pátrací hru. Podle organizátora akcí Petra Hrušky se na oslavách podílejí studenti a řada kulturních institucí.
8: Jako třetí největší město v republice si chceme Václava Havla připomenout skutečně důstojně, významně a široce. Takže je to taková komplexní akce, která zahrnuje divadelní vystoupení, besedy, happeningy a často i akce recesistického charakteru.
5: A já ještě dodám, že procházka začne v 5 odpoledne, divadelní představení pak v 6. Čeští fotbalisté se dnes odpoledne přesunou do Španělska. Zítra tam nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Zatím prohráli oba duely s Chorvatskem i Anglií. Zápas Španělsko-Česko se bude hrát zítra večer od 8:45.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo a tam se taky výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor na první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu za exitem Tasov na kilometru 158. Chvílemi tam teď krátce brzdí i v levém pruhu osobní auta. A na dálnici D5 před Prahou z Plzně je kolona od Rudné ze 4. kilometru. Čtvrt hodiny pojedete do omezení na 0. kilometru. A fronta na dalších 15 minut je pak na okruhu směr D1 před Ořechem od sjezdu na Plzeň a kousek za ním na 23. kilometru v té koloně je zabraný pravý pruh policejní hlídkou. Propadlo se tam totiž víko na kanálu. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, u mikrofonu 2 na dvojce.
10: 9 hodin a téměř 5 minut a je tady co? Je tady pátek, což je samozřejmě příjemné. Ten týden byl zkrácený pro mnohé z nás, tak věříme, že vám utekl příjemně, možná i díky vysílání.
11: Jak pro koho, Jiří, byl zkrácený?
10: No jak pro koho, tak prostě, když to někomu nedá a bez práce se neobejde, tak vyrazí i v pondělí ve svátek.
11: Ano, protože bez práce nejsou koláče, Jiří, no, tak ale o tom si dneska vůbec nechceme povídat. Shodneme se na tom, že je pátek, že to je sympatický den a že nás čeká víkend, ve kterém bude krásné počasí.
10: My pro vás budeme mít samozřejmě i pro následující minuty, věříme, že zajímavé a podnětné povídání. Tentokrát půjde o to, s jakými osobnostmi, se kterými se setkáváte, ať už přímo nebo nepřímo, nebo kterých si natolik vážíte, že na ně opravdu dáte. A nemusí jít jenom o věhlasná jména. Takže i tebe, Šárko, se zeptám, na koho, kromě mě, vždycky dáš.
11: Ano, jsem na tento dotaz samozřejmě připravená. Odpovím ti za malou chvíli. Naši milí posluchači, teď máme 6 minut po 9 a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Šárka Volemanová
2: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
3: Na koho vždycky dáte, a nemusí to být jenom známá osobnost, o tom si s vámi dnes chceme popovídat. Kdo je pro vás tou autoritou nebo možná lakmusovým papírkem k tomu, že si řeknete, že na tom něco bude? Proč jsme zvolili právě to dnešní téma? Protože začneme u těch známých osobností. To, že je Eva Farná známá, talentovaná zpěvačka, většina z nás určitě ví, ale věděli jste, že organizace Superbrand ji ocenila jako osobnost roku?
4: A právě o to jde, my to ještě dovysvětlíme. Na začátek, ale snad ve stručnosti, co to vlastně je za organizaci, která tohle ocenění uděluje. Jde především o primárně významné a úspěšné značky, takové se hledají. Proč tedy najednou známá osobnost?
3: Protože ten letošní ročník připomněl, že vedle kvality a obchodních výsledků rozhodují o síle značky také jejich důvěryhodnost, konzistence a dlouhodobý vztah se zákazníky.
4: No a proto někdy spolupracují i se známými osobnostmi a nominují je a právě tady spatřují velkou důvěryhodnost a sílu Evy Farné.
3: Eva rostla se svým publikem, nikdy nestratila svoji vlastní identitu, je to tak, prostě je nezaměnitelná, vždycky zůstala svá a i tak se o ní hovoří v této souvislosti.
4: No a když někoho pojmenujete takovými slovy, jako že nestratil svoji identitu, je konzistentní, je důvěryhodný, tak by to také mohl být někdo, na koho člověk bez obav může dát. A proto jsme se dnes rozhodli si s vámi popovídat právě nad tímto tématem nebo titulkem, chcete-li, na koho nebo co vždycky dáte.
3: Co je pro vás rozhodující, abyste člověku anebo značce uvěřili?
4: A nad čím u takového rozhodování obecně přemýšlíte, než si třeba něco koupíte, než si něco pořídíte, s kým se poradíte?
3: A co jsou pro vás možná ty klíčové podmínky důvěryhodnosti? Tak, to jsou otázky od nás k vám. Ještě připomenu kontakty k nám do studia, kam nám i dnes můžete svoje odpovědi psát. 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes s vámi povídáme o tom, na koho dáte, a už nám píšete, ještě než se podíváme do té společné korespondence. Jiří, otázka ta tě překvapí, na koho dáš, když se rozhoduješ?
1: Tu jsem nečekal, ano, překvapila si mě, to ty umíš. Je to samozřejmě různé podle toho, v jaké oblasti se rozhoduju, protože obecně se dá říct, že dám na ty, které dlouho znám, kteří jsou ve svých názorech jako konzistentní, alespoň v těch jako základních věcech, a čím jsem starší, tak tím víc jako chápu, což člověk někdy v mládí, když se třeba víc rozhoduje srdcem než rozumem, ostatně ano. Jsme o tom mluvili tenhle týden, tak jako dá na ty emoce a tak, a myslí si, že kámoš jako poradí nejlíp, protože okolo toho někdy šel a tak dále. Takže teď už mě zajímá, jak ten člověk se pohybuje v té dané problematice, čili abych dal třeba příklad. Když bych si kupoval novou kytaru, dám na rady svého bratra, který se tomu prostě 40 let nebo 30 let věnuje a dělá to bezvadně. Když jde o praktické záležitosti ve smyslu vymalování, jaký nábytek tam nebo onde, tak to dám na svoji ženu, jako v mnoha jiných věcech, protože je to rozumnější a praktičtější bytost než já. No a takhle bych mohl pokračovat.
0: Chybí mi tam jedna položka.
1: A to?
0: Kdy dáš na mě?
1: Já ti dám vědět, až se to stane.
0: Jsme tu spolu 7 let každý den, čekám samozřejmě na ten zvrat tvůj velký životní k těm pozitivnějším zítřkům a pořád nic.
1: Ono to přijde, neboj, všechno má svůj čas.
0: Tak jsme zvědaví, na koho dáte vy, naši milí posluchači. Těšíme se na všechno, o čem nám budete psát, a za chvíli nás čeká jedno povídání, s kým bude.
1: Je to tak, před chvílí jsme mluvili o Evě Farné, no nebudeme si povídat s Evou Farnou, protože naším hostem bude předseda asociace nestátních neziskových organizací České republiky. A právě tento rozhovor jsme zvolili z jasného důvodu, protože jestli by měl někdo opravdu usilovně pracovat na důvěře těch, které oslovuje, jsou to neziskovky.
0: Je to tak, a nevím, jestli je to náhoda nebo plán, teď nám bude zpívat ta první zmíněná Eva Farna.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: My si dnes povídáme o tom, na koho dáte. Už nám píšete, na koho dáte vy, naši milí posluchači. Renata napsala moc hezkou zprávu. Milá Šárko, milý Jiří, osobnosti, naprosto nezapomenutelná osobnost, se kterou jsem měla příležitost se setkat a dokonce spřátelit, tak to je milovaná šarmantní Táňa Medvecká. Mám ji opravdu nejen moc ráda, ale vážím si ji hodně. Oba moji manželé byly také nádherné osobnosti. Honza jako otec mých skvělých dětí, které s námi ustály spoustu těžkých životních situací. A pak tady Renata píše i o svém druhém manželovi, který byl zakladatel systému rehabilitace zrakově postižených a dodává, díky jeho péči jsem schopná žít samostatně a třeba i uvařit něco pro své milované děti. Tu Táňu taky, co by k motru mých knížek, moc zdravím a přeji jí zdraví. Podepsaná Renata.
1: Ta naše klíčová otázka pro vás dnes zní, na koho dáte, na koho obvykle nebo dokonce vždycky dáte. A mezi vašimi zprávami jsou i takové, které odkazují na oblíbené či neoblíbené z vašeho pohledu důvěryhodné či nedůvěryhodné politiky. Domluvme se, že to dnes necháme stranou.
0: Ano, děkujeme. Děkujeme za pochopení.
1: Děkujeme za pochopení i v případě, že takový e-mail nebo SMS-ku pošlete a my se mu nebudeme věnovat.
0: Každopádně čemu či komu se chceme věnovat právě teď, tak to je naše další povídání s námi. Ve spojení po telefonních linkách předseda Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, pan inženýr Dan Žárský. Hezké dopoledne a vítejte na dvojce.
2: Srdečně zdravím vás i posluchače.
1: Pane Žárský, abychom na někoho dali, někomu naslouchali, tak samozřejmě ten člověk pro nás musí být důvěryhodný a platí to i o organizacích. Řekněme si na úvod obecně, jakou věrohodnost, důvěryhodnost ve vnímání občanů mají v České republice neziskové organizace? Měří se to nějak vůbec?
2: To nemohu říct, že se to úplně měří, byť umím vyslovit nějaké parametry té důvěryhodnosti, ale na začátek si dovolím říct, že drtivá většina neziskových organizací jsou spolehlivou součástí naší občanské společnosti, ale také celé společnosti. Převážná část těch organizací působí místně nebo regionálně a tak jsou pod přímou kontrolou konkrétních občanů, kteří osobně čerpají tu nabídku těch služeb organizací anebo různých nabídek a tak sami vyhodnocují ten přínos, který se týká sociální oblasti, sportu, kultury, vzdělávání, nejenom mentálních organizací, dobrovolných organizací, církví, hasičů, zájmových spolků, řada dalších. A mám osobní zkušenost z občanského kontaktu, že občané České republiky vnímají neziskovky jednoznačně pozitivně.
0: Pane Žárský, vy jste zmínil v tom svém popisu parametry. Zastavme se na chviličku u nich. Co jsou vlastně hlavní parametry toho, že hovoříme o neziskovce jako o věrohodném partnerovi? Co musí mít, co splňovat?
2: Já si myslím, že v podstatě je to podobný jako partner v životě, že jo? Musí být spolehlivý, musí být potřebný, musí nabízet kvalitní služby v uvozovkách, protože každý to máme nějak jinak pojmenováno, musí být transparentní. Ale taky si myslím, že je dobré dávat o sobě vědět, že když dostanu dar, tak poděkuju a potom také posílám tomu dárci nějakou o sobě informaci. A výsledkem je dobrá pověst v oboru, v území, kde působím a to si myslím, že docela pomáhá.
1: Eva Farná jako dáma, která byla oceněna jako osobnost roku, důvěryhodnost, konzistence, dlouhodobý vztah se zákazníky nebo se svými klienty, dalo by se říci v tomto případě posluchači. To jsou všechno důležité věci a samozřejmě se také velmi často stává a vidíme to, že se neziskovky spojují se známými osobnostmi. Do jaké míry je pro podporu takové neziskové organizace známá tvář důležitá a jak se vybírá?
2: Je to výborné, když ta známá tvář se napojí na nějakou neziskovku a já bych úplně na začátek chtěl říct, že bych rád vyzval a motivoval osobnosti kultury, občanské společnosti, církví, sportu a dalších podobných organizací, omlouvám se, že ne politiky, aby sami aktivně oslovovali neziskové organizace, které jsou jim blízké a nabízeli jim spolupráci. Zmiňovaná Táňa Medvecká, Marek Eben, nebo biskup Václav Malý, Chantal Poulain a mohl bych jmenovat řadu dalších. Prostě když se vyskytnou za nějakou aktivitou neziskovky, tak jednak dávají legitimitu a mnohem lépe se rozhoduje ta veřejnost, jestli je spolehlivá ta organizace nebo ne. A také sami dávají prst na to místo, které je důležité, že v této chvíli ty neziskovky opravdu oproti biznisu a politice a jiným stránkám naší společnosti nesou něco, co je méně nápadné, co je méně oceňované, a oni tímto pomohou zvýšit tu prestiž, ale také úroveň těch neziskovek.
0: Říká předseda Asociace nestátních neziskových organizací České republiky pan inženýr Dan Žárský, který se s námi na dvojce povídá. Pane Žárský, pokud jsme teď nahlodali někoho z našich posluchačů a rád by podpořil nějakou nestátní neziskovou organizaci, respektive třeba jednu dlouhodobě nebo i jednorázově, podle čeho bychom měli vybírat?
2: Těch přístupů je určitě možných více. Kdybych přemýšlel nad svým přístupem k tomu darování, jakože také samozřejmě daruji, tak bych volil oblast, která je mi blízká, která je potřebná, na kterou mám nějaký dosah, kterou umím nějakým způsobem osobně komunikovat, ať už fyzicky, anebo nějakým kontaktem, který dokážu udržet. A samozřejmě hleděl bych, zdali ta organizace regionálně, místně, celostátně má dobrou pověst. To já si myslím, že je hodně dobrý pojem. Jakmile já dokážu něčemu věřit, že ty peníze skončí v dobré organizaci, tak už bych měl docela důvěru, že to dají tam, kde je potřeba. Nemusel bych nějak se šťourat v tom, co s těmi penězi udělali, což mě docela, myslím si, vyulevilo a ulevuje mi samotnému.
1: Děkujeme, bylo to zajímavé a jistě přínosné. Předseda Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, pan inženýr Dan Žárský, ať se vám daří. Díky, hezký víkend.
2: Vám vše dobré a mějte se pěkně, nashledanou vám i posluchačům.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Měli bychom asi určitě dát i na ty, kteří vyzývají, když jdeme do nějaké přírodní rezervace nebo obecně možná do přírody, abychom dávali pozor to, co z nás padá, protože pak to nestojí za to, protože v přírodě je spousta věcí, které zkrátka příroda po spoustu let špatně zpracovává.
1: Ano, co z nás padá, na to musíme dávat pozor i v rozhlase samozřejmě, ale v tomto případě...
0: Ale to proletí éterem, snad se to tam neuchová tak dlouho.
1: V tomto případě se bavíme opravdu o věcech, které můžeme zanechávat v přírodě. Je to taková odbočka od toho našeho dnešního povídání. Ale o co jde? O to, že v americkém Yellowstoneu, a to z horkých pramenů a gejzírů, letos pracovníci Národního parku vytáhli, pozor, víc než 20 000 kusů odpadu. My bychom se samozřejmě mohli zamyslet i nad tím, co za sebou necháváme nebo nenecháváme v přírodě my.
0: Když se podíváme na ty možná nejbizarnější nálezy, tak tam patří golfové kolíky, inhalátor nebo rovnátka. Ten odpad přitom není jenom tím estetickým problémem, tak jak jsme to zmínili na začátku, může totiž nenávratně poškodit křehké hydrotermální útvary, tak jak o tom hovoří odborníci. To tady nemám ze své hlavy, ten termín.
1: Ne, no vidíš to.
0: No, že jsi překvapený.
1: Ono tam hodně fouká, konkrétně v tom Yellowstoneu nad těmi prameny, takže se velmi často stává, že uletí čepice. Těch letos našli opravdu mnoho, ale našlo se také 54 krytek objektivů fotoaparátů. Mm-hmm. Představte si to. 42 tužek, 36 kusů slunečních brýlí, 20 hotelových karet a nebo 17 dudlíků.
0: No, prosím vás, pěkně, až tam pojedete, dávejte si na to pozor. Vlastně ta zajímavost, která nás teď zavedla do světa, mě vrací zpátky k nám, protože my tady máme jedno přání od naší posluchačky, které nás v jistém slova smyslu zavede také do přírody v České republice.
1: Je to tak a možná vám dá i tip na víkend.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
5: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na koho dáte, když se rozhodujete? Na to se vás ptáme. Děkujeme za hezké zprávy, které nám posíláte. Má vám Iva, to je podpis naší posluchačky pod její SMS-kou. Jak se blížím k důchodu, ať si ještě myslím, že mi rozum slouží, tak dávám na svoje děti. Řečeno slovy Bolka Polívky v baladě pro banditu. Já jsem starý muž, já nevím, kam se hýbe svět.
1: Děkujeme za zprávy, které nám posíláte. Mě zaujala ta, která je velmi stručná, a to proto, že tam jsou prostě konkrétní jména osobností, na které pisatel dá. A vrací mě to vlastně k tomu, když ses mě ptala na začátku, já jsem říkal, na koho dám, to je různé podle toho, které oblasti se týká moje otázka, nebo to, o čem diskutujeme, nebo to, na co si chci udělat názor. Tak tady podle jednotlivých osobností se dají ty oblasti poměrně snadno určit. Stojí tady totiž Jiří Grigar, Václav Cílek, Miloš Skalka, Richard Konkolský.
0: Děkujeme pěkně.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: A teď už se posouváme k vašemu přání. Je třeba připomenout, že svoje přání, jestli nějaké máte, nám můžete poslat a my se pokusíme samozřejmě ho vyplnit. Ta adresa je RNP, Radio na přání, @rozhlas.cz, a jedno takové spadlo do naší schránky.
1: Počas se přání splnitelné, protože občas nám chodí i přání nesplnitelná.
0: Ať děláme, co můžeme.
1: To přiznáváme, ano, úplně otevřeně. Ale teď píše Lenka. Dobrý den, vzhledem k tomu, že před sebou máme ještě pár krásných dní, kdy ven vyrazí jak turisté, tak cyklisté, obracím se na vás s prosbou o osvětu. Nejen mou, i když já si myslím, že to dělám dobře, ale i o osvětu veřejnosti, a to na téma společného užívání jak stezek pro cyklisty, tak i těch smíšených pro cyklisty a pěší.
0: A dál pokračuje ta zpráva, v tomto případě jdete vy, čtu, co vidím, po které se mají správně, šlo by o tom chvíli pohovořit, a podepsaná Lenka, turistka, ta, co chodí vlevo, je tady taková poznámka. Tak milá Lenko, pokusíme se zodpovědět všechny vaše otázky strašně rychle.
1: My teď strašně zavoláme někomu, koho snad nevystrašíme, ale naším hostem za chvilku by měla být koordinátorka BESI Pardubického kraje, dáma, která by nám v tom měla udělat jasno, jak je to s tím chozením a ježděním na kole na stezkách. Tak si to poslechněte.

0: rnp@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vaše případná přání, a jedno z nich jsme před chvílí představili. Jenom připomenu, že jde o jakousi osvětu, o kterou nás požádala Lenka, a jde jí o to udělat si pořádek v tom, jak se má společně užívat stezka pro cyklisty i stezka pro cyklisty a pěší dohromady, po které straně se chodí, po které se jezdí, kdo se komu vyhýbá, kdo má komu dávat přednost a tak dále.
1: A s námi po telefonních linkách právě teď ve spojení koordinátorka BESIP Pardubického kraje Radka Binháková. Hezké dopoledne, vítejte na dvojce, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji.
0: Povězte nám, prosím, Radko, na úvod, jaká jsou, jestli se to dá nějak zobecnit, základní pravidla pro používání stezek pro ty společné stezky, pro cyklisty i pěší.
2: To je důležité rozdělit to právě na buď tedy stezky pro cyklisty, stezky pro chodce a stezky pro chodce a cyklisty společné a dělené, jak říkáte. A na těch společných máme teda dva typy, jak už jsem teďka uvedla, a je to tedy stezka pro chodce a cyklisty dělená, kde máme jasně rozdělené pruhy, kdo se po jaké straně pohybuje, takže tam je to jasné, vidíme to na tom dopravním značení. A vedle toho je stezka pro chodce a cyklisty společná a zde platí pravidla stejně jako na komunikaci čtvrté třídy. Tím pádem chodec, jako kdyby se pohyboval po normální silnici, se pohybuje po straně levé a cyklista jako řidič nemotorového vozidla se pohybuje po straně pravé. Tyto dvě skupiny by vlastně měly navázat oční kontakt a vzájemně se vyhnout, protože na té straně tedy pojedou proti sobě.
1: Tak děkujeme za to do vysvětlení. Dívám se tady do vzkazu od naší posluchačky Lenky, ta píše, že chodí vlevo, a teď z vaší odpovědi je tady odpověď na tu její otázku, že to dělá správně.
2: Ano, ona to určitě dělá správně, ale bohužel ta pravidla na těch velkých městech bývají zavedená tak, že si všichni myslí, že se pohybují po pravé straně, a pokud právě se pohybujete správně dle zákona, jak to je po té straně levé, tak mnohdy dostanete i vynadáno právě třeba od těch cyklistů, co lezete na tu levou stranu, že se snad pohybujeme všichni vpravo, takže tohle je běžná praxe a víme o tom, že se to takhle děje.
0: Platí na takových stezkách, že někdo někomu, a neřeším kdo komu, ale někdo někomu by měl dávat přednost, jakože prostě cyklista si myslí, proč mi neuhneš, když já jedu jako rychlejc a mám to jako těžší, a chodec si zase říká, no tak není takový problém, když já tady jdu v klidu, abyste se mi vyhnuli. Jak to je?
2: Samozřejmě vždycky musíme myslet na toho slabšího účastníka silničního provozu, a v tomto případě je to ten chodec, takže ti cyklisté by měli opravdu obět toho chodce a umožnit mu teda bezpečný průchod po té stezce.
1: Říká koordinátorka BESIP Pardubického kraje Radka Binháková, která si s námi povídá, když už jsme u té edukace. Radko, povězte ještě, jaké vybavení by v rámci té bezpečnosti měli mít chodci a cyklisté?
2: Tak chodci si nemyslím, že by měli úplně mít nějaké vybavení, tady spíš pozor, ale pokud se například děti pohybují na nějakém tom vybavení a my se s nimi teda pohybujeme po té straně pro chodce, tak dávat pozor na to, aby se drželi opravdu na té straně, na které mají, myslím, nějaká odrážedla, nějaké tady tohleto malé obdobné sportovní vybavení, jak zákon uvádí, tak tady počítat s tím, že je tady i pohyb vlastně těchto mladších účastníků silničního provozu, a to hlavně i pro ty cyklisty přemýšlet nad tím, že nám může dítě teda i z toho druhého pruhu třeba vběhnout do toho pruhu našeho. No a pro cyklisty je to určitě bezpečnostní přilba. V Čechách je tady povinná jenom do 18 let, takže ne každý jí musí na té hlavě nosit, ale my ji doporučujeme právě i na ty cyklostezky, i nějaké malé cesty, krátké cesty po městě, kde si lidé často říkají, velice často to na nějakých společných akcích s policií slyšíme, dítě, ale jedu jenom kousek, dítě jenom do krámu, a přesně na těch kouscích se stanou pak ty dopravní nehody, protože nejvíce jich je samozřejmě v obcích. Takže právě tady v tom hustším provozu by ty cyklisté na sebe měli dávat největší pozor.
0: Než se rozloučíme, ještě mě napadá, kdybych jel po silnici v protisměrném pruhu, a občas takové varování slyšíme třeba ve zpravodajské relaci někde, tak je to samozřejmě velký problém. Když se nestane nic horšího, můžu pochopitelně dostat pokutu nebo přijít o řidičák. Hrozí mi něco takového i jako cyklistovi nebo chodci, když se špatně chovám na stezce? Může mi někdo dát flastr, jakože jedu po druhé straně?
2: Samozřejmě, že může, nerespektujete pravidla silničního provozu, neřeknu vám teďka přímo kolik, ale samozřejmě nerespektujete to dopravní značení, které vám udává, na jaké straně máte, a to, že jste informován, je samozřejmě vaše starost, protože vy jste ten účastník silničního provozu, takže klidně i policie České republiky, i obecně

0: policie vám pokutu za toto jednání dát může.
1: Je třeba si na to myslet. Poslední otázka před námi je víkend. Tip na nějakou cyklostezku, když nás čeká ten hezký sluneční víkend třeba u vás v Pardubickém kraji?
0: Tak jak už jste říkali, já jsem teda z těch Pardubic, takže určitě doporučuji si projet třeba Labskou stezku, to teda není úplně na víkend, celá ta cesta zabere kolem 3 týdnů, ale jsou tam jednotlivé etapy, které můžete vlastně zvládnout a můžete si projet tady právě krásným centrem Pardubic podél řeky Labe, takže za nás určitě Labská stezka.
2: Koordinátorka BESIP Pardubického kraje Radka Binháková s námi v dopoledním pátečním vysílání na Dvojce. Moc za to děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Taky naschledanou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na Dvojce.

0: Před chvílí jsme plnili posluchačské přání a doufáme, že dáma, se kterou jsme si povídali, koordinátorka BESIP Radka Binhaková, udělala pořádek v těch cyklostezkách pro pěší i cyklisty, nejenom Lence, která psala. Ale teď se vracíme k našemu povídání o tom, na koho vždycky dáte. A velmi zajímavou zprávu nám napsal René. Nás to vlastně se Šárkou překvapilo.
1: Ano, já jsem to nevěděla.
0: Protože se to týká slavné osobnosti známé a také jsem to netušil. Jde o to, že řeč je o Sharon Stone, protože René píše: dám na herečku Sharon Stone. Přes nepřízeň osudu ve svém životě vše překonává a chová se jako člověk a například ke svým třem adoptovaným dětem adoptovala i babičku. Paní z ulice, neb ve své rodině měla málo babiček. To nám napsal René.
1: Krásná zpráva. Babiček není nikdy dost.
0: Babiček není nikdy dost a jak praví staré pravidlo, babiček je na světě dvakrát víc než lidí. Protože každý má dvě babičky, že?
1: Ano. A to je taková hezká tečka za tím dnešním setkáním a tématem, na koho dáte. Tak děkujeme za vaši společnost.
0: Babičky. Na babičky.
1: Ano, tím končíme vlastně to naše dnešní povídání. Myslím si, že moje máma, za kterou dneska odpoledne pojedu, to potvrdí, že babičky mají vždycky pravdu. Za chvíli vám prozradíme o tom, o čem se bude povídat. Jirka se mi tady posmívá. Za chvíli vám prozradíme to, o čem bude naše dnešní poradna. Tak zamyky, zamyky. Ano.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Peníze vždy na prvním místě, až na prvním místě. Říká se, o penězích to bude po 10. hodině, protože taková hypotéka to bývá největší investice leckdy v našem životě.
1: Je to tak a tématem naší dnešní poradny bude refinancování hypotéky. O tom si budeme povídat s hlavním ekonomem České bankovní asociace Jaromírem Šindelem. To nás čeká tedy v poradně s prostorem pro vaše otázky. To všechno po zprávách, které úderem 10. přinese naše kolegyně Soňa Jindrová.

0: Hezká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude moderátor Michal Rosypal, kterého svého vysněného autora si pozval do pořadu Knižní kód, co vypátral během natáčení dokumentu o Daně Drábové a nedocházejí mu ještě nápady na jeho populární mashupy. To všechno nám prozradí novinář Michal Rosypal.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Lidé i přes zákaz dál přecházejí hráz brněnské přehrady. Místo proto hlídá městská policie. A počasí většinou bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
2: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
0: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Hráz brněnské přehrady je od úterý uzavřená pro pěší, cyklisty i auta. Důvodem je její rekonstrukce, která potrvá až do konce příštího roku. Lidé ale hráz i přes zákaz přecházejí. Místo proto kontrolují hlídky brněnských strážníků. Přes vodu se pěší a cyklisté dostanou po lávce u fotbalového hřiště v Kniničkách, která je vzdálená asi 800 metrů. Postup strážníků vysvětluje mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem.
3: Víme o tom, ty hlídky tam chodí a snažíme se teď v té prvotní fázi působit preventivně. Samozřejmě pokud by ty potíže přetrvávaly, tak určitě tam můžou padnout nějaké pokuty. Tam je to na místě do 1500 korun.
0: V Sušici u Klatov si dnes můžou lidé poprvé prohlédnout stavbu sportovní haly před jejím dokončením. Komentované prohlídky se konají k Mezinárodnímu dni architektury. Od 3 odpoledne budou vycházet v půlhodinových intervalech. Zájemci ale můžou navštívit i další běžně nepřístupná místa, říká organizátorka Martina Špatná.
4: Hned vedle haly potom je naše klasické sportoviště města Sušice, kde ještě nikdy nebylo otevřeno zpřístupněno technické zázemí bazénu. A na zimním stadionu potom bude připravena instalace o tom, jak by se mohl v nejbližších letech proměnit právě i ten zimní stadion.
0: Akce potrvá až do 6 večer a vstup je zdarma. Lesy České republiky chystají na zítra Den lesů nové generace. Akce se bude konat v 7 vybraných lokalitách v celé České republice. Například v Hradci Králové bude připravená u Vysockého arboreta. Letošní ročník je zaměřený na návrat k už obnoveným lesům po kůrovcové kalamitě. Lesy České republiky ukážou zájemcům nové odolnější porosty a představí taky techniku, tažné koně a nabídnou ochutnávky zvěřiny. Zítra od 10 do poledne do 4 odpoledne.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Páteční odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, v západní polovině Čech až zatažené a tam se taky můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu za exitem Nýřany čekejte kolonu z 96. kilometru. Zdržení je tam až půl hodiny. Na D5 pak na příjezdu do Prahy je kolona kamionů za Loděnicí. Začíná na 7. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh. Kolony kamionů jsou taky na dálnici D1, a to ve směru z Prahy do Brna. Začínají u exitu 162 Velká Bíteš a na D1 u sjezdu na Bělotín u exitu 311 ještě dnes opravují vozovku. Zabrané jsou tam v obou pásech pravé pruhy. Zdržíte se asi 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte 2 na 2.
5: A jsou s vámi a rádi Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s nabídkou naší dnešní poradny. Trh s hypotečními úvěry teď prochází velmi zajímavým obdobím, protože řadě lidí končí jejich tříleté či pětileté fixace. Domácnosti, které si před lety sjednaly úvěry s nízkými sazbami kolem 2%, se dnes setkávají s úplně jinou realitou a podstatně vyššími sazbami.
6: Ano, ta realita je tedy trošku drsná. Je tedy na místě mluvit o refinancování hypotéky a proto jsme rádi, že naše pozvání dnes přijal hlavní ekonom České bankovní asociace, se kterým si už za chvíli začneme povídat právě v dnešní poradě.
5: Je to tak a samozřejmě nabídneme prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Máme 9:55 a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
1: Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.

0: 2 na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak jsme před chvílí zmínili, tématem dnešní poradny je refinancování hypotéky a naším hostem hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Děkujeme za návštěvu a přejeme hezké dopoledne.
3: Děkuji za pozvání.
4: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce, možná na úvod krátce. Jak je na tom právě teď český hypoteční trh? Je ta situace stabilizovaná nebo spíš turbulentní nebo někde mezi?
3: Tak ono záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Pokud se na to podíváme z pohledu jakoby finanční stability, to znamená, jestli hypotéky můžou přinést nějaká rizika do ekonomiky, tak to se domnívám, že nikoliv. Ta situace je skutečně relativně stabilní. Dá se říct, že ten hypoteční trh je silný. Ono to vlastně dá i reprezentuje, když se podíváme například na špatné hypoteční úvěry, tak jejich podíl se v současné době nachází vlastně už dlouhodobě na historických minimech kolem 0,5%. Zatímco například, když si ještě vzpomeneme na velkou finanční krizi v roce 2008, pak v těch letech 2010 až 2015, tak ten podíl nesplácených hypoték byl například 3%. A ono to má potom dopad vlastně na vyšší úrokové sazby, takže z toho úhlu pohledu lze říci, že ta situace je stabilizovaná, velice dobrá. Ale na druhou stranu je i ta situace turbulentní, protože když se podíváme vlastně na hypoteční trh jako takový, tak vidíme, že se vlastně každý rok dělají větší a větší objemy, ať už vlastně nových hypoték, nebo i refinancovaných, refixovaných hypoték. A vlastně, když se podíváme na té nové hypotéky, tak ty zažily velice turbulentní jaro, protože centrální banka zavedla takové přísnější limity na takzvané investiční hypotéky a ty vlastně, jelikož se lidé tomu chtěli vyhnout, tak vlastně na jaře vzrostla významně poptávka, zároveň lidé chtěli ještě využít nižších úrokových sazeb, tak jsme viděli velice silné objemy, kdy například v létě jsme viděli i objem 40 miliard korun nových hypoték, zatímco teďkon vlastně za srpnových číslech jsme viděli propad vlastně někam pod 30 milionů, což byla objemová aktivita někde z poloviny loňského roku, takže vidíme, že ta, na jednu stranu tady máme stabilitu, ale když se podíváme na tu dynamiku, tak tam vidíme i nějaké turbulentní výkyvy.
2: Pro laika musím říct, je to občas velmi zajímavé sledovat, protože vidíme, že kontinuálně úrokové sazby neustále rostou, zájem o hypotéky se leckdy zvedá, pak se to na chviličku změní a tak dále, ale teď se pojďme zastavit u toho, co jsme vlastně zmínili už před písničkou v úvodu, že jsou lidé, kterým budou končit tříleté a pětileté fixace a může je čekat poměrně zásadní překvapení. Jak velké to překvapení, co do úrokových sazeb může být?
3: Tak ono hodně záleží na tom právě, která ta fixace vám bude končit, z jakého roku v vozovkách pochází ta vaše hypotéka. To znamená, pokud je to z roku 2021, kdy ty úrokové sazby se pohybovaly lehce nad 2% v průměru, někdy i vlastně poblíž 2%, tak to bude skutečně negativní překvapení, protože, a teď otázka, jak silné bude to překvapení, protože přece, když máte hypotéku, tak většina lidí se i stará nebo se zajímá o tom, kdy jim bude ta refixace končit, kde se pohybí úrokové sazby. Ale každopádně vlastně ta vyšší úroková sazba přinese vyšší měsíční splátky. Ilustrativně, když se podíváme například na ty hypotéky z roku 2021, tak tam byla průměrná výše splátek někde okolo 13,5 tisíce korun. A s tou současnou úrokovou sazbou, kterou vidíme dneska, tak pravděpodobně stoupne někam přes 17 tisíc. Což je významný nárůst, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že průměrný příjem žadatele, toho vlastně, který žádal o hypotéku v roce 2021, tak byla se 64 tisíc korun. Zároveň vlastně průměrná mzda během toho období narostla někde
2: mluvíme okolo... Mluvíme o hrubém příjmu.
3: O hrubém, ne, to je čistý příjem, těch 64 tisíc je čistý příjem žadatele, protože tam máte třeba dva žadatele, kteří žádají o hypotéku, tak ten příjem je vyšší. Zároveň je pravdou, že vlastně, když žádáte o hypotéku, tak většinou máte nějaký vyšší než průměrný příjem. Záleží potom samozřejmě na objemu hypotéky, jaký si berete. Ale chci říct to, že vlastně během toho období významně vzrostly i platy. Průměrná hrubá mzda vzrostla o nějakých, dejme tomu, 35% i více během toho období. V čistém vyjádření to bude pravděpodobně ještě výše. Když se podíváme do soukromého sektoru, tak tam ty mzdy rostly ještě výše. A tím chci říct, že vlastně ten nárůst mest byl silnější v průměru, než bude činit ten nárůst toho úrokového šoku na tu z té hypotéky, a který vlastně zvedne tu měsíční splátku. Takže ta situace je samozřejmě negativní, ale na druhou stranu lidé v průměru, tady musíme říct, že v průměru ne všichni, samozřejmě získali i vyšší příjem, takže ta situace pro ně bude zvládnutelná.
4: Refinancování hypotéky, téma naší dnešní poradny ve druhé části, už s prostorem pro vaše otázky, a já připomínám kontakty k nám do studia, pokud se chcete na něco zeptat. 702-222-220 číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Nabízíme i telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny je refinancování hypotéky. O tom si povídáme a naším hostem ve studiu zůstává hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Za chviličku první telefonický dotaz, ale ještě by mě zajímalo, pokud si někdo řekne, stejně to nedává žádný smysl, proč bych se pokoušel o nějaké refinancování, všichni to mají stejně, jsou domluvený prostě, teď to slyšíme i to, že úrokové sazby jsou takové a takové, prostě to bude všude tak nějak podobné. Pomůžeme si něčím významně, pokud se rozhodneme refinancovat?
4: Tak když vlastně refinancujeme, tak to děláme, vlastně to znamená, že přecházíte od jedné banky k jiné bance.
3: A no ale většinou s tím cílem, abychom dostali tak, lepší podmínky.
4: Přesně tak. A vždycky to stojí za to, že máme to, vidíme to vlastně v tom světě okolo nás, ať už se týká mobilních operátorů, ať se týká vlastně nákupu energií, tak vlastně jsme se posunuli do toho světa, jak se říká, v vozovkách bez práce nejsou koláče. A rozhodně vždycky to stojí za to, protože můžeme vlastně. Každá banka má jinou obchodní politiku. V daném okamžiku vy jste se taky, jako ten klient změnil, za těch, dejme tomu, 3-5 let, jste se posunul někam jinam, ta banka to vás může vědět, nemusí to vědět, takže je vždycky rozhodně dobré vlastně si vyložit karty na stůl z obou dvou stran a zjistit, jak jsme na tom v tom vztahu. A nejlepší vždycky udržovat vztahu je, že se podíváte na nějakou konkurenci. A ta konkurence vám taky pomůže. A můžeme, jak jste zmínili, že jsou všechny stejné, tak nejsou. Já když sbírám data vlastně o vlastně úrokových sazbách, když vydáváme čísla o hypotečním trhu, tak tam vidím, že ty čísla jsou skutečně rozdílná, ty úrokové sazby se liší mezi napříč bankami a každá banka to samozřejmě doprovází něčím jiným. To je jako když máte kvalitní služby, můžete nabídnout i vyšší cenu a obráceně. Někdo naopak zase může nabídnout nižší úrokovou sazbu, protože je například více digitalizovaný, to znamená, že trošku ty práce se hodí přece jenom na bedra i toho klienta, že musí projít si tím procesem přes tu jakoby IT, tou IT cestou, ale také je to v dnešní době velice přívětivé, takže záleží na tom každém apetitu, na každém klientovi, co mu více vyhovuje.
2: Děkujeme za tu odpověď a teď už dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den, Marcelová, já jsem se chtěla zeptat. Máme hypotéku od roku 2021, a teď potřebuju, nastala se prostě, podědili jsme nějaké peníze a byly to 3 miliony a chtěla bych to zaplatit. Jestli tam jsou nějaké sankce nebo jestli budu na tom nějako postižená, to bych se chtěla zeptat. Mm-hmm. Děkuju.
2: Ano, děkujeme za to zavolání, jaká bude odpověď?
4: Tam záleží primárně vlastně na tom, kdy končí fixace úroková, vlastně té úrokové sazby. Pokud končí vlastně ta fixace té úrokové sazby, tak můžete změnit vlastně svoji banku, to znamená, můžete refinancovat a součástí té refinancování může být vlastně snížení toho dluhu. Zároveň vlastně podle legislativy můžete vlastně změnit, se refinancovat a platíte tam poplatek, který je maximálně 1% vlastně z té dlužné částky a pak je samozřejmě otázka toho, co se tomu klientovi platí. To je právě ten okamžik, aby ten klient navštívil ať už svoji banku, vlastně pohovořil s ním o tom, protože ta banka mu to krásně vysvětlí do toho jeho případu, mu to krásně zakomponuje a ten, myslím, že ta nejlepší rada v podstatě navštívit toho svého hypotečního bankéře a ten tomu klientovi vysvětlí vlastně, které poplatky by musel platit, pokud vlastně mu nekončí, není to ten případ, kdy mu končí fixace a musí ty poplatky platit, tam se vlastně platí 0,25% bodu vlastně za každý rok maximálně 1%, to je vlastně stanovený zákonem od roku 2024, tam záleží zase, jestli už nějaká ta refixace proběhla, ta smlouva spadá pod ten nový zákon či nikoliv, ale říkám, nejlepší cestou je navštívit se hypotečního bankéře nebo hypotečního poradce a pobavit se o té situaci a určitě najdete krásné řešení.
3: Kdy to začít řešit? Třeba teď někoho ponoukneme a on zjistí, že mu končí fixace posledního listopadu. Dá se to ještě stihnout?
4: No, tady už by, myslím si, že už by o tom měl vědět, protože banka by mu měla oznámit 3 měsíce před ukončením fixace.
3: Vlastně, což je také dobré
4: že
3: vědět.
4: Mu to, že mu to končí, takže tam je rozhodně ta 3měsíční lhůta, tam myslím, že by měla být a já bych to rozhodně řešil dříve. Je to v podstatě jak s těmi energiemi. Vy také si můžete zafixovat cenu energií vlastně na rok dopředu a ještě na ty další roky dopředu, takže vlastně už to můžete řešit rok dopředu. Já sám mě končí fixace vlastně v příštím roce v dubnu a teď, jak jsem viděl, jak stoupají úrokové sazby, tak jsem se o tom pobavil se svým bankéřem vlastně už v současné době a takže to lze řešit skutečně hodně dopředu a je i dobré pro ty klienty, protože jako nezapomínat, že nám končí ty fixační periody. Ta hypotéka často bývá velkou zátěží v těch rodinných rozpočtech a je to něco, na co by rozhodně ty klienti neměli zapomínat a měli to vydržet na paměti.
2: Další sada informací a téma refinancování hypotéky. Budeme pokračovat zase po písničce, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete nám ji zavolat na 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
6: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snažíme.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Refinancování hypotéky, takové je téma dnešní poradny a její třetí část začíná právě teď. Hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel je dnes naším hostem.
3: A otázky našich posluchačů přicházejí právě teď po telefonních linkách. Nejprve tedy dobrý den vám, můžete se ptát.
4: Dobrý den, tady Jarka Průšová. Já se chci zeptat, třeba to k tomu nepatří, ale já si kdysi slučovala půjčky v Tesku Home Credit a z 8,5 tisíce by to hodili na 5,5, ale je to od roku 2015 a splácím, už to teda snížili za asi o 1000 korun a platím to furt dál, je to normální?
2: Tak nevíme, jak pan Šindel odpoví, s hypotékami to očividně nesouvisí.
5: Tak půjčka jako půjčka, záleží, jaký byl ten termín té konsolidace. Ono většinou samozřejmě můžete v tu konsolidaci, a to se vlastně týká i to refinancování těch hypoték. Jako obecně, když refinancujete, tak záleží, jakou máte úrokovou sazbu, to vám významně ovlivní tu budoucí měsíční splátku, ale také můžete získat přívětivější vlastně měsíční splátku toho refinancování, respektive té konsolidace v tomto případě spotřebitel půjček, když vám někdo prodlouží dobu splatnosti. A to je vlastně to, že teda splácíte menší částku, je to pro vás lepší, ale bohužel to děláte delší dobu.
3: Mm-hmm. Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz opět od někoho z našich posluchačů. Dobré dopoledne i vám. Slyšíme se, dobrý den.
6: Ano, dobrý den.
3: Dobrý den, prosím, můžete se ptát.
6: Mám uložené peníze v končící fixací v SRN. Přestěhovala jsem se do Čech a potřebuji tyto peníze někam uložit a nevím vůbec, kam se obrátit, aby to bylo takzvaně bez ztráty kytičky a na koho se obrátit. Děkuji.
3: Ano, děkujeme. Tak Jiří Holubek tady ukazuje na sebe, že můžete u něj, ale tak to si myslím, že se nehodí.
2: Nebylo by to bezpečné.
3: No. Jaká bude odpověď?
5: Musíte si projít nabídky bank. A vlastně musíme říct, včetně ministerstva financí, které taky nabízí nějaký termínovaný účet, takže ta nabídka, když se bavíme o těch termínovaných účtech, je relativně široká a český bankovní sektor, ale i české ministerstvo financí jsou všechno bezpečné instituce, takže ta nabídka je velice široká.
2: Když to zkusím jaksi překlenout k těm hypotékám, o kterých si dnes povídáme, když by člověk měl třeba určitou část peněz, něco mu chybělo, je dobrý čas na to vzít si hypotéku v tuto chvíli?
5: Hypotéka, to je každý osobní příběh. Skutečně záleží na tom, co potřebujete řešit a většinou si hypotéku neberete jen tak, že ji chcete, ale že ji potřebujete. A samozřejmě teda kromě těch lidí, kteří to využívají nějakým způsobem, že si pořizují další bydle, respektive druhý, třetí byt, jakoby nějaký investiční byt, jakoby hypotéky, ale ten základ, to gro je vlastně, že lidé hypotéku potřebují. A zase na druhou stranu nemůže koukat na hypotéky tak, že si berete pouze hypotéky na nové byty, velké byty, ale zatím se skrývají příběhy, se v podstatě potřebuje to jenom přestěhovat do většího, to znamená, že prodáváte svůj stávající byt a potom si berete nějakou část hypotéky na ten větší byt, to znamená, že stále ty částky, které si berete, nutně neznamenají. V průměru se totiž nová hypotéka i výše je 4,6 milionu korun, ale to je průměr. Medián je okolo 4 milionů, ale i tak pořád si můžete vzít hypotéku a berou si lidi na menší částky právě proto, že v tom životním cyklu se posouvají, potřebují mít větší prostor na bydlení se svojí rodinou a tím pádem je pro ně hypotéka zvládnutelná i v těchto obdobích.
3: Mm-hmm. Možná ještě poprosím ve stručnosti odpověď k těm fixacím. Co byste poradil? Spíš delší fixace, třeba ty pětileté nebo tříleté, jednoleté, jakým způsobem se rozhodovat?
5: No, já nemůžu moc radit, ale viděli jsme to na těch číslech, jsme to jako viděli v posledních měsících. Když se podíváme vlastně na podíl krátkých fixací do jednoho roku, tak ty během toho jara vlastně nebyly atraktivní, protože lidé si říkali, pojďme využít těch nižších úrokových sazeb v kontrastu tím, co vidíme na trhu a pojďme do nějakých delších fixací třeba kolem 3 let. Teďko naopak ty úrokové sazby pravděpodobně stoupají vysoko nebo výše a už to bude možná i okamžik, kdy se lidé budou přemýšlet, ale možná v nějakém ročním horizontu ty úrokové sazby poklesnou, takže bych nebyl překvapen, kdyby jsme v nadcházejících kvartálech viděli zase trošku větší podíl těch kratších fixací.
2: Děkujeme za všechny informace. Hypotéky a refinancování hypoték, to bylo naše téma. Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace, naším hostem. Díky za návštěvu, mějte se pěkně a ať se vám daří.
5: Děkuji za pozvání i vám všem posluchačům.

0: kávou o čtvrté se vypravíme na zahrady. Podzimní záhony se postupně vyprazdňují, ale práce na zahradě ještě nekončí. Jak připravit květinové, zeleninové záhony na zimu? Co bychom měli udělat právě teď, aby se jim na jaře dobře dařilo? A má třeba ještě smysl něco vysévat nebo vysazovat? Tak to všechno dnes odpoledne v kávě o čtvrté. Hostem bude Pavel Matiska z katedry zahradnictví České zemědělské univerzity v Praze a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A s námi už za chvíli po svém červeném koberci přikráčející Aleš Cibulka, protože nás čeká dvouhodinový tobogán, a to už zítra. Proč, jaký bude, kdo tam všechno bude, jestli se tam můžete dostat, nebo jestli už můžete jenom poslouchat, o tom všem bude Aleš mluvit a představí prý ještě jednoho velmi speciálního hosta.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
5: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A samozřejmě ani dnes nevynecháme procházku po červeném koberci. S námi ve spojení Aleš. Aleši, hezké dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás, ať jste kde jste.
4: A teď k tomu, o čem jsem před chviličkou zlehka mluvil, chystá se velký dvouhodinový tobogán, pochopitelně na počest prezidenta Václava Havla, je to kvůli tomu datu pondělnímu, 5. říjnu. Aleši, ty jsi slíbil, že budeš mít dnes jednoho prezidenta na telefonu. Budeš nám to muset vysvětlit, jak se ti podařilo domluvit to s Pražským hradem a jestli pan prezident Pavel si tedy opravdu udělal chvilku na dnešní vysílání?
3: No ne až tak úplně. Mám číslo na jiného prezidenta a setkávají se nám u zítřejšího data vlastně dvě velké akce. Zítra proběhne v Národním divadle předávání prestižních cen Thálie a Český rozhlas je hrdým mediálním partnerem a proto jsme teď zavolali prezidentovi herecké asociace. Zdravím Ondřeje Kepku. Ondro, krásné dobré dopoledne. Vítej na vlnách Českého rozhlasu.
5: Krásné dopoledne, já tady propadám hambou úplně.
3: Jednou si prezident, tak se za to nestyď. Prosím tebe, jak bude vypadat to zítřejší předávání, co z toho už můžeš prozradit, co se bude dít večer v Národním divadle, ať nás diváky nalákáš?
5: No lákám, bude to obrovská show dvouhodinová. Ne, ale teďka vážně,

0: nevíme. A opravdu nevíme vítěze. Já to říkám, kudy chodím. Nevím vítěze. Porota hlasuje až zítra podvečer, těsně před tou 8 hodinou. Takže nemohu říct, kdo je vítěz. Ale můžu mluvit o těch cenách, které nemají nominace, ale které jsou rovnou udělané. Mm-hmm. Tak na to máme chvilku, můžu to proletět.
1: No jistě, jistě, povídej. Ano, to nás zajímá.
0: No, tak já to proletím opravdu letem světem, protože o každém z té řady osobností by se dalo mluvit minimálně půl hodiny, což vám neudělám, nebojte. Takže je to Petr Nárožný a Zdena Herfortová, dva úžasní herci, myslím, že nemusím představovat. Mm-hmm. Možná, že bude velké překvapení pro posluchače jméno Miroslava Kořínka, jednoho ze zakladatel Ypsilonky, to je cena České akademie mm-hmm. divadelníků. Muzikant, skladatel, herec, showman, který vlastně Ypsilonku vytvořil a dal jí toho ducha, kterého známe. Cena za šíření divadelního umění Milan Háň, zakladatel Ungeltu, kterého znají posluchači dvojky samozřejmě velmi mm-hmm. dobře. No a pak jsou tady ty oborové ceny celoživotní Luděk Vele, velká legenda opery. Včera o něm krásně mluvil pan Margita, který je nominovaný letos. Nelly Danko, velká prima balerina, choreografka, skvělá prostě záležitost za tanec. No, Jarka Krečmerová, muzikál. A potom mám velkou radost, že zítra v Národním divadle pražském se objeví velká legenda Slovenského národního divadla, mm-hmm. Československá hvězda a letošní laureát ceny pro zahraničního umělce pan Emil Horvát. Takže to jsou ty, určitě jsem na někoho zapomněl, ale prostě ty zvláštní celoživotní nebo speciální ceny.
1: Výborně, děkujeme moc za to, že jsme měli šanci nahlédnout. No a já tedy připomínám všem posluchačům a zítra divákům ve 20 hodin ČT1, ceny Thálie, Český rozhlas partnerem a proto rádi rozhlásíme, abyste se dívali, protože jako vždycky to bude stát za to. Pane prezidente, děkujeme, zlomte vás zítra.
0: Čertě vem, jak se říká, a půl věty, neděle 17 hodin tady na dvojce ohlasy centálie, musím si udělat reklamu, promiň.
1: No jistě, přihřej si poličku, ne samozřejmě, no jistě, ano. Ať to dobře tady dopadne, tady. Hezký den.
0: Teď už můžu poděkovat tobě i do studia samozřejmě, díky a držte palce.
2: Andřej, držíme. Děkuji. A samozřejmě děkujeme. No Aleši, a my ještě musíme pozvat k poslechu zítřejšího speciálního dvouhodinového toboganu z pražské křižovatky. Prý dorazí ještě jeden host navíc a my bychom potřebovali, kdybys nám k tomu něco pověděl.
1: No, že jste to vy. Já zopakuji, že tam bude samozřejmě Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trujan, Olda Kaiser a Jiří Lábus. Aneta Langerová se svou kapelou bude hrát a zpívat a podařila se nám taková věc, že nakonec to klaplo. Dáma, která tam neměla být, si nakonec přehodila letenku a zítra tam bude, přiletí z Londýna o několik dní dřív, protože speciálně v pražské křižovatce nesmí chybět a bude to velká bomba. Já jsem ji na vlastní oči nikdy v životě neviděl. Bude mi velkou ctí a víc vám neřeknu. Poslouchejte zítra po 11. hodině, protože v pražské křižovatce tam už je úplně vyprodáno po strop i z přístavky. Dokonce se bude sedět i na schodech, aby se tam úplně všichni vešli, ale po 11. na dvojce na pohodě, všechno v přímém přenosu, včetně té dámy z Londýna.
3: Ty nám to jako opravdu neřekneš, Aleši?
1: Já vám to jako opravdu neřeknu.
2: Jenom zvaž to, aby jsme ti nezrušili od pondělí červený koberec.
3: No ne, tak si říkám, ne, jako, co bych... jestli to, já rozumím té strategii, jako napneš ano, nás, ano, abychom ano. si to zapnuli a přemýšlím, jestli je to lepší strategie, než říct to bombastické jméno, abychom věděli, že si to nesmíme nechat ujít.
2: Milý Aleši, poslední šance, nechceš to ještě zvážit?
1: No podívejte se, řeknu vám ještě jednu indicii, je sice tedy přiletí z Londýna, ale kvůli tomu už se anglicky učit nebudu, protože ona mi česky bude velmi dobře rozumět.
3: A já už bych měl tip, já bych měl, no dobře, tak jo, poslechnu si, jestli jsem typoval správně. Aleši, poslední otázka, kdo bude zpívat, to my vidíme, bude to Sting, řekni ano. proč.
1: No jistě, dneska má chlapec 75. narozeniny, takže přejeme všechno nejlepší do dálky a dáme si jeden z jeho velkých hitů jako tečku pro tenhle ten týden červeného koberce.
2: Velmi rádi. Aleši, ať se to zítra podaří, tvůj tvůj a v pondělí zase u nás.
1: Čert vás vem, budu se těšit a budu vyprávět. Krásný den a užijte si ho.

0: Dnešní oslavenec Sting, přejeme i jemu všechno nejlepší, i když je mu to asi jedno.
1: Já si myslím, že ho to potěší.
0: Přejeme mu hodně zdraví. Ale jedna pozvánka pro vás. Dnes naposledy totiž máte možnost poslechnout si Na dvojce od 22 hodin četbu na pokračování román Aleny Mornštajnové Čas voz. V dnešní závěrečné části se tedy dozvíme rozuzlení spletitého příběhu Báry a muže jménem Ptáčník.
1: Pokud i vy patříte mezi čtenáře knihy Aleny Mornštajnové, tak si určitě tu sérii nenechte ujít. Všechny díly Času voz najdete samozřejmě i na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a dodejme ještě, že režisér Dmitrij Dudík si pro četbu vybral jako interprety Andreu Elsnerovou a Kamila Halbicha.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Páteční blízká setkání se blíží, pro nás to znamená loučení, ale samozřejmě vám ještě povíme, kdo bude hostem po 11. hodině.
1: Je to tak, hostem blízkých setkání Marka Němce právě dnes bude novinář a moderátor Michal Rozsypal.
0: A to za pár minut, přesně v 11 aktuální zprávy, tak jak jste zvyklí, no a od nás už jenom přání hezkého víkendu a poděkování za společnost v celém týdnu.
1: Potkáme se v pondělí úderem 9. vás pozdraví dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Šéf podsvětí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
2: Polly!
3: Ano, tatínku.
2: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
3: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
0: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
2: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.
0: Žebrácká opera.
1: Kultovní hra Václava Havla v neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dopravní podnik v Praze vypsal soutěž na stavbu stanice metra D. V části Pacova u Pelhřimova bude až do pondělí omezená doprava a počasí většinou bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby do 4 odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tendr vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032, tak aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Až do pondělí bude omezená doprava v části Pacova u Pelhřimova. Bude se tam totiž konat tradiční pouť. Uzavírka začne dnes večer v 6. Kromě náměstí Svobody budou neprůjezdné i okolní ulice. Dočasně se taky přesunou některé autobusové zastávky.
5: Radnice vyzvala řidiče, aby kvůli stánkovému prodeji od dnešního večera až do pondělí nestáli se svými vozy v ulici Jana Autengrubera, na parkovišti na náměstí ve Španovského ulici, na parkovišti proti železářství Červenka, parkovišti pod Farou, v ulici za kostelem a v Pošenské ulici. Parkovat můžou například na horním nádvoří zámku, před zámkem nebo v areálu skateparku. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Lidé v Novém Boru na Českolipsku dnes můžou zajít do městského divadla. To totiž slaví 100 let od svého založení. Slavnostní večer začne zahájením výstavy k historii divadla, která potrvá až do konce listopadu. Je složená hlavně z plakátů a zápisů z kronik, ale taky z archivních materiálů obyvatel, říká jednatelka městské kulturní společnosti Ilona Rejholcová.
6: Přihlásili se nám dokonce nejenom obyvatelé z Nového Boru, ale i z Kolína nad Rýnem, jejichž předkové vlastně odcházeli v těch 50. letech za hranice, byli vystěhováni, takže se nám podařilo dochovat i zajímavý archiv fotografií divadelních her, které se tady hrály.
4: V 7 večer vystoupí v rámci oslav Ondřej Havelka se svou swingovou kapelou Melody Makers.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Páteční odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, v západní polovině Čech až zatažené a tam se taky můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách kolem 15.
0: Doprava.
4: Silnice 3 Praha České Budějovice je u Poříčí nad Sázavou uzavřená v obou směrech. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto a vysypal se písek. Kolona směrem na Benešov je už od sjezdu na Pišeli, směrem na Prahu začíná fronta už na výjezdu z Benešova u KFC. Objíždět se dá přes Velké Popovice, Kamenici a Týnec. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je kolona za sjezdem na Městec od exitu 50, půl hodiny po pojedete do omezení na 54. kilometru. Tam se v pravém pruhu srazil autobus s osobním autem. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy začíná první část kolony u odpočívky 9 křížů. Brzdí tam i osobní auta. A na D1 směrem z Prahy na Brno je kolona taky před Šmejkalkou. Začíná za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru. Zdržíte se 15 minut. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, začínají blízká setkání.
7: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači, vítejte u blízkých setkání. Já doufám samozřejmě, že jste neuvázli někde v koloně a pokud ano, takže ten čas strávíte v naší milé společnosti. Jsou lidé, kteří mají rádi odpovědi, no ale pak jsou také lidé, kteří se živí otázkami a můj dnešní host je právě ten druhý případ. Michal Rozsypal, novinář, profesionální tazatel, publicista, vítejte u nás ve studiu.
8: Děkuji moc, Marku, těšil jsem se na vás. Dobrý den.
7: Já na vás. Máme už něco společného, akorát teď to máme v opačném gardu. Než vás budu představovat, tak musím říct, že jsem byl hostem ve vašem mashupu.
8: Ano.
7: Což je velmi zajímavý formát, ano, bylo to loni. No ale teď vás mám na druhé straně, tak si tak příjemně mnu ruce. Jaké to pro vás je, když jste teď tázán? A nepokládáte ty otázky?
8: Je to pro mě skvělé a osvobozující, protože nemusím mít tu odpovědnost, kterou máte vy a kterou my moderátoři máme, protože mám pocit, že to není v mojí režii, je to ve vaší režii a já se vámi rád nechám vést.
7: Perfektní, tak pojďme do toho. Michal Rozsypal je mým dnešním hostem.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: 2 roky moderoval rozhovory v DVTV, předtím 8 let v Českém rozhlase, na Plusu moderoval například pořady Interview Plus, Pro a proti, Osobnost Plus, Veřejné debaty Plusu v regionech, ale také Ranní vysílání. Vedl rozhovory s politiky, experty i zahraničními hosty. Momentálně ho máme v rozhlase zpátky v pořadu Hovory, který spolu moderuje. Tak ještě jednou, mým dnešním hostem je Michal Rosypal. Vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Dobrý den.
2: Michale, než se budeme samozřejmě bavit o politických debatách, o vašem širokém novinářském, ale i lidském spektru, který samozřejmě v sobě obsahuje různorodost, ať už je to projekt Mashup, nebo ať jsou to stand-upové věci, ať jsou to forenzní politické debaty, tak pojďme si povídat chvilku o Českém rozhlasu, protože vy, jak jsem se dočetl, v takovém drobném jinotaji pocházíte trošičku z herecké rodiny, máte k divadlu vztah. Baví vás opera?
3: Ano, ano. Moje maminka byla herečka v ostravské činohře v 70. a 80. letech, až vlastně do začátku 90. let. A když já jsem byl malý kluk, tak maminka vysílala na Českém rozhlase Ostrava v neděli ráno. Měla tam svůj pořad. A já jsem tam o těch 3-4 let s ní chodil a mnohdy v tom vysílání jsem jí seděl na klíně, když moderovala. Takže zvukaři z toho byli nešťastní, protože já jako to 3leté dítě jsem jí funěl do mikrofonu.
2: Jaké jste byl dítě? Byl jste vrtivé dítě, nebo jste byl
3: velmi hodné, poslušné a potom jsem byl velmi brzo takový ten mladý starý, mladý dospělý, rozumbrada.
2: Já, tak to je závidění hodné, protože my všichni máme ty zkušenosti s těmi dětmi, které jsou spíš živé a neposedí. Moje děti by asi nedokázaly posedět, tak je skvělé, že tohle v sobě máte.
3: Dokonce máma pak hrála v nějaké inscenaci, to byla operní inscenace, ale měla tam činoherní roli. Aha. A měli tam scény v lóži, a já jsem mnohdy s nima seděl v té lóži tak, abych nebyl vidět jako to dítě. No a samozřejmě v divadelních portálech jsem v podstatě strávil dětství v ostravských divadlech.
2: No ale strávil jste také notnou řadu let v rozhlase jako takovém. Čím pro vás to rozhlasové médium je specifické a výjimečné? Nebo v čem ho velebíte?
3: Neřeknu asi nic překvapivého, ale tou intimitou, jak jsme tady teď spolu a povídáme si, a mám pocit, že si povídáme jenom my dva a nikdo nás nevidí, neslyší, krom tady pána zvukaře za dvojitým sklem.
2: No pardon, oni nás taky vidí, lidé, kteří si pustili webkamery, takže jsme viděni.
3: Takže jsme i viděni, ale nevidíme to. Tak to, ta intimita toho rádia prostě to kouzlo má a ta imaginace, jak říkává tady Jan Pokorný, že rozhlas má nejhezčí obrázky, tak to je prostě pravda.
2: No to je právě to, protože rozhlas má samozřejmě jednu zvláštnost, není se za co schovat, nemáte obraz, nemáte střih, vlastně nemáte žádné gesto a zůstane hlas, ale zůstane i ticho třeba. A tohle to je něco, co tady skutečně vám je blízké, nebo cítíte se tam nejlépe, nebo už jsou to ty show, kde opravdu vystupujete, přecházíte z té investigativní novinařiny do, řekněme, trošičku zábavnější společenské role?
3: Já se přiznám, že to byl jeden z důvodů potom mého odchodu z DVTV, že mě chybělo to živé publikum. Já třeba tady v rádiu jsem dělal několik let, jsme dělali veřejné debaty, že jsme takhle vyjížděli do regionu a to mě bavilo. A mě ta interakce s tím divákem, a vy to jako herec velmi dobře znáte, prostě jaké je to být před lidma, mě to vlastně chybělo a je mi v té roli dnes nejlépe. Být před živým publikem a jedno, jestli těch lidí je tam 50, 100, 200 nebo ještě víc, dělá mi to prostě dobře vidět, že ti lidi se třeba baví, nebo že je to zajímá, nebo že je to nebaví a nezajímá, že člověk se musí snažit a změnit téma, nebo to nějakým způsobem rozředit. Prostě přijde mi, že i to setkání, nebo třeba s Jindřichem Šídlem často jezdíme na besedy po koutech českých a s těmi lidmi se bavit, povídat si tváří v tvář, mě teď naplňuje nejvíc, protože teď nevíme, jestli lidi bavíme, nebavíme, jestli už nás chtějí přeladit, nebo vaří oběd, nebo někde stojí v koloně, tak mě baví ten přímý kontakt s těmi lidmi v těch divadlech nebo na těch besedách.
2: Vy jste každopádně vystudoval politologii. Byla ta volba mikrofonu jasná už od začátku, nebo tam nějaká taková drobná chuť dát se na politickou dráhu byla?
3: Já jsem chtěl jít do diplomacie původně, protože už na střední škole jsem dělal pražský studentský summit, to byl vzdělávací projekt, kde jsme si hráli na diplomaty, ale ono to mělo velký přesah právě do toho vzdělávání a moc mi to dalo a moc mě tam toho naučilo. A takže jsem směřoval do diplomacie, ale potom právě během studia politologie jsem si to trochu rozmyslel, protože jsem si uvědomil, že ta diplomacie by nebyla asi úplně pro mě a že já bych nebyl úplně pro diplomacii. Takže jsem tehdy během nějakého zkouškového období jednou v zimě napsal tady do Českého rozhlasu, jestli pro mě nemají práci. A odpověděli mi, že takhle to rozhodně nefunguje, ale že se můžu přihlásit do Elévu, tak jsem se tady přihlásil do tvůrčí skupiny Elévové a přesto jsem se vlastně dostal nejdřív do domácí redakce Radiožurnálu a potom Český rozhlas 6 a potom vlastně vznikal Plus, tak už jsem začal moderovat pravidelně a denně na Plusu.
2: A o politických debatách, o tématu, které je samozřejmě pro novináře velmi zajímavé, ale myslím, že skýtá jedno velké riziko a to je možnost i určité opotřebovanosti a možná i vyhoření, bych si rád povídal s mým dnešním hostem Michalem Rozsypalem.

0: odraze novinářské o přirozené zvídavosti a i potouze divákům nebo posluchačům přinést inspirativní rozhovory si povídám s mým dnešním hostem Michalem Rozsypalem. Ještě jednou vítejte. Pojďme, protože jsme se bavili o těch začátcích a o tom, jak jste se z politologie dostal k mikrofonu. Vybavíte si, když jste poprvé ucítil, teď už umím rozhovory? Kdy jste to poprvé pocítil? Bylo to tedy na půdě Českého rozhlasu, nebo to přišlo později?
1: Nevím, jestli se to tak dá říct. Jako netroufl bych si to možná říct dodnes. Jako ano, určitou průpravu, zkušenost mám a zase nechci předstírat nějakou skromnost. Myslím si, že se umím ptát, doufám v to. Ale, pardon, když by člověk řekl, teď už to umím, tak si myslím, že by to byla trochu cesta do pekel, takže já i někdy svoje rozhovory ex post poslouchám, byť to moc nestíhám a trpím u toho. Ne, že by mi vadilo se slyšet, jak mnozí lidé říkají, že se neradi slyší, ale já tam přesně v tom slyším nebo vidím, na co jsem se měl ještě zeptat, na co jsem se neměl ptát, kde jsem měl být pohotovější, takže se spíš snažím učit z vlastních chyb a to bolestivé je. Ale že bych si někdy řekl, jo, teď už jsem Boris, teď mi to jde, no tak to jsem si neřekl a doufám, že neřeknu.
0: Mě zajímá skutečně ten biotop těch politických rozhovorů. Nemluvím teď o rozhovorech, které probíhají před volbami, ale pojďme si povídat o rozhovorech takových těch běžných, kdy potřebujete mapovat kroky vlády nebo kroky opozice. Jak vlastně tohle to na vás působí celý vlastně tenhle ten organismus? Je to něco, čeho se člověk přesytí, a nebo je to naopak něco, co je pořád inspirativní dokola?
1: Mně se to trochu stalo, že jsem se tím přesytil, protože vlastně jsem tu politiku dělal, řekněme, 10 let na denní bázi, ať už tady v Českém rozhlase nebo potom v DVTV. A dneska pořád dělám ty politické rozhovory pro novinky.cz, teď chystáme volby, na to se těším. Na druhou stranu taková ta běžná denní agenda už mě tolik nenaplňuje a přiznám se, že už to ani tolik nesleduju. Kdybyste se mi před pár lety zeptal, jaké zákony jsou teď v prvním, ve druhém čtení ve sněmovně, tak bych vám to řekl, nebo bych vám vyjmenoval všechny předsedy výborů a místopředsedy sněmovních stran. A přiznám se, že teď už bych to asi nedal z hlavy, protože mám i pocit, že ten žánr toho politického rozhovoru je na ústupu. Ti politici nás nepotřebují, chodí do svých pořadů, mají svoje kanály, svoje sociální sítě, svoje různé podcastery, nejenom v Česku, vidíme to ostatně i v zahraničí. A že žánr jako ostrého politického rozhovoru je takový ohrožený druh, bych řekl. Takže je to negativní svět a musím říct, že ta politika se hodně proměňuje, pro mě spíš tím negativním směrem a že se stále lépe cítím v těch, řekněme, uvolněnějších formátech.
0: Kdybychom ještě o té politice měli trošičku promluvit z hlediska skutečně toho lidského obsahu, toho, co přináší ti lidé samotní a ne tedy citace nějakých naučených frází a podobně. Máte třeba za sebou nějaké oblíbené rozhovory nebo skutečně něco, za co jste rád a co vás někam posunulo? I teď nemyslím profesně, ale řekněme i třeba lidsky, že otevřelo obzory?
1: Já zase nemám rád takové to žehrání, že všichni politici jsou špatní. To samozřejmě pravda pozitivně. Není a je spousta, myslím, kvalitních osobností a obdivuju každého, kdo třeba teď bude kandidovat v komunálních volbách, protože si myslím, že je to důležité se starat o to, co se děje kolem nás, takže to rozhodně by nemělo být tak, že politika je jenom špatně, jenom negativní, jenom konflikt, to rozhodně ne, ale že bych zase jako v té politické novinařině hledal nějakou velkou inspiraci, to se přiznám, že vlastně nevím. Jako já to vždycky beru, že jsem tam za toho posluchače, diváka, čtenáře, prostě za tu veřejnost, že těch politiků my jako novináři se máme se ptát ostře, máme se ptát na to, proč děláte to, co děláte, ale vlastně nějaká sympatie, antipatie musí jít tu chvíli stranou a je úplně jedno, jestli je to politik vládní, opoziční, zleva, zprava, zhora, zdola, prostě ke každému musíme přistupovat naprosto nestranně, ať už je to ve veřejnoprávním médiu nebo v médiu komerčním. Tak se k tomu snažím přistupovat. Takže možná ta inspirace potom ani nepřichází, protože ji tam nechci vidět, protože už by to byla třeba nějaká sympatie.
0: Každopádně vám se stala taková pozoruhodná věc, bylo to tady v Českém rozhlase, že vám jeden z exponovaných politiků skutečně odešel ze studia.
1: Ano, v živém vysílání a bez písniček na plusu.
0: Co jste zpíval?
1: Nespíval jsem nic, byl to Jiří Paroubek, je to už skoro 10 let a bylo to v Interview Plus a bylo to po 6 minutách, takže zbývalo 19 minut ticha v éteru. No, nespíval jsem nic, zkrátím to, skládali jsme to vysílání do té 12. hodiny nějakýma zálohama a reportážema, které se hrály třeba v ranním vysílání, A byl to takový hodně nepříjemný moment v tu danou chvíli. Na druhou stranu mělo to potom pozitivní vyznění, že musím se přiznat, že tolik panáků od cizích lidí v hospodě jsem nikdy nedostal, jako tehdy.
0: Tak tohle to je taková příjemná tečka za tou nepříjemnou politickou atmosférou těch politických debat. Každopádně my si budeme povídat o vašich projektech. Michal Rozsypal je mým dnešním hostem.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: S Michalem Rozsypalem, mým dnešním hostem, si povídáme o profesionální novinařině, ale i o přesazích do jiných žánrů společenského bytí. A teď tedy pojďme k tomu vašemu projektu Mashup, který samozřejmě jste vymyslel, zároveň ho produkujete. Jak si máme představit vlastně vyznění toho slova Mashup?
3: Mashup je vlastně prolínání dvou melodií v tom původním slova smyslu a mě to inspirovalo, protože já chci takhle prolínat ve své talk show dva hosty z různých světů, takže uvedu to na vašem příkladu, Marku, protože vy jste byl hostem s Cyrilem a Matějkou, pediatrem,
2: ano, s
3: lékařem, influencerem dnes taky. No a člověk by řekl na první dobrou, že vy dva nebudete mít nic společného a myslím, že během toho večera jsme si ukázali, že toho společného jste měli hodně, takže je to prolínání nejenom takto dvou osobností z různých světů, ale já taky vždycky říkám, že je to prolínání i žánrů, že to je chvíli vážné a bavíme se vážně a snad i trochu do hloubky, ale chvíli i veselé, zažili jsme tam taky spoustu veselých a vtipných chvil a taky je to prolínání jeviště a hlediště, protože ti diváci jsou nedílnou součástí, já hodně chodím do publika, diváci mi pomáhají s různými aktivitami, jsou zapojeni, ale tak, aby to pro ně bylo komfortní, to se neděste. Dámy a pánové, pokud byste na Mashup chtěli přijít do divadla Not nebo někde v regionech, tak vás srdečně zvu, ale nemusíte se bát, ta interakce, a doufám, že to, Marku, potvrdíte, je příjemná pro ty diváky.
2: To je velmi příjemná, protože ten způsob, jakým vlastně ten večer vedete, protože jste průvodcem vlastně toho večera a vytváříte jako příjemné kontexty, podle čeho je vybíráte ty hosty a podle čeho je dáváte dohromady? Je to intuitivní záležitost?
3: Je to intuitivní. Já na to mám scénáristku, se kterou pracujeme na té dramaturgii, takže máme některé osobnosti, kde k ním dlouho hledáme toho správného parťáka. U některých osobností naopak tam to je na první dobrou, že víme, že chceme zrovna tuto dvojici a čekáme třeba rok, dva, klidně i na termín, než se ty dva hosté sejdou, protože někdy to tak prostě je a vy sám to dobře znáte, když máte 20 představení do měsíce, tak jít ještě někam večer do talk show je náročné, ale je to intuice, v drtivé většině případů se to povede, ale samozřejmě taky se staly díly, kdy ta chemie mezi tou dvojicí prostě nefungovala.
2: Myslíte, že to je třeba i tím třetím hostem, kterým je to publikum právě?
3: Myslím si, že ne. Myslím si, že prostě ne vždycky všichni si úplně sednou a nebo ten večer prostě nefunguje, ale bylo to třeba z těch 130 dílů, které máme za sebou třeba pětkrát, takže to je menšina.
2: Jak moc máte připravený scénář toho večera a jak moc se necháte a dokážete nebo máte i zálibu v tom nechat se unášet nějakou aktuální okolností?
3: Obojí. Mám připravený scénář, právě jak jsem zmínil se svou scénáristkou, dbáme na to, abychom měli dobrou rešerši, abychom se neptali po 30. Jiřího Macháčka, jestli hulil při natáčení Samotářů, protože tu otázku už, myslím, nemá rád. Ale na druhou stranu, abychom třeba vyhrabali něco i z nějakých starších rozhovorů, aha, nebo něco neúplně obvyklého. Takže ta příprava tam je velká, to je pořád to moje novinářské zázemí a novinářská průprava. Na druhou stranu je tam velká míra improvizace, jsou tam k tomu různé rubriky, které k tomu vyloženě svádí, anebo když ten večer nějakým způsobem plyne, tak se rád nechám unést. Já vždycky říkám, že potřebuju tu dobrou přípravu, tu kotvu, abych mohl potom letět nebo nechat se unášet na těch vlnách potom toho večera. Takže dobrá příprava, která znamená improvizaci.
2: Poznáte třeba i v těch rozhovorech, a teď mám na mysli skutečně ten mashup, kdy ten člověk vlastně mluví sám za sebe nebo začíná mluvit sám za sebe, nebo kdy odbouráváte i vy jako moderátor toho večera nějaké strachy anebo nějaké sociální masky, který ten člověk má. Uvědomujete si třeba i tuhletu kvalitu toho moderátorského řemesla? Je to něco, co cítíte, nebo tohle neřešíte?
3: Je to zajímavé, vlastně mě asi nenapadlo se nad tím zamyslet, ale když jste tu otázku kladl, tak mě napadlo, že někdy trvá třeba 20-30 minut, než ti hosté se uvolní, trošku otevřou, než i ta chemie s tím publikem se naladí na nějakou společnou vlnovou frekvenci, takže někdy to chvíli trvá, ale doufám, že ta atmosféra je natolik příjemná a že i ti diváci nám přináší ať už energii, nebo vlastně podněty, které do toho sami vkládají, že se to skoro vždycky povede a že pevně doufám, že i ty hosty potom být v mashupu baví, protože už i ta dvojice vlastně umožňuje si hrát s tou dramaturgií. Když jste vy byl s pediatrem, no tak nám to hned dávalo už nějaké otázky a nějaké situace se tam daly rozehrát.
2: Takhle. Ten posun k tomu mashupu je poměrně výrazný od té klasické novinářské práce. Jaké to portfolio vlastně těch vašich činností vy považujete za ideální? Jak moc rozevřený to vaše působení ve společenském světě nebo životě máte rád a přál byste si, aby to tak bylo? Co je ten ideál?
3: Já to teď mám hodně rozkročené od té opravdu politiky a těch politických rozhovorů až po lifestyleovou talk show. Takže já mám rád tu pestrost. Mně se nedaří zbavit se ani jedné té nohy. Na druhou stranu přiznávám otevřeně, že je mi teď příjemnější být spíše v té zábavnější poloze a bavit diváky, doufám, inteligentně, ale když se lidé zasmějou, ale třeba se i něco dozvědí, nebo i ty hosty vidí trochu jinak, než už je viděli xkrát, tak to mě těší. Takže tak.
2: Já bych si rád povídal určitě o vašich dalších aktivitách a téma, které samozřejmě nastevřeme, bude vaše působení v České televizi, protože připravujete dokument o významné české osobnosti Daně Drábové s mým dnešním hostem Michalem Rosypalem.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Český rozhlas 2.
8: Rádio, které vás baví.

0: kdy hledáme signál.
1: S novinářem Michalem Rozsypalem si povídáme o jeho mashupu, ale zároveň teď budeme přecházet k jeho působení v České televizi, protože připravujete dokument, celovečerní dokument, dali se to tak nazvat, o Daně Drábové. Jak se to stalo?
2: Je to tak, máme roztočeno, mělo by to být venku příští rok na podzim, pevně doufám, pokud se všechno povede tak, jak má. A stalo se to tak, že jsme vlastně chtěli udělat portrét ženy, kterou všichni znali, ale nikdo ji neznal. A trochu porozkrývat to, co Dana Drábová měla ráda, co ji inspirovalo, koho ona inspirovala, protože ten její příběh třeba i z dob jejího mládí a studií je velmi zajímavý, takže máme spoustu zajímavých respondentů a skládáme si zatím takovou mozaiku, která je zatím hodně rozostřená, ale až se nám všechny ty dílky spojí, tak pevně doufám, že to bude velmi zajímavý portrét.
1: Můžete prozradit nějaké složky té její osobnosti, které nám zatím zůstaly skryty? Nebo nějaké vrstvy, které můžete třeba teď už poodhalit, tak jenom drobně, co vás třeba zaujalo osobně nebo překvapilo na té osobnosti?
2: No, to asi překvapení není, ale paní Drábová si velmi hlídala své soukromí a myslím, že byla velmi, řekněme, obezřetnou vůči tomu, jak přistupovala k lidem, byť byla velmi otevřený a vstřícný člověk a já jsem s ní zažil x různých debat a rozhovorů a setkání s veřejností a vždy byla velmi milá a otevřená a vstřícná, tak na druhou stranu si myslím, že si dokázala držet nějakou svoji hranici a ne úplně každého si k sobě pustit, tak bych to řekla. Ale doufám, že v tom dokumentu budeme mít i několik opravdu jí blízkých lidí, které u sebe měla hodně blízko.
1: To znamená, že pracujete i s archivními materiály, kdy Dana Drábová je před kamerou a uvádíte je do nějakého nového kontextu.
2: To vlastně úplně ne, protože my nechceme dělat úplně jako životopis, spíše chceme jít opravdu po tom příběhu a potom třeba kdo jí formoval i v tom, co potom dělala a jakou inspirací pro řadu lidí ona potom byla.
1: Máte třeba některé osobnosti, které byste chtěl takto zmapovat? Kdo je pro vás velkou inspirací, řekněme, současného českého života? A teď nemyslím jenom politického, nebo kdo tak významnou měrou přispívá do nějakého vašeho rámce inspirativních osobností? Je někdo, i kdybyste mohl teď pustit fantas na špacír a opravdu si říct, nemusí to být živý člověk samozřejmě, může to být kdokoliv třeba z českých dějin, kdo by stál za nějakou takovouhle rešerši a zpracování v dokumentárním filmu?
2: To je těžká otázka, protože samozřejmě potom člověk tomu musí věnovat spoustu energie a času a úsilí.
1: Takže nechme tu profesionalitu stranou, to, co by to všechno muselo obnášet. Řekněme, že by to do vás někdo přes USB port vlil, tak jako v Matrixu a ty informace byste měl, ale teď se bavme čistě jenom jako imprese, chuť někoho zmapovat.
2: No, na první dobrou mě napadá Václav Havel, protože byť o něm taky bylo napsáno a natočeno spoustu
1: a nahráno v divadle.
2: A chci si teď o víkendu pustit před tím jeho výročím znovu Občana Havla, protože miluju ten časosběrný dokument, tak to je osobnost, která je podle mě nekonečná tou inspirací a mě baví i dnes si číst jeho texty, ať už projevy nebo divadelní hry. Miluju žebráckou operu například. A takže ten mě napadá tý na první dobrou, ale na druhou stranu já mám vždycky v sobě takový jako přehršel různých podnětů a dojmů, že možná kdybych vám teď začal vyjmenovávat nějaké další osobnosti, tak bychom do té 12. hodiny už si nic jiného neřekli, protože pak by mě toho začalo napadat spoustu. Takže vlastně asi nevím, jako nedokážu se zamyslet teď, abych vám řekl jedno, dvě, tři jména. Ale na otázku, když třeba studenti na besedách se mě ptají, kdo je váš vysněný host na rozhovor, tak já odpovídám dvě jména a říkám Václav Havel a Daniel Craig. Nebo kdokoliv, kdo je nebo bude Jamesem Bondem, přesně tak. Nebo kdokoliv z těch producentů, protože já jsem velký bondovský fanoušek, tak z toho tak trochu unikám, ale to je pravda. Jako setkat se s představitelem Jamese Bonda, ať už bývalým nebo budoucím, to je pro mě velký sen.
1: Dobrá, tak pojďme k těm nejlepším. Kdo je pro vás nejlepším představitelem Jamese Bonda?
2: Já vám z toho trochu uteču, protože já to mám tak, jako kdybyste se zeptal rodiče, kdo je vaše nejoblíbenější dítě. Já si myslím, že každý ten představitel té roli něco přinesl, stělesňuje nějakou dobu a že když se podíváme na Conneryho v 60. letech, kdy to byl opravdu sexismus par excellence a plácal tam

0: Lajzanbě byť byl jenom jednou, tak ten si myslím, že je velmi nedoceněný.
1: A povězte, kdo by pro vás byl ideálním představitelem teď?
0: Vy.
1: A Marek Němec. Nebylo domluvené.
0: Marek Němec jako nový James Bond. A já bych vám hrál záporáka.
1: Výborně, a v tom případě si pojďme zahrát písničku. Michal Rosypal je mým dnešním hostem.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Od Jamese Bonda zpátky k naší kotlině s Michalem Rosypalem. Michale, my jsme zmínili mashup, vaší investigativní kariéru, které se samozřejmě věnujete dál. Mluvili jsme o chystaném dokumentu o Daně Drábové, ale to samozřejmě není vše, čím se zabýváte. V České televizi ještě zůstaneme.

0: Zmiňme knižní kód, což je pořad, který nějakým způsobem monitoruje nebo snaží se divákům představit ten biotop vlastně knižní. Co je to za formát? Popište.
1: Děkuju, jsem za to rád. Je to osmidílný cyklus o knižním trhu, protože Česká republika letos na začátku října, vlastně příští týden tuším, bude poprvé v historii oficiálním hostem frankfurtského knižního veletrhu. Což je velmi prestižní věc, protože na tu zemi je nasvícen opravdu štych té světové nebo minimálně evropské knižní odborné i laické veřejnosti. A je to nejenom hodně prestižní věc, ale obchodně a biznisově velmi zajímavá pro české autorky a autory. Takže my v tom knižním kódu vlastně v 8 dílech rozkrýváme to, jak se česká literatura dostává do světa. Když mi poprvé volali a oslovili mě, tak jsem byl z toho takový skeptický, protože jsem říkal, já o knížkách toho za tolik nevím, ale potom vlastně dostat se do podhoubí toho, co pro autorku nebo autora znamená vydat knihu u nás a dostat ji do světa, jakou roli v tom hrajou literární agenti, překladatelé, bohemisté, jak vůbec se dá uplatnit na tom zahraničním trhu, které jsou pro ty autory nejzajímavější. To pro mě bylo jako fantastické dobrodružství a jsem moc rád, že byť je to uzavřený cyklus 8 dílů, běží teď v září a v říjnu, vždycky ve středu večer na ČT Art, ale bavilo mě to, inspirovalo a strašně moc jsem se toho rozvěděl.
0: Jak se české literatuře podle vás, tedy podle toho, co jste zjistil, daří ve světě?
1: No, ono je zajímavé, protože různí ti experti, kteří tam byli, anebo i samotní autoři, protože jsme tam měli třeba Kateřinu Tučkovou nebo Radku Denemarkovou, opravdu hvězdné hostky, tak vlastně popisovali, že mnohdy je pro tu literaturu důležitý i ten politický kontext. Takže třeba zaznamenali velký nárůst zájmu o českou literaturu na začátku 90. let, protože logicky tady byla upřena na nás pozornost změnami, které se v našem regionu a v naší zemi děly, samozřejmě i osobnost Václava Havla, a tím pádem to fokusovalo nejenom ty současné autory, ale ty autory starší typu Hrabal, Hašek, Čapek. Dnes to máme v tomto směru těžší, protože jsme v tom dobrém slova smyslu nudná země, stabilně patřící do Evropské unie a do NATO, a ten fokus je třeba zase více dán na Ukrajinu, vzhledem k tomu, co se tam děje a co tam Rusko páchá. Takže pro tu naši literaturu je, jak jsem se dozvěděl, vlastně jako těžší a těžší se prosazovat. Ale samozřejmě i ti autoři prostě říkají, že ty osobnosti z minulosti, které jsem tady zmínil, a samozřejmě typu Kafky, tak jim prostě dodnes otevírají dveře, protože ti lidé vědí, jo, to je země Kafky nebo Antonína Dvořáka, třeba v Japonsku to tak prý funguje, kde Antonín Dvořák má velké jméno a díky tomu se třeba prosadí i čeští autoři právě na takto pro nás exotických trzích.
0: To znamená, že ten mechanismus toho, jak se dostat do širšího povědomí a překročit hranice českého jazyka v české zemi, je možno zmapovat v tomto pořadu.
1: Je to tak a pro mě vlastně nejzásadnější tou osobou, přes kterou to vždycky jde do toho zahraničí, je ten překladatel nebo ten bohemista. Že záleží na tom, pokud se někdo v zahraničí natchne do nějakého českého autora nebo autorky, začne ho překládat, začne se tomu věnovat, tak to je za mě vlastně ten nejzásadnější postup, jak potom ta literatura se může dostat vlastně k širšímu publiku v zahraničí.
0: Tohle ale samozřejmě není také jediná věc ještě, které se věnujete, s ohledem na to, o čem jsme se bavili, ale vy také děláte stand-upy, spolupracujete s divadelníky. Vaše kroky možná také někde na počátku vedly směrem k režii, jak jsem se někde dočetl, že by vás tahleta řemeslná stránka pobývání v divadle zajímala. Povězte, co v těch stand-upech zpracováváte za témata, jak si to máme představit?
1: No, máte pravdu, krom toho stand-upu se taky věnují divadelní improvizaci, s Joke Division hráváme a moc mě to baví. No, v tom stand-upu se člověk vyrovnává s mnohými věcmi, které se mu v životě udály a které má vyřešené. Pozor, musí to být tak, nemůžete si tam léčit nějaká traumata, která jsou ještě živá. Takže třeba jeden můj stand-up je o tom, proč se se mnou moje ex-manželka rozvedla. V tom si myslím, se mnozí z nás můžeme najít, protože těch důvodů člověk může najít spoustu. No a teď přemýšlím o tom, že bych chtěl napsat nějaký stand-up právě třeba na politickou situaci a trochu se brousit i do té aktuální politické a společenské situace, ale to je těžké. Z toho mám vlastně trochu pořád obavu, aby to nebyla jenom nějaká laciná satira, ale aby to mělo nějakou hlavu a patu. No a v divadelní improvizaci tam má kouzlo to, že člověk neví, co se stane za ty 2, 2,5 hodiny, a pro mě to má obrovské kouzlo toho okamžiku, kdy tam vznikají mnohdy tak vtipné situace, že jsem už xkrát prostě brečel smíchy na tom jevišti, což při normální inscenaci se nemůžete si dovolit takhle se odbourat, nebo můžete, ale víte jak.
0: No, samozřejmě. Existuje někdo, nebo pojďme takhle. Co vás po těch stovkách rozhovorů, které jste vedl s lidmi z různých společenských vrstev a z různých činností, co vás nejvíce překvapuje? Ještě je něco, co vás na lidech baví a překvapuje?
1: Pořád něco. Já jsem přirozeně zvědavý člověk a moje žena mi někdy doma říká, že pořád se na něco ptám a pořád něco analyzuju a pořád mám potřebu něco řešit. Takže pro mě jsou lidé vlastně taková bezbřehá studnice, inspirace a baví mě se ptát, a je to jedno, jestli je to herec, politik nebo řemeslník, který k nám přišel udělat poličky, protože každý z nás podle mě má v sobě tolik skrytého pokladu a tolik moudrosti a tolik vtipných historek, že vlastně jsem překvapován neustále.
0: Jakou otázku jsem vám dnes měl třeba položit a nepoložil? Jakou byste otázku si přál třeba na sebe slyšet? Něco, na co jste neodpověděl ještě a třeba byste odpovědět chtěl?
1: Já jsem s vašimi otázkami velmi spokojen, což když by vám řekl politik po politickém rozhovoru, tak to je
0: vlastně smrt.
1: To je vlastně polibek smrti.
0: To je polibek smrti.
1: Ale myslím, že tady při tom našem povídání si to můžu dovolit říct, protože mě to tady s váma moc bavilo a moc děkuji, že jsem tady s vámi mohl být.
0: A vy už jste použil ten minulý čas, ale já jsem se ještě chtěl zeptat.
1: Ano, tak ty dobře, já mám čas.
0: Jste vidět, že jste profesionál, protože stejně jako já hlídáte ten čas, ale řekněte mi, co děláte rád, když nepracujete a ten mozek neanalyzuje, jak odpočívá Michal Rosypal.
1: Rád chodím do divadla, rád chodím nejenom na činohru, ale i na operu, rád si doma pustím gramofon, rád jezdím se svojí ženou na výlety, pokud oba ten čas společný máme, což vzhledem k teď podzimní sezóně není tak jednoduché, a rád taky spím, anebo rád jdu s kamarádama do hospody.
0: Tak tentokrát už vám opravdu moc krát děkuju za vaši účast v dnešním rozhovoru a doufám, že se vám bude dařit a že všechno, co budete dělat s tou plamenou zvídavostí, se kterou to děláte. Michal Rosypal byl mým dnešním hostem.
1: Děkuju moc a ať se daří všem posluchačkám a posluchačům.
0: Tak.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně těšil.
4: Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
4: Bary v nos a kutě.
5: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
6: Jak vám hustne?
4: Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
4: Piazza Grande.
7: Já tady chci žít.
1: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
10: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmíchávání protestů obvinuje radikální levici. Poslanec Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky a bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku nebo v Paříži.
11: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffrey v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
12: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si nekoupíte jen tak v lahůdkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
11: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lukem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
10: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém Facebooku. Profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více, se zvyšuje i riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
13: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
10: Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnost. Opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
14: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
10: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jen hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů.
2: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
10: Dnes převládne polojasno až oblačno na západě Čech až zataženo, výjimečně také slabé přehánky, později bude oblačnost ubývat, teploty 20 až 24 stupňů, na západě Čech 18 až 21, na horách 15, na Šumavě 18 stupňů. A zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
5: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
9: Doprava.
10: Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je zavřená mezi sjezdy na Poříčí a Mrač v obou směrech. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto, ucpává se průjezd přes Poříčí, kolony popojíždějí od sjezdu na Čtyřkoly, z druhé strany pak z Benešova a jsou na půl hodiny. Na D1 za Prahou směrem do Brna je kolona od exitu 15 Velké Popovice do omezení na Šmykalce, pojedete 30 minut. A na D5 před Prahou z Plzně čekejte kolony za Loděnicí z 8. kilometru. Osobním autem se na okruh k Ořechu zdržíte 25 minut. Hlavní zprávy jsou u konce a u mikrofonu už je Jitka Asterová.
6: Jsem zde, moc jsem se na vás těšila. Pátek, náš oblíbený den, takže krásné páteční poledne. A je tady naše cesta časem a vašimi vzpomínkami. Naše hra Byl jednou jeden rok. Tak já jdu hned vzpomínat a zároveň napovídat. Takže soustředíme se. V našem roce jsem viděla film, který značně změnil můj vztah k pobytu u moře. Zkuste si tipnout název filmu. No a také jsem v našem roce poprvé slyšela píseň Movie Star, kterou si teď zahrajeme. Naspíval ji a složil švédský zpěvák harpo a k inspiraci ke vzniku této písně mu byl jeho spolužák, který měl obrovské herecké ambice. Chtěl se stát Jamesem Deanem, dokonce jel navštívit slavného Ingmara Bergmana, který ho nepřijal. No, zatímco spolužák se slavným nestal, tak harpa tato píseň proslavila na celém světě. Takže vy si zkuste tipnout, kdy jste tento slavný song slyšeli poprvé a zkuste mi napsat svůj tip. SMSky posílejte na 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
9: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Tak nejrychlejší dneska byla Kamila, kterou moc zdravím, napsala mi. Sice netuším, který film máte na mysli, ale za to bezpečně vím, ze kterého roku je skladba Movie Star od švédského zpěváka Harpa. No, já jsem ukončila docházku v mateřské škole a přesunula se o dvě ulice vedle do základní devítileté školy. Zasedla jsem v lavici první. A krásný víkend přeji i vám. A Kamilo, typovala jste správně, tak samozřejmě do éteru to číst nebudu. A teď Renča mě napsala, že by to byl film Čelisti. Renčo, to byla trefa do černého, že jo? Tak ten film poznamenal nás všechny určitě, že od té doby já jsem byla v moři jenom po kotníky. A platí to do dnes. Pořád jdu do moře, vidím ploutvičku a tak dále. Renča typuje rok 1970 a píše, to byla moje prýma doba na Gimplu, už se na spolužactvo těším příští týden ve středu, tak ať vám setkání dobře dopadne a já jdu napovídat. V našem roce tatínek vstával nejenom se mnou na tréninky krasobruslení, ale také i v sobotu vstával v 5 hodin ráno, aby šel koupit k mařence čerstvé rohlíky. A já si vzpomínám, že od té doby jsem nejedla lepší křupavoučké a tak. Ty byly ale ručně vyráběné. I když tedy v našem roce v Praze v Michli vznikla první průmyslová pekárna. Ve své době se jednalo o první moderní průmyslovou pekárnu v Praze, ve které řadu úkonů obstarávaly nově stroje. To samozřejmě nemohlo uniknout ani filmovým reportážním štábům. Ty tak mohli v našem roce zaznamenat automatické pásy, podavače, míchače těsta, obří pekařské trouby a automatické balící linky. Takto o průmyslové pekárně informovala Československá televize.
1: 13 metrických centů cesta, to je 1500 sňů chleba, zpracuje za hodinu automatická linka v nových pekárňách v Prahe Michli. Vyrobila ju v licencii Pardubická továre na mlynské stroje. Okrem chleba tu pečú aj rozmanité druhy pečiva, až 30 000 kusov za hodinu a 7 metrických centov jemného pečiva. Michelský pekárenský komplex, ktorý má byť dokončený k 9. máju, bude stačiť zásobovať chlebom a pečivom 250 000 Pražanov. Novinkou je i československý baliací automat. Za minútu dokáže zabaliť do umelých fólií až 28 pecňov chleba.
0: 22. května roku našeho přineslo další informace i Rudé právo. Čtenáři se tak dozvěděli, že v útrobách závodu je 7 výrobních linek. 4 jsou na různé druhy pečiva a 3 na chléb. Rudé právo hrdě hlásilo, od přísunu surovin až po pečení se výrobku nedotkne lidská ruka. No, tak teďko je strašně druhů pečiva, ale já stejně nejvíc vzpomínám na rok, který si dnes připomínáme, a na rohlíky od Mařenky. Bylo sice málo druhů, ale stály za to. No jinak v rádiu hrál samozřejmě strašně často. Se pouštěl Karel Gott, který byl zlatý slavík v našem roce. A teď si pustíme nádhernou píseň, kterou složil Enrico Riccardi a text k ní napsal Zdeněk Borovec.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Majka, která úplně v úvodu si myslela, že se jedná o film Účastníci zájezdu, ale pak, když jsem už provalila, že se jedná o film Čelisti, tak ubrala 30 let. Její původní typ byl rok 2005. Já vás musím, Majko, poopravit, protože film Účastníci zájezdu je z roku 2006. Jinak moc zdravím Viktora na D5. Dobrý den, předpokládám, že jste se bala do moře po filmu Čelisti. Ano, děda mě vzal na premiéru do Blaníku, když mi bylo asi 13 let. No tak zkusíme rok 1978. Viktore, já mávám na D5. Tak a teďko se dostaneme k mé oblíbené módě. Giorgio Armani zakládá v Miláně v našem roce svou vlastní módní značku. Jeho cesta ke světové slávě teprve ale začíná, ale už brzy se proslaví takový nový, uvolněnější pohled na pánskou eleganci. Čím se v našem roce jeho móda vyznačovala? Tak byla to hlavně pánská móda, kterou začínal, a byla to vystužená saka a byl to takový elegantní, ležérní, pohodlný styl. Byly to takové měkké, nevystužené obleky a ty později také zazářily samozřejmě na filmovém plátně. A kdo Armaniho úplně původně nejvíc proslavil? Byl to Richard Gere ve filmu Americký gigolo. No a jinak jeho modely proslavil také George Clooney, ale to o hodně později, a jinak také jeho obleky nosila Judy Foster a Michelle Pfeiffer. Já mám taky jeden jeho komplet doma, ten jsem si pořídila někdy začátkem 90. let, takový černý kalhotový kostým, a mám ho dodnes. Takže zkuste si tipnout, o kolikátém roku, že dnes je řeč, a můžete mi teď nejenom psát, ale také telefonovat sem přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 25. A teďko Erik Carmen.

0: Tak já moc zdravím teďko Alenku, která píše, že by to byl film Čelisti. Ano, samozřejmě to potvrdím, dneska už po třetí. Takže tipuji rok 1975 až 76. Dále dodává, taky se nekoupu v moři za tmy, ani dál od břehu. No to já už ani zasvětla. Takže já mám teď na telefonu Otu a jsem zvědavá, jaký ty bude mít on. Zdravím vás, Oto.
1: Dobrý den, Čulko, Ota.
0: Dobrý den.
1: Já jsem se poprvé dovolal k vám, mám velkou radost.
0: Já mám taky radost. Odkud nás posloucháte?
1: Chcete rovnou podtipovat?
0: Ne, ještě se vás zeptám, odkud nás posloucháte?
1: Poslouchám vás z Jesenice a mám rád tenhle ten pořád. Je takový dobrý, oddechovej.
0: Ježiš, tak to máme velkou radost a taky trošku poučný, no. Dá se říct. Tak... Oto, a takže vy pravidelně posloucháte, takže pravidelně tipujete a trefujete se?
1: No, někdy jo, někdy ne. A je to takový, jako právě to mě na tom baví, že si zkrátka tipnu a říkám, tohle by to mohlo být, tohle by to nemohlo být. A, tak nějak.
0: A samozřejmě já vás ještě zkontroluju, tipujete si pouze podle mých a podle Honzových nápověd?
1: Ne, jsou to vloženě vzpomínky.
0: Takže negooglíte nic?
1: Já mám vlastně vzpomínku na vás, že jo.
0: No prosím vás, tak jsem s ní. To mě zajímá vás... víc než ten rok. Povídejte.
1: Jestli to můžu říct do éteru, jenom jsem vás vez v autě, když z Evropy 2 vybydlíte, nebo bydlela jste kousek někde u Václaváku, si pamatuju, nad Václavákem.
0: Ano, a pak
1: to,
0: liže...
1: Je to dávno, když je to možná 15 let. No.
0: Jo, a asi jsem na vás teda udělala nějaký dojem.
1: No, já určitě, bych... mám váš telefon do dneška uložený, jo? Nic jsem nepoužil.
0: Já jsem vám dala telefon, jo.
1: Mm-hmm. No, protože tenkrát tam musel být telefon, protože já jsem vás kontaktoval.
0: Jo, takhle, já jsem si myslela, že jsem vám ho dala tak nějak, že jsem byla v nějaké dobré náladě, což by tak před těmi 15 lety odpovídalo. Ale ten telefon jinak mám pořád stejný, o to, kdyby třeba náhodou, jo? Kdybyste pořád měl zájem. Takže o to, prosím vás, jaký máte tip dnes?
1: Já si myslím, že tenkrát já jsem byl na táboře jako praktikant a jestli mám dobrou paměť, ten rok mi bylo 15, necelý v listopadu, tak já si myslím, že to byl rok 1975 nebo 75 řeknu, ať tam jeden. 75.
0: Dobře.
1: A... Bylo to podle těch Čelistí, protože si myslím tenkrát, že ještě byl problém, abych se do toho kina tenkrát v Děčíně dostal a my jsme tam nějak šli a pustili mě, ale myslím, že to byl 75. rok.
0: No přestože já, když ten film teďko vidím, já jsem ho viděla zrovna nedávno, nemohla jsem se na něj dokoukat, protože působí docela jako směšně komicky.
1: Já jsem se teda vždycky bál.
0: No ale tak strach z toho moře mám
1: dotyčit. Ať vás nezdržují vždycky ta scéna, jak tam ta hlava zkrátka vyjede, tak vždycky. A jestli mě bylo 15, 30, 40, nebo teď už trošku víc, tak...
0: Je to tak, ten strach z toho moře zůstává pořád. Tak jo, o to se ten film postaral. Takže já vám moc krát děkuji. Jo, mějte se moc krásně, vy taky.
1: A co vám daří v životě i v práci. A mějte se hezky, naschledanou.
0: Vy taky, děkuji. Nápodobně, mějte se moc hezky.
1: Děkuji.
0: Takže teď si pustíme Karola Duchoně, jeho jeden z největších hitů Mám tě rád, ten hit já mám taky moc ráda. A představte si, že Karol Duchoň vyhrál Bratislavskou liru, ale o rok dřív, než je náš rok.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

Já zdravím moc Luboše, který napsal, já typuji rok 1975 nebo 76. Na pekárnu v Michli jsem vozil nákladákem cihly. Takže zdravím dále Davida do Prostějova, který píše, protože jsem ještě nebyl na světě, nemohu typovat, ale po poradě s maminkou, která si myslí, že podle filmu Čelisti a písničky je jaká je, by to mohl být rok 1974 až 76. Jasně, necháváte si zadní vrátka. My si teď uděláme takovou malinkou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy v Praze v Michli vzniká první průmyslová pekárna a kdy Giorgio Armani zakládá v Miláně svou vlastní módní značku. No a ještě dodávám za třetí, kdy vznikl film Čelisti. Teď budu následovat dvě písničky za sebou, takže budete mít hodně času mě napsat a odstartuje to Rod Stewart.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
2: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.

Já zdravím Karla z Prahy, který typuje rok 1975 a naše hra byl jednou jeden rok, je zhruba v polovině a nás čekají ještě dvě nápovědy. Já už jsem před chvilinkou zmínila bratislavskou liru a trošku v jiné souvislosti, v souvislosti s Karlem Duchoněm, ale v našem roce se odehrál její 10. jubilejní ročník. První ročník ovládl Karel Gott s písní Mám rozprávkový dom a v našem roce si odnesla bronzovou liru za skladbu Nestůl, běž dál, Hana Ulrichová. My tu píseň známe především z repertoáru Marie Rotrové a právě Hana Ulrichová za Marie Rotrovou v roce, který si dnes připomínáme, zaskakovala na bratislavské liře. Stříbrnou liru v národní soutěži získala Jana Kociánová za píseň Májový Vánok. No a právě tu si teď připomeneme v kratičké ukázce.

0: A já jenom ještě dodám, že jubilejní 10. bratislavskou liru vyhrál Valdemar Matuška s písní Pláňka, ke které složil hudbu Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ale my si teď dáme píseň úplně z jiného soudku, sice my si pustíme Mamma Mia v podání skupiny ABBA. No a vy během písničky můžete typovat, psát, anebo pokud budete chtít, budu moc ráda, když mě zavoláte sem do studia na telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: kdy jsme slyšeli tuto píseň poprvé. Na to se teď zeptám Michala, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Michale.
1: Dobrý den, Jitko, tady je Michal. Myslím si, že by to mohlo být rok 1975, mám tak nějak v hlavě toho zpěváka Harpo a Movistar, že to je rok 75, jinak no, na ten rok moc vzpomínek nemám, protože jsem ročník 74, takže jsem byl ještě malinkatý, takže nevím.
0: Z té
1: doby.
0: Takže máte Harpa takto zmapovaného?
1: No, mně se ta písnička líbí a tuším, že je z toho roku.
0: Je dobře, tak to jste teda opravdu dobré. Já obdivuju všechny, kteří jako když slyší písničku, tak si hned typnou ten rok. To mě by se stát teda nemohlo.
1: No, já už to tak úplně nemám, to spíš dřív, ale teď už jenom tak něco, co mi zůstalo v hlavě, no.
0: Michale, ještě mě řekněte, odkud nás posloucháte?
1: Prahy z Proseka.
0: Tak já mávám do Proseka a děkuji moc za vaši přízeň a za váš telefonát. A mějte se moc krásně a někdy naslyšenou.
1: Jo, ty taky naslyšenou, děkuji.
0: A teď si pustíme písničku, kterou mám tak ráda.

0: byla velká nádhera. V roce, který dnes hledáme, se uskutečnilo první setkání 6 významných světových ekonomik. Z něhož později vznikla skupina G6. Iniciátorem schůzky byl francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing. Šestice států, konkrétně Francie, Západní Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království a Spojené státy americké, se sešla 15. listopadu na zámku Rambouillet nedaleko Paříže. Zástupci zemí se zároveň dohodli, že se budou setkávat pravidelně každý rok. Už o rok později se k ním ale na summitu v Portoriku připojila Kanada a ze skupiny G6 se tak stala dnešní G7. No a takto interpretoval událost v rozhlasových novinách Československý rozhlas, konkrétně 15. listopadu večer, v den začátku summitu.
1: Na zámku Rambouillet u Paříže dnes začíná schůzka nejvyšších představitelů 6 vyspělých kapitalistických států, kteří se budou zabývat hospodářskými problémy těchto zemí a hledat východisko z nejtěžší hospodářské krize kapitalistického světa od konce druhé světové války. Schůzky se účastní americký prezident Gerald Ford, francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing, západoněmecký kancléř Helmut Schmidt a předsedové vlád Itálie, Japonska a Velké Británie Aldo Moro, Takeo Miki a Harold Wilson. Buržoázní tisk předem připravuje západoevropské pracující na to, že nynější schůzka nevyřeší jejich palčivé problémy.

A i tady finále naší hry byl jednou jeden rok. Takže za prvé všem vám chci moc, moc poděkovat a chci vás pochválit, protože vám to dneska výjimečně, ne výjimečně vám to už jde, vy se zlepšujete, ale dneska vám to obzvláště šlo. A moc zdravím Petra do Teplic nad Metují, který mi napsal teď před chvílí. Podle mé milované Aby píše, typuji rok 1975. V tomto roce se narodila moje milovaná maminka. Hezký víkend přeji také vám a potvrzuji, byl to rok 75 a je tady Honza Rosák a já se na vás budu těšit příští týden, konkrétně ve čtvrtek. Krásný víkend.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Chorvatský soud chce předat případ billboardového Bose Fischera české justici. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvačtí vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Českému rozhlasu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Grancarovičová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které mohou převzetí případu odmítnout. Nejvyšší státní zastupitelství zatím usnesení chorvatského soudu oficiálně nedostalo, řekl českému rozhlasu mluvčí Petr Malý. Fischerův advokát na dotazy nereagoval. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. Lidem zbývají 3 hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
2: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Na československo-rakouské hranici na jižní Moravě zemřelo v letech 1948 až 1989 nejméně 54 lidí. Jejich příběhy zachycuje nová kniha Zapomenutí mrtví. Mezi oběťmi byli lidé, kteří se pokoušeli přes železnou oponu dostat na západ, ale také ti, kteří v její blízkosti zemřeli náhodou, upřesňuje jeden z autorů Luděk Navara.
4: U Mikulova stojí památník obětem železné opony. Je tam 53 kovových stél, které mají vypálená jména, a my jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně nabídnout něco víc než jenom ta jména. Během té práce se ukázalo, že vlastně těch obětí o jednu víc, to znamená 54.
2: Autoři při pátrání vycházeli z archivních dokumentů, výpovědí pamětníků i vlastního výzkumu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Dnes převládá polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, výjimečně i slabé přehánky, později bude oblačnosti ubývat, teploty 20 až 24 stupňů, na západě Čech do 21, na horách 15 a na Šumavě až 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic zůstává u Poříčí zavřená v obou směrech. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto, jezdí se přes Poříčí, kolony jsou směrem na jih od sjezdu na 4 koly asi na 30 minut, na Prahu už z Benešova od KFC i na 3/4 hodiny. Na D1 za Prahou směrem na Brno čekejte kolonu od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru, 30 minut pojedete do zúžení na 24. u Šmejkalky. A na D1 z Brna na Ostravu u exitu 308 hranice je zavřený sjezd i nájezd na dálnici. Havaroval tam kamion se dřevem, kolona na 10 minut je do zúžení u exitu 311 Bělotín. Před ním se popojíždí i směrem na Brno z kilometru 313 asi 20 minut. Tolik zprávy a teď je s vámi Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu.

Opět zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Řeknu vám, že tuhle jsem si všiml zvláštní věci u těch chlápků, co pořád vysedávají po barech a hospodách. Našel jsem jen dva dobré důvody pro jejich počínání. Buď nemají manželku, se kterou by byli doma, anebo mají. My, pánové, mezi ně pochopitelně nepatříme. My si spíš rádi posedíme u rádia, třeba když nás k poslechu pozve na šťastnou cestu. Tak vám u rádia přeji hezkou chvilku.

0: No a teď nás šťastná cesta povede do historie, i když zase ne tak úplně dávné. Myslím, že asi málo kdo ví, proč se jedna z nejdůležitějších libeňských ulic jmenuje Čuprova. A taky to, že se východně od ní v území sevřeném právě touto dopravní tepnou a železničním náspem nacházejí pozůstatky unikátního areálu kdysi, a to je dnes skoro k nevíře, vyhlášeného svým klidem. Po které osobnosti se jmenuje zmiňovaná dopravní tepna a kde najdeme onen zapomenutý areál, to už nám prozradí neúnavný objevitel pražské minulosti, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snědivý.
1: Pojedete-li Čuprovou ulicí, po Kolčavce raději nepátrejte, mohli byste způsobit dopravní nehodu. Místo toho si udělejte vycházku do přilehlé východní části Libně. Konkrétně do ulice, která se také jmenuje Kolčavka. Stejnomenná vinice, nazvaná tak podle hojně se vyskytující lasice Kolčavy, byla považována za nejkrásnější z libeňských. Počátky zdejší usedlosti jsou zahaleny tajemstvím. Snad vznikla už za husitských dob, ale první písemnou zmínku máme až z 18. století. Pro svou krásnou polohu u Rokytky a příjemnou izolaci od okolního světa proslula coby oblíbené sídlo bohatých rodů. Na počátku 19. století byla usedlost přestavěna na reprezentativní šlechtické sídlo. Ve zkrášlování areálu později pokračoval podmaršálek Thomas of Brady, císařský polní zbrojmistr irského původu. Ten využil zdejších vodních toků k vybudování doslova vodního království. Jenže voda si vybrala krutou daň. V jednom z jezírek se utopili jeho dva malí synové. A to navzdory faktu, že bylo velmi mělké a navíc obsahovalo empírový ostrůvek. Po této strašlivé tragédii není divu, že Brady Kolčavku chvatně prodal. V roce 1852 pak areál přebírá český vlastenec František Čupr. Oženil se totiž s Ludmilou Rozenou Hlasivcovou, za kterou na Kolčavku často zajížděl už v době jejich zasnoubení. Její otec, původně bohatý, ale rodinnými tragédiemi i fatálním schudnutím postižený měšťan Hlasivec, byl tím, kdo Kolčavku předtím koupil. Jistě se domníváte, že ji Ludmila přinesla do manželství věnem. Logická úvaha. Jenže otec přišel ještě před její svatbou na buben a usedlost šla do dražby. Naštěstí právě v osudovém roce 1852 vydává Čupr své několika svazkové elementární dílo českého jazyka pro německé školy. A okamžitě dostává tak vysoký honorář, že za něj může Kolčavku dražbě zakoupit. Ovšas lituji, že své spisovatelské řemeslo nevykonávám v polovině 19. století. Nezažeňme však závistivé myšlenky, vždyť vzdělaný novomanžel zažil na Kolčavce i nesnáze. Roku 1853 byl zbaven profesury na akademickém gymnáziu. Nelenil a na svém nově nabitém sídle zřídil hned téhož roku soukromé chlapecké vyšší hospodářské a technické učiliště. Pracovitému profesorovi se dařilo a kromě Kolčaveckého učiliště dokázal současně řídit i další dva soukromé ústavy v Praze, gymnázium a reálku. Učiliště u Rokytky bylo později povýšeno na hospodářskou akademii a jeho studenti na Kolčavce také bydleli v internátu. A v 60. letech byl Čupr dokonce poslancem Říšské rady. Abychom nesklouzli do šedé prózy, popisující každodenní život vzdělávacích či politických institucí. Co by to bylo za prastarou usedlost, kdyby se k ní nevázaly strašidelné legendy? Smrt Bradyho roztomilých synků je bohužel skutečná. O zednářích na Kolčavce zase nevíme nic bližšího, ale dochovala se pověst o nádherných róbách komtesek rodu Milesímo a hraběnky Příchovské, uchovávaných ve skříních prvního patra. Snad z pěkných důvodů, ale spíš proto, že o ně nikdo nejevil zájem, byly po dlouhá desetiletí uzavřeny v místech svého uložení. Jenže fantazii jedné ze služebných tyto šaty dráždily natolik, že už jí nestačilo dívat se na starý obraz s jejich tehdejšími nositelkami. Dívka tak silně toužila vyzkoušet alespoň jeden model na vlastní kůži, že přestoupila všechny zákazy. Vyčkala vhodného okamžiku, kdy nemohla být vyrušena, přistoupila s jasným úmyslem před jednu z almar, ale než jí stačila otevřít uvnitř to ruplo, křídla se otevřela do kořán a před úžasnou služkou se ve skříni zjevila krásná štíhlá dáma, oděná ve starodávném kostýmu. Pohrozila jí vysoko vstyčenou rukou a narušitelka vyvázla jen neleknutím a mdlobou, životem za svou opovážlivost nezaplatila. Zřejmě zapracoval dobrý duch zdejších prostor. Když v roce 1872 umírá na své milované Koldě, jak ji říkávala paní Ludmila, vdovec Kolčavku neprodává, avšak uzavírá své školské zařízení. To už ale kdysi nádherný, vpravdě zámecký areál ničí prudký průmyslový a dopravní rozvoj. Jeho okolí ztrácí jeden krásný prvek za druhým a mění se v mraveniště drobných řemesel a provozů, jimž je vlastně doposud. Doktor Čupr, jenž se po smrti své paní přestěhoval do Prahy, sem i poté zajížděl. Z nostalgie, hlavně však proto, aby ochránil zbytky drahocenného vybavení. V teritoriu, jež opanovali zejména divocí Eisenboňáci, tovarši a dělníci všeho druhu, tedy prostí lidé od stavby železnice, to byl nadlidský úkol. Výstavba Turnovsko-Kralupsko-Pražské dráhy pak zasadila starožitnému venkovskému půvabu Kolčavky smrtelnou ránu. Naštěstí je dnes bývalá usedlost v uvozovkách za Prahou v dobrých rukou. Nacházíme tu mimo jiné soukromé hasičské muzeum. A o svou část se skvěle stará historický nadšenec pan Josef Jíša. Ten mi poskytl tolik informací a dobových materiálů, že se mohl v knize Utajené hrady a zámky Římská 3 věnovat Kolčavce rozsáhlou kapitolu. Je i jeho zásluhou, že vznikl nejucelenější text, který kdy byl o areálu napsán. Je mi potěšením, že jsem vás mohl seznámit s tímto utajeným libeňským skvostem. Kolčavka si vaši pozornost zaslouží. A vzdejte stejně jako já obdiv Františku Čuprovi i tichou vzpomínku nešťastným synkům Tomase of Bredy.

0: Slovo nad zlato jsme dnes připravili s Michaelou Liškovou z Ústavu pro jazyk český. Přeju dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a to dnešní téma jsem si dovolil navrhnout já. Zajímalo mě totiž, co přesně znamená poradit se s vaníkem a kde se vůbec tohle rčení v češtině vzalo.
1: Ano, a podíváme se na to a přidáme i další slovní spojení, v nich se objevuje vlastní jméno osoby. Tentokrát ženské, jako je stará Blažková, stará Vajtingrová nebo bába Dymáková.
0: No, to se nám to pěkně rozšiřuje. No, já bych prosil začít s tím vaníkem.
1: Frazem poradit se s vaníkem se vyskytuje také v podobě pospíchat na poradu s vaníkem. Podle časopisu Naše řeč je doložen už v druhé polovině 16. století a hojně se užíval v beletrii 19. století. V současné češtině ale příliš frekventovaný není, takže ti, kdo vědí, že jeho význam zní utéct, vzít nohy na ramena, vzít do zaječích, jsou dobří.
0: No ale jak ten frazem vznikl? Existoval snad v historii nějaký vaněk, který třeba poradil konkrétnímu králi utéct z boje?
1: Původ tohoto rčení není plně objasněn. Je ale pravděpodobné, že vaněk zde vznikl zvukovou nápodobou německého slovesa wanken, které mimo jiné znamená zakolísat, mít pochybnosti.
0: Etymologie je bohužel často zahalena oparem tajemství.
1: To je naprostá pravda. Tak přejdeme nyní ke keliškám.
0: Ke keliškám. No, pro posluchače, kteří by neznali kelišku, vysvětlím, že se tak říká upovídaným ženám, které šíří neověřené informace. A to podle filmové postavy Kelišové z úspěšné komediální série Slunce, seno a tak dále.
1: Asi nejznámější je stará Blažková. Máme tu připravené příklady, v nich se toto spojení objevuje.
0: Tak já je s dovolením přečtu. Šrek toho namluví víc než stará Blažková. Surikata je stará Blažková savany, která ví úplně všechno. A konečně, menu nabízí jazyk staré Blažkové, tedy smaženou kuřecí kapsu plněnou šunkou a tvarušky.
1: Ano, z toho vyplývá, že když někoho nazveme starou Blažkovou, chceme tím expresivně vyjádřit, že je všetečný, upovídaný nebo že šíří klepy.
0: No, je to zkrátka drbná. A jak se prosím vás od staré Blažkové liší stará Vajtingrová?
1: Stará Vajtingrová se vyskytuje také v podobě stará Vajtingrová, psáno tak, jak slyšíme, anebo v podobě s dvojitým V na začátku, přepisem vyslovovaného aj jako EI, vloženým E mezi G a R a případně Z místo C, tedy Vajtingerová či Vajtingerová.
0: No a tahle ta Vajtingrová nebo Vajtingerová je taky drbna?
1: Je to tak, ale toto označení se navíc spojuje i se vzhledem. Vypadáš, jak stará Vajtingrová znamená neupraveně, nevzhledně, zanedbaně nebo směšně.
0: No a konečně tu máme bábu Dymákovou. Řekl bych, že to je takový prototyp průměrného, obyčejného člověka, víte?
1: Přesně. Na rozdíl od Blažkové a Vajtingrové nejde o drbnu ani o protivnou ženskou. Používá se obvykle v souvislosti s mediálním prostředím pro označení modelového příjemce informací, typického konzumenta televizního a rozhlasového vysílání nebo průměrného čtenáře novin a časopisů.
0: Takže zatímco stará Blažková představuje sousedskou informační agenturu, člověka, který všechno komentuje, všechno ví a všechno rozhlásí, a stará Vajtingrová zvládne tohle všechno, a ještě je u toho postrojená, tak bába Dymáková je takový průměrný Jarda z Horní Dolní.
1: To je výstižné shrnutí. A v jazyce existuje řada dalších frazémů se jmény. Často už ani netušíme, zda za nimi kdysi stál skutečný člověk. Jméno prostě začne fungovat jako označení určitých vlastností.
0: No, v dnešním slovu jsme se o randění s vaníkem poradili se starou Liškovou. Promiňte, Míšo. Já souhlasím samozřejmě až na tu starou, ale vy prosím pamatujte na Navrátila, abychom se za týden zase sešli u slova nad zlato. Někdy padá.

0: Meteor na dvojce.
1: Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Socher slaví 100 let.
4: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Jižní Čechy jsou ideální lokalitou pro rodinné výlety, protože kombinují přírodu, zábavu i poznávání. Velkým lákadlem je oblast Lipna nad Vltavou, kde najdete oblíbenou stezku korunami stromů, bobovou dráhu, království lesa i Aqua World Lipno. Rodiny s dětmi si užijí také vyhlídkové plavby po Lipně, cyklostezky nebo zábavní parky a lanová centra. Oblíbené jsou i interaktivní atrakce jako Hopsárium nebo Sladovna Písek, která nabízí hravé expozice pro děti i dospělé. Tak, a co si oblíbil můj host David Vávra, tak to nám teď ve šťastné cestě prozradí on sám. Ahoj, povídej.
1: Ahoj, dobrý den. Tak ty jsi to téměř naznačil. Řekl si vlastně vodní hladiny, takže je to plavání. Protože mám taky chalupu v Jižních Čechách a tudíž mám nejvíc času chodit plavat v Jižních Čechách, i když plavu samozřejmě v dalších krajích. A teď jsem si oblíbil i plavání městy. Teď trochu tak odbočíme od těch 14 krajů, ale mě teda fascinuje, jak se třeba plave v Bazileji, kde polovina Rýna je vyhrazená plavcům a druhá polovina dopravě. A tam jsem si koupil pytel, do kterého si dám věci, naskočím na nějakém městě v Bazileji, v místě, pluju po tom Rýnu, který je docela rychlej, vystoupím, osprchuju se, obléknu se a dojedu tramvají domů. Stejným způsobem jezdí třeba úředníci v Bernu do práce a řeka Áre, která je teda dvakrát rychlejší než Rýn, kde to opravdu není už legrace tam plavat. Jsou tam i drobné víry, které třeba stáhnou o půl metru, takže kolega Radovan Lipus najednou se chytil a já myslel, že si to užívá a on chtěl z té řeky vystoupit, ale ono to trochu nešlo, protože ten proud byl prudký. Takže vlastně plavat městem a dívat se na stavby je pro mě fantastický. Je to nový pohled, je to jako z letadla, je to jako nový rozměr.
0: No dobře, ale počkej, teď nás ty proudy Rýna a...
1: Ano, ano, trochu jsme odbočili. Odpluli.
0: Odplavali
1: jsme jinam. Ano.
0: Od Jihočeského kraje.
1: Ano, a v Jihočeském kraji, když plavu, mám rád místa, kam plavat. Mám velice oblíbené pískovny a v pískovně třeba Cep rád, teda v pískovně... Ano, Cep 1, rád plavu na ostrůvek, který je uprostřed. Jo? Taky, abych měl v té plavbě nějaký cíl. A mám i takovej, a samozřejmě plavu v lázních v Třeboni, když se tam dostanu v listopadu. A mám takovej zážitek osobní, trochu možná, že sem taky nepatří jako ta Bazilej, ale že jsem tam byl v době covidu a přišly tam dvě dámy, já byl sám v bazénu, plaval jsem u jedné strany, abych nikoho neocákal a oni vlezli do bazénu, jedna paní byla v roušce teda, což bylo teda zvláštní a v té roušce plavala a ty dvě paní se posouvaly tím bazénem blíž a blíž ke mně a blíž ke mně a vlastně už plavaly těsně na dotek a na konci na mě počkali a ta jedna paní říkala, to je kraul? To je česká plácaná. A já, tak předveďte. A ona řekla, no ne, že tady nejste sám. A já, teď máte celý bazén. A pak jsem si uvědomil, že jsem vlastně měl tu roli nějakého sociálního pracovníka, protože ta paní, jak je v těch lázních, tak nemůže každý 10 minut někomu dát příkaz, co má dělat. Většinou jsou manželi. A že vlastně já jsem sloužil jako dobrý objekt, tak ano. Jsem ani nehléz a otrpěl jsem.
0: Jako hromospod samozřejmě. Jižní Čechy si charakterizoval i svým neopakovatelným básnickým jazykem, takže teď právě přišla tvoje chvíle nabídnout báseň posluchačům šťastné cesty.
1: Jižní Čechy. Zajíci, nastraž svoje slechy. Čekají tě bezpečné pelechy. Píseň máš k snídani. Drnkej o strunu trav při pátrání. S podzimem sbírej ořechy. V zelené krajině červené střechy. Celý rok vnímej pastelové nádechy. Kapr tu splní přání, jen sumec řinčí zbraní na klidné hladině neměné jižní Čechy.
0: No, slyšeli jste báseň Davida Vávry, pěkné, výstižné. Já bych zarecitoval v tomhle smyslu tak maximálně o kolena, přibližte se k jezeru. Svět, tedy jezeru. No, ale to už tady bylo, tak nic, Davide, sejdeme se zase příští týden ve šťastné cestě. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Motoristické okénko nám dnes bude radit, jak s vystupováním z auta. No, zdánlivě je to legrace, to může být jednoduché, víte, ale sražení chodci nebo cyklisté by mohli vyprávět. Jak na to a jestli dojde i na holandský chvat, tak to už je záležitost pro Jiřího Machovce. Jiří, zdravím vás, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem přeji.
0: Tak, dobře, tak první věc, kterou uděláme, je zastavit, teda především zařadit se, dejme tomu, třeba do řady vozidel, takhle po pravé ruce. A já od určité doby vím, že v tu chvilku je nesprávné rozblikat havarijní světla, to znamená všechna, ale dát ten blinker jenom doprava. Je to tak?
1: Naprosto souhlasím, zkrátka je to změna směru, zajíždím do, řekněme, stojících vozidel, takže musím dát blinker doprava. Upozorňuji, na jednostranné ulici se může stát na obou dvou stranách, vpravo i vlevo, takže tam je potřeba dávat pozor. Pozor, vždy se stojí ve směru jízdy. Je to z důvodu toho, že za šera nebo za tmy jsou vzadu červené odrazné plochy, když to vepředu na vozidle není nic, co by odráželo před to projíždějícího vozidla, a tím pádem vás může lehce přehlédnout. A samozřejmě i policie to trestá, to znamená, pokud stojíte proti směru těch jedoucích vozidel světly nebo přední části vozidla, máte to za 2000, takže to je taková drobnost.
0: No tak samozřejmě, protože jestliže jste zaparkoval takhle v protisměru, tak jste chvilku jel v protisměrném jaksi provozu. To znamená, že jste udělal už takhle přestupek. Ano.
1: Ano. Při stání musí zůstat minimálně jeden, u té jednostěrky, minimálně jeden vjízdní pruh o šíři 3 metrů. Při zastavení může být jenom jeden, pardon, při stání musí být dva jízdní pruhy, tak tam i zpátky, tak, abych to řekl. Při zastavení, to znamená, pokud jste poblíž vozidla nebo ve vozidle čekáte na manželku, než nasedne, musí zůstat minimálně jeden jízdní pruh o šíři 3 metrů, ale to jsou věci, které snad lidi se učili a učí v autoškolách, takže s nimi hned ta. Na druhou stranu praxe, víte sám, že je zcela odlišná. Pokud je chodník nebo řada podél chodníku, jak se říká, obsazená, jsou vozidla, které tam rozblikají všechny čtyři, vystoupí řidič a jde si nakoupit, vrátí se za 20 minut a je to v pořádku. A je mu celkem jedno, jestli tam stojí tramvaj, která samozřejmě svým zvukovým upozorněním říká všem ostatním, pozor, je tady blbec.
0: No, vy jste říkal, je to v pořádku, ale to je v pořádku jenom pro toho s prominutím, jak jste ho teď právě nazval, ale pro ostatní to v pořádku není. Například já, když jsem dělal před časem takovou propagační akci pro seniory, kteří jezdí na elektrokolech, tak jsme jezdili i v tom pásu pro cyklisty a mnohdy v tom pásu parkovali, jak si parkovala auta, což je taky takový nešvar, ano.
1: Je to tak. Když jsme u těch cyklistů, nezapomínejme, že i cyklisti mají ze zákona mají doporučeno, proč nařízeno, míjet vozidla stojící v bezpečné vzdálenosti. Ta bezpečná vzdálenost, pokud dneska mají cyklisti metra půl,

0: jenom zjistíte a periferně vidíte dozadu po tom směru, kde otvíráte, a tím pádem zaregistrujete, jak chodce, tím myslím na chodníku, tak samozřejmě cyklisty nebo okolo jedoucí vozidla. Tak. Přiznajme si, je to vždycky nepříjemné.
1: Ano, já si myslím, že bychom si to mohli klidně zopakovat. Je to opravdu pravou rukou, samozřejmě, když máte volant vlevo, když máte vozidlo, které jste přivezl z Anglie, tak samozřejmě je to na druhou stranu. Ale tady, jaksi když máte volant vlevo, tak prostě pravou rukou chytíte kliku od auta a to znamená, že se tak napůl otočíte. Já se teď otáčím i u mikrofonu, abych to měl názorné.
0: Ano.
1: Otevíráte pravou rukou. A no, v případě, když ovšem...
0: Já říkám vzdálenější rukou, to ano. Znamená vzdálenější rukou od dveří otvírám na pravé straně, pravou, na levé straně.
1: Ano, je to tak. Teď jsem si uvědomil, že to může být problém pro někoho, kdo je trochu tělnatý, bych řekl. Přesto, panděro, ano. Se to špatně se tam
0: na
1: natahuje.
0: Na druhou stranu nemůže se mu stát to, že přehlídne, ať už řeknu chodce, cyklistu nebo autojedoucí, a má tam daleko větší možnost zastavit svoje konání.
1: Tak. Nemůže dojít k takzvanému dooringu. Ano, to je takhle se nazývá to otevření přímo do cesty třeba chodcům, anebo cyklistům nebo motocyklistům. Tak, já si myslím, v tuhle tu chvilku nám to úplně stačí. Naši posluchači se s námi mohou podělit, co se osvědčilo jim, jestli používají tenhle ten holandský chvat, jestli to považují za správné, a každopádně mohou nám zavolat na 22 155 25 25 svůj souhlas anebo obráceně. Já vás budu inspirovat, přijde takhle cyklista do nebe, svatý Petr nakoukne do knih a povídá, máte aspoň jeden opravdu dobrý skutek, abych vás mohl pustit dovnitř? A cyklista povídá, no jasně, já jsem tuhle jel po městě a najednou vidím, jak takový gang motorkářů brutálně znásilňuje nějakou slečnu. Jsem okamžitě zastavil, sundal z kola pumpičku a toho jejich šéfa jen vypadal kolem krku řetěz, jizvy v obličeji, tak jsem ho tou pumpičkou vší silou majznul po hlavě a povídám, koukejte tu slečnu nechat na pokoji. No to je zajímavé, říká svatý Petr, to bychom tady měli mít někde zaneseno. Kdy se to asi tak stalo? No jsou to asi tak 2 minuty.

0: Tak motoristické okénko s Jiřím Machovcem vám si dovolilo dneska poradit, jak s vystupováním z auta, ale možná, že nám poradí i někdo z našich posluchačů. Tak máte slovo, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Vlasta z Prahy.
0: Vlasto,
1: já mám s tím vystupováním pravou rukou nebo otvírání dveří pravou rukou dobrý zkušenosti, protože mě asi před 5 lety málem vytrestalo to, že jsem otevírala levou rukou. A od té doby zásadně vystupuju z auta jedině tak, že se natočím a otevírám pravou rukou. A opravdu se to vyplácí, protože když zastavíte, tak máte pocit, že vidíte dobře, ale než se otočíte a otevíráte, tak kolem vás může projet auto. Tak proto používám to otevírání dveří pravou rukou, protože mi opravdu osvědčilo. Ale mám jeden problém s parkováním, na který jste mi narazili, když jste o tom mluvili. Mm. A to je, že se má parkovat ve směru jízdy. A já bydlím bohužel v ulici, která jede do kopce a stáčí se doleva jako kolem bloku. A když já vyjíždím do té ulice u nás, tak mohu parkovat jenom po levé straně, protože pravá strana je vyhrazena pro majitele toho domu. A jde o to, že já se do té ulice od nás dostanu jenom ze spoda, protože ta ulice, která nás obtáčí, je jednosměrná z druhé strany. Teď mi jde o to, jestli opravdu zajíždím dobře do té ulice, když tam couvám, protože nevím, jak se tam jinak dostat.
0: No, tak to je... To je otázka pro Jiřího Machovce. Co takhle v jednosměrné ulici? Tam by se možná dalo parkovat i v protisměru.
1: To není jednosměrné, já nebydlím v jednosměrné ulici.
2: Ano. Ano, na obou dvou stranách se může parkovat v jednosměrné. Pokud paní nebydlí v jednosměrné a v jednosměrné se postaví na špatnou stranu, to znamená, bude předními světly vlastně protisměru, takže to je
1: já
2: špatně.
1: Já vás přeruším. Mně jde o to, že já bydlím v obousměrné ulici, ale do té obousměrné ulice se dostanu jenom ze spoda a mohu parkovat z této pozice, když vyjíždím ze spoda, jenom po levé straně. Což znamená, protože to je obousměrná ulice, že musím parkovat čumákem dolů. A já se tam nemůžu dostat tím čumákem dolů, protože ta silnice, která vede nade mnou, je jednosměrná z té strany, kde já bydlím. To znamená, já tam nemohu z druhé strany najet a sjíždět dolů, abych zaparkovala.
0: Že jsem tak směrný Vlasto, která ulice to je, abych si to tak představil, asi je zhruba?
1: Je to na Praze 5 Ostrovského na konci pod zimním stadiem Nikolajka.
0: Ano, znám tam tu situaci, ale přesně si to nedokážu představit. No je to asi problém veliký, no.
1: No proto jsem problém, se ptala, jestli my tam souváme.
2: Ano, otočit a couvat, ano, jedině tak, přesně.
1: Protože jinak se tam nedostane. Ona bohužel, tady ulice je obousměrná díky tomu, že na konci tohohle bloku je nově postavený dům a ty lidi, kteří tam jako bydlí, tak aby mohli, jak bych řekla, exkluzivně sjíždět dolů a nemuseli to projíždět uličkou, tak máme tu ulici obousměrnou, že oni vyjíždějí z toho parkoviště a sjíždějí dolů.
0: Jinak Vlasto, vám moc děkuju za to, že jste podepřela ten náš názor. Že,
2: holandský chvat.
0: Ano, ten, že holandský chvat prostě je opravdu jedině správný způsob, jak otevírat dveře u řidiče. Moc vám děkujeme.
1: Řídím tak. Dlouho, ale před těma 5 lety jsem měla jen tak, abych se nenabourala. Tak od té doby to dělám opravdu přesně.
0: Velmi správně. Tak jo, hodně šťastných kilometrů a otevírajte pořád pravou rukou ty dveře. Jinak to nedělejte. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Tak a... Ještě jenom takovou drobnost, řada řidičů, maminek, tatínků, který vozí děti do školy, i když mají plný auto, tak doporučuji vždycky otevírat jenom na pravé straně u chodníků a ty děti si přesednou z levé strany a vystoupí jednou stranou.
0: Souhlas, ano.
2: Pokud to nejde, je tam třeba zábradlí, tak doporučuji tatínkovi mamince vylézt z toho vozidla, jak říká, řídit to vystupování tím, že otvírám dveře, aby ty děti bezpečně...
0: Otevří dětem tak, jako se otevírá panu řediteli nebo panu ministerskému předsedovi. Ano, rozumím, jasně. Jiří, moc děkuju a odměním vás. Mám jeden, ale trochu z jiného ranku, myslím si, že vám to nebude vadit. Žena takhle rozrazí dveře, vpadne do bytu a už před síni křičí, ty syčáku, ty děvkaři, já vím všechno. Muž zvedne hlavu od křížovky a povídá, no tak schválně, australská řeka na 7? Mějte se moc hezky, Jiří, a naslyšenou.
3: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanec Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Lidé v oblasti Odoliny vody můžou začít pít vodu z vodovodu, podle hygieniků už je nezávadná. A je polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha, pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
2: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
0: Kohoutková voda v oblasti Odoliny vody je opět pitná. Informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut nechat odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomořský Brent odepsal asi 3% a vrátil se pod hranici $100 za barel. Agentura Reuters dříve s odvoláním na svůj zdroj napsala, že Francie takto navrhla uvolnit 50 milionů barelů nafty z evropských zásob. Dalších 50 milionů barelů ropy by prý podle Paříže mohly poskytnout členské země Mezinárodní agentury pro energii. Mezi ty patří například Japonsko, Kanada a Spojené státy. Program symbolického zamykání řeky Ohře připravili na zítřek vodáci v Kinčperku na Sokolově, Celodenní akce účastníkům nabídne společné splutí řeky a vystoupení folkových skupin v areálu sokolovského tábořiště. Jak uvádí za organizátory vodácký instruktor Míla Pražák, program je rozdělený do dvou částí.
3: Sportovní část začíná 11 hodin v Kinčperku nad Ohří v tábořišti, kde se potkáme a ve 12 společně vyplouváme směrem Sokolov. Kulturní část začíná v 15 hodin v Sokolově, také v tábořišti. Tam vystoupí kapely a večer potom, až se setmí, řeku Ohři zamkne víla.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Převládá polojasno až oblačno na západě Čech. Zataženo, výjimečně slabé přehánky, později bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, na západě do 21, na horách 15, na Šumavě až 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna je ucpaná, kousek za okruhem z 11. kilometru. Všemi třemi pruhy pojedete pomalu ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. Na D1 směrem do Brna pak zpomalíte okolo 17. kilometru. Asi půl hodiny pojedete do zúžení na Šmejkalce. A na D10 z Prahy do Turnova se zdržíte od sjezdu na Nymburk z 39. kilometru. 20 minut pojedete k nehodě na 44. V omezení blokují pravý pruh následky nehody kamionu s osobním autem. Tolik zprávy a teď pokračuje Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu.

Malebný region na pomezí jižních Čech a Vysočiny, známý svou přírodou, historií i kulturními památkami, bude dnes naším cílem v cestovatelské hodince Šťastné cesty.

0: Je první pátek měsíci, to bývají našimi pravidelnými hosty, pánové Soukup nebo David, jsou to totiž právě oni, kdo znají naši republiku snad z paměti, dokázali by projít možná poslepu. Dnes tedy vítám Vladimíra Soukupa, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Vidím, že oči máš otevřené, tak to nebude poslepu. No a vám, milí posluchači, doporučuji mít nejen otevřené oči, ale hlavně nastražené uši. Vladimíre, ohlásil si, že už po třetí spolu zavítáme do České Kanady, ale promiň, naše první adresa napovídá, že bychom mohli jít buď na ostrov v Karibiku, nebo do jednoho městečka v provincii Valencie ve Španělsku. Tak kam to bude?
2: No, tebe zřejmě zmátnul ten název Montserrat, ano, což přesně. Je první cíl toho mýho povídání. No, ani jedno, ani druhé, samozřejmě. I když k tomu druhému, k tomu španělskému Montserratu, má tenhle ten moravský dost blízko poměrně. Tenhle ten moravský Montserrat, to je takový táhlý kopec s poutním kostelem nad vesnicí, která se jmenuje Ciskrajov. Je to severovýchodně od Slavonic. A ten Ciskrajovský kostel, nebo ten Montserratský kostel, přesněji řečeno, je samozřejmě poutním místem, velice známým poutním místem pro tuhle tu oblast. A jak to bývá u většiny poutních míst, a zejména v Čechách a na Moravě, tak tam vždycky u jejich zrodu stál nějaký zázrak. Na zázraky byla ta naše země bohatá, hlavně po Bílé hoře, když probíhala rekatolizace, tak to se rodili jak houby po dešti. No a jeden z nich právě dal vzniknout i tomuhle tomu moravskému Montserratu. Na počátku toho všeho byl jistý voják, císařský plukovník, který se jmenoval Bartolomej Tanacol. Byl to majitel panství Boríkov, na kterém se tahle ta lokalita nachází. No a ten při jednom vojenském tažení v 30-leté válce v roce 1640 se dostal do nějaké bitvy a těžce tam byl zraněn. Zůstal ležet na bojišti a jak tak tam ležel a myslel si, že v posledním tažení, tak obracel mysl jako poslední šance k Panně Marii a prosil ji, aby ho zachránila, a sliboval, že když ho zachrání a on to přežije, takže na její počest vykoná pouť do toho španělského Montserratu. Což se také skutečně stalo, našli ho, zachránili, uzdravili a on do toho Montserratu opravdu doputoval a tam ho ta atmosféra uchvátila natolik, že se rozhodl, že navíc ještě jako takovou třešničku na dortu v rámci poděkování té paně Marii vystaví na svém panství mariánskou kapli. Za tím účelem tam nechal zhotovit v tom Montserratu kopii obrazu Panny Marie Montserratské, kterou si odvezl do svého rodného kraje a vybral si tenhle ten kopec nad tím Ciskarjovem a tam nechal skutečně postavit kapli. Bylo to v roce 1651. Té kapli začali lidé říkat Montserrat, byl tam umístěn ten obraz Panny Marie Montserratské, který přitahoval zájem poutníků, těch tam přicházelo stále víc, takže ta kaple za chvíli nestačila, musela se rozšířit a pak ještě rozšířit a nakonec v roce 1717 byla nahrazena vlastně novým kostelem, pozdně barokním kostelem, a který do sebe zahrnul i tu původní kapli jako presbytář. Zdálo se, že nic nestojí v cestě, aby tedy ta tradice poutní se tam zdárně rozvíjela, jenže církev neměla své nepřátele pouze v pozdějších komunistech, ale už tehdy byl jeden panovník jménem Josef II., který jaksi měl spadeno na některé kláštery, o kterých byl přesvědčen, že většina z nich nevykonává žádnou prospěšnou činnost. A stejně tak byl zaměřen na poutní místa, protože poutě považoval za zbytečnou ztrátu času, takže všechny poutě zrušil. A také zrušil tohle poutní místo Montserrat. Ten kostel se dostal i s veškerým zařízením do dražby. Zachránit se z toho zařízení podařilo jenom ten obraz Panny Marie Montserratské, který byl přenesen do kostela v Ciskrajově. A ten kostel byl také z části rozebrán, z části tedy pobořen. A pak 70 let vlastně tam byl jako zřícenina zarostla. Až někdy po polovině 19. století se tam začali scházet u něj lidé, k takovým odpoledním bohoslužbám a ti lidé neměli jiné přání, než aby se ten kostel znovu obnovil. Té iniciativy se ujal cískrajovský kaplan, který se jmenoval Josef Springer, ten nechal vypracovat plány toho nového kostela a také se postavil do čela sbírky, veřejné sbírky, která měla pomoct sebrat příslušné finanční prostředky na výstavbu toho kostela. Těch se nakonec sebralo poměrně dost, takže to na stavbu kostela stačilo, ten byl opravdu postaven v takovém pseudorománském slohu. V roce 1865 byl vysvěcen. No a od té doby byl opět poutním místem, především pro německy mluvící obyvatelstvo tohodle moravsko-rakouského příhraničí. Než se tam konají tři velké poutě ročně, ta největší kolem 15. srpna, a té se vždycky účastní i obyvatelé z některých těch sousedních rakouských obcí a také potomci bývalých osadníků z téhleté části té jižní Moravy.
1: No, tak to bylo trošičku jaksi překvapivé pro mě, že to nebylo ani v Karibiku, ani ve Španělsku, ale kam nás zavedeš teď, když jsme na České Kanadě?
2: No, teď vás zavedu na takové jedno místo, které nevyniká žádnými mimořádnými památkami, ale památkou na jednoho člověka, který tam žil.
1: Tak to si necháme jako tajemství.
3: Český rozhlas 2.

0: Vladimír Soukup bude pokračovat v tom našem povídání o České Kanadě, ale před chvilkou slíbil něco, co zavání trošičku tajemstvím, že s jedním místem, které nám teď přiblíží, je spojena nějaká zajímavá osobnost. Tak dopak to bude?
1: No, já si to ještě nechám teď chvilku pro sebe. Začnu tím, že bych si dovolil ocitovat tady úryvek básničky, který možná někdo zná, ale asi takových lidí moc nebude. Takže omlouvám se, nejsem žádný velký recitátor, takže prosím vás. Tolikrát jsem psal o olších a dneska je prvně vidím kvést. Nepřestávej mě, Bože můj, laskavě světem vést. A tuhle cestou do vidří pevně jsem viděl květy dubů. Tak laskavě mě, Bože, veď, dokud se dívat budu. Tuhle tu básničku, ze které jsem teď citoval, napsal člověk, který se jmenoval Ivan Martin Jirous, přezdívaný Magor. Magor Jirous, český undergroundový básník a dá se říct, že jedna z nejvýznamnějších kulturních osobností 70. a 80. let tehdejšího Československa, spolu asi s Václavem Havlem samozřejmě. No a také, a to je třeba zdůraznit, velký odpůrce komunistického režimu. Komunisti mu to také dali, jak se říká, pořádně sežrat. V podvědomí lidí je hlavně tenhle ten Ivan Jirous zřejmě jako se skupinou The Plastic People of the Universe, protože to byl umělecký vedoucí téhle skupiny. Během toho svého působení uspořádal řadu nelegálních a pololegálních koncertů, řadu nelegálních výstav, dva festivaly, psal do samizdatu, které pomáhal vydávat, a také podepsal chartu 77. Komunisti mu to všechno spočítali a byl několikrát tedy uvězněn. Celkem někdo spočítal, že prožil vězení 8 let, 5 měsíců a 3 dny.
0: Jejde.
1: No, takže to je skutečně už pořádná dávka, nebo část života. Odborníci oceňují hlavně jeho básnické dílo. Málo kdo by řekl, že takovýhle extravagantní člověk napíše takovýhle něžné lyrické verše. Ty jeho básnické sbírky, nebo ty jeho básně, prostě v nich se prolíná takový religiózní katolicismus s pocitem jakéhosi výděděnce, rozervance typu François Vajona třeba, jo? Za jeho života bylo vydáno celé jeho básnické dílo v několika knihách, ale také třeba jeho knižní, jeho publikační texty, publicistické texty, eseje, dopisy a podobně. Řadu těch básní napsal ve vězení a tam odsud pak se nějakým způsobem dostávali ven a vycházeli v podobě samizdatu. Byl po listopadu samozřejmě potom oceněn řadou literárních cen, získal také mimo jiné literární cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo. V roce 1976 se oženil s malířkou Juliánou Stričkovou a měli spolu dvě dcery, Františku a Martu. Samozřejmě, když jako takhle často pobíhal v tom vězení, tak i když se snažil být v nějakém aspoň písemném kontaktu s tou svou rodinou, tak to nemohlo moc dobře fungovat, takže po tom posledním jeho návratu z vězení se nakonec rozešel. Rozešli s manželkou. No a teď otázka, proč o tom vlastně hovořím v souvislosti s Českou Kanadou. V té básničce padlo slovo vidří, a v tomhle případě se jedná o vesnici, která se jmenuje Prostřední Vidří, a v roce 1986 právě tady koupil Ivan Martin Jirous takový spustlý statek číslo 4, kde potom pobýval, a po listopadu 89 tam pak uspořádal řadu koncertů, hlavně ve Stodole, která je součástí té usedlosti. A na ty jeho koncerty často přišlo i přes 1000 návštěvníků. Což tedy ale upřímně řečeno, Myslím si, že 55 obyvatel té vesničky prostřední vnitří z toho asi zrovna v tu chvíli nebyli zrovna nadšení, protože to znamenalo zřejmě značný ruch v té vesnici. No. Zajímavé je, že on koupil tu usedlost ve špatném stavu, ale nijak se nesnažil s tím něco udělat. Nelámal si s tím hlavu. On říkal, že tu usedlost chce nechat, aby žila v symbioze s přírodou, jenže bohužel ta příroda si jaksi čím dál víc podmaňovala. No. Otázka je, proč se vlastně Jerousovi říkalo Magor. On na to slyšel a dokonce byl na to i hrdý. No, proč se mu tak říkal? No, protože on vlastně Magor byl, to jako si nenamlouvejme, skutečně měl takové chvíle, kdy jaksi se choval velmi nestandardně, by se dalo říct. On byl taková nespoutaná povaha, pro kterou byly typické časté excesy, pravidelně se opíjel, tropil různá výtržnictví a často své jaksi odpůrce častoval tedy takovým sprostým hulváctvím, až bych řekl jako, jo. No, obyvatelé prostředního Vydří, někteří určitě dodnes vzpomínají na to, jak se jednou opil, svlékl se do naha, namazal se medem, pak roztrhal peřinu, vyvalil se v tom peří a pak v podobě takového podivného opeřence lítal po návsi a příšelně řval, čímž děsil prostě zdejší děti. Jo. Takže prostě ono to tak bývá, ono se říká, že každý geniální člověk má vlastně, no je svým způsobem svým cok, že jo, nějakým způsobem, na nějaký způsob. A tady to asi taky platilo, no bohužel.
2: Tak Van Gogh chce zase uříct ucho, že jo?
1: No, samozřejmě, takže vidíte, že to nebyla žádná výjimka. Jerous zemřel v listopadu 2011 a protože v prostředním Vydří není hřbitov ani kostel, tak byl pohřben na hřbitově v sousední vsi Kostelní Vydří. Na tom jeho pohřbu bylo zase víc než 1000 lidí a mezi nimi i tehdejší významné osobnosti té doby, jako třeba ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ministr vnitra Alexander Vondra, předseda spolku Šalomoun John Bock, nebo duchovní svatopluk Karásek, dramatik Jáchym Topol, Jan Kašpar, herec a podobně. Když se tam na ten hřbitov budeme podívat dneska, tak uvidíme, že ten jeho hřbitov, ten jeho hrob je takový prostý, je na něm klasický zlitinový starobílý kříž s ukřižovaným Kristem. Ten hrob je porostlý samými květinami, které, nevím to určitě, ale myslím, že jsou koncipovány tak, aby kvetly od jara až do podzimu, ty jednotlivé druhy. No a nechybí tam ani pamětní deska zase s úryvkem jedné jeho básničky.
2: Tak, to bychom měli prostřední Vydří a Ivana Jerouse, ale co nás čeká teď?
1: No, teď uděláme takový skok, no na neprásně, ne, neuděláme skok, naopak, to bude takový slepičí krok, protože se zůstaneme ještě v tom Kostelním Vydří, kde je ten Jerous pohřbený a já vám povím něco o tom Kostelním Vydří, protože i to je zajímavé místo.
2: I to stojí za to.
3: Stříbrný vítr na dvojce.
4: Těšit se můžete na vypravěčku poutavých příběhů Milenu Štráfeldovou. Proč za jednu ze svých výhod označuje nevzdělání, což u této zvídavé ženy musíme brát se značnou rezervou? Jak se přihodilo, že se v záchvatu tvůrčí euforie málem utopila? A za čím se už dlouhá léta vydává při toulkách přírodou s noclehy pod Širákem?
3: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
5: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
6: Radioservis představuje
7: CD Gramo Tingle Tangle.
8: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
7: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
8: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
7: CD Gramo Tingle Tangle už dostanete v e-shopu radioteka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: toulkách po České Kanadě se líbil Vladimír Soukup před písničkou, že se zastavíme ještě na chvilku v kostelním vidří. Kostelní vidří. Je zajímavého.
1: Ano, kostelní vidří ve vesnici tohoto jména za stolik zajímavého není, přímo v té obci. Je tam tady kostel, který má gotické jádro, je tam bývalá gotická renesančně přestavěná dvoupatrová tvrz a k ní přistavěný patrový dvoukřídlý barokní zámeček. Ale ten tvrz a ten zámeček jsou prostě v havarijním stavu. Je to škoda. Smutný se na to vůbec koukat, tak to bych radši vůbec nezmiňoval ani nedoporučoval. Ale nad tím kostelním vidřím, na takovém návrší, stojí areál karmelitánského kláštera s kostelem Panny Marie Karmelitánské. A to je zajímavá záležitost, protože tady taky vlastně to vzniklo jako víceméně taková poutní záležitost, poutní místo. Tam byl zase na počátku toho všeho údajně sloup, na kterým byl zavěšen obraz Panny Marie, který stával na tom kopci na místě, kde dneska je ten klášter. A kolem toho sloupu prý se začala objevovat taková zvláštní záře, což inspirovalo tehdejšího majitele zdejšího panství k tomu, aby na místě toho sloupu dal postavit v roce 1709 kapli. A do té kaple tehdejší generál řádu bosých karmelitánů hrabě Karel Slavata věnoval kopii obrazu Panny Marie Karmelitánské nebo Karmelitské. A pak ta kaple měla trošku podobné osudy s tím Montserratem, protože začala přitahovat zase poutníky, kteří se tu scházejí už ve stále větším počtu, takže už nestačila, musela být rozšířena o takovou dřevěnou loď. A vlastně v roce 1789 byla ta dřevěná loď zbořena a ta původní kaple se stala presbytářem nově postaveného kostela. Když se tam pojedete dneska podívat, tak uvidíte na první pohled, že ten presbytář je výrazně nižší než ta vlastní loď. Je to dost neobvyklý rozdíl ve výšce a svědčí to o tom, že to jsou dva vlastně dvě původně samostatné části, z nichž každá vznikla v jiné době. Když se půjdeme podívat do kostela, tak v tom kostele zjistíme, že mají krásně zdobené malované stropy a nad tím vítězným obloukem je vymalováno takzvané kalmelské nebe, které zachycuje v kostce dějiny karmelského řádu, některé významné osobnosti a také pohled na to kostelní vidří v době, kdy ten klášter nebo kostel tady vznikal. Ten kostel je ze tří stran obehnaný vysokou kamennou zdí, která na jedné straně je doplněna o takovou chodbu s arkádami. A od jihu ji uzavírá vlastní karmelitánský klášter, respektive karmelitánský. To byl klášter, který byl postaven a byl darován řádu karmelitánů, ale ti karmelitáni ho vlastně nikdy neobsadili. Zůstal prázdný, byla tam jenom fara, což nakonec se ukázalo jako prozíravé, protože to ten klášter zachránilo v době josefinských reform, že nebyl zrušen, ale přežil tedy s odůvodněním, že slouží jako fara. No, ty karmelitány jsem nakonec povolal až začátkem 19. století, nebo dokonce 20. začátkem 1907, myslím, nebo 8, brněnský biskup. A ty karmelitáni přišli, byli povoláni z Rakouska, tudíž mluvili německy. Potom, co vzniklo Československo, tak odešli a v tom klášteře se pak žil jeden, maximálně dva karmelitáni, protože víc česky mluvících karmelitánů nebylo. Se v celém Československu nedal sehnat. Prostě nebyli už tehdy, nebyli lidi.
2: Nedostatek karmelitánů český.
1: Na takovýhle činnosti. No. Prostě ti karmelitáni byli potom za války samozřejmě vypuzeni, pokud v roce 1950 to pak zabrali vlastně komunisti a nechali tady žít jednoho jediného člověka, pátera Melichara Karáska, který pak žil v osamění až do roku 1985. A karmelitáni tam potom přišli nebo se vrátili až po listopadu v roce 1990, jsou tam dodnes a v tom klášteře funguje dneska takové dost známé karmelitánské nakladatelství, které tam má i svoji reprezentační prodejnu.
0: Už jsou tam tedy čeští karmelitáni.
1: Už jsou tam čeští karmelitáni, ano, ano. Nevím, kolik jich je, kde je sehnaný, narychlo, ale prostě jsou. No a když se dostaneme přes silnici naproti tomu klášteru do takového malého zbytůvku, tak zjistíme, že tam je uprostřed toho zbytůvku rodinná hrobka šlechtického rodu Dalbergů. Kolem toho zbytova vede hezká křížová cesta a když se dostaneme až na samý okraj toho zbytova, kde je taková lavička, na tu si můžeme sednout a pokochat se nádherným výhledem daleko do kraje.
0: No, Dalbergové, to zní nějak seversky. Ne?
1: No, oni to byli majitelé toho panství, kteří tam prostě žili, tak tam, protože tady to bylo místo, kde se konaly jejich ty církevní veškeré obřady, tak tu byli i pochováni. Takže jsou tam pochováni i čtyři mniši z toho původního kláštera.
0: Takže už se chýlí ke konci návštěva České Kanady, v podstatě vlastně poslední, protože je třetí v pořadí, takže čím budeme vrcholit vlastně?
1: Přesuneme se na Telčsko a dostaneme se do Mrákotina.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: O vydání Vladimíra Soukupa o České Kanadě, které je nepochybně velice zajímavé i pro vás, milí posluchači, mi pořád chybí to, co Vladimír občas dává, a nějaký horor nebo aspoň drama.
1: Bude horor, taky.
0: Dneska?
1: No, tak nevím, jestli se to dá přímo nazvat horor, ale takový dramatický hororový až horový příběh bych tam jeden měl. Pojďme na to. Tak já jsem si tady, jak si teď na závěr, vybral městys, který se jmenuje Rákotín, leží na silnici z Brna

0: Jezdí vydlážděno například náměstí v Moravských Budějovicích, prostor před Národním muzeem v Praze, ten před tím vstupem, ale co jezdí zhotovena třeba i hrobka TGM v Lánech. Tahle ta mrákotinská žula je skutečně proslulá po celém světě, učí se o ní architekti na vysokých školách, budoucí architekti tedy, a její zvláštností je barva hlavně. Na rozdíl od žuly takové té běžné, která je šedavá, tak tahle ta je zbarvená do žluta. Jak jsem říkal, těžila se tady a těží se tady. Dneska jsou v provozu dva lomy západně od obce, ale doporučuji, když se tam podíváme, vydat se po krátké naučné stezce, která nás přivede přímo nad městysem. Je takový kopec hora a v jeho svahu je zatopený žulový lom, velice malebné romantické místo. Doporučuji se tam podívat, stojí to za to. No a jinak pokud, jak si se někdo zajímá speciálně podrobně o tenhle ten obor, tak přímo v Mrákotině je muzeum kamennictví. Většina lidí, nebo řada lidí bude určitě vědět, že z mrákotinské žuly byl zhotoven i ten známý monolit, který stojí na třetím nádvoří Pražského hradu v sousedství chrámu svatého Víta. Byl tady vylomen ten kámen na ten monolit na přání samotného prezidenta Masaryka. Ten monolit byl umístěn nebo vztyčen slavnostně v roce 1928 u příležitosti 10. výročí existence republiky. Ale než se na to své místo na tom hradě dostal, tak to jaksi nebyla vůbec jednoduchá záležitost a bylo to pořádné drama. Protože první kámen, který se vylomil a vyhovoval, tak byl naložen na nějaký ten podvozek a byl přemístěn nebo byl přestěhováván do Telče s tím, že tam bude naložen na vlak a vlakem dopraven do Prahy. Stěhoval se, jak jsem říkal, na podvozku, tam, který táhl nějaký automobil, a ten podvozek byl jaksi veden po kolejích, které se kladly před ním na silnici, až do té Telče. Jenže ta silnice není to rovina, takže jsou tam nějaká stoupání, v tom největším stoupání se to vlečné lano přetrhlo, ten podvozek se vrátil zpátky velkou rychlostí, do něčeho narazil, kámen se zlomil. Takže znova, druhý kámen, který se podařilo vylomit, byl příliš tenký. Druhý byl příliš těžký, takže když ho zvedali, tak se vlastní vahou zlomil. Takže až ten čtvrtý pokus byl úspěšný, ale protože už nechtěli použít ty kolejnice, které se neosvědčily, tak se dopravoval do Telče, takže se koulel po železných rourách, kladených před ním na silnici. Šlo to strašně pomalu, protože to muselo jít pomalu, takže se stěhoval do té Telče plných 50 dní na to nádraží. Tam ho naložili na vlak, slavnostně vyzdobený, projevy, hymny, prapory, rozjel se ten vlak, ale protože některé ty úseky nebyly na takovéhle zatížení postaveny, tak museli jít velmi pomalu. Někde dokonce jen 5 km za hodinu rychlosti. Takže do té Prahy putoval celý týden. Dovezli ho do Dejvic a z těch Dejvic nádraží zase další 3 týdny ho stěhovali na ten Pražský hrad, kde ho potom ještě 2 roky opracovávali do té současné podoby. Takže vidíte, není to jednoduché.
1: Tak tohle nebyl ten horor, který si sliboval, ne, ten nebyl. Si necháme úplně nakonec.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Ano, zůstaňte s námi, protože Vladimír Soukup má pro nás konečně nějaké to drama v tom svém povídání o České Kanadě.
1: Tak, vydáme se za ním kousek od Mrákotina, asi 1,5 km na jih, do osady, která se jmenuje Dobrá voda. Jak se dá odvodit z toho názvu, tak v minulosti tady bývalo něco jako lázně, jedny vůbec z nejstarších u nás, založené už na počátku 17. století, při sednato železitém prameni. Když ten pramen pak v 18. století doktoři prozkoumali, tak doporučili tuhletu jeho vodu, budu citovat, proti trhání v údech, ochromení a návalu mrtvice. Takže to byla takováhle zázračná léčivá voda. No ale asi ty účinky nebyly úžasné, protože po čase zanikl ty lázně, takže ta lázeňská budova byla přestavena, upravena na takový penzion, který se stal oblíbeným výletním cílem. A taková zajímavost, když se v nedaleké Telči natáčel film Až přijde kocour, větší části se to odehrává tam, tak pětice hlavních protagonistů ve složení Vladimír Menšík, Jan Werich, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a Stella Zázvorková byli ubytováni právě v tomhle penzionu na Dobré vodě, tady trávili také většinu volného času a jak vidím to složení, tak určitě se tam jako nenudili. Určitě tam jaksi nebylo příliš smutno.
0: To tady ne.
1: Jinak nad tou Dobrou vodou je takový kopeček holý, na kterém stojí zdaleka viditelná kaple svatého Jáchyma. To zasvěcení svatému Jáchymovi, patronovi horníků, dokládá to, že tady v minulosti se v okolí těžilo zlato a stříbro. Ten kostelík je v dnešní podobě barokní z roku 1680 a tahují se k němu takové dvě zajímavé pověsti a teď jsme u toho. Já bych dovolil tedy si je tady ve stručnosti tedy zarecitovat ty pověsti.
0: Ano, jsem s nimi.
1: Takže ta první ještě není příliš horelová. Ta je o tom, jak jedna chudá vdova z okolní vesnice poslala svého synáčka pást kozu. Dala mu kozu uvázanou na provazu a ti vezme na pastu a bedlivě ji hlídá, protože v okolí se vyskytovali vlci. No ale synáček chvilku tu kozu hlídal a pak ji přivázal ty klice tohoto kostelíka u dveří a utekl za kamarády si hrát. Ta koza tam chvíli byla uvázaná, až k ní přišel vlk. Koza se nakrátko uvázaná, neměla šanci, nemohla se bránit, zoufale, jak si kopla do těch dveří a ty dveře se otevřely, ona vlítla dovnitř, zůstala tam na tom vodítku, na tom provázku, vlk za ní. Koza, když viděla, že tam vlk za ní, tak honem stala se zpátky, vyběhla ven a jak přitáhla ty dveře, tak ty se zaklaply a vlk zůstal ve
0: vnitř. Vlk zůstal tam.
1: Koza se nakonec utrhla, doběhla na večer domů, kde ji ta maminka chytla a rozlobená na toho synáčka. No ale jaké bylo překvapení ráno lidi, když přišli na mši a zjistili, že uvnitř je vlak. Takže to byla taková jedna věc. A druhá věc, která stojí za zaznamenání, a ta je možná trošku hororová, ta říká, že v tom kostelíku byly uchovávány poměrně cenné různé relikvie a věci. Mimo jiné také takové stříbrné srdce posleté drahými kameny. A na ty věci dostala zálusk parta zlodějů, která se tam jednou loupala a jeden z těch zlodějů už natahoval ruku po tom srdci, ale svatý Jáchym se prý nenechal okrást a zařídil, že když ten zloděj se toho srdce dotknul, tak ta ruka mu zčernala a na místě upadla.
0: No, to je.
1: Což ty zloděje vyděsilo i toho dotyčného chudáka, který mu ta ruka upadla, že ji tam nechali ležet a utekli. A havíři tam ráno našli a pravý strahu všem podobným pobertům ji tam zavěsili nad vchod a když pak zetlela a rozpadla se, taky nahradili rukou dřevěnou, která je tam dodnes.
0: Oh, tak to je krásný. Tak si nesklamal, to ti děkuju. Vladimír Soukup nás provedl Českou Kanadou, já ti moc děkuju a těším se na slyšení.
1: Děkuju za pozornost.

0: Vědecky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v Olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
0: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Cenový strop pro naftu o víkendu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Evropská unie uvolnila další peníze na pomoc Ukrajině a je polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada EU poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu, který je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel, a to poté, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisté nevyloučili. Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho autobusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Novou naučnou stezku můžou využít lidé v Čakové na Bruntálsku. Postavila ji obec a mapuje historii a tradici myslivosti v Čakové. Stezka vznikla ke 30. výročí vzniku tamního mysliveckého spolku. Naučná trasa je ve vrchní části obce a vede od úpatí vrchu Skalka podél Jeleního potoka k rybníku nedaleko lokality u Jelena.
5: Trasa má celkem 7 zastavení. Jde třeba o myslivecký posed nebo bludiště. Zároveň se můžou lidé naučit poznávat stopy zvířat a rozpoznávat zvuky zvířat. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Většinou je polojasno až oblačno, na západě může být i zataženo, výjimečně slabé přehánky a později bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů, na západě Čech do 21, na horách 15 a na Šumavě 18 stupňů.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna je kolona od okruhu z 11. kilometru. V prostředním pruhu stojí porouchané nákladní auto. Další část kolony je od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru až na Šmejkalku a zdržíte se 40 minut. Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy je ucpaná před Ostrovačicemi. Fronta jede z kilometru 176. Osobním autem pojedete do zúžení u D2 přes hodinu a kamionem déle. A silnice 3 z Prahy do Tábora je u Poříčí stále v obou směrech neprůjezdná. Od Senohrab i od Benešova se zdržíte přes půl hodiny. Tolik zprávy a s vámi je dál Jan Rosák.
2: šťastnou cestu.

Vážení přátelé, my ve šťastné cestě se sice staráme spíš o vaši zábavu, ale nezapomínáme ani na zdraví. Hovoří takhle lékař k pacientovi. Váš způsob života, ty neustálé večírky, to se už dost podepsalo na vašem zdravotním stavu. Víno a ženy vás ničí, alespoň jednoho se musíte vzdát. Tak co, dělá vám větší potěšení víno nebo ženy? No, víte, pane doktore, to záleží na ročníku. My vám zdravotní rady dávat nebudeme, o svém životě si rozhodněte sami. My vám jenom dáváme doporučení, že s naší křížovkou si trénujete mozek a tudíž máte reálnou šanci, že třeba nezapomenete, kdo a kde jste. I dnes budete v křížovce hrát o cenu, konkrétně o knihu Audioprůvodce o Libereckém kraji z nakladatelství Soukup a David. A mimochodem při té příležitosti se rád zmíním o tom, že jsme nedávno vystupovali v Liberci v talk show Martina Krause a odtud mě přišel pozdrav od Richarda a Jitky, kteří byli tam také přítomni a mají opravdu zajímavý postřeh. Mají doma plyšové zvířátko, takovou myšku s červeným nosem, které říkají kořínek, a tohle plyšové zvířátko prý tancuje na znělku Šťastné cesty každý pátek. No, tak to bych někdy chtěl třeba i vidět. No, teď už si připravte formulář, čtverečkovaný papír 6x6 a jdeme na to. A ještě připomínka, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25. Tak začínáme.

třikrát budem ponocovat a nechám.

0: Dnešní křižovka šťastné cesty má tedy 6 řádků a 6 sloupců, jako vždycky luštíme pouze řádky. V tajence, která je ve 4. sloupci, objevíte, když vyluštíte křižovku, krajový název zhané pro jedno docela běžné povolání. No a jdeme hned na řádek číslo 1. Tam napište přístroj ukazující světové strany. To je velmi jednoduché, skoro až triviální bych řekl. A ten druhý řádek, no to možná také. Ten se vás ptá, jak nazvete venkovské stavení. Správnou odpověď vypište do druhého řádku na 6 písmen.
1: Český rozhlas 2.

0: No a před námi v luštění křížovky Šťastné cesty je zadání pro řádek číslo 3. Tam se bude velmi dobře vyjímat jméno německého astrologa a hvězdáře, či spíše příjmení. Křestním jménem je Johannes, německý astrolog a hvězdář ve třetím řádku. A půjdeme na řádek číslo 4, tam vás určitě nezaskočí výraz prosloveso. Tak přemýšlejte, my vám k tomu zase zahrajeme.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: děkuju ti.
1: Tak to bylo poděkování Lucie Bílé, i my vám děkujeme za to, že nás posloucháte, že si s námi hrajete, například teď křížovku Šťastné cesty. Jeden z vás bude nakonec za tohleto také odměněn. No, ale před námi v tom luštění jsou ještě dva řádky, teď tedy ten pátý, v něm se dobře bude určitě vyjímat jemná useň ze skopoviny. Jemná useň ze skopoviny, to bude možná největší oříšek celé křížovky, ten je v pátém řádku. No a poslední šestý řádek, tam doufám taky nezaváháte, když po vás budeme chtít jméno bájného letce. To bude jednoduché, víte. A zatímco budete přemýšlet, my vám zase pošlem písničku, tentokrát i zaspívá skupina Queen. Jinak, co se zadání týče, je to všechno. Jestli máte vyplněno, zbývá zavolat telefonní číslo 22 155 25 25.

0: Tak nevím, pro někoho byla křížovka asi těžší, ale mám takový pocit, že pro Miloslava z Liberce asi ne. Zdravím vás, dobrý den.
1: No já vás zdravím, pane Rusáku, po delší době.
0: Jak se vám luštilo, Miloslave?
1: Ale jo, lehký to bylo.
0: No já si myslím, že to nebylo úplně nejtěžší. Tak co vám vyšlo?
1: No vyšel mi půl bír.
0: No, asi netušíte, co to je, víte, protože nemáte asi zkušenosti s hanáckým nářečím, že jo?
1: No to nemám, to nemám.
0: No. Helejte se, půlbír, představte si, ano. Je muž, který stříhá vousy a vlasy, čili normální holič. Ale já vám řeknu, já pocházím z Hané, tedy konkrétně z Ivanovic na Hané, ale my jsme tedy holičovi půlbír fakt neříkali, tak to bude asi pravděpodobně hodně krajové označení. No, nicméně, já jsem to našel v hanáckém slovníčku, čili jak jsem koupil, tak jsem rád prodal. Vy jste koupil a výborně jste vyluštil. Ještě mi řekněte, jak vám vyšly ty jednotlivé řády. Řádky.
1: Tak je to kompas.
0: Výborně.
1: Chalupa.
0: Ano, to byl mimochodem jednak taky slavný český veslař, jo?
1: Ano. Kepler.
0: Výborně.
1: Verbum.
0: Ano, to je sloveso.
1: Safián,
0: úseň ze Skopoviny a...
1: Ano, a Ikaros.
0: No, všecko. Dobře, Miloslave, já si myslím, že to je úplně perfektně odvedená práce od vás a bude samozřejmě patřičně odměněna. Já doufám, že vám to udělá radost, protože vy jste z Liberce, viďte?
1: No, jsem z Liberce.
0: A cestujete takhle po libereckém kraji občas?
1: No, tak občas, protože já už to mám procestovaný.
0: Jo, no ale teď to, co vám jak si pošleme prostřednictvím vašeho vítězství v křížovce, je audioprůvodce konkrétně o libereckém kraji, kterou jsem měl taky čest z části namlouvat s kolegyní Světlanou Lavičkovou.
1: Ano,
0: výborně, nakladatelství Soukup
1: a David...
0: Vážně? No tedy, vy jste přeborník, vy jste náš přeborník. Tak já doufám, že to nebylo naposledy, co se vám takhle dařilo.
1: Ne, já jsem pravidelný poslucháč.
0: Výborně.
1: A docela mě to baví, ta šťastná cesta.
0: To je moc hezký, protože já vám můžu říct, že mě to taky baví.
1: No.
0: Mějte se moc hezky, poslouchejte dál, hezký víkend.
1: Mějte se,
0: naslyšenou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogan.
3: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou.
4: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Vítejte v Bohemii. V zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Ze šťastné cesty teď letí dobrá zpráva pro nás řidiče, kéž by bylo víc. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Budou rozšiřovat stávající čtyřproudou silnici mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Nový úsek chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029.
1: Jezdím hodně na Ostravu do Libhoštěna, tam ten směr, takže chybí.
2: Říká mi Jana na čerpací stanici u nájezdu na budoucí dálnici. Úsek mezi Novým Jičínem a Rybím není zrovna oblíbený. Chybí odstavné pruhy, při předjíždění auta jedou těsně vedle na nových svodidel.
3: Ta doprava zde byla prostě velmi nebezpečná, stávaly se zde nehody, řidiči zde riskovali, dokonce i předtím do protisměru, ty protisměry nebyly od sebe oddělený, buď teda lanovým svodidlem nebo pouze de facto dvojitou vlnou čárou.
2: Popisuje aktuální situaci generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Těleso stávající čtyřproudé komunikace poslouží jako základ nového dálničního úseku.
3: To znamená dálnici klasickou s ostatními pruhy se středním dělicím pásem, to znamená skutečně na bezpečnou komunikaci, jaký známe v České republice toho dálničního typu.
2: Silničáři přestaví taky stávající mimoúrovňová křížení. Jedno z nich počítá i s napojením plánovaného obchvatu Kunína. Přípravy zdrželo složité vyjednávání s majiteli okolních pozemků. Stavba zasáhne i dvě čerpací stanice.
3: Protože částečně ubíjáme jejich pozemky, zabíjáme jim prostě ten prostor, připojujeme de facto posléze i z těch doprovodních komunikací, nikoliv už jako samotné dálnice, to znamená skutečně ty jednání byly velmi složitá a komplikovaná.
2: Necelé 4 kilometry dlouhý úsek vyjde na asi 870 milionů korun. Řidiči se budou muset připravit na omezení zhruba od poloviny letošního října do konce roku 2028, jak pokračuje zástup se zhotovitele Zdeněk Ludvík ze společnosti MI Roads.
4: V podstatě nejsložitější je vypořádat se s veřejným provozem, protože to stavba uprostřed města a zároveň na intenzivní užívaný komunikaci, takže nejhorší bude uspořádat dopravně inženýrské opatření, aby jsme zvládli tu stavbu vyjezdit a aby se netvořily velké kolony.
2: Po dokončení dálničního úseku bude ještě potřeba rekonstrukce novojičínské estakády. Ta začne nejdříve za 3 až 4 roky. Z Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.

A teď vám ve šťastné cestě nabízím docela speciální procházku Prahou. Česká metropole má dnes přes 100 000 adres. To bychom samozřejmě ani náhodou nestihli navštívit. Ale spisovatelka Stanislava Jarolímková jich dala ve své knize Pražské adresy dohromady opravdu velikou spoustu. A je to moc zajímavé čtení. Tak například, dozvíte se, že Matějská pouť se konala mimo jiné v ulici Na Poříčí, a to v obchodním domě Bílá labuť. Nebo že Ferdinand Brokov zanechal v Praze autoportrét na Karlově mostě a na Maltéském náměstí. Nebo že od roku 1919 někteří mimopražští vysokoškoláci bydleli nejen v klášteře, ale také ve věznici v Loretánské ulici. Dočtete se také o tom, že renovovaný sběratel císař Rudolf II. Bydlel nikoli na Pražském hradě, nýbrž na zanedbaném a nevoném předhradí. A že slavný Langweilův model Prahy musel pobývat na několika provizorních adresách, než našel domov v muzeu hlavního města Prahy, ulici Na Poříčí. A zjistíte i to, že náš pražský rozhlas měl na Vinohradech během 9 let 4 adresy a na té poslední, kterou má dodnes, vysílali rozhlasáci i z podzemní hlasatelny. A budete jistě překvapeni, kde všude v Praze bydleli naši prezidenti. Nebo že slavný Mikoláš Aleš měl takovou zvláštní obsesi, pořád se rád stěhoval a byl spokojený až na 14. adrese. No ale těch adres a osudů je v knize Stanislavy Jarolínkové Pražské adresy mnohem a mnohem víc a všechny provázejí pěkné kresby a mapy. Tak si pěkně počtěte a s mapami po pražských adresách taky zacestujte.

Máme za sebou opravdu krásný týden plný babího léta. Tak se skoro bojím zeptat meteorologa Štefana Hanžáka, jak to bude s počasím o víkendu, jestli pak to vydrží. Přeji hezké odpoledne.

0: jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Možná malinko silnější bude na Českomoravské vrchovině, tam z rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A neděle podobná, s tím, že většinou jasná až skoro jasná obloha, s tím, že postupně od západu bude sice přibývat oblačnosti, ale nebude to nic výrazného. Mělo by to být také bez srážek, s tím, že na Moravě ve Slezsku ta oblačnost bude přibývat až v odpoledních hodinách. Noční teploty na neděli 9 až 4 stupně, v údolích až 2 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky, takže ty noci budou přece jenom chladné, ale nejvyšší teploty i v neděli čekáme od 19 do 23 stupňů Celsia.
1: No tak na víkend se nám zajistil skvělé počasí, ale jak to bude vypadat potom v týdnu po neděli?
0: Tak budeme to držet ještě to počasí. Zatím to vypadá tak, že do středy zůstanou teploty většinou nad 20 stupňů, ale už ten interval bude tak většinou od 18 do 22, ale dokonce v úterý do 24 stupňů a středa také bez větší změny, nějaké ojedinělé přehánky na západě nebo severozápadě území. No a zatím to vypadá tak, že čtvrtek by měl být ten den, kdy by měla dorazit od severozápadu studená fronta, měla by se i vlnit, takže ještě i v pátek by se měly vyskytovat nějaké srážky a právě to bude takový předěl, že ty denní teploty už by měly klesnout většinou na 11 až 16 stupňů Celsia. Takže do středy určitě teploty nad 20 stupňů.
1: Výborně, moc děkuju a těším se na slyšenou.
0: Děkuju také, na slyšenou.

0: Tak něžně končí Šťastná cesta, ovšem program dvojky určitě nekončí. Teď milovníky dálek vystřídají milovníci zahrad a zahrádek. Káva o čtvrté a Tereza Stýblová mají eso v rukávu a tím je, jak jsem se dověděl, příprava květinových a zeleninových záhonů. Já tě vítám, Teresko, ahoj.
1: Ahoj Honzo, hezké odpoledne, tak to už si to vlastně řekl. A to eso v rukávu bude inženýr Pavel Matiska, ten k tomu bude samozřejmě zasvěcení
0: hovořit. To je druhé eso tedy. Ano, to...
1: jak ty květiny

0: nové a zeleninové záhony připravit teď před zimou, abychom příští rok sklízeli.
1: No, já teda nejsem zrovna zahradník, já tak možná k ruce podržet rýč nebo tak, ale rád si poslechnu, co mají ti opravdoví zahradníci tady za práce, ano. No, můžu posloužit jenom takovou trochu veselostí zahradnickou?
0: Já
1: můžu?
0: Na to čekám.
1: Ty čekáš?
0: Vždycky no, tak, na to čekám.
1: Tak jsem s tím. Koná se taková garden party, dovede se představit. Jeden z hostů kouká, jak na druhém konci zahrady pracují dva zahradníci. Jeden najednou z ničeho nic vyskočí a předvede nádherné a svižné taneční figury. Host je úplně unesen a říká hostiteli, poslyšte, ten chlápek tancuje tak báječně, že bych mu zaplatil 1000, kdyby to přišel předvést do našeho kurzu aerobiku. Hostitel se otočí a volá přes plot. Hele, Pepo, myslíš, že za 1000 bys znova šlápnul na ty žábě? Tak těším se na slyšenou za týden. Ve šťastné cestě přeju hezký víkend.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1 na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. V Praze a Brně má být dnes a zítra ilegální sjezd tuningových aut. Policie posílila hlídky. Zítra bude většinou slunečno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Vymáhání dluhu na sociálním a zdravotním pojištění by už neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhu.
3: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. Do Česka míří tisíce řidičů na ilegální celoevropský sjezd tuningových aut. Uskutečnit se má dnes v Praze a zítra v Brně. Policie proto připravila rozsáhlé bezpečnostní opatření. Účastníci minulých srazů v jiných evropských zemích totiž ohrožovali bezpečnost na silnicích, pořádali nelegální závody a narušovali veřejný pořádek. Jihomoravští policisté zvýšili dohled na hraničních přechodech, dálnicích, významných silnicích a monitorují taky odpočívky nebo čerpací stanice. Vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek nabádá ostatní řidiče k opatrnosti.
4: Ty tuningové vozidla jsou většinou upravená. Můžou to být od určitých osvětlení, třeba podvozku, budou hlučnější ty vozidla a na první pohled by měly být identifikovatelný. Když řidič někoho takového potká a nebude se chovat tak, jak by se řidič běžné provozu měl, opravdu se nesnaží ty vozidla nějakým způsobem blokovat, to už je na starosti těch hlídek, aby zasáhli případ, že to bude potřeba.
2: Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje konžské vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i nadále šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky způsobená kmenem Bundibugyo je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je víc než 8 tisíc v 7 konžských provinciích. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. Dvojice akcí dnes v Ostravě připomene život a dílo dramatika, disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla. Studenti Vychterlova gymnázia předvedou na staré aréně inscenaci Havlovy hry Horský hotel. Klub Fiducia připravil literární procházku po místech, která jsou s Havlem spojená. Ostravané si taky můžou prohlédnout několik havlovských výstav a zahrát si pátrací hru. Podle organizátora akcí Petra Hrušky se na oslavě podílejí studenti a řada kulturních institucí.
5: Jako třetí největší město v republice si chceme Václava Havla připomenout skutečně důstojně, významně a široce. Takže je to taková komplexní akce, která zahrnuje divadelní vystoupení, besedy, happeningy a často i akce recesistického charakteru.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hodinová kolona od sjezdu z Říčan z 12. kilometru až na most Šmejkalka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se za Domašovem na kilometru 173 brzdí v obou pruzích. Osobní auta jedou do zúžení u D2 přes hodinu a kamiony déle. A na silnici 3 z Prahy do Tábora po několika hodinách obnovili provoz u Poříčí. Dlouhé fronty se dávají do pohybu. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
7: A dnes budeme v kávě o čtvrté, u které vás vítám připravovat květinové a taky zeleninové záhony. Naším hostem je inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Je dobré se, pane inženýre, snažit ty záhony všechny hezky uklidit a připravit na další sezonu, anebo jim prospěje trošku nepořádku, a když je malinko přehlédneme a něco necháme na nich?
0: Uklízet nemusíme, to vůbec v žádném případě, teď je to spíš taková ta hrubá činnost a tu půdu jakoby dlouhodobě připravit na ten příští rok, takže hlavní je takový to, jakoby, jak nějaký ten organický materiál dostat do té půdy, nějaké to hnojivo a něco, z čeho ta půda potom žije v tom příštím roce, a to je potřeba udělat teď, protože ono to se dlouho rozkládá, ty bakterie a veškeré ty žíželky, než to zase zpracují, tak to trvá půl roku, tři čtvrtě roku, tak jestli chceme mít příští rok hezké rostlinky, jak zeleninu, tak květinky, tak to musíme teď hodně dobře zpracovat.
7: Takže to je aktuální práce, která nás čeká o tomto víkendu, má být krásně, tak se do toho určitě můžeme pustit. Inženýr Pavel Matiska, host Kávy od čtvrté, máte-li otázky na přípravu květinových a zeleninových záhonů, tak sem s nimi na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dnes budeme v kávě o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, připravovat květinové a zeleninové záhony na další sezonu, inženýr Pavel Matisko.
1: Přesně tak.
0: Takže teď jste říkal, že je dobré tam zalít ten organický materiál, abychom podpořili půdu.
1: Jak kdy a jak kde, záleží na tom, co vlastně od toho očekáváme. Když máme nějaké zeleninové záhony, a možná teď připomenu jednu takovou věc, kterou většina posluchačů ví, že existují takové tři skupiny zeleniny. Říká se jim zelenina první tratě, druhé tratě a třetí tratě. První tratě zelenina jsou ty, které většinou plodová zelenina, která má ráda hodně takový ten organický materiál typu hnoje. Takže tam třeba, pokud budete chtít pěstovat příští rok okurky, rajčata, melouny, cukety, dýně a všechno tohle podobné, tak tam to chce opravdu dovést obrovské množství hnoje, nebo ne obrovské množství, ale nějakou vrstvu hnoje, kterou tam zalijete teď v téhle době, to je právě ten ideál. Ale pokud budete mít zeleninu druhé tratě, tam už zase můžete dát tak maximálně ten kompost, nic víc. Pro zeleninu třetí tratě je lepší nějaké minerální hnojivo. A tohle platí i pro ty květiny, pokud budete mít nějaké letničky a plánovat třeba letničkový záhon, tak tam je lepší opravdu spíš to minerální hnojivo, maximálně ten kompost, protože většina těch květin potom je hodně citlivá na různé houbové choroby v půdě, které tam tím organickým materiálem dostanete a nejsou schopni tohle to akceptovat, stejně tak jako ta zelenina té druhé tratě je na to trochu citlivější. Takže pozor na to rozlišovat, co tam vlastně budu chtít, takže už teď musím mít rozmyšlenou, co na tom záhoně budu pěstovat a podle toho ten záhon připravím. Ale je to důležité udělat teď, protože spousta těch živin, které se třeba rozkládají z toho organického materiálu, jim to trvá, než to ta žížala rozloží, rozkouše, než to ty bakterie rozloží na základní vlastně prvky, které ty rostliny potřebují, a zejména třeba fosfor a draslík se v té půdě pohybují relativně pomalu, takže i když tam dáme nějaké minerální hnojivo, kde je ten fosfor a draslík, tak než se to zase dostane jakoby do té přijatelné formy pro rostliny, tak to trvá i třeba několik měsíců. Takže kdybyste to udělali na jaře a pak tam zasadili rostliny, tak než se to hnojivo vlastně uvolní pro ty rostliny, tak už bude po sezóně a ty rostliny to nevyužijí. Takže určitě je dobré to dělat všechno teď na podzim, aby to mělo přes tu zimu ten čas to vlastně jakoby se hezky uvolnit a ta půda byla na jaře připravená.
0: Mm-hmm. Můžeme v rámci té příští sezóny, nebo možná ještě v rámci té současné něco vysazovat teď na zahradě?
1: No, spoustu věcí. Ono paradoxně i teď, jak je takové zvláštní počasí poslední dva roky, kdy vlastně se tak jako pořád, nebo možná už skoro tři roky, že každý ten podzim je takový trošku jako suší, tak je to vidět i na té zelenině, že vlastně když vy vysejete nějakou zeleninu třeba na podzim, což se dá třeba využívat nějaký špenát nebo polníček, dají se set třeba i teď nějaké pažitky, petržele a takovéhle věci, tak když to vysejete příliš brzo, tak jak je třeba podle těch správných agrotechnických termínů, tak to bylo ještě vedro v létě a ty rostliny často ani nevyklíčily a čekali a teď teprve se jako rozjeli. Já jsem teď zjistil, že mám na záhoně krásný špenát, který jsem ani nesel, jenom se tam přesal narost do obrovských rozměrů právě až teď za poslední dva týdny, jak bylo trošičku chladno a vlhko, takže spoustě té podzimní zeleniny právě dělá dobře, když je chladněji a je vlhko, protože on teď je extrémně sucho, takže nějaká ta zálivka je tam nutná i teď v téhle době toho října, což nebývá úplně jako normální, protože u nás v našich podmínkách jste zvyklí, že říjen, listopad je takový ten mokrý na blátě, jak se říká, ještě prosinec, ten už by měl samozřejmě být sněhová pokrývka, což není, tak se trochu posouvá takové to jako suché, teplé léto až vlastně do toho babího léta a bývá to docela dost časté. Takže čím později tady ty rostliny vysejete, tak tím lépe, protože v podstatě jakoby jim tohle počasí teprve teď začíná vyhovovat, takže dá se tady ty podzimní druhy využít tímhle způsobem a zkusit to tam ještě teď dát určitě.
0: Má smysl ještě třeba zakládat nové záhony úplně nebo přesazovat?
1: Určitě, rozhodně, pokud třeba máte nějaký trávník a chcete ten záhon rozšířit, tak teď právě zaorat nebo zarýt ty drny třeba i s nějakým tím hnojivem dohromady je super, protože ten drn se krásně třeba do toho jara rozloží a zrovna třeba travní drny, když použijete jakoby základní materiál právě do nějakého nově založeného záhonu, tak jsou bezvadné, protože oni obsahují poměrně hodně vápníků, nebo respektive když se kdysi dávno dělala taková zemina, říkalo se jí drnovka, že se právě skládaly drny na sebe a nechaly se zkompostovat, tak byly takové vápnité, nebo ta zemina měla alkalickou půdní reakci, což bývá málo kdy, a tohle právě vyhovuje většině těch zelenin i květin, takže vy to nemusíte téměř ani potom vápnit, když zarijete ten drn, takže před jakékoliv vlastně plodiny typu zeleniny, květin je to bez zvadná, jakoby vzvaný začátek, ale je potřeba to udělat teď, na jaře už je pozdě. Mm-hmm.
0: No, co dalšího ještě, než se budeme opravdu, jak se tady se připravovat na to zimní období, teď ještě na sklonku.
1: Když jsme se bavili třeba o těch výsadbách, tak možná nesmíme zapomenout na jednu věc, že by se třeba dali ještě si trošičku ty záhony, jak se říká, malinko zútulnit nějakými květinami, že dokonce se dají vysazovat i dvouletky teď v téhle době. Ale s tím musíme počítat, že vlastně ten záhon musíme připravit, to znamená nahnojit ho už teď, schrovnat, přerýt a můžeme tam klidně vysadit macešky, můžeme tam vysadit poměnky, můžeme tam vysadit nějaké sedmikrásky a to jsou vlastně rostliny, které třeba ty macešky dokážou kvést ještě teď na podzim a pokvetou vám třeba až do prosince, pak chvilku nic a na jaře budou pokračovat dál a vy je vlastně třeba do léta, když budete sázet v polovině května letničky, tak oni tam vydrží v květu a pak je jenom vyhodíte, přerijete, nasázíte letničky, takže takhle se dají využít ty květinové záhony, aby vám kvetly i vlastně tak, jako říkám, celou zimu. Ne úplně doslovně, ale pokud to bude trochu možné a nebude sníh, tak jsou schopni vlastně jako fungovat tímto způsobem, nebo aspoň brzy z jara.
0: Inženýr Pavel Matějská je hostem Kávy o čtvrté. Dnes připravujeme květinové a zeleninové záhony. Máte-li otázky, posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Whitney Houston na dvojce. V kávě o čtvrté si dnes povídáme s inženýrem Pavlem Matiskou. Věnujeme se květinovým a zeleninovým záhonům. Co můžeme nechat na zahradě přes zimu? Teď mám na mysli i z té sklizně nebo z úrody, z toho, co jsme nestihli sklidit.
1: No u té zeleniny nemusíme úplně se vším spěchat. Když to řeknu, ono teď zatím pořád ještě nemrzlo a možná se bude trochu ochlazovat, nevím, jak tam hrozí nějaké mrazíky v dalším třeba týdnu, ale rozhodně třeba zelenina, která je citlivá na nějaké nízké teploty, tak jsou třeba nějaké fazole keříčkové, které by bylo fajn třeba sklidit. Určitě rajčata, pokud ještě máte, letos nějak, jak bylo sucho, tak popravdě řečeno ani ta plíseň bramborová tolik neútočila, takže spousta těch rajčat ještě vydržela i venku do teďka. Cukety jsou citlivé na mráz, dýně jsou citlivé na mráz, takže tohle je dobré jakoby sklidit ještě teď včas, ale můžete nechat klidně venku úplně v pohodě zelí, jakékoliv brukovité rostliny, zelí, květák, jestli tam máte ještě ke dlubny, v podstatě nějakou brokolici, růžičkovou kapustu, tu můžete nechat skoro celou zimu venku, to je lepší, když potom trochu přemrzne, taková chutnější, takže to můžete sklízet klidně až někdy v prosinci, v lednu, někdy klidně až v únoru. Tady z těch vlastně, říkám, těch brukovitých zelenin, tam je docela dobrý třeba kadeřávek, když potom, kdo to používáte, tak ta kadeřavá kapusta, ono je to vlastně druh kapusty, který potom taky přes tu zimu tak jako ty listy změknou a docela jako jsou dobrý. Já osobně to teda neumím připravovat, nebo nevím, co z toho. Mám taky obrovský krásný kadeřávky, vždycky na to koukám, jak jsou hezký, ale já úplně nevím, co z toho udělat.
0: Ale hezky vypadají, to stačí.
1: Jo, jsou pěkný, je to pěkně zelený.
0: U zahradníka to lahodí.
1: Takový stromečky už veliký docela, takže tohle určitě tam můžete nechat a bez problému klidně můžete ještě trošku z opatrností nechat i celer, ale ten je dobré jakoby opravdu při nějakých těch mrazech už pak sklidit, ale takový ten drobný mrazík ještě zvládne, protože oni stejně sklízíte ty bulvy, které tam vlastně jsou trochu v zemi chráněny, takže ten mrazík maximálně spálí ty listy, ale ta podzemní část zůstane většinou v pohodě. Co můžete nechat taky delší dobu, jsou mrkve, petržele, protože ty jsou zase chráněné v zemi a není to žádný problém. Pórek zvládne úplně v pohodě mrazy, zejména ten zimní pórek a vlastně veškeré ty, dokonce i ta listová zelenina právě typu salátu, špenátu, drobné mrazíky jim nedělají potíž, takže ty zrovna jako tohleto zvládnou a vydrží. Myslím, že trošku zvládnou i mrazík takové ty řetkve nebo řetkvičky, pokud máte třeba teď na podzim, někdo může zkusit ještě řetkvičky vysejt, ale tam už bych spíš to řešil ve skleníku. Ty už to nestihnou, ale ty salátové zeleniny právě úplně v pohodě a zrovna ten polníček, co jsme tady zmiňovali, tak ten tomu ty mrazí nějak nevadí, a ten můžete sklízet celou zimu, takže ono, nemusíte mít prázdné záhony, jak se říká, můžete tam mít spoustu
0: možná
1: věcí.
0: Že to zahrádkáři víceméně tak dělají, že si myslí, že před těmi prvními mrazíky je potřeba veškerou, nebo téměř všechnu úrodu sklidit.
1: Není. Záleží vždycky právě.
0: A kterým tedy druhům, vy jste už zmínil některé to vlastně vyloženě svědčí, když zůstanou déle.
1: Právě hodně těm brukovitým zeleninám to hodně jako vyhovuje, protože oni jsou takové potom jako zesládnou malinko, protože rostliny, když se brání proti snižujícím se teplotám a brání se proti mrazu, tak vytvářejí trošku víc cukru v pletivech a oni vlastně tím jakoby blokují, když to řeknu, zmrznutí buněk, protože když máte roztok cukru, tak on nikdy nezmrzne v takové krystalky, které by rozbily a potrhaly buňky při zmrznutí, to je jako běžná věc. A ty rostliny se na to připravují, jsou na to zvyklé. Zrovna ty brukovité rostliny, které pocházejí z našich klimatických oblastí, tak ten mráz jsou vlastně stavěné a většina těch brukovitých zelenin jsou dvouleté rostliny, které tu zimu právě přezimují, aby příští rok vykvetly. Takže oni tohle co dělají, takže potom se tam právě zvyšuje i ta koncentrace toho cukru, takže jsou pak sladší. Zrovna třeba u té růžičkové kapusty. Tam to tak je, ale stačí, když to přemrzne jednou, dvakrát. Nemusí to, jako, jak se říká, nemusí to tam mordovat celý měsíc, aby to bylo zmrzlý na minus 20 a pak byly dobrý. To určitě ne, tam je spíš o tom procesu toho zmrzání té rostliny a případně pak třeba toho rozmrznutí. To stačí jednou, dvakrát a pak už tam ten proces se jakoby opakuje a pak už ten mráz to může poškodit. Ale je pravda, že v posledních letech ty zimy jsou takový poměrně dost mírný. A já mám zkušenost, že úplně do jara nezmrzne právě z těchto rostlin skoro nic. Dřív to možná tak bylo. Pokud budete mít minus 20, tak je možné, že samozřejmě i ten pórek bude mít problém. problém, že zmrzne třeba kompletní, možná i ten kadeřávek výrazně namrzne, nebo ta růžičková kapusta, ale teď v posledních zimách, kdy bylo maximálně třeba minus 10 v takových těch středních polohách, kde pěstujete zeleninu, nebo v těch nižších polohách, neříkám v horských oblastech, ale tak tam většinou tato zelenina nemá problém přezimovat. Dokonce já jsem loni takhle sklízel mrkev ještě někdy v půlce prosince a byl úplně v pohodě.
0: Co tam můžeme nechat vzhledem na hmyz a drobné živočichy, kterým to udělá dobře, když tu úrodu veškerou nesklidíme, a i třeba popadané ovoce, které máme pod stromy, jestli odstranit nebo tam
1: no, ovoce nechat. Úplně asi, že by to dělalo nějaký extra super počin, tak kosáci si smlsnou na jabkách rádi, když tam ležejí.
0: Když jsou na stromech.
1: Tak, když jsou na stromech, přesně tak.
0: Popadané.
1: Ale tady u toho ovoce bych asi spíš sklidil nebo schrabal, tam to asi není důvod nechávat, ale určitě pokud máte třeba nějaké i záhony, kde třeba už nic, jak se říká, není a necháte tam napadané listí nebo nějaký i bioodpad, tak úplně jako v pohodě. Právě, že to vyhovuje tomu, on se tomu říká půdní edafon, to jsou právě ty živočichové nebo i ty bakterie, které žijí v té půdě. A když necháte na povrchu ležet ty listy, tak ty žížalisy jsou schopny ty listy krásně zatahovat do půdy a ten organický materiál tam dávat. Takže ne vždycky je nutné to, jak se říká, jakoby úplně zakopat, zarýt, ale někdy to můžete nechat ležet i na těch záhonech. Takže pokud máte zbytky i třeba nějaké té natě, nemusíte to vždycky stahovat na kompost, ale můžete to nechat klidně ležet na tom záhoně. Já vím, že to není úplně estetický, když máte zbytky těch natí poházené po záhoně a někdo přijde na návštěvu, říká, ty jsi to ještě nestihl uklidit, vej, no to nevadí, no to takto. Takže tohle klidně tam nechte, jako by té přírodě vyhovuje spíš ten trošičku bordel, když to tak nazvu takhle malinko brutálněji, ale nemusíte, když to řeknu, vůbec nic píglovat, protože opravdu čím víc tam toho odpadu teď přes tu zimu zůstane, tím líp a tím líp pro veškerou ten živočišní svět vlastně v té půdě.
0: S inženýrem Pavlem Matiskou si dnes povídáme v kávě o čtvrté. Květinové a zeleninové záhony, těm se věnujeme a budeme v tom pokračovat. Stále můžete psát dotazy na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je hostem inženýr Pavel Matiska, takže je jasné, že se věnujeme našim zahrádkám, dnes konkrétně květinovým a zeleninovým záhonům. A je tu spousta dotazů na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Například se tady ptá náš posluchač, jak připravit záhony pro podzimní výsadbu, o které jsme už trošku hovořili. Má na mysli konkrétně výsadbu cibulovin, tulipány, narcisy a hyacinty.
1: To je super dotaz, protože jsme zapomněli zmínit ještě jednu důležitou věc. I nejenom okrasné cibuloviny, ale vlastně produkční cibuloviny a hlavně česnek se sází takhle na podzim. Ale když to shrnu jednou, jakoby, jak se říká, jednou dohromady, tak cibuloviny obecně nemají rádi organické hnojení, to znamená, tady vynecháme určitě nějaký hnůj. Kompost tak jako mírnějším duchu, bych to řekl, jenom takovou malou vrstvičku, třeba 0,5 cm, že tam jako rozprostřete, zaoráte nebo zarijete, to v pohodě, a lepší je minerální hnojivo, to znamená, aby ta půda právě byla hodně připravená pro ty živiny, protože většina těch cibulovin začíná mít kořeny už teď, během třeba listopadu, prosince, a začínají ty živiny čerpat už vlastně jakoby během zimy a hned časně z jara. Takže kdybyste tam dali třeba i to organické hnojivo, třeba i ten kompost, oni využijí možná jenom částečně, protože než se z toho ty živiny uvolní, tak už je duben, květen, a ty cibuloviny v podstatě už jsou v plném růstu a už ty živiny ani nepotřebují. Takže tohle je taková jako záležitost, kdy lepší je tam pak dát nějaké minerální hnojivo, můžeme použít nějaké takové ty více složkové, kde máte dusík, fosfor i draslík dohromady. Je dobré, když tam jsou nějaké mikroprvky, ale opravdu stačí nějaký granulát, který tam posypete, většinou se dává tak kolem 50 gramů na metr čtvereční té půdy, záleží, co máte za hnojivo. Určitě najdete v tom návodu nějaké takové ty optimální dávky. Tohle zarýt, vlastně připravit, pokud ta půda je trošku špatná nebo horší, tak je dobré do toho přidat právě třeba nějakou lepší zeminu. U těch cibulovin se vždycky docela dobře hodí i písek. Když máte nějaký, může být kopaný, ale někdy lepší ten křemičitý písek, ale ne trošku dražší. Takže zase nějakou vrstvičku písku, třeba centimetr, 2 cm vrstvičku písku zarýt a pořádně jakoby promíchat. Pak můžete sázet cokoliv vlastně jak z těch okrasných cibulovin, typu právě tulipány, hyacinty, to je dobré sázet až třeba někdy v tom listopadu. Narcisy je dobré sázet teď co nejdřív a drobné cibuloviny, jako jsou třeba sněženky, ladoňky, ladoničky, modřence, tak ty je dobré už, jak se říká, do té země dát. Co teďkon v téhle době, kdybyste sázeli i okrasné česneky, tak taky trochu později, až ten listopad. A když se dostaneme k těm jakoby produkčním cibulovinám, to znamená, dá se vysévat nebo vysazovat už teď vlastně klidně sazečka, cibule sazečka, která je k tomu určená, většinou musíte hledat odrůdu pro ten podzimní výsadbu. A tam je teď ideální doba, právě ten říjen, myslím, že tak do poloviny listopadu, aby stihla zakořenit a malinko narašit. To je takový ten ideální stav. Ale u česneku je to trochu jinak, tam musíte počkat později, protože tam ten česnek by neměl rašit moc brzy. Tam je to trošku jakoby negativum, protože když naroste moc rychle, tak může třeba v lednu, v únoru hodně namrznout. Takže je lepší ten česnek sázet, já osobně doporučuji třeba až klidně začátkem prosince nebo někdy v půlce prosince, protože jak jsou takové ty relativně teď teplejší podzimy a to teplo vydrží dlouho, třeba až do Vánoc. Víte dobře, že před Vánoci jeden týden mrzne a pak zase je obleva, tak já osobně ten česnek sázím opravdu až třeba kolem toho 10. prosince, 10. 15., protože on, když ho vysadíte dřív, tak on hrozně rychle narostá, v lednu už je třeba 10 cm nad zemí a pak, když přijdou ty mrazy, třeba těch 10-15 pod nulou, tak může ta nať zelená už pak omrzat. Takže tam je to takhle spíš jakoby systematicky z toho důvodu, abyste ho chránili před zimou, tak ho sázíte později. Je to trochu zvláštní, ale je to ten zahradnický počin.
0: Co zahradnický substrát? Ten se má teď zarýt, na to se ptá naše posluchačka Kristýna, nebo je to lepší nechat na jaro?
1: Můžete určitě teď konc, protože pokud chcete ho tam přidat, ona je to forma toho organického hnojiva. Je to v podstatě takový jakoby kompost. Záleží, z čeho se ten zahradnický substrát dělá. Často je to rašelina, která nahrazuje trošku ten kompostovaný materiál. Někdy to může být i právě ten rozložený kompost, smíchaný třeba s nějakou rozloženou kůrou. Takže většina těch substrátů má různé tyhle ty složky, ale dá to tam můžete, ale počítejte, že to je vlastně forma toho kompostu, takže u těch cibulovin trošku opatrně, určitě to nepřehánět, nesmí to tam dávat moc, protože právě v těch organických látkách typu té rašeliny se drží hodně právě ty půdní houby, které ty cibuloviny můžou pak, jak se říká, rozložit, takže se vám může stát, že ty cibule vysadíte a na jaře zjistíte, že jsou úplně schnilé a vlastně jako nic tam není a to právě vytváří ty houby z toho organického materiálu.
0: A tu dotaz ještě na červenou řepu, ale na ji letos vypěstovala a má ji velmi pěknou, jestli ji má už sklidit.
1: Nemusí. ta červená řepa je poměrně dost mrazůvzdorná, vydrží úplně v pohodě dlouho. Já bych ji sklízel klidně až třeba za měsíc, záleží na tom. Ona ještě doroste, ona roste i při nízkých teplotách, takže jako určitě nezvládne minus 10, to ne, ale jakoby než přijdou větší mrazy, tak ji skliďte, ale mrazík minus 1 jí vůbec nic neudělá.
0: S inženýrem Pavlem Matiskou dnes připravujeme květinové a zeleninové záhony na další sezónu, to znamená, že i na tu zimu. Ptát se ho budu, jestli třeba je potřeba záhony teď dobře zalít, jestli dobré je zrýt, nebo také to nechat třeba až na jaro, a bude prostor i pro vaše otázky už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: MC Erika Barbara, tak jsme s Pavlem Matiskou zaspomínali na devadesátky, protože to byla písnička určitě z první poloviny 90. let, která nás provázela. Teď je rok 2026 a pečujeme o zeleninové a květinové záhony, i když nevím, jestli se ta péče vlastně mění, když jsem teď narazila na ty devadesátky, no, ten přístup jiný, nebo ten základ zůstává?
1: Takhle. Základ zůstává stejný, možná ta... Teď je malinko jedna důležitá změna je možná ohledně těch chemických látek, které dáváme do půdy. To znamená, snažíme se to jakoby v úvozovkách dělat tou nejekologičtější cestou, která je možná, protože ještě v těch v podstatě 70., 80., 90. letech se jelo umělé hnojivo, pesticidy, protože to byl základ, postříkáme to všechno herbicidem, pak to všechno vyhnojíme, pak to, jakmile tam brouček, hned to postříkáme tímhle, za týden to postříkáme tamtím, za dva týdny zase tímhle, takže spousta jakoby těch zahradníků a zahrádkářů měla takový ten arzenál prostě těch chemických látek, jako když říkám, taková ta chemická laboratoř, kdy mícháte jedno s druhým, dokonce používali dva postříky dohromady, aby ušetřili jednu práci jako s tím postřikovačem, takže to dneska úplně jakoby, jak se říká, padá a člověk snaží se vymýšlet zase trošku jiný postupy, jak eliminovat plevel, jak eliminovat ty škůdce a ty choroby nějakou jinou cestou, ne tou chemickou.
0: Tak naštěstí pro nás, ale i pro přírodu se to změnilo. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, Havlová. Já jsem se chtěla zeptat pana inženýra. Já jsem zlikvidoval 3 řádky jahod a nic jsem tam na to nevysela a narostl mi tam mech. Příští rok bych tam chtěla dát brambory na to. Mohu to posypat vápnem?
1: Tak pokud tam narostl mech, tak je to takový ten dobrý ukazatel toho, že ta půda je hodně kyselá, takže to je jedna z věcí, ale možná bude i trošku utuženější a těžší, odhaduji právě, protože ten mech má rád i takovéhle stanoviště. A důležité je, jestli to není moc zastíněno, protože zrovna brambory mají rádi relativně hodně slunce a takovou jako otevřenou polohu. A pokud ta půda pro brambory je dobré tam dát opravdu nějaký organický materiál, to znamená, jestli se ženete nějaký třeba koňský hnůj, je úplně super, nebo i nějaký běžný chlévský hnůj třeba s nějakou slámou, no už se to moc nedá sehnat, tak někdy ten koňský, jestli v okolí jsou nějaký koníci, tak tohle to bych tam dal určitě v nějaké velké vrstvě rozhodně vyvápnit, protože ta půda tím, že bude kyselá, tak to chce opravdu jakoby zvednout trošku to pH, takže rozhodně to tam teď zarýt a nechat hezky uležet až do toho jara.
0: Na vápno se ptá i Blanka, ale ta se dotazuje na jabloně, protože to chce použít proti korkovitosti. Tak jestli teď vhodné na podzim vyvápnit.
1: Určitě 100%, ono to vápno je ještě někdy trošku pomalejší a složitější, než jsme se bavili u těch základních živin, protože ten vápník vlastně on se používá ve formě většinou nějakého dolomitického vápna nebo vápence a ono se to hrozně pomalu uvolňuje, takže trvá to třeba opravdu půl roku, rok, někdy až rok, než se ten vápenec vlastně dostane do té formy toho vápníku nebo té molekuly vápníku, která je přijatelná tou rostlinou. Takže rozhodně je to dobré dělat teď, klidně celou zimu. A je dobré to dostat do té půdy. To znamená, i když třeba chcete povápnit jabloně, tak je dobré to, pokud to máte třeba možnost zarýt kolem nich, tak je to fajn, protože když to tam jenom jako rozhodíte, tak než se ten vápenec dostane do té půdy, tak to bude trvat půl roku a teprve až další rok to bude mít nějaký efekt. A docela dobré teď začali dělat granulovaný vlastně dolomitický vápenec, což je někdy praktičtější, protože ten klasický vápenec tak jako trošku práší, člověk je od toho takový bílej, tak doporučuji klidně ten granulát, je to úplně jako stejně efektivní jako ten prášek.
0: Má smysl teď na zahradě, když jste zmínil to rytí, záhony rýt, obracet půdu, mulčovat, ještě pořádně zalít přes zimou?
1: No, jsou na to spousta různých názorů. My jsme teď takový jako malinko jako na rozcestí toho, jak to teda vlastně dělat, protože taková ta stará klasika byla prostě záhon přerýt do nějakých 30 cm. Když tam chcete dát nějaký organický materiál typu toho hnoje, tak asi úplně nemáte na vybranou a přerýt to musíte, protože vy ten hnůj musíte dostat do té půdy, protože na povrchu on zaschne, stvrdne a vlastně stejně tam nic pak netoho nevysejete. Takže pokud tam dáváte organické hnojivo typu hnůj, jak jsme říkali třeba k té zelenině první trati, tak to musíte zarýt. Tam to bez toho nejde. Ale u těch ostatních plodin tam už přece jenom je otazník, jestli to jako dělat nebo nedělat, protože nějaké poslední takové jakoby průzkumy ukázaly, že když třeba rozhodíte na to jenom kompost v nějaké vrstvičce, tak je lepší ho ani vlastně nezarývat do té půdy a nechat to tam, protože on se lépe do té půdy jakoby prolne a ty organismy si vlastně jako pro ten kompost šahnou i ty žížaly. Takže někdy třeba v případě toho kompostu je lepší klidně ho rozložit na vrch, ale to jsou všechno takové ty nové jakoby poznatky, které se teprve vyvíjejí, takže uvidíme, co to udělá třeba za pár let, takže určitě to nejsou zkušenosti z 20-30 leté, ale opravdu v posledních třeba 5-10 letech, kdy se tady ten systém jakoby řeší, to znamená, tvrdí se, že by se neměla ta půda příliš jakoby v tomto prokypřovat, ale když chcete na jaře něco sejt a ta půda je tvrdá, slehlá, tak zase stejně to prokypřit nějak musíte. Takže ono vždycky aspoň nějak povrchově do nějaké určité hloubky, třeba těch 5-10 cm, aspoň třeba v tom jarním období je to dobré.
0: Tak na to zalévání a mulčování se zeptám ještě za chvilku.

0: Inženýr Pavel Matiska je hostem Kávy o čtvrté. Květinové a zeleninové záhony, naše dnešní téma a dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Kalhou z Pardubice. Můžu se zeptat, když je to jenom takový, to není ani kompost, mám to dojem Vysočině, je to samá tráva, protože nikdo nechce tady seno, dřív jsem to sušil, teď už jsem starší člověk, a je to spíš samá tráva. Je to taková lepší kupa, je to srovnaný, ale je to tráva, že jo? Samá tráva, co za toho?
2: Tak jestli se to dá použít.
1: No.
2: Částečně ano, ne vždycky je to úplně ideální stav, protože ona čistě tráva, když ji kompostujete, tak ona má poměrně hodně dusíku a málo takové jakoby uhlíkaté složky. Ta uhlíkatá složka je tam takový ten jako hůř rozložitelný materiál, to je něco jako když řekneme jako vláknina v našich střevech, tak když budete jíst tu, jak se říká, stravu bohatou na živiny a málo vlákniny, tak vám to bude dělat problém s tím trávením a to je stejné s tím kompostem. Když tam máte hodně té trávy, která má hodně dusíku, tak se z toho stane taková ta jako trošku až páchnoucí někdy jako močůvka nebo taková břečka a hůř se to v té půdě zpracovává. Určitě se to použít dá, je někdy dobrý to třeba prohodit i něčím takovým jakoby méně problematickým, pokud tam máte třeba i nějakou slámu nebo nějaký třeba i dřevní štěpku, tak to třeba s tím smíchat, já nevím, třetina dřevní štěpky, dvě třetiny té trávy. Už ve chvíli, kdy to člověk kompostuje a pak je to ideální, ale tohle to použít samozřejmě můžete, ale počítejte s tím, že to trošku jako vnáší větší kyselost do té půdy, trošku to okyseluje tu půdu a ne vždycky se to 100% rozloží.
0: Mm-hmm. Abychom nezamluvili to zalévání a mulčování, ano. Ještě tu přípravu půdy, tak je to důležité?
2: Tak zalévat určitě, protože teď je pořád sucho a nějak zase dlouho nepršelo, takže rozhodně ještě tu vodu pusťte a opravdu jako prolejte ty záhony, protože přece jenom ten organický materiál se rozkládá.

0: lépe, když je to vlhké, ta půda. Víte, že žížaly taky fungují vlastně po dešti, nebo když je jakoby zalijete, takže oni jinak spí. Tak když chcete probrat ten biologický život té půdě, tak to určitě musí být vlhká záležitost. A ohledně mulčování na povrch té půdy je trošku podobné jako s tím kompostem. Určitě je to doporučeno třeba i namulčovat klidně, protože i ten materiál, jak jsme už zmiňovali, třeba spadané listí, když necháte jenom na té půdě, tak je to určitě jako pozitivní záležitost, nebo když máte třeba teď naposled posekanou trávu z trávníku, tak ji tam klidně rozložte, nechte ji tam ležet volně a až budete třeba ten záhon zarývat, tak to můžete zarýt. Pokud ne, nebudete to rýt a necháte to až do jara, klidně to tam nechte do jara, na jaře, buď to přerijete na jaře, nebo to stáhnete a zkompostujete tady tu vrstvu, pokud je tam ta vrstva větší, ale to mulčování určitě má smysl.
1: Mm-hmm. Dotaz od paní z Uherského Hradiště, ptá se, jestli přesadit růže, má záhon růží, nekvetou, tak chtěla by, aby kvetly a jsou podjehličnany.
0: No, to je trošku problém, protože růže potřebují plné slunce a bez nějaké výrazné konkurence jiných dřevin, to znamená, pokud je to v blízkosti nějakých stromů nebo keřů, které mají ten kořenový systém jakoby v tom stejném prostoru, tak oni nemají dost živin na to, aby kvetli. Oni nekvetou z toho důvodu, že na ten květ nemají prostě dost energie.
1: Takže přesadit teď na podzim?
0: Plné slunce a rozhodně teď, ideálně počkat, až opadají, to znamená po opadu listů. Můžete to urychlit i tím, že je hodně seříznete, třeba 2/3 toho keře v podstatě odstraníte, vykopete, zastřihnete kořeny, aby nebyly poškozeny a zase do nějaké půdy. A u těch růží je dobré nějaká vyhnojená půda, právě i trošku toho hnoje nebo kompostu tam rozhodně dát. Těm to vyhovuje a dělá jim to dobře. A můžete zasadit malinko níž, než byly. Že oni jsou lepší, jsou trošičku jakoby jemně utopené a na zimu je třeba i přihrnout zeminou, aby měly chráněné ty kořenové krčky, které často mohou namrzat. Aha. Nic jiného. Hodně zalít a nechat být a do jara budou fungovat, ale trvá to třeba ten rok, dva, než se chytnou, takže ne úplně v tom příštím roce nepokvetou bohatě, ale mělo by se jim dařit lépe.
1: A které trvalky obecně teď třeba lepší se střihnout, upravit?
0: U trvalek bych klidně počkal. Když budete mít trvalkové záhony, tak klidně se na ně, jak se říká, vykašlete, pokud vám to nebude úplně rvát srdce, že tam bude takový bordel a různě popadaný materiály. Vůbec to nevadí. Naopak trvalkám vyhovuje, když je necháte. Zejména třeba okrasné traviny vůbec se teď nestříhají, necháte je až do jara, ideálně třeba jenom svázat, aby se úplně nerozklesly. A všechno řešíte až třeba na konci února, protože ono ta vrstva, když třeba máte v tom trvalkovém záhoně třeba cibuloviny, které tam pak raší, tak jsou zakryty tady těmi stonky vlastně těch rostlin a schovává se v tom spousta užitečného hmyzu, takže i pro tu přírodu je tohleto rozhodně lepší. Takže když máte trvalkové záhony, rozhodně teď nečistěte, nechte je tak, jak jsou. Jenom říkám, když vám to poleze do chodníčku, tak to trošku střihněte. A když by vám to vadilo, no tak to trochu uklidíte, ale ne úplně vypíglovat.
1: Prosím. Dobře, tak to nebudeme píglovat, ne. Ale máme to přeci jenom na zimu některé citlivější rostliny. Zase překrýt třeba netkanou textilí, nebo co byste doporučil?
0: Určitě můžeme, jak jsme se třeba bavili o těch dvouletkách, kdybyste chtěli vysazovat třeba macešky a chtěli je na tu zimu zakrýt, ale rozhodně to dělejte až pozdě v zimě, ideálně třeba v půlce prosince, na konci prosince, opravdu před těmi velkými mrazy, protože vy to nezakrýváte úplně jako před mrazem, ale zakrýváte to zejména proti jarnímu časnému sluníčku, aby je moc brzy neprobudilo, takže naopak vy je chcete nechat trošku zamražené delší dobu a chcete, aby právě nevyrašili moc brzo, aby je nespali ty jarní mrazíky, to je tam ten větší problém. Na podzim je to jedno, takže jestli budete kvaltovat před prvními mrazy, všechno zakrývat, to je úplně zbytečné, s tím moc nepospíchejte. Je dobré občas třeba hortenzie, velkokvěté zakrývat i nějakou textilí nebo třeba slámou nebo listím, růže někdy není na škodu trošičku zakrýt, ale v posledních letech, jak je ta zima mírnější, tak už tady to zakrývání není tak úplně jakoby 100% nutné, ale u určitých specifických rostlin, třeba stromkových růží, je dobré třeba ten kmínek obalit tou textilí.
1: Inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze byl hostem dnešní kávy o čtvrté. Děkuji vám za to a těším se příště, na shledanou.
0: Děkuji za pozvání a krásný pracovní víkend na zahrádce.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží vyhnat Ukrajince z Kyjeva. Fakultní nemocnice Olomouc zvýší počet lůžek pro pacienty s duševními onemocněními. Zítra bude většinou slunečno a teploty do 24 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Rusko nepřestává dnem i nocí ze vzduchu útočit na Kyjev. Opakované zásahy jednoho z mostů přes Dněpr a omezení dopravy na dvou dalších mostech způsobily v několika milionové ukrajinské metropoli dopravní kolaps.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro španělský list El País prohlásil, že Rusko chce Ukrajince vypudit z Kyjeva podobně jako na začátku invaze v roce 2022. Když nemáte hlavní město, nemáte zemi, myslí si Rusové, ale to není pravda. Ukrajina není jenom Kyjev a hlavní město je stále silné, ujistil novináře Zelenský. Ruské drony včera a dnes v noci poškodily hlavní pilíř jižního mostu, vozovku, svodidla a ochranou zeď tunelu metra. Situací v dopravě a ochranou mostu se dnes zabývá Ukrajinská bezpečnostní rada. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Vedení Olomoucké fakultní nemocnice hledá odborníky na péči o pacienty s psychiatrickými diagnózami. Zázemí najdou ve zrekonstruované budově kliniky psychiatrie a v její nové přístavbě. Práce začaly letos, hotové by měly být za 2 roky. Investice za 454 milionů korun mimo jiné umožní téměř zdvojnásobit počet lůžek na klinice a rozšířit péči i na děti a dospívající. Pokračuje ředitel nemocnice Roman Havlík.
4: My nemáme dětskou psychiatrii v naší nemocnici. Akutní dětská psychiatrie nemá ani jedno lůžko v Olomouckém, Zlínském či Severomoravském kraji. Všechno jsou to lůžka následné péče, pokud jde o dětské oddělení, takže akutní příjem nikdo nemá. A tato kapacita nabývá na důležitosti.
2: Policisté našli tělo pohřešované 38leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti Frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
5: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozpletali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
2: Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí Světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na Pražském Chodovci představuje také 2 faksimile, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 20 a 24 stupni, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
2: Dálnice D1 je ucpaná od nájezdu z Říčan z 12. kilometru na Šmejkalku, pojedete až hodinu. Na D1 je omezení u Bělotína na kilometru 311 a to v obou směrech, kolona od Přerova na 20 minut a od Ostravy 25. Na D5 z Rozvadova do Plzně se prudce brzdí za sjezdem na Benešovice za EMV okolo kilometru 110. Asi 20 minut pojedete před sjezd na Stříbro. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře. Pěkné odpoledne, milí posluchači, jsme rádi, že se v něm můžeme všichni ve spolek setkat nad dalším příběhem z kalendáře. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Novotná.
7: A také Jan Kovařík, dobrý den.
2: Máme 2. října a to znamená, že nás čeká povídání o...
7: O jednom slavném britském hudebníkovi, který právě tohoto podzimního dne přišel na svět.
2: Jeho příspěvek k hudebnímu dění je považován za natolik významný, že mu byl jejím veličenstvem dokonce propůjčen řád britského impéria 3. třídy.
7: To je úctyhodné, ale pozor, nestalo se to hned po narození, pochopitelně, ale až o nějakých 50 let později.
2: A mezi tím proběhla spousta zajímavých věcí, ale o tom až později. Teď snad, abychom posluchačům trochu napověděli, kdo by to tak mohl být.
7: No nejsem proti, je to ostatně dobrým zvykem v tomto pořadu. Tak jaká bude první indicie?
2: Englishman in New York.
7: Indicie druhá?
2: Gordon Sumner.
7: A třetí?
2: Roxanne.
7: No, přátelé, já myslím, že minimálně znalci si dali dohromady 1 a 1 a k tomu ještě 1 a už vědí, že to jsou 3. A jestli tušíte, o kom bude řeč, se ukáže po úvodní písničce.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Vyznamenaným hudebníkem z našeho úvodního kvízu pochopitelně není nikdo jiný než Sting. Muzikant, který se narodil 2. října 1951 jako Gordon Sumner. A Roxanne, stejně jako Englishman in New York, to jsou přece dvě jeho slavné písně.
1: Sotva se malý Gordon postavil na nohy, začal se sápat po klavíru, na který hrávala jeho matka, a fascinovaně ťukal do kláves.
0: Když otec později, Bůh ví proč, klavír prodal, napadá mě, že možná špatně snášel ty mladistvé projevy hudebního talentu, hoch přesunul své hudební produkce k babičce, která tento nástroj vlastnila také. Ale pozor, přátelé, jeho přístup k hraní byl přinejmenším neobvyklý.
1: Nesnažil se totiž, jak tomu zpravidla bývá, vyloudit z piana nějakou známou melodii, ale s maximálním nasazením do něj bušil, jako by chtěl z nástroje hudbu vytřískat.
0: Ty zvuky jej pravděpodobně fascinovaly, avšak jeho babička Gordonovým produkcím naslouchala se zjevnými rozpaky a často se ho prý ptala, proč pak nezahraješ něco hezčího než tuhle rozbitou hudbu.
1: Toho však její vnuk nikterak nedbal a dál vyluzoval z klavíru své podivnosti, pevně přesvědčen, že se mu z něj tu hudbu jednou dostat podaří.
0: Zásadní zlom v Gordonově muzicírování nastal, když mu bylo asi 8 let. Tehdy se strýc John rozhodl odejít do Kanady a požádal Gordonova tatínka, zda by si u nich na půdě nemohl nechat nějaké věci.
1: Chlapci neuniklo, že mezi těmi věcmi byla také kytara. A jakmile ji jednou vzal do ruky, už ji nepustil. Hrál pořád a zbytek rodiny tím doháněl k šílenství.
0: Už je to tu zase, zřejmě na nástroji nezáleží. Otec podnikl chabý pokus přiblížit synovo umění běžnému standardu, a to tím, že jej přihlásil do hodin hry na kytaru, ale upřímně moc to nepomohlo.
1: Gordon si dál zatvrzele hrál své a učitel po několika lekcích rodičům vzkázal, že jejich syn je ztracený případ a že jen plýtvají jeho časem a svými penězi.
0: Vidíte, a nakonec tahle zarputilá vytrvalost dovedla malého Gordona a jeho rozbitou hudbu až k velkému Stingovi a jeho slavným písním.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: stále.
1: Další kapitola ze života našeho oslavence z kalendáře nás zavede na konec roku 1977. Tehdy se Sting a jeho čerstvě sformovaná kapela The Police ocitají v Paříži.
2: Světový úspěch, jehož The Police mají v budoucnosti dosáhnout, je sice tak říkajíc za dveřmi, ale v tuto chvíli zatím nikdo z nich nic netuší.
1: Hrají v jakémsi snobském klubu, jsou téměř bez peněz a přespávají v ošuntělém laciném hotýlku v jedné ze zapadlých uliček ve vykřičené čtvrti.
2: Co horšího, taxík si nemohou dovolit a tak se po každém vystoupení vracejí pěšky do hotelu přízračnou ulicí osvětlenou červenými lucernami, kterou lemují řady žen a dívek provozujících zde své nejstarší řemeslo.
1: V třpitivých šatech, minisukních a botách na vysokých podpatcích, jako na nějaké prapodivné přehlídce, kouří cigaretu za cigaretou a Stingovi neunikne, že některé z nich jsou opravdu krásné.
2: Vlastně by nebylo vůbec těžké se do nějaké zamilovat. Napadne ho v jednu chvíli a ta představa ho zaujme.
1: V recepci hotelu si pak všimne starého vybledlého plakátu. Je na něm smějící se muž s dlouhým nosem. Divadlo Comédie Française uvádí Cyrana z Bergeracu.
2: Sting si plakát prohlíží a hlavou mu běží tragický příběh Cyrana, beznadějně milujícího dívku jménem Roxana.
1: Později téhož večera se v jeho fantazii oba věmy spojí dohromady a Sting nahoře v pokoji napíše smutnou píseň o dívce. Nazve ji Roxanne a netuší, že mu zanedlouho změní život.
2: The Police tuto píseň záhy nahrávají ve studiu. Nejsou si ji ale nijak zvlášť jistí. Její text a zvláštní rytmus připomínající tango jsou totiž něčím v pop music zcela neobvyklým, ne-li dokonce nemístným.
1: Jejich manažera však Roxanne nadchne natolik, že se stane nejprve prvním singlem skupiny a poté i hitem a jednou z nejslavnějších Stingových písní

0: příbězích z kalendáře jsme už stihli odvyprávět příběh písně Roxanne. Zatím tady ale nezaznělo, že než se jejímu autorovi Stingovi podařilo v pop music prosadit, vystřídal řadu povolání a jeho profesní životopis byl poměrně pestrý.
1: A to si řekla ještě velmi decentně. Už od dětství totiž pomáhal tatínkovi v mlékárně s rozvozem. Vstával kolem 4. ráno, nakládal těžké lahve s mlékem do dodávky, aby je pak na místě roznášel zákazníkům.
0: Stingův bratr vzpomínal, jak svého staršího sourozence obdivoval, protože unesl až 10 lahví mléka najednou.
1: V bílé kombinéze u běžícího pásu s mraženou zeleninou bychom pak Stinga zastihli o několik let později.
0: Poté, co si poprvé zahrál na baskytaru a pocítil, jak mocná síla se skrývá v tomto přehlíženém nástroji, rozhodl se s ním spojit svou budoucnost.
1: V místních hudebninách objevil v komisním prodeji otlučenou baskytaru Fender. Její cena však byla adekvátní věhlasu nástrojů této značky a výrazně přesahovala tehdejší Stingovy možnosti.
0: Nezbývalo, než si najít práci a potřebný obnos si vydělat. A povedlo se.
1: Vida, k čemu jsou dobré mrazírny. Po ukončení gymnázia Sting nastupuje na berním úřadu a dozvídá se, že za stejným stolem seděl o několik let dříve i jistý Alan Price. Ano, ten klávesista ze skupiny The Animals.
0: Stěží představitelné. Každopádně úmorná nezáživnost kancelářské práce způsobila, že toto Stingovo angažmá nemělo dlouhého trvání.
1: A tak ho počase nalézáme co by čerstvě vystudovaného učitele na stupínku školy svatého Pavla v Kremlingtonu.
0: Učitel prý byl dobrý a děti ho měli rádi. Svou učitelskou dráhu ukončil ve chvíli, kdy se rozhodl odstěhovat do Londýna a prosadit se tam coby hudebník.
1: Krok to byl riskantní a v Londýně se pak náš hrdina protloukal velmi nelehko. Po většinu času přežíval z podpory pro nezaměstnané a čekání v nekonečných frontách na pracovním úřadě z duše nenáviděl.
0: No a tak se nakonec raději stal slavným a bohatým muzikantem.

0: Když byl hrdina dnešních příběhů s kalendářem malým chlapcem, ještě pod jménem Gordon Sumner, mýval prý zálibu v produkování rozbité hudby, alespoň tak ji vnímala jeho babička. Na samém začátku své oslnivé kariéry, to už pod přezdívkou Sting, ale dokázal, že umí i jinou hudbu. Ostatně příběh zrodu slavné písně Roxanne jsme vám už dnes odvyprávěli. Mezitím je ve Stingově životopisu řada zajímavých položek. Mlékařův pomocník, dělník v mrazírnách, úředník na berňáku a taky učitel. Nakonec ale, a chce se mi říct naštěstí, zvítězila hudba.
1: V dalších minutách našeho pořadu se tak trochu vnoříme do temného středověku. To, když se ještě jednou vrátíme do Stingova mládí, do jeho gymnaziálních let a tuhého nemilosrdného režimu, který ve škole panoval. A temnota nás obestře i ve chvíli, kdy se vám pokusíme odtajnit, jaké překvapení vydala svému zpěvavému majiteli usedlost zvaná Jezerní dům, respektive tedy pozemek, na kterém stála. A taky mě, Honzo, napadá, neměli bychom našim posluchačům osvětlit i původ Stingova uměleckého jména?
0: Já s tím rozhodně počítám.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
3: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
5: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
3: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
6: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Když hrdina dnešních příběhů z kalendáře Gordon Sumner alias Sting poprvé stanul před gymnáziem svatého Cuthberta v Newcastlu, měl pocit, jako by ho nějaká záhadná síla přemístila o 100 let zpátky.
1: Temná novogotická budova, jež se před ním výhružně tyčila, jako ve scéně z nějakého hororu, jako by dávala tušit, co ho v jejich útrobách čeká.
0: Popravdě řečeno, ve škole to s Gordonem ani dřív žádná sláva nebyla. U zkoušek zpravidla končil mezi nejhoršími a asi jediné, co ho v jakékoliv škole bavilo, byl zpěv.
1: Při společném zpívání nechával svůj hlas rozeznít naplno a učitel se prý několik let marně snažil dopídit, komu ten krásný soprán patří.
0: Když totiž zkoušel žáky ze zpěvu jednotlivě, zpíval Gordon schválně zastřeným a nevýrazným hlasem, z obavy, že se mu ostatní budou posmívat.
1: V 11 letech Gordon, stejně jako ostatní žáci, skládal zkoušku 11+, což byl poměrně náročný inteligenční test a stalo se cosi pozoruhodného.
0: Chlapec, jenž školou proplouval s odřenýma ušima, byl jedním ze 4, kteří testem úspěšně prošli a získali možnost stipendia na prestižním gymnáziu.
1: Teď tedy přešlapoval před gymnaziální budovou a jeho neblahé tušení se záhy naplnilo. Na škole panoval přísný, takřka středověký režim.
0: Přestupky, jako pozdní příchod nebo drzé chování, tu byly trestány ranami rákoskou, vyplácenými provinilcům s očividným požitkem otcem Walshem.
1: Gordon Sumner se za pouhý rok stal s 42 obdrženými ranami držitelem rekordu, čímž v očích spolužáků nabyl značného respektu.
0: Pocit neadekvátnosti a zbytečnosti těchto trestů ho ale potom provázel až do dospělého věku, kdy se, jak už víte, sám stal učitelem.
1: S dětmi během své nedlouhé učitelské dráhy vždy vycházel po dobrém a snažil se, aby jeho výuka byla co nejzábavnější.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka

0: Na dvojce vám v příbězích z kalendáře přinášíme střípky z barvitého a najednou překvapivého života hudebníka jménem Sting. Když se jeho kapela The Police v polovině 80. let na vrcholu slávy rozpadla, obklopil se Sting uznávanými muzikanty z jazzových sfér a vydal se na sólovou dráhu.
1: V roce 1987 pak vydává proslulé album Nothing Like the Sun, obsahující kromě jiného i Stingův slavný hymnus Englishman in New York.
0: Kávu nepiju, dám si čaj. Začíná píseň vyprávějící o Angličanovi, který se cítí se svými britskými zvyklostmi uprostřed americké metropole poněkud ztracený.
1: Tohle poklidné reggae, ozdobené soprán saxofonem slavného jazzmana Branforda Marsalise, bylo přímo inspirováno osobou Quentina Crispa.
0: Crisp byl velmi nonkonformním umělcem a především nepřehlédnutelnou figurou. Po celý život se nijak netajil odlišnou sexuální orientací, chodil extravagantně oblečen a používal make-up.
1: Byl spisovatelem, hercem, ale také třeba profesionálním modelem, o čemž pojednává jeho asi nejznámější kniha Nahý státní úředník.
0: Crisp proslul především díky svým svérázným, v konzervativní Anglii mnohdy kontroverzním názorům, jedinečnému citu pro styl a smyslu pro humor.
1: Sting se s Crispem setkal nedlouho poté, co se tento v té době už více než 70-letý umělec přistěhoval na Manhattan z Londýna.
0: Když se spolu dali do řeči, Crisp mimo jiné žertem prohodil, že už se nemůže dočkat, až získá americké občanství, protože pak bude moci v Americe spáchat zločin, aniž by byl deportován.
1: Na Stingovu otázku, jakýže to zločin by chtěl spáchat, Crisp odpověděl.
0: Něco okouzlujícího, nenásilného, se špetkou stylu. Zločin totiž bývá v dnešní době okouzlující jen velmi vzácně.

0: Počátkem 90. let koupil hrdina dnešních příběhů z kalendáře, muzikant Sting, v hrabství Wiltshire rozsáhlou usedlost s poetickým názvem Lake House, tedy jezerní dům.
1: V jedné části 60-akrového pozemku se nacházela velká zarostlá louka, která působila velmi chmurným a neutěšeným dojmem.
0: Při jedné z procházek pak dostala Stingova žena Trudy zajímavý nápad. Kdyby se na louce vyhloubilo jezero, celý ten temný kout by to krásně oživilo.
1: Žijí konec konců v jezerním domě a přitom žádné jezero nemají.
0: Stingovi se to moc nepozdávalo. Pozemek rozježděný stavební technikou, tuny vytěžené hlíny a také nekonečná řada povolení nutných k takovému projektu ho upřímně děsily.
1: Trudy se však nenechala odbít a tak se mohlo po mnoha peripetiích začít s hloubením. Ovšem s tím, že nad stavbou bude bdít archeologický dozor.
0: A tehdy se Stingovi zdál děsivý sen, v němž z jezera vytahují bílé tělo a pokládají ho do rákosí. Záhy na to však odjel na turné do Ameriky a tak celou záležitost pustil z hlavy.
1: Za několik měsíců mu telefonovala hospodyně z Lake House se špatnou zprávou. Hloubení museli přerušit. Na místě totiž bylo nalezeno tělo rituálně zavražděné ženy.
0: Skoprnělému muzikantovi se před očima ve vteřině promítl scénář, jak v soudní síni čelí obvinění z ohavného zločinu.
1: A neříkali, kdy se to tak mohlo stát? Zeptal se a v duchu počítal, jak dlouho je v Americe.
0: Říkali, že zhruba roku 400 po Kristu. Archeologové si ji odvezli a budou jí zkoumat, odvětila hospodyně. Sting si zhluboka oddychl a hned si vzpomněl na svůj sen.
1: Od archeologa se později dozvěděl, že se jedná o kostru asi 19-leté dívky a že nyní patří jemu.
0: Co byste si počli s takovou kostrou, říkáte si. No, Sting si poradil. Neznámé ženě na ostrůvku uprostřed jezera vystrojil důstojný pohřeb. A tak snad po 16 stoletích její duše došla konečně k lidu.

0: Dnešní příběhy z kalendáře, jejichž autorem je scénárista Petr Váně, se neodvolatelně chýlí ke svému závěru. Dnes jsme vám rádi vyprávěli o Gordonu Sumnerovi. O muži, jemuž od chvíle, kdy na zkoušku své někdejší kapely přišel v pruhovaném žluto-černém svetru, připomínajícím svým vzorem vosu, nikdo neřekl jinak než Sting, což v češtině jen pro pořádek znamená žihadlo.
1: A je to venku, jsem ráda, že jsme se k uměleckému pseudonymu nakonec také dostali. Stingova cesta k úspěchu nebyla snadná, nebyla ani přímočará a v jehlasu také dosáhl na poměry pop music relativně pozdě.
0: To je pravda, vždyť v době, kdy jeho píseň poprvé zabodovala v hitparádě, mu bylo stejně jako Paulu McCartneymu, když opustil Beatles.
1: Potřeba tvořit hudbu ho provázela už od dětství, to každopádně víme. Začínal v kapelách hrajících tradiční jazz, posléze se koncem 70. let objevil s úderným triem The Police.
0: Jejich stylově těžko zařaditelná hudba však nakonec posluchače přesvědčila a zaznamenala po celém světě pronikavý úspěch,
1: který Stinga nepřestal provázet ani poté, co se v polovině 80. let vydal na sólovou dráhu. A provází ho po zásluze dodnes.
0: Pokud patříte ke Stingovým fanouškům, jistě máte teď možnost kam sáhnout a dopřát si s ním ještě nějaký čas, pokud ne, snad vás potěšili alespoň písničky od nás.
1: My jsme si vaši společnost každopádně vychutnali. Mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Noční mikrofórum.
2: Hostem Vasila Fridricha bude malířka a hudebnice Alžběta Josefy. Jak se písek dovezený z Ománu dostal do jejího obrazu Zóna? Co ji po 8 letech intenzivní výtvarné práce přivedlo zpět ke zpěvu a etnickým perkusím? A proč se bude finální zvuk jejího debutového alba hledat právě ve Švýcarsku?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30.
0: Na dvojce. Rozhlasová hra na dvojce.
1: Šéf podsvětí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
3: Polly!
4: Ano, tatínku.
3: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
4: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
0: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
3: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.
0: Žebrácká opera.
1: Kultovní hra Václava Havla v neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Studentské protesty ve Francii dnes zasáhly zhruba 600 škol. Vláda přijala studentské odbory. Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města dosud způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti dnes znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffré přijal zástupce studentských odborů.
5: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
6: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Brně a v Praze. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od večera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči schromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Voda v oblastech zásobovaných z vodu jemu odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
7: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
2: Babí léto bude pokračovat i o tomto víkendu. Bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. Teploty se přesto dostanou ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
8: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumově až 19 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Litoměřice. Na 44. a půltém kilometru dojedete do kratší fronty. Za odpočívkou Siřejovice na 44. se po nehodě nákladního a osobního auta jede pouze jedním pruhem. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové je kolona. Na druhém kilometru se srazila 4 osobní auta, průjezdný je pouze pravý pruh. Dlouhé fronty jedou v Novopatské od Satelic a z druhé strany jižní spojkou od Spořilova. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemný páteční podvečer, přátelé. Nabízím vám další pokračování Toulek první republikou. Tentokrát zmapujeme éru sudeto německých ministrů v prvorepublikových vládách.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
13: Díl 74. Hledání společné řeči a neb Němci v československé vládě.
14: Nový svobodný stát obývalo kromě hlavního, ústavně ukotveného československého národa, množství národnostních menšin.
15: No a my se dnes budeme věnovat té nejpočetnější, německé.
14: A budeme svědky toho, která se na prvorepublikovém sudetoněmeckém hřišti utkají političtí rivalové. Aktivisté versus negativisté.
13: Občanů, kteří za svou mateřštinu považovali němčinu, byla v časech našich Toulek v zemi téměř čtvrtina.
15: Více než 3 miliony.
14: Asi 2,25 milionu žilo v Čechách.
13: Zhruba 800 tisíc na Moravě a ve Slezsku.
15: A okolo 150 tisíc na Slovensku.
14: Pohled na dobové sídelní mapy nám ukáže, že v Čechách obývali Němci víceméně kompaktní území.
15: Tvořili ho hornaté okrajové oblasti, které jako prsten souvisle obepínaly Čechy od jihozápadu směrem na severovýchod.
13: Na Moravě bylo německé osídlení více roztříštěné. Tvořili jej také jazykové ostrovy uprostřed českých oblastí.
14: Například Brněnsko či Vyškovsko.
15: V meziválečné době se pro německy mluvící obyvatele z Čech, Moravy a Slezska vžil souhrnný název sudečtí Němci.
13: A tak jim budeme říkat i my.
14: Vztah sudeckých Němců a především jejich politických reprezentantů k čerstvě zrozenému Československu byl zpočátku veskrze odmítavý.
13: Už víme, jak neslavně skončila snaha o vytvoření samosprávných provincií a o jejich následné připojení k takzvanému německému Rakousku.
15: Co zbývalo? Němci se svou existencí v rámci Československé republiky museli začít chtě nechtě smiřovat.
13: Po parlamentních volbách v roce 1920 vstoupili do Národního shromáždění zvolení zástupci některých německých stran.
14: Zasedli sice v řadách opozice, ale i hned dali najevo, že boj za sebeurčení německy mluvícího obyvatelstva nehodlají vzdát.
15: Už ho nechtěli vést pomocí zbraní, nýbrž politickými prostředky.
14: Tak bylo Národní shromáždění v následující době svědkem nejrůznějších provokací.
15: Například poslanec Heinrich Brunner v červenci 1921 prohlásil.
11: Ministr Beneš označil jednou tento stát za srdce Evropy. Zde však není nějaké podobnosti se srdcem, spíše se slepým střevem Evropy.
15: Alois Béran z kraje následujícího roku zase s odkazem na západní sousedy huláka.
16: Patříme k těm tam a oni tam patří k nám. A vyčkáváme pouze chvíle, kdy tento umělý útvar se zhroutí a zhroutit se musí.
13: Jeho přičiněním zažila 27. ledna 1922 sněmovna, řekl bych, až delikátní situaci.
15: Promiňte, pánové, ale nezdá se vám, že tady něco páchne jako zkažená vejce, zdá se mi.
13: To cítíte velmi správně. Za to můžeme poděkovat právě Aloisi Béranovi.
16: Chci upozornit všechny, zejména zahraniční média a mezinárodní veřejnost, na útisk německojazyčné menšiny v Československu.
13: Béranovi se podařilo do sálu propašovat takzvanou smrdutou pumu.
16: Sirník amoní, ten panečku dělá divy.
13: A vrhnout ji na předsednictvo sněmovny.
15: Nebylo to už trochu moc?
13: Bylo. Mysleli si to dokonce i jeho soukmenovci a chemické smradidlo ve sněmovně odsoudil i poslanec Rudolf Lodžman,
14: kterého z našich toulek známe jakožto předsedu ultranacionalistické německé národní strany.
17: Přilnutí sudeckých Němců i jejich politických elit k Československu je do budoucna nutností. Musíme je iniciovat a podporovat všemi způsoby.
15: Apelovali mnozí čeští státotvorně uvažující politikové.
16: Vstřícné kroky vůči sudeckým Němcům? To je vlastizrada.
15: Sabotovali jejich úsilí čeští nacionalisté.
14: Co na to prezident Masaryk?
13: Nacionalismus, který bránil vzájemnému porozumění, tvrdě kritizoval.
15: Počkejte, a co to jeho nešťastné vyjádření z prosince 1918 o tom, že Němci do českých zemí kdysi přibyli jako kolonisté a emigranti?
14: Jeho novoroční poselství z roku 1922 vyznělo omluvně.
17: Našim německým krajanům přísluší účast v administraci a ve vládě. To se rozumí v demokracii samo sebou. Tato součinnost předpokládá ovšem loajální uznání státu a uznání beze vší dvojsmyslnosti. Nepodceňuji jazykové překážky a obtíže, ale dají se překonat, jestliže obě strany uznávají prospěšnost a nutnost součinnosti.
15: Prezident v projevu nevinil jen propagandu na německé straně, ale uznával obdobné potíže s nevěcnou kritikou ve vlastním táboře.
17: Evropa a lidstvo octlo se válkou a úpravou mírovou na stupni, na němž nacionální šovinism je překonán. Šovinism svou slepostí a malichernou panovačností všude se stal hrobem svobody a samostatnosti.
14: A nešlo jen o státotvorné proklamace. Masaryk vyvíjel různé neformální iniciativy ve snaze začlenit německé ministry do československé vlády.
15: Asi se nemusím ptát, jestli byly na počátku 20. let úspěšné, že?
13: Nebyly. A mohla za to neochota mezi nacionalisty v obou táborech.
15: Postupem času se ale situace sklidňovala.
14: Ke kompromisu svolní politici byli v sudetoněmeckém táboře slyšet čím dál víc.
13: Vysvětlení je celkem snadné. Po překonání poválečné hospodářské krize se v pohraničí začalo blýskat na lepší časy.
14: Německé politické strany, ochotné zaujmout vůči československému státu konstruktivní postoj, utvořili takzvané pracovní společenství.
15: To kvitovali někteří vlivní intelektuálové.
14: Například sudetoněmecký biolog Rudolf Keller na stránkách Prager Tagblatt napsal:
17: Dnes je nejméně 9/10 Němců v Čechách ve svém nitru proto, aby s uznáním rovných práv německých obyvatel nastalo smíření s republikou. Kdyby ještě našli odvahu, aby se k tomu přihlásili veřejně, pak žádná moc na celé zemi nemůže Němcům natrvalo zbraňovat i v tom, aby získali svůj podíl na vládě, na správě a na ekonomickém potenciálu státu.
15: Máme tu 15. listopad 1925 a předčasné parlamentní volby. Ty nám o sudetoněmeckých politických náladách poví mnohé.
14: Jaké týmy proti sobě stojí?
15: Strany, říkejme jim aktivistické, které proklamují:
17: Vůči československému státu je třeba uplatňovat vstřícný a konstruktivní postoj.
15: Na opačné straně ringu se už rozcvičují partaje negativistické, které hřímají:
14: S existencí Československa se nehodláme smířit. Je to umělý stát, nespravedlivě upírající sudetským Němcům právo na sebeurčení.
17: A skóre?
15: 4:1. Vyhrál aktivismus nad negativismem.
14: Ve volbách neuspěl ani ultranacionalista Rudolf Lodžman.
17: To se ho ovšem dotklo.
15: A pořádně. Jeho prohlášení mluví za vše.
14: Volební okrsek Lounský 15. listopadu rozhodl, že mou práci v životě politickém nepovažuje za významnou. Odcházím z politického života sudetoněmeckého národa. Jeho vedení přenechávám těm, jimž tento národ projevil více důvěry než mě, a říkám s pánem Bohem své politické činnosti.
17: Komu sudetoněmečtí voliči svěřili nejvíc důvěry?
15: Takzvanému svazu zemědělců.
14: Tedy agrárníkům, kteří se pod vedením France Spiny spojili v koalici se třemi menšími partajemi. Celkově mezi všemi kandidujícími stranami v zemi získali 8% hlasů.
15: Prezident pověřil sestavením vlády šéfa vítězné strany a zároveň předsedu dosluhující vlády, agrárníka Antonína Švehlu.
17: Ten v prosinci představil lehce přestavěnou, leč staronovou vládní koalici, v níž sudetoněmečtí ministři chyběli.
14: Vláda se ale v sedle ani neohřála. Už po čtvrt roce podala demisi a na její místo nastoupil úřednický kabinet Jana Černého.
15: No a zatím se na politické šachovnici začala rozehrávat nová partie.
17: Antonín Švehla a jeho slovenský agrárnický kolega Milan Hodža se domluvili se sudetoněmeckým svazem zemědělců, křesťanskými sociály i živnostníky
14: a pod heslem rovní mezi rovnými začali připravovat novou ryze pravicovou vládu.
15: Předpokládám, že čeští nacionalisté z řad Kramářovy národně demokratické strany z toho dostali osypky.
14: Přesně tak. Dokonce vyrukovali s heslem Němci do vlády, my do revoluce.
15: Co s tím?
17: No, já bych možná věděl. Asi takhle. Kramářova strana v podzimních volbách získala pouhá 4% hlasů.
14: Strašný propadák, vidíte. To, aby to rovnou zabalili, co?
17: Ale ne. Kdyby se Kramářově straně i přes ten její, jak jste řekl, propadák, nabídla účast v připravované vládě, třeba by na tu proklamovanou revoluci zapomněla. Co by na to, Karle?
14: No, o tom by se dalo uvažovat.
15: Nová pravicová vláda pod vedením Antonína Švehly se pomyslného republikánského žezla ujala v říjnu 1926.
14: Do dějin se zapsala tím, že v ní poprvé zasedli dva sudetoněmečtí ministři.
17: Rezort veřejných prací řídil za svaz zemědělců zmiňovaný Franz Spina.
15: V čele ministerstva spravedlnosti zasedl za sudetoněmeckou křesťansko-sociální stranu Robert Meyer-Harting.
14: Masarykovi spadl kámen ze srdce. Bylo to naplnění jeho státotvorné vize.
15: Premiéru Švehlovi napsal:
17: Kolego Švehlo, pořád vidím ty Němce před sebou. Báječná věc a pěkná. Jak jsem rád, že nejsem sám, že jste se ujal věci tak vážně a dobře. Provedeme to a úspěšně.
14: Sudetoněmečtí politici, kteří se k československému státu stavěli příznivě, se v dobách hospodářské konjunktury těšili velké oblibě voličů.
15: A aktivističtí ministři byli součástí vlád až do roku 1938.
17: Sudetoněmecký politický aktivismus je nutno podporovat. Zajistit, aby jeho myšlenky byly dostatečně slyšet. Aby rezonovali na patřičných místech.
15: To si uvědomovali vysocí politici, včetně prezidenta.
14: To je sice hezké, ale jak to zařídit?
15: Tak co třeba začít vydávat v němčině nějaké noviny nebo časopisy? Takové, které by cílily na vzdělané a vlivné čtenáře. Učitele, intelektuály, umělce.
17: Chytré, to musím uznat.
14: A tak od počátku 20. let vycházel prohradně orientovaný deník Prager Presse a od počátku 30. let pak časopis Germanoslavika.
15: Ten měl podle svého programového prohlášení
17: prozkoumat a představit germánsko-slovanské kulturní vztahy v průběhu dějin na co nejširší základně, pokud ve všech těchto oblastech nalézáme živoucí vzájemné vztahy, duchovní obohacení a jejich vliv.
15: Od října 1925 měl radiožurnál německou redakci.
14: Vzala si za cíl otupovat hroty národnostním předsudkům.
17: U mikrofonů dostávali prostor umělci a intelektuálové z pohraničních kulturních center, z Prahy i Brna a zástupci sudetoněmeckých aktivistických stran. Ale časy se už brzy změní.
14: Období prosperity 20. let vystřídá v první polovině let 30. hospodářská katastrofa, která bude mít hluboké sociální, národnostní a politické důsledky.
15: Ty zásadně ovlivní osudy celé země.
17: Pro lepší pochopení situace si pověsme, že sudetští Němci se tradičně živili především zemědělstvím, hornictvím
14: a také pro horské oblasti typickou výrobou papíru, textilu, skla, bižuterie, porcelánu a keramiky.
15: S rozpadem monarchie sice podnikatelé přišli o ohromné bezcelní odbytiště,
17: ale rychle se přeorientovali na vývoz do blížších i vzdálenějších států Evropy, Ameriky a Asie.
14: Zahraniční spotřebitelé s oblibou nakupovali kvalitně vyrobený textil, sklo či bižuterii a tak i díky umu sudetoněmeckých podnikatelů a dělníků získávala nová značka Made in Czechoslovakia v cizině oblibu a respekt.
15: A že se bylo čím chlubit? Tak například Liberecká obchodní a živnostenská komora registrovala roku 1930 více než 5000 textilních závodů.
17: Varnsdorfská firma Julius Kunert a synové představovala největší továrnu na výrobu hedvábných punčoch na starém kontinentě a její zboží proudilo na trhy skoro ve všech koutech světa.
14: Podobně na tom bylo sklářství. Ve vývozu skla se naše země mezi válkami držela na druhém až třetím místě na světě
15: a na poli ručně vyráběného užitkového i dekorativního dutého skla a skleněné i kovové bižuterie zcela dominovala.
17: Královstvím tohoto oboru bylo Jablonecko. Roku 1928 se tam bižuterní a sklářské výrobě věnovalo 5000 podnikatelů, pro něž pracovalo zhruba 50 000 zaměstnanců.
14: Například firma Heinricha Brdičky ve zmíněném roce zaměstnávala 310 lidí a soustředila se na výrobu luxusní bižuterie.
15: Náušnic, prstenů, náhrdelníků či kravatových jehlic.
17: Tomu všemu měl nastat konec. Krach na newyorské burze fatálně zamíchal kartami.
14: V předtuše blížící se pohromy napsal ke konci roku 1929 na stránkách sklářských rozhledů Antonín Korál.
17: Předvánoční obchodní trh v Jablonci je z letošního roku ve znamení nejistoty. Listopad se stal významným pro firmy exportující do Ameriky.
15: protože nákupčí ze zámoří z čista jasna zvedli kotvy a dohodnuté objednávky pro Spojené státy zkrátka stornovaly.
17: Nyní vyčkává se, jak dalece postihne zhroucení newyorské burzy trh Jablonecký. Jako při všech podobných událostech, i při této pracuje horečná fantazie a proto četné autentické zprávy jest bráti s určitou rezervou. Jisté jest, že odvolání objednávek a neudělování dalších pociťováno jest pronikavě v určitých oborech a příslušný reflex jeví se i v úbytku zaměstnanosti sklářského dělnictva.
14: V těžkých časech luxusnější zboží, navíc závislé na vývozu, ztrácí zákazníka jako první.
15: Co tedy musí nevyhnutelně následovat?
17: Hromadné zastavování výroby, bankroty firem, zavírání podniků a nevídaný růst nezaměstnanosti.
14: Například na Jablonecku se v roce 1932 kvůli omezení vývozu a následně i výroby skla a bižuterie vyšplhala nezaměstnanost na neuvěřitelných 80%.
17: Přitom ve většinově českých okresech byla díky odlišné struktuře průmyslu výrazně nižší.
15: A toho se chytili sudetoněmečtí političtí agitátoři.
16: To je důkaz, že za hospodářskou krizí stojí český šovinismus a česká nenávist k Němcům, ba dokonce, že se jedná o cílenou likvidaci sudetoněmeckého průmyslu.
17: A jak tomu bylo v sousedním Německu?
15: Tam se krizi podařilo překonat rychleji. A víte proč?
14: Jednak díky tomu, že nacisté po nástupu k moci neváhali sáhnout po rychlých a dalekosáhlých státních intervencích do hospodářského systému.
15: A také díky masivnímu zbrojení, které tamním firmám poskytovalo vítané zakázky a milionům dosud nezaměstnaných dělníků dávalo práci.
17: Řížsko-německá propaganda celý tento německý hospodářský zázrak dovedně využívala ve svůj prospěch.
14: A co naše vláda? Nemohla pohraničnímu textilnímu průmyslu pomoci třeba nějakými těmi státními zakázkami?
17: Mohla, ale ne vždycky to udělala.
15: Například drtivá většina objednávek textilu pro armádu v polovině 30. let nesměřovala do pohraničí, ale k majitelům českých firem s českými dělníky ve vnitrozemí.
14: Samozřejmě se našly varovné hlasy.
17: Ku příkladu literární kritik František Xaver Šalda, rodák z Liberce a znalec severočeských poměrů, napsal roku 1934.
14: V německých okresech zuří bída a hlad. A vy, čeští lidé, dovedete si představit, že v této situaci drobný lid německý může lnout upřímně k českému státu? Co jiného můžete čekat od těchto lidí, než že se napijí skalné louže hitlerismu, když jste jim nepodali včas zdravé vody?
15: Takto rozehraná dějinná partie je jako stvořená proto, aby mohla na scénu v plném lesku vstoupit nová postava.
14: Rodák z Vratislavic nad Nisou, učitel tělocviku a hlavně sudetoněmecký nacionalista
17: Konrad Henlein.
15: Na textilní průmysl zaměřené severní Čechy se během 30. let staly jednou z hlavních bašt, v nichž slavilo úspěchy jeho hnutí.
14: Které zprvu usilovalo o lepší postavení sudeckých Němců ve státě a později, v krizovém roce 1938, rovnou o připojení Sudet k Německu.
17: Hospodářská krize hnala masu frustrovaných lidí do náruče henleinovství.
15: A přece se našel muž, který se pokoušel této agresivní politice stavět hráz.
14: Můžu hádat? Už několikrát zmiňovaný Franz Spina?
15: Ano, nejvýznamnější osobnost meziválečného sudetoněmeckého aktivismu.
17: Co o něm víme?
14: Narodil se roku 1868 v městečku Trnávka, které leželo ve velkém německém jazykovém ostrově Čechy nazývaném Hřebeťsko.
17: Jenom upřesním, že se jedná o oblast, která se rozkládá po obou stranách historické hranice Čech a Moravy. Jejím centrem byla Moravská Třebová a Svitavy.
15: Stal se profesorem slavistiky na Pražské německé univerzitě. Byl autorem řady ceněných prací o dějinách staročeské literatury
17: a také zastáncem teze o nezbytnosti česko-německé symbiózy.
15: V jednom rozhovoru pronesl:
14: tisíc let jsme žili s Čechy a v důsledku ekonomických, sociálních, kulturních a dokonce rasových vazeb jsme s Čechy propojeni tak těsně, že s nimi tvoříme jednotu. Mám-li užít příkladu, pak tvoříme různé vzorky jednoho celistvého koberce. Pochopitelně, že koberec je možno rozstříhat, ale vetkané květy z něj výmout nelze.
17: Byl přesvědčený o tom, že Němci a Češi vstoupili ve sňatek z rozumu a nic je nedokáže rozloučit.
15: Spina slavil na prvorepublikovém politickém kolbišti velký úspěch.
17: V letech 1920 až 1938 byl poslancem Národního shromáždění a po dobu 11,5 roku zasedal v československé vládě jako ministr.
14: Měl velkou výhodu v tom, že skvěle ovládal češtinu.
15: Na rozdíl například od sudetoněmeckého ministra spravedlnosti Roberta Mayr-Hartinga, který s oblibou používal bonmot, že ve vládě není důležité mluvit dobře Čechiš nebo Deutsch, nýbrž hlavně Englisch.
17: Samozřejmě tím narážel na vlivného ministra financí Karla Engliše.
14: Zestup obliby Konráda Henleina a jeho hnutí France Spinu znepokojoval.
17: Zprvu ale vůči němu projevoval přílišnou umírněnost a řekl bych až politickou naivitu.
15: Konrad Henlein, předseda čerstvě založené sudetoněmecké vlastenecké fronty, ho kontaktoval už v říjnu 1933 a Spina s ním vyjednával.
14: Zajímal se o to, jaké má Henleinovo hnutí vztah k československému státu a také ke svazu zemědělců, který Spina vedl.
17: Dá se říct, že díky těmto rozhovorům sudetoněmecká vlastenecká fronta přežila první měsíce své existence, vyhnula se zákazu
14: a na jaře 1935 se přeměnila do podoby sudetoněmecké strany.
15: Spina však brzy pocítil následky takřka na vlastní kůži.
14: Někteří členové jeho strany totiž začali přebíhat k Henleinovcům.
17: A svaz zemědělců ve volbách v květnu 1935 nezískal ani 2%.
15: Naproti tomu sudetoněmecká strana, kandidující společně s karpatoněmeckou stranou, nazbírala 1,25 milionu hlasů.
14: S volebním výsledkem čítajícím 15% se stala nejsilnější politickou stranou v zemi.
17: Její zástupci se ovšem do vlády nedostali. Nikdo s nimi nechtěl do koalice.
15: V následující době se pokoušeli vzít Henleinovství vítr z plachet mladší politikové, takzvaní neoaktivisté.
17: Ti se sice hlásili k Československé republice, ale zároveň vyrukovali s většími požadavky ve prospěch sudetoněmecké menšiny.
14: Například?
15: Uznání Němců jako druhého národa ve státě.
14: Už v roce 1936 France Spinu, odvážného Henleinova kritika, na postu předsedy svazu zemědělců nahradil neoaktivista Gustav Hacker.
17: Ten po anšlusu Rakouska v březnu 1938 vyslyšel Henleinovo vábení, ať všichni vstoupí do sudetoněmecké strany, a svaz zemědělců do ní nakonec převedl.
15: Podobně postupovaly i ostatní strany, které dosud stály na pozicích neoaktivismu.
17: Pro Spinu to znamenalo naprostou katastrofu.
15: Vzdal se ministerského křesla i poslaneckého mandátu. Začal mít problémy s radikálními studenty na německé univerzitě. Henleinovský tisk proti němu vedl pomlouvačnou kampaň.
14: A pak ho zradilo zdraví. Onemocněl zápalem plic a zemřel.
15: Že se tak stalo 17. září 1938, tedy necelé 2 týdny před podpisem Mnichovské dohody, bylo více než symbolické.
9: Tak tedy končí 74. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Tomáš Pánek a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na Jedničce a v iVysílání.
18: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
19: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
19: Srdcovky od Dvojky.
20: Příjemný večer, milí posluchači, máme zhruba 5 minut po 7:30 a to je ten čas, kdy v pátek 2. října začínají srdcovky od Dvojky. Co srdcovky? Začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie, ale hlavně začíná páteční srdcovková party. 2. října je výborné datum. Narodili se například Mike Rutherford, Freddie Jackson, Olga Blechová, Sting, Romina Power, také Zuzana Burianová, Don Mac Clean a první, kdo nám dnes naprosto bezvadně otevře srdcovky, je muž, kterému by právě dnes bylo 93. Narodil se 2. října 1933 a není to nikdo jiný než Karel Hála. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Jaja, muž, kterému se samozřejmě přezdívalo Český král swingu, to byl Karel Hála. Mimochodem to jeho frázování, ten jeho baryton, ten mu záviděli mnozí zpěváci, včetně Karla Gotta, který to několikrát přiznal. Dali jsme si Harry Matildo, což byla písnička z roku 1980, kterou otextoval Jiří Štajdl, jinak jde o slavné australské Waltzing Matilda. Jinak teď pojďme na dalšího muže, kterého musíme vzpomenout, a sice Don McLean, ten se narodil 2. října 1945 a dneska tedy slaví 81. Tenhle muž je známý mnoha písněmi, asi tou nejznámější, kterou si dneska dáme, tak je písnička, která už se dočkala také mnoha a mnoha předělávek, a to je American Pie. Je to písnička, která je vzpomínkou na 3. února 1959 leteckou havárii, při které zemřeli Buddy Holly, Richie Valens, Big Bopper a další lidé, samozřejmě tihle velmi slavní. Tehdy to bylo takové označení den, kdy zemřela hudba. A právě na 3. únor 1959 vzpomíná i tahle píseň, který je dnes slavící Don McLean, American Pie.

American Pie, John McLean, který dneska slaví 81. narozeniny a vzpomínka na únor 59, den, kdy zemřela hudba. Pojďme dál. Myslím si, že krátce před 6:45 není důvod neotevřít dnešní anketu, která je pro vás posluchače dvojky a hlavně posluchače srdcovek. Protože máme pátek a máme páteční srdcovkovou party, tak se dneska ptám, kde nás posloucháte a co u toho děláte. Případně tušíte, v jaké nadmořské výšce se právě dneska nacházíte? Pokud ano a můžete mi poslat klidně fotku, tak na rozhlasový e-mail, a ten je josef.melen@rozhlas.cz, nebo můžete na SMS bránu 702 222 220. A já mám pro vás písničku, která má zahraniční rodokmen. Ano, je to písnička o tom, že se ztratil milenec a byl to takový krásný japonský chlapec, neboli Japanese boy. Ovšem u nás to dostalo úplně jiný rozměr. Ten český text napsal Michal Prostějovský a v roce 1982 vznikla písnička o tom, že je tady jedna velmi mimořádná linka Praha-Tokio. Tak si to užijte. Mimořádná linka Praha-Tokio a Hana Zagorová.

Máme páteční taneční party a abychom byli ještě více taneční, tak vám dám nějaký ten taneček, který v 60. letech roztančil doslova celý svět. A jak už víte ze srdcovek, tak pobláznil nejen Ameriku, pobláznil i Evropu a dokonce pobláznil tehdejší Československo, poněvadž twist bylo něco, co tady opravdu chtěl mít, hrát, zpívat i tančit úplně každý. A já navazuji na to, že zítra, přátelé, zítra bude slavit 85. narozeniny muž jménem Ernest Evans, neboli ten, který používá umělecké jméno Chubby Checker. A je to muž, který v roce 60 oprášil tehdy zhruba 2 roky starou, ale ne úplně výraznou nebo ne úplně úspěšnou v té době písničku, ale svoji verzi, kterou natočil, tak ta se stala opravdovým absolutním hitem po celém světě. Co já vám budu povídat, vždyť už to začíná, tady je Chubby Checker a jeho The Twist.

Tak tohle byl cover, ano, opravdu cover, protože 58. rok a Hank Ballard, který tuhle píseň napsal a tehdy i natočil, tak ta nebyla takovým výrazným hitem, jako z toho udělal právě Chubby Checker. No a ten muž, který zítra slaví 85, se následně se svým týmem už rok na to rozhodl, že nebude dělat nějaký další cover. Ale tentokrát napsali píseň Calman a Dave Apple a single v červnu 1961 pokračoval v té twist manii. A jak je to? Come on everybody!

0: Ať jste kdekoliv, věřím, že si užíváte dnešní party, píše mi Martin. Twist again, ever and forever, buď zdrav a silen Pepo. Text Michala Prostějovského o japonském chlapci jsme na vojně přebásnili, myslím, že jsem to byl já, na mimořádnou linku Praha Malacky. Naštěstí se to Hanička písnička nikdy nedozvěděla a nespívala tuto upravenou zelenou verzi vojáků. Poslouchám v Polabské nížině v městě Holice, rodišti Hujera a Chocholouška. Zdravíme i tam. Pokud i vy někde jste a chcete nám napsat, co děláte, když posloucháte páteční srdcovkovou party, tak můžete. Právě teď tady mám fotografii, snad vypadá to, že to je fotografie z tramvaje. Ahoj Pepo, akorát projíždím okolo tebe v lince 11. Měj se výborně, tak to je asi jeden z nejbližších posluchačů, kterého dneska máme. Píšete mi na SMS bránu 702 222 220, píšete mi také na e-mail, kam mi občas oposíláte i fotografie, a to je rozhlasový e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Dneska je 2. října a to si připomeneme jednu ženu, je to Zuzana Burianová, která by dneska slavila 79. narozeniny. Originál písně, kterou si dáme, je Yes, Mr. Peters. Ovšem my si dáme Jiřího Grossmana a Zuzanu Burianovou. Ano, pane Jiří.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

Píšete a píšete krásně. Ahoj Pepo a dvojáci, dnes to bylo opravdu záživné. Teď shrnu dnešek. Z Los Angeles do Vídně, cestovní hladina FL317, z Vídně do Prahy s kolegy jako That Hath, odtud do Račic u Ústí na soustředění Fildy Skifů. To jsme jeli taxíkem a teď už jsme na Ruzini a čekám na spoj do Vídně, tedy jetlag skoro 30 hodin. Unavující, ale dlouho jsem neletěl takovouhle štěrku kvůli 2 hodinám se synkem. Moc vás všechny zdravím, to píše kapitán Daniel a posílá také krásné fotky. Moc vás zdravím, odtud přímo ze studia dvojky. Co tady máme? Ahoj Pepo, zrovna tě posloucháme v autě jedouc z dnešního golfu s úžasným parťákem na zítřejší další golf, nadmořská výška 250 metrů nad mořem, Dolní Kounice. Hezký podvečer, Iva a Radek. Ivo a Radku, já vás ale opravdu velmi rád čtu a moc vás zdravím. Jeďte opatrně i všichni, kde jste, protože páteční srdcovková party vás teď veme tam někde až daleko na jednu řeku. No konec konců to uslyšíte sami. Tohle jsou Bonnie M. Rivers of Babylon.

Producent, hudební mák Frank Farian dal dohromady Bonnie M, kteří vlastně neexistovali, ale když už pak byla poptávka veliká, musel to udělat a tak podal inzerát, aby měl alespoň tanečníka, nějaké první zpěváky a zpěvačky, kteří to někde nějak odehrají před televizními obrazovkami, ale samozřejmě později se z toho stal obrovský fenomén a kapela, která také hrála. Máme tady 1,75. Přátelé, Romina Power se narodila 2. října 1950 v Los Angeles, dcera hollywoodského herce Tyrona Powera. Následně vytvořila s tehdejším manželem Albánem jednu z nejslavnějších popových dvojic 80. let. Jejich písně jsou tady doteď. Jedna o tom, že když něco špatného přijde, tak následuje určitě něco lepšího, bude zase určitě hezké nebe. Bude lepší svět, přijde třeba hodnější člověk a nebo přijde láska. Ci sarà Albano.

0: Nádherně nám píšete, kde všude jste, jak posloucháte páteční srdcovkovou party, co u toho děláte a případně, jestli znáte nadmořskou výšku místa, kde právě jste. Cabadajovi píší, poslechovost v Žirovnici na DAB je jen v naší domácnosti díky technikovi Českého rozhlasu, i když prý jsme v mapě pokryti. A naše nadmořská výška u kostela 567 metrů nad mořem. Tak vás tam zdravím do Žirovnice. Pozdravujte i ostatní, kteří nás třeba na DABu neslyší. Dobrý večer za písničku Rivers of Babylon vám děkuji. To mi připomíná mládí, píše paní Blanka. I vy mi napište, kde jste. Můžete poslat taky fotografii, tak jak to dělají někteří. Tak na to tady koukám. A pozor, to máme tady, máme džbánek vínečka. Zdravíme z Jižní Kréty. Takže cirka 1 metr nad mořem. Užíváme si relax z tóny vaší relace. Palec nahoru jsme vašimi fanoušky. Díky za váš pořad. Jana a Čestmír, děkuju za tuhle zprávu. Mám tady ale i další, koukám. Fotku, zdravím vás, tento báječný pořad poslouchám při štípání špalků, výška nadmořská asi 360 metrů nad mořem. Podještědí, píše pan Jarda. I vy mi napište, můžete psát na josef.melen@rozhlas.cz nebo rychle SMSku 702 222 220. A pokud máte kolem sebe nějakou báječnou ženskou, tak ji teďkon vlepte pusu.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

Olga Blechová dneska slaví 78. narozeniny a tak přejeme všechno nejlepší. Kvete máka, slunce pálí je česká verze americké country písně The Door Is Always Open. A samozřejmě jsme tam slyšeli nejen Olgu, ale také Valdemara Matušku. Pojďme teď do 60. let, poněvadž tehdy se jeden teenager dočkal obrovské slávy. Jeho jméno bylo, dámy a pánové, Eddie Cochran a tohle je Summertime Blues. Máme páteční srdcovkovou party.

V naší party jedeme dál, tentokrát je to báječné spojení, které vyneslo geniálního kytaristu opět na vrchol, a to bylo tehdy, když udělal album Supernatural a spojil se s mnoha mladými talentovanými lidmi z celého světa. Jedna z velmi slavných písní začíná právě teď, tady je Santana a Maria Maria.

Píšete z různých koutů nejen České republiky, ale taky Slovenska a dalších zemí, kde všude posloucháte dvojku, ať už přes internet na DABu, na FM nebo kdekoliv a jakkoliv jinak. Teď konkrétně mám tady některé zprávy. Dobrý večer, zdravím z Hlinné, cirka 450 metrů nad mořem. Chystám se na zítřejší sraz spolužáků v Praze na Suchdole. Zdravíme, Pepo, teď právě z obchvatu Olomouce míříme na chalupu pod Kralickým Sněžníkem. Těšíme se na víkend a horák, cesta se srdcovkami ubíhá skvěle. Eva a Radek, díky, zdravím i vás, jeďte opatrně. Mám tady nádhernou fotku, která je ovšem z roku 2017 ráno z nadmořské výšky 4554 metrů. Na ní je alespoň něco vidět. Teď fotku posílat nebudu, píše Pavel z Ústí nad Labem, kolem 220 metrů nad mořem. A my, víte co, pojďme, vezmeme hodně vysoko na nějakou procházku, výlet nebo třeba průlet. Pojďme, vezmeme lásku na Mléčnou dráhu. Za Mléčnou dráhou a Eva Hurichová.

Dneska slaví 76. narozeniny Mike Rutherford, jeden ze skupiny Genesis, ale také muž, který si s kamarády založil takzvaný side project, kapelu, kterou chtěli provozovat v podstatě jenom tak nějak na vesnici, ale trošku se jim to rozrostlo z vesnice do okresu, z okresu do jiného hrabství a dál do světa. Tohle jsou Mike and the Mechanics a dnes slavící Mike Rutherford. Over my shoulder.

Mike Rutherford slaví 76. narozeniny, samozřejmě mě baví kapela Mike and the Mechanics, ale ještě víc mě samozřejmě baví Genesis, poněvadž jejich album Invisible Touch z roku 1986, to je, já bych řekl, jeden z absolutních vrcholů téhle úžasné kapely. Musím říct, že když jsem dával dohromady dnešní srdcovky, tak jsem si neodpustil také právě zařadit kapelu Genesis. Vzal jsem nahrávku z 80. let, protože jsem sledoval spousty zajímavých videí, které byly z toho domácího, no domácího. V podstatě ze studia skupiny Genesis na farmě, The Farm v Surrey, v hrabství Surrey, a tam v podstatě se děly úžasné věci, kapela tam pobývala poměrně dost dlouhou dobu, Phil Collins si v té době v 80. letech koupil tu nejlepší kameru, takže to celé natáčel a jen málo kdy postavil tu kameru někam na stůl, aby byl také vidět, poněvadž celé to dokumentoval, ale nebyl samozřejmě před kamerou. Jak vznikaly písně, co si o tom ta kapela říkala, jak komunikovali muzikanti, to je pro mě jako naprosto neuvěřitelné sledovat i po těch letech. No a potom si pustíte písničku kompletní a dává vám to celé smysl. Tady je jedna píseň o tom, že když se něco rozpadá, tak ne oba musí, řekněme, rozumět tomu, co se děje a proč se taková věc děje. Genesis.

Možná dobrý nápad na dnešní večer, zase položit na gramofon Invisible Touch a dát si tuhle desku kompletní. Pojďme se podívat, co nám píšete. Dobrý večer, Josefe, při příjemném poslechu srdcovek z lázní Harkány, kde jsem se zastavil při cestě do Istanbulu. Díky za ten příjemný páteční večer, píše Jaroslav, děkuji moc. Dobrý večer, Pepo, srdečně zdravíme z Žabonos, právě jsme se vrátili z práce, takže první část poslechu jsem absolvovala v autě, druhou již ze základny v Žabonosech. Tomáš je vzorňák, poslouchá poctivě celou dobu. Kamila Tomáš, díky moc vám, také vás moc zdravím. Dobrý večer, pane Pepo, poslouchám srdcovky a píšu u toho knihu vzpomínek. Přesvědčila mne k tomu dcera kantorka. Moc díky za skvělý celý týden, přeji vám pěkný víkend. Nadia Česká Lípa, 258 metrů nad mořem. Píše také Jirka z Děčína, cirka 300 metrů nad mořem. Správná ženská kouká na ulici, ne z okna, a já poslouchám se sluchátkama na uších váš super pořad. Jo, děkuju moc. No, někdy je to tak, někdo si prostě může pustit něco na hlas a druhý má tu volbu, že může mít sluchátka. Ahoj Pepo, poslouchám při procházce se psem, odtud fotka, děkuju za krásnou fotku. A ovšem, že teď už je téměř tma, z ohrady na Žižkově si užívám skvělé party písničky, přeji tobě i posluchačům krásný večer a tak dále, tak dále. Děkuju moc, nemáme často úplně číst, protože party nám běží a teď v tuhle chvíli, přátelé, tady máme další krásnou vzpomínku. Tohle je spolupráce Petra Jandy a Zdeňka Rytíře. V roce 1970 vznikla tahle krásná písnička plná otázek. Otázky Olympik.

Ještě v dnešních srdcovkách, v dnešní páteční srdcovkové party, stihneme v podstatě dvojité výročí. Dneska slaví, a já věřím, že to víte, 75. Sting. Ano, ten se narodil 2. října 51. Ale pozor, 2. října 1981, tedy když bylo Stingovi přesně 30, tak se podařilo vydat krásné album, které vydala kapela Police, The Police Goes in the Machine. A je to úžasná písnička, která je o chlapci, který, a nemusí to být úplně chlapec, může to být klidně chlap, který je tak strašně moc zamilovaný do té dívky nebo ženy, ale vždycky, když jí chce říct, jak moc je do ní zamilovaný, tak prostě ztratí odvahu. Tisíckrát jí chce zavolat, ale tisíckrát to nedokáže. Tady jsou The Police, dneska Sting slaví 75. a před 45 lety vyšlo tohle album, na kterém je tahle píseň.

A tak dále, mohli bychom jistě pokračovat, ale už nemáme příliš času, protože dnešní srdcovky budou pomalu končit. Dobrý večer, LPčko se skupinou Police jsem koupil v Budapešti v roce 81. Hezký večer a vše nej panu Stingovi, přeje posluchač Jan. Zdravím také pana Michala Dodejvic, zdravím i ostatní, kteří mi napsali, ale nedostalo se na jejich zprávy do éteru. Děkuji vám všem, protože dnešní srdcovky jsme si společně užili, ostatně s mnohými z vás jsme komunikovali také celý tento týden. A já mám pro vás na závěr ještě jedny narozeniny. A sice sedmdesátiny. V Harlemu se 2. října 56 narodil Freddie Jackson, který je skvělým americkým soulovým zpěvákem a v 80. letech byl opravdu na vrcholu. Mimochodem v americkém R&B žebříčku byl 6 týdnů přímo na vrcholu a odstartovala to všechna písnička, kterou se dnes rozloučím, Rock Me Tonight. Dva lidé, kteří spolu už něco prožili, dostávají možnost ještě jednou se

0: Přeju příjemný podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude pohádkový seriál Rezička a Čtvrtjadýrko. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Tak já doufám, že s dvojkou zůstanete i nadále.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. I v pohádkovém lese rostou houby. A Čtvrtjadýrko dneska najde houbu skutečně speciální. To si s Rezičkou pochutnají. Však se taky dnešní povídání o rezavé veverce a skřítkovi z lískového keře jmenuje Jak chystali houbové hody.

0: Dobrý večer, deti. Sotva sluníčko vyskočilo nad koruny stromů, Rézička se opřela o prachový polštářek a protřela si oči. Čtvrt jarýrko, já ti dnes v noci měla takový sen, že mám ještě teď pusu plnou laskomin. A co pak se ti zdálo, vyzvídala hned lískový skřítek. Jak jsme si spolu vystrojili houbové hody. Skřítek spustil nohy z postele a mlsně se olízl. Panečku, to by se mi líbilo, jenom vědět, jak se takové hody připravují. Rézička se maličko zamyslela a pak řekla, nazbíráme v lese houby a uvaříme si z nich dobroty. Skřítek hned sáhl na hřebík pro klobouk a povídá, prostři zatím stůl, Rézičko, houby nazbírám sám. A zavřel za sebou dveře. V lese nejdřív začichal do všech stran, aby věděl, odkud vane nejsilnější houbová vůně, a pak se tím směrem pustil. Víc běžel, než šel, a tak byl za chvilku v samém srdci lesa. Když se konečně zastavil, utřel si rukávem čelo a začal se rozlížet po nějakém hříbku. A tu u paty košatého dubu spatřil hříbeček, jako by ho někdo vymaloval. Už jsem si myslel, že ho tu nikdo nenajde. Zahoupal zelenými větvemi dub. Potichoučku ševelil vykrajovanými lístky, že to bylo sotva slyšet. Je to hřib dubový, řečený poddubák. Lepší bys nenašel v celém lese. Honem si ho odnes domů. Čtvrt jarýrko navíc nečekal. Vysadil si hřib na rameno a vydal se na zpáteční cestu. Kdo by si pomyslel, že je tak těžký, divil se, když se mu hříbek za chvíli pronesl. Nakonec ho sotva dovlekl do smrkové světničky. Rézičko, co mu říkáš? Ptal se hned ve dveřích. Rézička vesele zatleskala. Krásnější hříbek jsem ještě neviděla a už se těšila na veliké pochutnání. Sotva ale položili hříbek na stůl, nadzvedl se hnědý sametový klobouk a z hřibu vykoukl veliký slimák. Byl cihlově červený a měl dlouhatánské růžky. Co tady dělám? Řekl vyjeveně. Co tady děláš? Podívil se skřítek. První se probrala z překvapení Rézička. Čtvrt jarýrko, ty jsi přinesl houbu, ve které si udělal slimák domeček. Jak to slimák uslyšel, zle se dopálil. Já tu houbu našel první a proto vyhlašuju, že poddubák je můj. A zlostně za sebou přiklopil klobouk. Čtvrt jarýrko s Rézičkou si bezmocně sedli ke stolu. Ještě se ani nestačili poradit, co dál, když se klobouk zase nadzvedl. To je mi pěkné živobytí, hučil slimák. Když ten hřib nestojí rovně v mechu, bydlí se mi v něm úplně nakřivo. Jestli chceš, můžeš přebývat u nás ve smrkové světničce, řekla na to Rézička. Poddubák už do mechu stejně vrátit nemůžeme. Ale slimák jen vzdorně hodil hlavou. Já jsem doma pod zeleným dubem a vy mě tam rychle s hřibem nebo bez něho odnesete. Myslím, že má pravdu, usoudil skřítek a hned se přichystal na cestu. Nejdřív slimáka opatrně schoval do kapsy u kabátku, aby nemusel poslouchat to jeho hubování, a pak se rozloučil s Rézičkou. Než se vrátím, umíchej zatím z toho hřibu smaženici, zavolal ještě a pak zmizel v zeleném houští. Sotva ušel pár kroků, vystrčil slimák z kapsy hlavu. Už tam budeme? Však se dočkáš, zabručel skřítek. Ale slimák pořád podle stejné noty. Než najdu jinou houbu, než si z ní udělám domeček, než si zvyknu na novou komůrku, to se asi nalopotím. Nemůžeš být trochu trpělivý, domlouvá mu skřítek, ale přece jen přidal do kroku. A jak tak pospíchal, najednou klopítl o silný kořen stromu. Když se pozbíral z mechu a očistil si kolena, honem zalovil v kapse, jestli z ní nevytrousil slimáka. A v tu chvíli mu nad hlavou zaskohral hlas. Už tě mám a nepustím tě. Skřítek zvedl oči a leknutím div zase neupadl. Pod kořenem seděla ropucha. Vyhlížela z díry jako ježibaba z chalupy. Co po mně chceš? Roztřásl se čtvrt jarýrko.
1: Mít tě už navždycky ve svém doupěti, abych si s tebou mohla hrát, zaskřehotala žába.
0: Je zle, pomyslel si čtvrt jarýrko. Takové žábě nikam neuteču. 10 mých krůčků nevydá ani za jeden její skok a žába se šklebí, jak to dobře vymyslela. Najednou si všimla, že skřítek drží ruku na kapse. Co pak to přede mnou schováváš? Zamračila se. I nic, řekl honem skřítek a radši hned zapnul kapsu na knoflík. Na dně kapsy sedí slimák a neujde mu ani slůvko. Já bych si s ropuchou věděl rady, myslí si. A žába na skřítka pořád doráží. Tak mi ukážeš, co tam máš. Čtvrt jarýrko ze strachu o slimáka jen zavrtěl hlavou. V tomto z kapsy tiše špitlo. Jen žábu poslechni, však já jí dám co proto. Skřítek čtvrt jarýrko na chvilku zaváhal, ale nakonec si přece dal říct. Opatrně sáhl do kapsy. A pak to šlo všechno ráz na ráz. Slimák na skřítkově dlani výhružně naježil své růžky, až ropucha s děšením uskočila. To jsem se lekla, ulevila si. A protože zafičela pořádně od plic, odneslo to skřítka i se slimákem až daleko k zelenému dubu. Sotva se čtvrt jarýrko vzpamatoval, ukázal prstem do mechu. Slimáku, podívej, ten poddubák tu měl ještě bratříčka. Pak slimáka položil na houbový klobouček a řekl spokojeně. Ty máš svůj hříbek tady a já už ho mám doma na talíři. Ještě se na rozloučenou uklonil a rozběhl se za rézičkou do smrkové světničky na houbové hody. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. V modrém poli osmicípá zlatá hvězda. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a ve 22 hodin se uzavře premiérová četba z knížky Čas voz. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ano, ti to všichni a ještě režisér Jaromír Ostrý, jenž zůstává skryt vašemu sluchovému orgánu, leč s rysí ostražitostí zvažuje každou námi vyřčenou repliku, větu, ba i slovo a někdy třeba i takovou nicotnost, jako je délka souhlásky. Zkrátka, my všichni jsme k vám právě přispěchali, abychom vás pozvali na 717. schůzku přitoulání českou historií a já rád dodávám, že při její přípravě nám byly výtečnou inspirací knihy Petra Hory Hořejše. Na naše dějiny dnes pohledneme skrze osudy jednoho lidského života. Dlužno dodat, že to byl velký život, i když se to v 20. století, jak si nehodilo říkat, ve 20. století byl seznam toho, co se nehodilo říkat, nekonečný. Ten život náležel muži s urozeným jménem Kašpar Maria Hrabě ze Šternberka. Byl to šlechtic nejenom podle rodokmenu, ale i šlechtic ducha.

0: Rod Hrabat ze Štenberka patří k nejstarším českým šlechtickým rodinám v zemi. Jde o jediný rod, který byl odedávna v panském stavu. Jeho příslušníci se významně zapsali do českých politických i kulturních dějin. Podle rodinné legendy pocházejí Šternberkové od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíšovi. Hvězda, kterou rod nese v erbu, je tedy hvězdou betlémskou.
1: To napsal o historii šternberského rodu doktor Petr Mašek z Pražského národního muzea.
2: První písemné zprávy však nepocházejí z doby biblické, nýbrž z počátku 12. století.
1: I to je hodně raný čas.
2: Prapředek tohoto rodu?
3: Pro úplnost dodejme údajný prapředek.
2: Se jmenoval Diviš z Divišova.
3: Také se psal Zdeslav z Chlumce.
2: Tento pozdější člen družiny českého krále Přemysla Otakara II. Založil nad řekou Sázavou roku 1241. hrad Český Šternberk.
1: Dnes je tato památka opět v držení příslušníků tohoto starobylého rodu.
2: Vedle české větve se příbuzní moravští zasloužili o počátek moravského Šternberku, a to už kolem roku 1269.
3: Šternberkové výrazně ovlivňovali politické události své doby.
2: A zastávali i ty nejvyšší zemské a církevní úřady.
3: Další nositel velmi častého jména v tomto rodě, Zdeněk, tedy Zdeněk ze Šternberka, byl vůdcem a zakladatelem zelenohorské jednoty, bojující proti Jiřímu z Poděbrad.
2: Zatímco jiní pánové se zlatou hvězdou v erbu, to byli ti z větve holické, se naopak přidali k husitům.
3: Panu Smilu Holickému ze Šternberka nebylo tudíž nikterak proti mysli provdat svoji 16letou dceru za už tehdy mocného šlechtice Jiřího z Poděbrad, kterému bylo 21 let.
2: Stranická příslušnost uvnitř jedné rodiny byla opravdu pestrá. Petr ze Šternberka se proti husitské revoluci postavil. Husova odpůrce a nepřítele litomyšlského biskupa Jana Železného doprovázel na cestě do Kostnice na koncil.
3: I další Šternberg, Aleš, byl katolík, ale velice umírněný.
1: Prostě rozený diplomat.
3: Prakticky stál na pozici české husitské šlechty.
2: Litoměřický biskup Jaroslav František založil řadu klášterů. Jeho bratrem však celá větev holických ze Šternberka vymřela.
3: Do našich dob dožila větev konopišťských ze Šternberka.
1: Dnešní majitel hradu Český Šternberk a zámku Březina na Rokycansku se jmenuje jak jinak než Zdeněk.
0: Roku 1761. na Tři krále, tedy v den, který je zasvěcen Kašparu, Melicharu a Baltazarovi, přišlo v Praze na svět dítě, kterému dali jméno prvního z biblických mudrců, Kašpar. A ještě mu přidali pro chlapce nezvyklé druhé jméno Maria. Byl to potomek Jana ze Šternberka a Anny Josefy hraběnky Kolovratové krakovské, potomek poslední, osmý, jako by byl osmým cípem rodové zlaté hvězdy. Jak bylo tradičním zvykem české šlechty při křtu v Havelském kostele na Starém městě pražském, byli mu zakmotry dva žebráci z tamní farnosti.
3: Už od narození Kašpar Maria zrovna silnou tělesnou konstituci neměl.
2: Přesto ale celý svůj život toužil být vojákem jako jeho otec a oba starší bratři.
3: Jenomže rodina byla, jak už tu bylo řečeno, početná.
2: A kromě toho s nepříliš rozsáhlým rodovým majetkem.
3: Tím pádem byly jeho životní osudy určeny předem.
1: Co ho čekalo?
3: Pro členy chudší aristokracie byly v té době jenom dvě možnosti uplatnění bez ztráty společenské prestiže. Vojenský nebo duchovní stav.
2: Už při Kašparově narození bylo jasné, že bude knězem.
3: Když však kluk povyrostl, ukázalo se, že má svou hlavu a mermomocí se snažil o vstup do armády.
2: Zasáhli však oba bratři, kteří mu vylíčili nudné poslání vojáka v době míru, v zapadlých posádkách někde v uherských vesnicích, na hranicích monarchie.
3: a doporučili mu zvolit si církevní kariéru a s ní perspektivu možného uplatnění v kulturním světě.
1: Uznal to Kašpar?
3: Sice nerad, ale uznal.
0: Svoje mladá léta trávil Kašpar Šternberg v rodinném kruhu.
1: Dozvídáme se z knihy doktora Jiřího Majera, knihy věnované hlavní postavě dnešní schůzky.
0: V zimních měsících pobýval v Praze, v letních v Oseku u radnic, v radnicích nebo v pražské Troji a v jejím zámeckém parku sousedícím s vinicemi na stráních strmě stoupajících ke vsi Bohnicům. Kašpar Šternberg ve svých pamětech vzpomíná, že ho otec, bývalý důstojník císařské armády, vychovával k tělesné zdatnosti. Jako všichni mladí šlechtici se zúčastňoval honů a jeho oblíbenou zábavou byla jízda na koni. Díky otcovým příkazům, k nimž patřil zákaz nosit v zimním období rukavice, se jeho zdraví upevnilo natolik, že po celý život odolával úspěšně tělesné námaze. Na rozvoji jeho duševních schopností měla vliv především matka. Byla velmi vzdělaná, mluvila a psala německy, francouzsky, italsky a anglicky. Díky služebnictvu se však Kašpar naučil nejprve mluvit česky, a to tak dobře, že až do vysokého věku mluvil touto řečí naprosto plynně. Teprve v dalších letech byl vzděláván v němčině, francouzsky se naučil od svých rodičů, zvládl i základy latiny. V pozdějším věku litoval, že se v mládí nenaučil ještě angličtině. Její hlubší znalost při své vědecké práci postrádal.
1: A co dva už zmínění bratři? Padla tu zmínka, že měli na svého nejmladšího sourozence velký vliv.
2: To opravdu měli.
1: Od kariéry vojenského ale odrazovali.
2: Jenomže oni nebyli jenom císařskými důstojníky. Oba dva absolvovali právnickou fakultu.
3: Starší Jan se pod vlivem svého vychovatele Františka Martina Pelcla,
1: nám již známého národního buditele,
3: zabýval studiem českých dějin.
2: Jestliže starší bratr zapůsobil na svého sourozence upřímným vlastenectvím, druhý bratr Jáchym v něm vzbudil zájem o přírodní vědy.
3: Kašpar mu byl k ruce při studiu nerostů, které při svých výpravách do přírody sbíral a s nimiž pak prováděl chemické pokusy.
0: Ke konci 70. let 18. století vystudoval Kašpar Maria Šternberg s úspěchem filozofii na Pražské univerzitě. Pak Prahu opustil, aby pokračoval ve studiích teologie v Římě. Silně na něj zapůsobila audience u císařovny Marie Terezie. Panovnice mu radila, že vzdělání, získané v Itálii, může využít i v jiném povolání, pokud se nebude cítit dostatečně silný na to být duchovním.
1: Což si Kašpar dobře zapamatoval.
2: Studia dokončil jako jeden z nejlepších.
3: Jeho povahové vlastnosti však nebyly učiteli hodnoceny zrovna nejpříznivěji.
1: Jaké poznámky měl v žákovské knížce?
3: Jestli to byla zrovna žákovská knížka, o tom pochybuji, ale poznámek dostal dost.
1: Jaké?
0: Pán ze Šternberga je při znamenitých duševních schopnostech vzpůrný, pyšný, drzý mladík, pohrdající nařízeními i nadřízenými a je podněcovatelem špatných záměrů.
1: A co pak na to pokáraný student?
0: Výuka je zde stejná jako v 10. století.
3: Když měl už studia za sebou, příslušel mu titul Theologus Absolutus, ale knězem se ještě nestal.
1: Proč?
3: Musel čekat.
1: Jak dlouho?
3: Do 24 let.
1: A kolik mu bylo teď?
3: 21.
1: Co s takovou spoustou času?
3: Rodina mu poskytla prázdniny v Itálii.
1: A užil si je?
3: Aby ne. Strávil je v Neapoli, která ho naprosto okouzlila.
2: Když po letech doplňoval svůj životopis, znovu se v duchu procházel neapolskými uličkami, zastavoval se na molu, odkud vyplouvali lodi na ostrov Capri, vzpomínal na moře zaplněné rybářskými čluny a plachetnicemi.
1: Musel mít zřejmě dobrou paměť, když se mu všechno vybavilo po...
2: Po 50 letech. Ale občas ze svých pamětí něco vypouštěl.
1: Zřejmě nezajímavé pasáže.
2: Musely být naopak velice zajímavé.
1: Ano, ku příkladu o čem?
2: Ku příkladu o mladickém vztahu k jisté italské umělkyni. V prvních verzích svého životopisu na chvíle s ní strávené s potěšením vzpomínal.
1: Jinou ve stáří kolikrát vidí člověk věci úplně jinak.
0: Když měl Kašpar 24 léta, uvolnilo se místo kanovníka v bavorském Řezně. Byla mu udělena tonzura, ale nikoli vyšší svěcení. S finanční pomocí rodičů si zakoupil obytný kapitulní dům na břehu Dunaje a konečně se cítil svým pánem.

0: Řezno bylo tehdy významným politickým střediskem.
1: Konala se v něm zasedání Říšského sněmu a Říšského soudu.
0: Po 3 dny v týdnu veřejně přístupná knihovna řezenského biskupství uchovávala více knih, než jich měla většina soudobých německých univerzit.
1: Zdejší městské divadlo nabývalo povahy národní scény.
0: A působila tu řada učenců, jejichž díla získala uznání v evropské vědě.
2: Zapadl Kašpar Sternberg do toho velkého světa v Řezně?
0: Nedělalo mu to žádné potíže. Povinnosti kanovníka ho nikterak nezatěžovali a tak nabídl bezplatné služby řezenskému biskupství a převzal správu jeho lesů.
1: Jeho původ mu zaručoval mnohé výsady. Docházel na řezenská vyslanectví různých států, zúčastňoval se společenského života, hlavně divadelních představení, a pro svůj šarm a široký okruh kulturních zájmů byl vítán v salonech řezenské společnosti.
3: Ohlasy francouzské revoluce, které se neomezily jenom na tuto zemi, byly zaměřeny proti šlechtě a duchovenstvu. Vyhlídky v mém stavu se mi od té doby zdály rozporuplné. Přesto jsem nemohl tak dlouho živené naděje okamžitě opustit. Předsevzal jsem si však méně žít navenek a věnovat se spíše vědám, které okrašlují každý stav a za všech životních situací jsou užitečné. Jen jsem se ještě nemohl rozhodnout, kterému oboru bych se měl přednostně věnovat.
0: Jako prvního chytila botanika.
1: Řezenská botanická společnost byla založena jako první svého druhu v Evropě.
0: Botanizování Kašpara pohltilo.
3: Nevěřil bys,
2: píše v dopise svému příteli,
3: nevěřil bys, jak bohaté prameny požitku přináší studium botaniky. Věřím, že ještě mohu být šťastný a budoucnosti se nebojím.
2: Já si taky myslím, že i v takovém pokročilém věku, jakým je 35 let, může být člověk ještě šťastný, ba i později.
0: Uspokojení přímo radostné prožíval v botanické zahradě, kterou založil na okraji Řezna.
1: Ve vědeckých časopisech se začaly objevovat Sternberkovy zprávy o výsledcích jeho pěstitelství.
3: Je to opravdu scientia amabilis.
2: Miloučká věda.
0: Jenomže se té miloučké vědě příliš dlouho věnovat nemohl.
1: Levé Porýní bylo odstoupeno Napoleonovi a s ním i město Mohuč, tradiční sídlo kurfiřství.
0: Bylo třeba vytvořit nové sídlo svaté říše římské.
1: A rozhodnutí padlo na Řezno.
0: Stalo se z něj středisko nového kurfiřtského státu, územně vytvořeného ze 2 knížectví a 1 hrabství.
1: V čele nového státu stanul arcibiskup a říšský kancléř Dalberg.
0: Ale jeho chod řídila politická správa v čele s prezidentem Turn Taxisem.
1: Ten byl však trvale nemocen. A tak jeho úřadujícím zástupcem se stal Kašpar Sternberg.
3: Pro Řezno byl Sternberg výhrou. Brzy vytvořil kabinet ministrů a strukturu všech správních orgánů. Prosadil několik opatření ve prospěch vědeckého bádání. Na liceu v Řezně ustanovil novou katedru.
2: Samozřejmě, že botaniky.
3: Založil lesnické učiliště a doporučil vysazování lesních školek.
0: Za svého 4letého viceprezidentování,
1: fakticky byl ale předsedou řezenské vlády,
0: jednal i s císařem Napoleonem.
1: Nejenom však s ním.
2: Asi taky s ministrem Tajerandem.
1: Pochopitelně, jenomže by nebyl diplomatem, kdyby o audienci nepožádal rovněž císařovnu Josefínu. O níž bylo známo, že miluje květiny.
2: Tak to byl skvělý tah.
1: Navštívil ji na jejím zámku Malmaison a věnoval jí sbírku alpských rostlin.
2: A co za to?
1: Jako protidar si směl v její zahradě vybrat sazenice rostlin z holandských kolonií.
3: Pařížský pobyt měl pro Sternberga i další význam.
2: Znovu jsme nahlédli do publikace doktora Jiřího Majera.
3: Paříž v té době patřila k významným střediskům výzkumu v přírodních vědách. Zásluhou Alexandra von Humboldta se tu Sternberg seznámil s předními francouzskými přírodovědci. Měl možnost prohlédnout si sbírky muzea v Jardin des Plantes,
2: tedy v pařížské botanické zahradě,
3: a také některé soukromé kolekce, ve kterých nechyběly ukázky skamenělé květeny. Tyto dojmy se mu později staly motivací k zaujetí pro paleobotaniku.
0: I když se věnoval politice, na svoje rostlinky nezapomínal.
1: Zkoumal je na každé své cestě Bavorském, Solnohradském, Korutany, Štýrském, Horními Rakousy.
0: Zvláštní náchylnost pociťoval k lomikamenům.
2: To jsou takové drobné, nenápadné skalničky.
0: Právě jim věnoval Kašpar Sternberg jedno ze svých největších děl, kterým se zařadil mezi nejvýznamnější evropské botaniky.
1: Zatímco Linné se ve svém díle zmínil o 38 druzích, Sternberg jich popsal 83.
2: Dnes jsou známy na 400 lomikamenů.
0: Z politiky Kašpar Sternberg po 4 letech odešel, ale v Řezně zůstal.
1: Nakonec tu pobyl 25 let.
0: Začal si zde budovat svůj zámeček, který do dějin tohoto města vešel jako Sternberkovo Garten Casino.
1: Kašparovo sídlo nepřežilo druhou světovou válku.
0: Ale jeho někdejší botanická zahrada je dnes součástí veřejného parku.
1: Botanika mu přestala stačit jako jediná.
2: Oženil se?
1: Ne, to přece nemohl, byl přece duchovní, i když nižšího svěcení. Nedokončila jsem větu.
2: Tak prosím.
1: Přestala mu stačit botanika jako jediná věda.
2: Aha, a do čeho pak se pustil teď?
1: Do meteorologie.
2: To bych do něj neřekl.
1: Po 2 roky prováděl meteorologická pozorování a do tabulek zaznamenával proměny teplot v 2-hodinových intervalech. Měřil 9x denně. Jenom během jednoho roku uskutečnil skoro 3000 měření.
0: Výsledky pozorování zpracovával do statistik, ve kterých se snažil vysledovat zákonitosti ve vývoji počasí, pro což si vypracoval vlastní stupnici.
1: A odtud už nebylo daleko k fyzice. Zaujalo ho působení galvanických článků na chemické procesy.
0: Byla to pro něj šťastná doba.
1: A to až do chvíle, kdy po bratru Janovi, který zemřel ještě jako mladý, kdesi v Uherské Posádce, odešel náhle i bratr Jáchym.
0: Před Kašparem, jako jediným žijícím mužským členem rodu, najednou vyvstala nová povinnost.
3: Nutnost převzít majetek mne zahrnula mořem neznámých záležitostí, které vyžadovaly mou přítomnost, přičemž odřeknutí se zajištěné pohodlné existence ve mně vyvolalo vnitřní boj.
2: Jaké byly starosti, které na Kašpara čekaly?
0: Bylo třeba převzít správu zděděného radnického panství.
1: Také si musel zařídit nějaké obydlí. Jeho bratr Jáchym, který podstatnou část svého života trávil cestováním, měl na Březině jenom malý dřevěný dům. Teprve v posledku tam začal budovat zděný zámeček. Z něhož byla dokončena jenom boční křídla.
0: Kašparův odchod z Řezna do Čech uspíšily válečné události, po kterých lehla třetina starobylého města popelem.
3: Zlomen přítomností a vzdav se všech dřívějších snů, rozloučil jsem se všemi mě drahými lidmi a milovanými rostlinami, které v mé zahradě již začaly vyhánět nové výhonky. Loučil jsem se s místem, kde jsem prožil nejkrásnější a nejšťastnější roky svého mládí a, jak jsem se domníval, i nejbouřlivější dny. A v 50. roce svého života jsem následoval svůj osud, který mne přiváděl zpět do mé vlasti, abych tu našel nezávislou existenci, o kterou jsem od vypuknutí revoluce ve Francii usiloval.
2: Po 4 století natrvalo doma.
1: Se souhlasem císaře byl uveden do Českého stavovského sněmu, ve kterém mu pro rodový původ patřilo řádné členství.
0: I nadále však zůstal titulárním členem řezenské kapituly, což nebyl pouze prázdný titul, nýbrž obnášel roční důchod ve výši 3750 zlatých. Byl mu vyplácen do konce života.
1: Jeho panství na Rokycansku bylo rozsahem nevelké, ale s řadou hospodářských podniků.
0: Vlastnil 12 vesnic a městečko Radnice.
1: Ale co bylo hlavní, na Šternberském majetku se rozkládala radnická černouhelná pánev.
0: Černé uhlí leželo v nevelké hloubce kolem 80 metrů a horníci za ním fárali v dolech Josef, Tři králové, Vojtěch, Cecílie, Eleonora a Terezie.
1: Pracovalo se v nich střídavě, podle poptávky uhlí.
2: Takže Kašpar Sternberg se vpravil do role uhlobarona?
0: Když už tak uhlohraběte.
1: Lépe řečeno důlního podnikatele.
2: A jak pak se mu vedlo?
1: Začal velkoryse. Otevřel několik nových slojí.
0: Dělal pokusy s výrobou koksu z břaského uhlí. Ten byl pálen ve vysoké peci Šternberské železárny v Darové.
1: Ve vitriolovém dole dal těžit místní kizové břidlice, ze kterých se získávalo železo.
0: To se pak zpracovávalo na hamru.
1: Důlní podnikání bylo stále rozsáhlejší. Ve 30. letech 19. století se už na Šternberském panství pracovalo v 19 dolech.
0: Původně všechno uhlí spotřebovaly železárny a domácnosti na Radnicku.
1: Ale Kašpar Sternberg začal postupně zásobovat uhlím i podbrdské, křivoklácké a plzeňské železárny.
3: Když zajistil řádný chod správy panství, mohl se Kašpar Sternberg konečně věnovat znovu vědecké práci. Nejprve dal dobudovat rozestavěný zámek Březina u Břas, kde se trvale usídlil. Aby mohl pokračovat v botanickém průzkumu, založil při něm botanickou zahradu s vytápěnými skleníky a zřídil anglický park o rozloze 13 hektarů s řadou cizokrajních dřevin.
0: Začal pracovat na historii botaniky v Čechách. Vyšla ve dvou svazcích.
2: V úvodu vyjádřil Kašpar Sternberg svůj názor na poslání vědy jako kulturního dědictví.
3: Dějiny každé vědy jsou současně podstatnou částí dějin každého národa.
1: Toto dílo mělo ještě jeden význam.
3: Svým zaměřením i zpracováním se jim Sternberg přihlásil k vlastnímu národu, k němuž po svém návratu znovu nacházel cestu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 717. schůzka s toulkami českou minulostí. 718. uvedeme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší dnešní program? Už za chvíli repríza pořadu Jak to vidí a v 21 hodin Muzikál Express.
2: Touláte se rádi českou minulostí?
3: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
2: Více na prýbohemia.cz.
3: Děkujeme.

0: Oblíbený vítr na dvojce.
1: Těšit se můžete na vypravěčku poutavých příběhů Milenu Štráfeldovou. Proč za jednu ze svých výhod označuje nevzdělání, což u této zvídavé ženy musíme brát se značnou rezervou? Jak se přihodilo, že se v záchvatu tvůrčí euforie málem utopila? A za čím se už dlouhá léta vydává při toulkách přírodou s noclehy pod Širákem?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, je tady čas a prostor na rozhovor. Pozvání přijal Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, Michale.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Zaměříme se především na babí léto, varování vědců před cílícím jevem El Niño a také nebývalé intenzivní hurikánovou sezónu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Jak to vidí?
6: Babí léto trvá, dosáhlo už na svůj letošní vrchol. Středa byla jeho nejteplejším dnem.
7: Zřejmě ano, i včera bylo velmi teplo. Teplota v Českých Budějovicích přesáhla 26 stupňů Celsia, takže opravdu letní teploty, letní dny v některých částech České republiky jsou. A myslím si, že asi ten vrchol už je dosažen. To ale neznamená, že by nadcházející ty nejbližší dny měly být nějak o mnoho chladnější. Dnes nás tedy ovlivňuje rozpadající se studená fronta, takže té oblačnosti bude více a tedy slunečních paprsků méně. Proto teploty budou o trošku nižší, než byly včera, zejména na západě Čech, tam to možná bude trochu citelnější snížení, ale tak ono 19 stupňů na 2. října pořád není málo, to je dobré si uvědomit. Taková obvyklá průměrná teplota, řekněme, maximálně na začátku října je tak 16 stupňů. No a zítra zase bude tepleji a slunečno, 20 až 24 stupně a není vyloučeno, že možná někde se ještě té 25 dostaneme a to vlastně se bude týkat i první poloviny příštího týdne. Ta období babího léta a v minulosti byla občas i teplejší, například vlastně nejvyšší teplota pro říjen činí 30,3 stupně Celsia, takže když se sejde vhodná konstelace, tak může ta teplota opravdu ještě být o pár stupňů vyšší, než máme teď, ale přesto ty teploty jsou výrazně nadprůměrné a hlavně to období toho babího léta letos, které máme tu současnou epizodu, vlastně od minulé soboty, pokud si dobře vzpomínám.
6: Svatováclavské.
7: Tak je přesně tak, hezky to zapadá do toho svatováclavského, nebo toho označení svatováclavské se letos velice trefně hodí. Tak vlastně týden a pokud tedy tomu připočteme ty očekávané další dny, tak to bude ve finále nějakých vlastně 12 dnů babího léta v kuse a to babího léta opravdu velmi, velmi teplého.
6: Babí léto téměř všude, až na Sněžku, tedy, protože zasáhl tam orkán s nárazy větru rychlosti až 128 km za hodinu.
7: To je pravda, ono ten vítr od jeho východu byl v minulých dnech poměrně silný, zejména na hřebenech severních hor, ty nárazy přesahovaly i 100 km za hodinu, docela dost to foukalo třeba i na Českomoravské vrchovině, nebo taky na Frýdlantském výběžku, ve Frýdlantském výběžku na severu Čech. A ono vlastně je to docela, řekněme, pověstné nebo spojené typicky s tou povětrnostní situací, kterou máme, tedy tlaková výše nad severovýchodní Evropou, tlaková níže nad Evropou západní nebo nad východním Atlantikem. A mezi těmito dvěma tlakovými útvary k nám na jedné straně proudí ten teplý vzduch od jihu ze Středomoří, případně někdy i ze severní Afriky. Na druhé straně občas právě nad naším územím nebo nad střední Evropou se vytvoří trochu větší rozdíl tlaku, takzvaný tlakový gradient, a to znamená potom i ten potenciálně silnější vítr, který pak je lokálně, zejména v těch, řekněme, orograficky příznivých oblastech, jako je právě Českomoravská vrchovina nebo ty severní hory, lokálně zesilován, proto tam ten vítr trochu fouká silněji, ale na většině území tak silný vítr samozřejmě nebyl.
6: Sledujeme ještě dozvuky tropického léta, promítá se vlastně do příjemných teplot i mimochodem vyhřátá moře letos až určitě, příliš.
7: Ano, je to tak, určitě ano. Ono vlastně, ta moře kolem Evropy byla mimořádně teplá, stále v tuto chvíli ještě většina moří kolem našeho kontinentu je nadprůměrně teplá, zejména západní polovina Středomoří, tam opravdu ty teploty stále ještě jsou, někde kolem 26, lokálně mají i 27, 25 stupňů Celsia, což na začátek října je velmi teplo. Takže to naakumulované teplo se samozřejmě potom uvolňuje do okolí a přispívá k těm vysokým teplotám v oblasti kolem toho Středozemního moře. A samozřejmě potom také i, když se dá ten vzduch do pohybu, tak to napomáhá tomu, že ty vyšší teploty jsou dosahovány i dále od těch mořských břehů. Mimochodem, když už jsme u těch jihoevropských zemí, řekněme, tak vlastně v těch minulých dnech, nebo v tom minulém týdnu, třeba ve Španělsku teploty dosáhly ještě ke 40, bylo to vlastně nejpozdější 40, která kdy byla na Pyrenejském poloostrovu zaznamenána. Mimořádně vysoké teploty byly i ve Francii, ale třeba i v Německu, a nešlo jenom o ty maximální denní teploty, ale třeba i o noční minima. V Německu v noci na včerejšek na některých stanicích teplota neklesla pod 17 stupňů Celsia, to je taková hezká červencová noc, ale on byl už první říjen, že?
6: Nekončící
7: léto, dalo by se říci. Ne, teď se teda trochu ochladilo v tom Německu, ale je pravda, že opravdu ty teploty nad většinou evropského kontinentu i v to září byly výrazně vyšší, než odpovídá nějakému i tomu poslednímu 30letí, které samo o sobě už je poměrně teplé ve srovnání s tím uplynulým minulým stoletím.
6: Jaké klimatické oblasti by vůbec odpovídaly ty teploty, které jsme sledovali přes to léto?
7: Ono záleží, pro kterou část Evropy nebo pro kterou oblast Evropy to budeme vlastně řešit. Například pokud se podíváme tady na střední Evropu, tak tam asi bychom se přesunuli někam do oblasti třeba střední jižní Itálie. Také záleží, jestli se díváme pouze na teploty nebo i na srážky. Pokud je to i zohlednění těch srážek, tak tam možná v některých případech je to spíš třeba takový ten střední až jižní Balkán, kde ty srážky v létě obecně jsou, řekněme, méně časté, méně intenzivní a prostě suší období tam nejsou žádnou výjimkou. A je pravda, že vlastně ve střední Evropě jsme letos opravdu měli dlouhá suchá období s vysokými teplotami. Zajímavá by byla třeba i západní Evropa, Francie, Paříž, ta by se mohla přesunout někam do Andaluzie. Opravdu prostě takové to vnitrozemské území Francie jižně od Paříže by odpovědalo jižnímu Španělsku právě kvůli těm vysokým teplotám, ale i kvůli tomu extrémnímu suchu, se kterým se letos Francie potýkala, a samozřejmě všichni asi máme ještě v paměti ty rozsáhlé lesní požáry, které pak zpustošily části Francie. No a samozřejmě i extrémně nízké průtoky řek, které v té západní Evropě v řadě oblastí stále ještě přetrvávají.
6: I u nás. Jaká je hydrologická situace na tuzemských tocích?
7: Ano, ta rozhodně není příznivá. Pokud se podíváme na průtoky našimi řekami, tak většinou se ve srovnání s dlouhodobým průměrem pohybují někde mezi 15 a 55%, čili je to výrazně, výrazně méně než těch, řekněme, příjemných 100% nebo ideálních 100%, tak a některé i velké řeky mají opravdu ty průtoky jenom kolem těch 20%, což je prostě opravdu málo. Velmi špatně jsme na tom obecně i se spodními vodami, respektive s podzemními vodami. Ty hladiny v mělkých vrtech jsou často mimořádně podnormální. To znamená, že vydatnost i těch pramenů je velmi jako omezená, a vzhledem k tomu, že vlastně už máme říjen, podzim, tak je důležité pro ten další vývoj, jaké vlastně srážky nás zasáhnou v průběhu podzimu a zimy a jak se to vlastně potom projeví na nějaké, řekněme, obnově nebo zlepšení stavu těchto podzemních vod, protože ty jsou velmi důležité pro zásobování řady oblastí České republiky vodou. Řada lidí má studny, které vlastně jsou napájeny těmito zdroji a z tohoto pohledu ta situace opravdu příznivá není.
6: Vysvětluje Michal Žák, docent katedry fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a meteorolog.
0: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Čím dál vědců varuje před klimatickým jevem El Niño, bude mnohem intenzivnější, než se čekalo. Svůj vrchol by měl dosáhnout za 2 měsíce, tak jak a kde se nejvíce projeví, Michale, jeho síla?
7: Tak určitě se nejvíce projeví v té bezprostřední, vlastně v tom bezprostředním okolí toho Tichého oceánu. Musíme si uvědomit, nebo připomenout trošku, že El Niño principu je vlastně o teplotních poměrech v Tichém oceánu, mořské vody v Tichém oceánu, o tom, jak vlastně se mění ty poměry v teplotě mořské vody. Přitom El Niño v té centrální a východní část Pacifiku je teplotně nadprůměrná, je tam teplejší voda než obvykle a v tom letošním roce je ta míra odchylky směrem do toho plusu mimořádná, opravdu mimořádná. Už teď jsme vlastně překonali vůbec vlastně největší odchylku, která kdy byla zaznamenána v historii těch předchozích El Niño, jestli to tak mohu říci s dovolením. To znamená, že už vlastně jsme nad tím vrcholem, ale my nejsme ještě na tom vrcholu letošního El Niño. Tak už jsme překonali ten historický rekord, ale ještě nejsme vlastně na tom vrcholu letošního, jak jste říkalo, vlastně měsíc a půl až 2 měsíce ještě může to El Niño pravděpodobně bude zesilovat, bude tedy se dál ještě ta voda ohřívat, bude ještě teplejší. Mimochodem se u břehu Ekvádoru, Galapágy a tak dále, tam ty odchylky teploty mořské vody se pohybují lokálně i kolem 7 stupňů oproti dlouhodobému průměru. A jsme v Tichém oceánu, jsme v rovníkové oblasti, kde ty tak velké odchylky samozřejmě mají velmi dramatický dopad potom třeba na život v tom oceánu. My se často bavíme o té atmosféře, ale i o tom dění v oceánu je dobré vlastně tohleto zdůraznit. Mimochodem v Ekvádoru byla tuším předevčírem naměřena vůbec nejvyšší teplota v historii pozorování. Takže to už je ten praktický dopad opravdu toho bezprostředního okolí. Díval jsem se teď včera na průběh teploty v Limě, hlavním městě Peru, a ta vlastně už od nástupu toho El Niño je nad každý den je teplejší, než by odpovídalo dlouhodobému průměru, čili v podstatě téměř to bude už půl roku, kdy ta teplota je vyšší. Aktuálně jsou ty odchylky třeba o 7-8 stupňů, čili je to opravdu výrazně teplejší, ale ten dopad samozřejmě se bude v těch příštích měsících ještě zesilovat, prohlubovat v té atmosféře, tedy z hlediska toho počasí. Takže můžeme očekávat, že během té druhé poloviny podzima a v zimě uslyšíme opravdu o poměrně asi významných projevech třeba v oblasti Severní Ameriky. Očekává se poměrně deštivá nebo vlhká zima v jižní části Spojených států amerických. Určitě bude pokračovat i sucho na západě Pacifiku, v oblasti Indonésie, severovýchodní Austrálie, jihovýchodní Asie a v některých dalších oblastech, zejména v jižní Americe, tam v některých částech budou jednak intenzivnější srážky, zejména tedy v té západní části jižní Ameriky, jinde naopak sucha a také velmi vysoké teploty. Mimochodem, když už jsme ještě u těch teplot, zase v předchozích dnech 45 stupňů v severní Argentíně a to je tam teprve vlastně jaro.
6: Jaro. Souvisí s tímto jevem, právě se zesilováním tohoto klimatického fenoménu, v podstatě silnější hurikánová sezóna.
7: Ano, ale je tam potřeba dodat v Pacifiku.
6: Pacifiku
7: v Tichém oceánu, přesně tak. My vlastně o hurikánech mluvíme jednak v Atlantiku, ale také ve východní části Pacifiku. Když se potom přesuneme do té západní části Pacifiku, tak ty samé vlastně tlakové níže, tropické tlakové níže označujeme jako tajfuny, jenom aby bylo jasno. Takže když jsme v té východní části, tak mluvíme o hurikánech a opravdu ta letošní hurikánová sezona v Pacifiku je rekordní vzhledem k tomu, že máme teprve začátek října, jednak kolik už těch hurikánů bylo, jak byly silné, jak dlouho existovaly, a stále to vypadá, že v těch dalších dnech a týdnech se ještě další hurikány budou vytvářet a budou vznikat. Své o tom vědí třeba obyvatelé Havajských ostrovů, kteří letos byli vlastně postiženi dvěma poměrně silnými hurikány. Jedním ten přinesl vydatné srážky hlavně na ten východní hlavní ostrov, ten Big Island. Tam spadlo dokonce přes 1000 mm vody, takže si dovedete asi představit, co to v tom kopcovitém terénu může udělat za škody a za paseku. Druhý potom zasáhl hlavně západní ostrovy, tam šlo spíše o silný vítr, takže ty dopady byly především do energetiky a výpadky dodávek elektřiny a podobně, protože tam jsou, že jo, ty dráty taženy většinou venkovním venkem po sloupek, takže potom samozřejmě ten silný vítr může tyto záležitosti poškodit. No a samozřejmě částečně ty hurikány zasahují i Mexiko, zejména tu západní oblast. V těch posledních dnech možná posluchači zaregistrovali hurikán Polo, který zasáhl kalifornský poloostrov. A nad Mexikem se sice rozpadl, ale ta vlhkost z toho hurikánu teď přispívá i k velmi intenzivním lokálním bouřkám nebo bouřkovým srážkám ve Spojených státech amerických. Takže ono to, že ten hurikán zanikne, neznamená, že ta vlhkost v atmosféře také zanikne, ale za příznivých okolností, vhodných podmínek může přispívat k dalším přívalovým srážkám právě třeba v té oblasti Spojených států. No a ten Polo se stal vlastně druhým nejsilnějším hurikánem v té východní části Pacifiku, takže vidíme, že už zase máme nějaké takové trošku výjimečné případy těch silných tropických cyklon. A možná ještě jedna zajímavost, on velice rychle zesílil z té tropické deprese, což jsou rychlosti větru kolem 50-60 km za hodinu, dosáhl vlastně během 24 hodin toho 5. stupně, což jsou rychlosti větru přes 250 km za hodinu, což byl vlastně nejsilnější nebo nejrychlejší zesílení vůbec v historii hurikánu. Takže to je samo o sobě velice, velice výjimečné. A možná ještě jedna zajímavost, když se dělal průzkumný let do oka toho hurikánu Polo, tak ve výšce necelých 2,5 km změřili teplotu přes 30 stupňů Celsia.
6: To je neuvěřitelné.
7: To je mimořádně vysoká teplota, no. Takže bylo by zajímavé vytáhnout ruku z toho okénka letadla a nechat se ojívat teplotou kolem 30 stupňů.
6: Proč zůstal Atlantik ušetřen?
7: Ano, to je dobrá otázka.
6: Právě hurikánů.
7: Ono to tak bývá, když máme to El Niño, že ty podmínky nad Atlantikem jsou nepříznivé. Tam to ani tak nesouvisí s tou teplotou vody, která je zásadní vlastně pro jakoby zdroj energie, nebo zásadním zdrojem energie, nebo co to je, jakési palivo pro ty hurikány. Takže když v tom Pacifiku je El Niño, je tam tedy teplota nadprůměrná, tak je logické, že i ty hurikány mají více možností energie. V Atlantiku ale bývá při El Niño situace nepříznivá v atmosféře. A to tak, že panují často podmínky silného střihu větru. Co to znamená? To znamená, že vlastně v různých výškách fouká vítr různou rychlostí a z různého směru. Musíme si trošku uvědomit, že pro vznik hurikánu je důležité, aby vlastně ta vodní pára, která se dostává do atmosféry z teplého oceánu, skondenzovala, čili přeměnila se zase v kapalnou vodu, v mraky, jednoduše řečeno, a přitom se totiž uvolňuje ohromné množství toho tepla, latentního tepla, tak aby se tohleto odehrávalo v nějaké

0: vlastní. Takže to je vlastně opravdu velmi protichudný faktor pro vznik hurikánu nad Atlantikem. Vzniklo jenom pár tropických bouří v podstatě, pravděpodobně ještě nevznikl ani jeden hurikán. Tam je pravděpodobně, říkám proto, protože tropická bouře Fay podle jednoho měření, tam ta rychlost větru mohla přesáhnout to kritérium hurikánu, ale to se ještě bude zpětně vyhodnocovat. Takže v Atlantiku je klid a v Pacifiku je velmi bouřlivo.
1: Konstatuje meteorolog a moderátor počasí v České televizi Michal Žák.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Jak ať už hurikánová sezóna v Pacifiku, ale vůbec zesilující klimatický fenomén El Niño ovlivní nás tady v Evropě, třeba nadcházející evropskou zimu, Michal?
0: To je dobrá otázka, která se samozřejmě objevuje velice často, protože ano, ty dopady El Niño budou velmi výrazné v oblasti kolem toho Pacifiku, jak už jsme říkali, ale čím jsme dál od toho Tichého oceánu, tak tím ten vliv je slabší a Evropa je vlastně takovým kontinentem, kde ten vliv El Niño je obecně nejmenší ze všech kontinentů naší planety, protože jsme opravdu hodně daleko. Mezi Pacifikem a námi leží ještě Atlantský oceán, což je velká plocha, velmi výrazná plocha z hlediska utváření počasí. Takže ty, řekněme, to dění nad Pacifikem je modifikováno děním nad Atlantikem a ten nějaký vlastně takový jakoby jasný signál, který bychom mohli přiřadit tomu El Niño, se v Evropě poměrně obtížně vyhodnocuje nebo poměrně obtížně detekuje. Takže z tohoto důvodu vlastně ten vliv toho El Niño je poměrně omezený. Obecně se dá samozřejmě říci, že když to proudění nad Severní Amerikou bude ovlivněno tím děním nad Pacifikem takovým a takovým způsobem, tak se to nějak následně projeví i nad Atlantikem, což potom souvisí i s děním v Evropě. Obecně zatím to vypadá tak, že by zejména začátek zimy, ta první polovina, vlastně ten zbytek podzimu, měl být ve znamení takového spíše teplejšího počasí, nadprůměrně teplého počasí, kdy vlastně by měli putovat do Evropy tlakové níže z Atlantiku, to znamená, že by mělo převažovat to západní, jihozápadní proudění nad Evropou, které nám přináší teplejší vzduch. Když to fouká v zimě od západu, tak je obecně teplej. A může být i vlhčej, tam tedy bude záležet, jakou konkrétní vlastně dráhou budou ty příslušné tlakové níže postupovat, jestli spíše víc na sever, nebo třeba k nám do střední Evropy, to ovlivní množství srážek. Ale ty teploty by obecně měly být spíše nadpůrměrné, což asi není příliš dobrá zpráva pro milovníky sněhu, protože když je teplej, tak i když něco padá, tak je to většinou déšť. A sněží v podstatě spíš jenom na horách a často jsou to spíš jenom ty vyšší horské polohy, kterých u nás v Česku příliš mnoho není, co si budeme říkat. Trochu lepší situace by mohla být třeba v Alpách, kde přece jenom v těch výškách kolem 1500-2000 metrů už by mohlo být chladno natolik, aby tam ty srážky byly sněhové. Ale v těch polohách nižších to asi bude trochu horší.
1: Takže bude zaděláno na další sucho a další teplo v roce 2027.
0: No, to je otázka. Ono samozřejmě ty sezónní předpovědi musíme brát opravdu s rezervou, zejména tady v Evropě. Bohužel ta situace je taková, jaká je, že ta spolehlivost není tak velká, jako třeba v oblasti Severní Ameriky. Na druhou stranu pro ten závěr zimy, pro tu druhou polovinu zimy, některé modely naznačují, že by ten vliv už neměl být tak, řekněme, oteplující, ale že by se častěji mohly objevit v pády studeného vzduchu, které by pak mohly přinášet snížení i do nížin nebo do nižších poloh, ale jak říkám, to už je opravdu hodně daleko, takže to už trošku jako předbíháme a asi se na to nemůžeme příliš spolehnout. Ale jak říkáte, no, zatím to není úplně pozitivní v tom smyslu, že bychom se dočkali nějaké tlustší sněhové pokrývky, která by pak mohla zvolna odtávat a hezky obnovit ty spodní vody. To by bylo samozřejmě ideální, ale známe, že v posledních nejenom letech, možná i dekádách, příliš ideální počasí u nás nenastává.
1: Jakým směrem se tedy vůbec ubírá klima?
0: Tak ubírá se tím směrem tomu, řekněme, stále teplejšímu klimatu, stále vyšším teplotám, což je tedy v souladu s tím, co vlastně klimatické projekce už očekávaly před několika dekádami.
1: Je to nespochybnitelné?
0: Je to
1: ten trend
0: je nespochybnitelný. Ano, ten je nespochybnitelný. Samozřejmě, pokud nedojde k nějakému vnějšímu zásahu, který vlastně leží mimo tu ten vlastní klimatický systém země, ať už ten vnější zásah způsobíme my lidé, nebo dopad meteoritu, nebo nějaké

0: nějaká mnohoutná sopečná erupce, ale to se asi dosti obtížně předpovídá, tak ten trend je nespochybnitelný a dá se očekávat, že ty teploty budou dál stoupat. Určitě řada posluchačů ví, že Evropa patří těm kontinentům, které se oteplují nadprůměrně rychle ve srovnání s tou celosvětovou hodnotou toho oteplování. Českou republiku nevýjímaje, takže i my se oteplujeme rychleji, než je tedy oteplování celého světa. Takže se dá očekávat, že do poloviny století ta teplota bude citelně vyšší, než je v současnosti a že se tedy budeme posouvat teplotně opravdu nejenom v tom jednom roce, ale v tom dlouhodobém průměru někam třeba na úroveň středního Balkánu, střední Itálie, možná postupně. Samozřejmě velká otázka je dopad teplot a srážek, no kombinace teplot a srážek, kdy tedy ten trend k tomu častějšímu výskytu sucha asi bude spíše pokračovat. A bude to souviset právě s těmi vyššími teplotami a intenzivnějším výpadem. Takže asi v tomto směru. Samozřejmě ale to neznamená, že v tom otepujícím se klimatu se občas nedočkáme v pádu studeného vzduchu. Bohužel někdy je to v nepříznivou dobu, jako třeba na jaře, kdy nám to spálí kvetoucí stromy a vinou révu. Ale třeba i v zimě může přijít nějaká kalamita, která nás dokáže potrápit, ale celkově to je zatím spíše tím oteplujícím trendem.
1: Jinak Světový potravinový program upozorňuje na to, že ten klimatický jev El Niño, o kterém jsme se bavili, představuje také riziko pro zásobování potravinami, což není asi překvapující.
0: Není to překvapující. Přesně tak, protože když v řadě oblastí to počasí se chová výrazně odlišně a jsou to oblasti, my jsme se bavili, že okolo toho Pacifiku, ale ono se to týká třeba i Jižní Asie, které jsou zemědělsky velmi významné. Pěstuje se tam velké množství prostě plodin a teď, když tam prostě máte podprůměrné srážky, vyšší teploty, tak je logické, že ty výnosy budou nižší. Na druhé straně Pacifiku, v Jižní Americe naopak, že počítáte s nějakými sušnými podmínkami, oni do toho přijdou vydatné deště, zaplaví vám to pole, úrodu, zničí vám to úrodu, tak také pochopitelně ty výnosy jsou výrazně nižší, nebo ta úroda je zničená, takže opravdu ty dopady z tohoto pohledu jsou poměrně jako očekávatelné, jak už jste popisovala. A to, co jsme vlastně trošku i naznačili, co se tak tolik nezdůrazňuje, třeba i dopad na ten rybolov, zejména u břehu, západní břehu Jižní Ameriky, kde tedy to teplejší moře znamená výrazně nižší výnos rybolovu.
1: Konstatuje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, Michale.
0: Já také děkuji a přeji hezké podzimní dny.
1: Já se připojuji, užijme si babí léto a také víkendové vysílání Českého rozhlasu. Určitě si naladíte v sobotu dvouhodinový speciál Tobogánu z Pražské křižovatky a v nedělním, jak to vidí, si poslechněte rozhovor Viktorie Kopecké s boromejkou sestrou Angelikou. Já se na vás těším v pondělí s Pavlem Kosatíkem. Krásný den.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas. Je naprosto
1: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
2: A nejdříve zamíříme na New Yorkskou Broadway. Ukazuje se, že získání ceny Tony je skoro zaručenou poukázkou na úspěch. V současné době se totiž na Broadway stále hraje 8 vítězů těchto cen v kategorii nejlepší muzikál roku. Konkrétně Lví král, a to už 28 let, tedy od roku 1998. Z 15 roky uvádění jej následuje kniha Mormonova a 11 let má na svém kontě Hamilton.
0: Stálý úspěch pak zaznamenávají i ty novější, jmenovitě Hadestown, Moulin Rouge, Outsiders, Maybe Happy Ending i letošní Šmigedun.
2: Zda je vkus diváků a kritiků v dnešní době podobný, či zda ceny Tony jsou skvělým PR, těžko říci, možná od každého něco.
0: Hudební ukázka bude patřit vítězi zmíněného žebříčku, tedy Lvímu králi. Hakuna Matata.

0: Pozornosti našich médií neušlo, že ve věku 80 let zemřel 6. září zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, spoluzakladatel kapely Jojo Band. Ta loni oslavila půlstoletí na hudební scéně.
1: Richard Tesařík kromě působení v Jojo Bandu vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Například v Robin Hoodovi, Johance z Arku či v Touze v pražském divadle Kalich. Nezapomenutelný byl i v roli Bejka v muzikálu Donaha, uváděného plzeňským divadlem Josefa Kajetána Tyla.
0: Významná byla v Kalichu i role hrobníků, kterou stvárnil on a jeho již dříve zesnulý bratr v muzikálu Hamlet.
1: A skladbou Celý život kopu hrob právě z tohoto muzikálu si Richarda Tesaříka nyní připomeneme.

0: Další informace přichází z londýnského West Endu. Po mírných počátečních rozpacích tam naskočil na vlnu úspěchu muzikál Ďábel nosí Pradu. V současnosti byl totiž zahájen předprodej vstupenek na celý další rok dopředu.
1: V Londýně měl tento muzikál premiéru v prosinci 2024 a od té doby jej spatřilo 1,25 milionu diváků. Hudbu k muzikálu složil Elton John a tím si po Lvím králi a Aidě připsal další divadelní úspěch.
0: Jak je všeobecně známo, muzikál vznikl na půdorysu mimořádně úspěšného stejnojmenného filmu z roku 2006 s Meryl Streepovou v hlavní roli. A v letošním roce bylo uvedeno i jeho pokračování, tedy Ďábel nosí Pradu 2.
2: Tell Simone I don't approve the girl she sent me from Madrid. I asked for thin and pert, not plump and tired. Have Miguel see me at one, I saw the layout that he did. Very slick, very fun, very uninspired. Bump!

0: V říjnu uplyne celých 40 let od světové londýnské premiéry muzikálu Phantom Opery. Nutno dodat, že s výjimkou covidové přestávky se tam hraje od té doby nepřetržitě dodnes. My tomuto výročí rádi věnujeme příští vydání Muzikál Expressu.
1: Není tedy divu, že oslavy tohoto jubilea probíhají už nyní, mimo jiné v podobě světového turné. A jak jsme už několikrát zmínili v našem pořadu, zájezdové verze předních muzikálů dnes prakticky dosahují stejné umělecké úrovně jako jejich broadwayské nebo londýnské originály. A mimo obě meky hudebního divadla často spatřujeme i ty největší hvězdy.
0: Zmínili jsme se v minulosti například o tom, že Sarah Brightman si s úspěchem zahrála roli hvězdyně mého filmu, tedy Normy Desmondové, v australské verzi Sunset Boulevardu. A nyní bylo oznámeno, že jeden ze současných hlavních představitelů Fantoma opery, muzikálová hvězda první velikosti Ramin Karimblu, si zahraje postavu Fantoma v rámci oslav 40. výročí v delší sérii v čínské Šanghaji. Night time sharpens, heightens each sensation.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Druhá část dnešního vydání bude patřit jedné z největších osobností našeho hudebního divadla. Člověku, který ovlivnil hudební svět několika generací Čechů. Jeho jméno zní Jiří Suchý.
0: A právě ten 1. října, tedy v době mezi naší premiérou a reprízou tohoto pořadu, oslavuje 95. narozeniny.
1: Jméno tohoto českého divadelníka, herce, hudebníka a komika je samozřejmě spojeno především s divadlem Semafor. Ale začněme od začátku.
0: Jiří Suchý se narodil v roce 1931 a rané dětství strávil v Kladrubech. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Prahy, kde vystudoval základní i střední školu a později přičichl k umění. Jeho první zkušeností v tomto ohledu byl komparz ve filmu Sobota v roce 1944. Mnohem víc ho ale táhlo divadlo. V roce 1947 se seznámil s Františkem Viktorem Sodomou, se kterým se podílel na prvních rozhlasových pořadech. Mimo jiné se scházeli i v Redutě, která významně přispěla k nastartování Suchého kariéry.
1: V Redutě Suchý vystupoval jako kontrabasista, seznámil se tam i s Miroslavem Horníčkem a ten mu v roce 1956 představil Jiřího Šlitra. Netrvalo dlouho a ti dva spolu začali tvořit první společné písně. Později se rozhodli Redutu opustit a založit si i vlastní kapelu a později dokonce i divadlo. Ještě před vznikem Semaforu v roce 1959 nicméně Suchý stál spolu s Ivanem Vyskočilem u zrodu divadla Na zábradlí. Tato scéna vznikla v polovině roku a už začátkem prosince úspěšně uvedla hudební komedii Kdyby tisíc klarinetů.
0: A z ní, respektive z její pozdější filmové verze, bude i naše první dnešní hudební ukázka.
2: Malá babeta šla do světa a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší, a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

je, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu

0: Divadlo Semafor založil Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem 31. října 1959. Původně měli v plánu věnovat se v něm co nejširšímu spektru uměleckých forem od divadla a filmu přes tanec a loutky až po výstavy výtvarného umění.
1: První dvě sezóny nicméně ukázaly, že největšímu diváckému zájmu se těší její hudební divadelní představení. Proto se rozhodli do budoucna zaměřit právě na ně. První hrou Semaforu byl Člověk z půdy. Následovalo písničkové pásmo Zuzana je sama doma, které se dočkalo několika dalších pokračování. Asi nejslavnějším titulem tehdejšího Semaforu byl však Jonáš a Tingle Tangle.

0: 60. léta byla pro semafor doslova zlatým věkem. Říci, že semaforem prošly největší hvězdy populární hudby své doby, by bylo nepřesné. Semafor totiž ty hvězdy doslova vyráběl. Jejich jména zná dnes snad každý. Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Karel Gott, Karel Štědrý, Hana Hegerová, Eva Olmerová, Jiří Jelínek a další.
1: Většina z nich sice postupem času ze semaforu odešla, ale svoje semaforské hity si vzala navždy sebou, jako například tento.

0: Jedním z velkých počinů Semaforu byl muzikál Dobře placená procházka z roku 1965, autory označovaný jako buff opera. O rok později v režii Jána Roháče a Miloše Formana vznikla i jeho filmová verze.
1: Dalo by se říci, že šlo o první skutečný původní český muzikál se všem všudy. Se skvěle vystavěným příběhem, nápaditou hudbou, humorem a vynikajícími hereckými výkony.
0: V poněkud jiné inscenační podobě se dočkala v roce 2007 Dobře placená procházka také velkolepého uvedení na scéně Národního divadla v Praze, a to v režii Formanových synů Miloše a Petra. Do svého repertoáru Dobře placenou procházku přijala v průběhu doby i řada jiných divadel.
1: Další hudební ukázka ale bude patřit původnímu semaforskému originálu.

0: K historii divadla Semafor patří samozřejmě i už zmíněný hudební film Kdyby tisíc klarinetů z roku 1964. Vznikl na motivy suchého stejnojmenné hry, kterou kdysi zahajoval svoji spolupráci s divadlem Na zábradlí. Její příběh byl ale pro filmové plátno rozvinut a získal tak zcela jinou dimenzi. Ve filmu hrála celá plejáda tehdy předních českých zpěváků, včetně těch, kteří už v té době v Semaforu nehráli. Herce ze Semaforu doplnil především soubor divadla Rokoko, ale také semaforský orchestr Ferdinanda Havlíka i ten rozhlasový v čele s Karlem Krautgartnerem.
1: Nutno dodat, že polovina 60. let byla i zlatým obdobím českého hudebního filmu. Poměrně rychle po sobě doplnili klarinety Starci na chmelu a poté i Dáma na kolejích. Klarinetům pak dodnes na půvabu neubírá ani ta skutečnost, že byly natočeny jen jako černobílý film.

0: Muzikál Express připomíná 95. narozeniny Jiřího Suchého, tedy zcela jedinečné životní jubileum. Michale, ty jsi jako kluk zažil počátky a zlatou éru semaforu. Co pro tebe tehdy znamenal?
1: Semafor, tedy přesně to období Suchého a Šlitra, vlastně formovalo moje vnímání populární hudby a české popkultury vůbec. Na člověka z půdy v původním divadle ve Smečkách, tedy v dnešním činoherním klubu, mě díky předpubertálnímu věku ještě nepustili. Ale další přechodné štace v divadle Na Slupy, v městské knihovně, ale především jeho nový domov v pasáži Alfa, jsem už znal důvěrně. Miloval jsem všechny Zuzany, které byly po různu doma, šest žen o manželkách krále Jindřicha VIII. A Jonáše a Tingle Tangle jsem snad znal celého doslova nazpaměť.
0: Ovšem, jak je známo, na semafor se tehdy stály nekonečné fronty na vstupenky. To si je tehdy dobrovolně absolvoval?
1: Naštěstí jsem ve frontách nestal. Měl jsem totiž štěstí, že můj otec pracoval jako barman v podniku, kde se herci a hudebníci semaforu scházívali vždy po představení. A tak jsem do divadla Semafor v jisté době chodil skoro jako domů. Někdy k sezení, někdy na stojáka. A samozřejmě semaforské desky, tedy tehdy singly, nesměly u nás doma chybět. Jiří Suchý byl vlastně pro mě příkladem a vzorem, jak mají vypadat písňové texty, a dá se říci, že nepřímo ovlivňoval i moji tvorbu, jak při raném psaní, tak vlastně i při pozdějším sepisování českých muzikálových libret.

0: Velká éra semaforu 60. let minulého století byla ukončena předčasnou tragickou smrtí Jiřího Šlitra v roce 1969. V 70. letech pak začal Suchý vystupovat ve dvojici s Jitkou Molavcovou a jejich jevištní partnerství trvá dodnes.
1: Nelehkou životní zkouškou v životě Jiřího Suchého byla nejen smrt jeho jevištního partnera a skvělého dvorního skladatele, nýbrž i ta skutečnost, že v době normalizace odmítl odvolat svůj podpis pod manifestem Pražského jara 1968 2000 slov. Režim mu celá 70. a 80. léta házel klacky pod nohy a znepříjemňoval mu život. Divadlo Semafor bylo vystaveno řadě zkoušek a pod svoji střechu muselo přijmout i soubory a interprety, kteří s jeho poetikou a směřováním neměli mnoho společného.
0: Jako principál se do jeho čela mohl Jiří Suchý vrátit oficiálně opět až na začátku 90. let. A v jeho čele stojí dodnes i přes svůj věk 95 let.
1: Dovolujeme si tak tvrdit, že je nejdéle sloužícím divadelním principálem na světě. Protože i v době, kdy oficiálně nevykonával funkci ředitele, byl mozkem i srdcem tohoto divadla.
0: Jiřímu Suchému přejeme k 95. narozeninám hodně zdraví, energie, stále tvůrčí svěžesti a další dávky humoru, který jej nikdy neopustil. Ještě jednou ukázkou z dobře placené procházky v jeho interpretaci se pro dnešek rozloučíme.
1: Muzikál Express jako vždy připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Loučíme se slovy, naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Meteor
2: na dvojce.
3: Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
2: Meteor
0: v sobotu po 8. hodině raní
2: na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný páteční večer z dvojky, přátelé, a pokud jste spolu se mnou sledovali po 13 večerů premiérovou četbu z knížky Aleny Mornštajnové Čas voz, tak předpokládám, že si nenecháte ujít 14. závěrečnou část.

Ptáčník svíral v dlaních hrnek se studeným čajem a mlčel. Všechno, co Barbora říkala, do matčina obrazu zapadalo. Takovou ji znal. Vím, že se ti to neposlouchá lehce, řekla Barbora. Ale chtěla jsem, abys věděl, proč tvoji matku nesnáším a taky proč jsem se vrátila do Brodu. Podíval se na ní. A proč ses vrátila? Barbora pokrčila rameny. Teď už vlastně sama nevím. Asi jsem chtěla vrátit čas. Najít Olu, kamarádku z dětství. Dát věci zas do pořádku. Ale nejspíš jsem se chtěla pomstit. Anna Sodomková už do práce nepřišla a to byla poslední kapka. Jestli některé z kolegyň o její vině dosud pochybovaly, to, že se Anna zavřela doma a nijak se nepokusila vyvrátit tvrzení, že kradla, je přesvědčilo, že je opravdu zlodějka. Nevěděli, že obvinění Anu zasáhlo tak hluboce, že se na několik dní ponořila do tmy. A když se tma rozpustila a Anna se z ní vynořila, už nebyla tou Anou, kterou znali oni a její rodina. Stala se z ní úzkostná žena, která se bála lidí a odmítala vyjít z domu. Radimu Sodomkovi se podařilo manželku přesvědčit, aby s ním zašla k obvodnímu lékaři. Doktor jí vystavil neschopenku a napsal léky na uklidnění, které ji utlumily. Možná by paní Sodomkové prospěla změna prostředí, aby se dostala z místa, kde se cítí pod tlakem a které v ní vyvolává úzkost, dodal. Tou dobou drby zaplavily město a donesly se i do kanceláře, kde pracoval Radim Sodomka. Usoudil, že jediným řešením je odstěhovat se. A zvolil cestu, která se mu zdála nejkratší a nejbezpečnější. Okamžitě kývl na pracovní místo, které mu nabízeli v Opavě, potvrdil pronájem zařízeného bytu a začal připravovat stěhování. Anna přijala manželovo rozhodnutí lhostejně. Rodiče je považovali za zbabělé. Dny plynuly, ale klepy byly stále živé. Bylo jen otázkou času, kdy se pomluva dostane od některého z rodičů i k uším bářiných spolužáků, a nějaká dobrá duše Báře pošeptá, že je dcerou zlodějky. Toho chtěl Radim Báru ušetřit. Zatímco byla Bára pryč, rodiče mu pomohli zbalit její věci, hlavně ať se Barunka nedozví, co se po městě povídá, opakovala prosebně Anna. Bára byla odjezdem nejdřív překvapená a zmatená a potom naštvaná. Důvody stěhování k ní pronikaly postupně, jako by všichni okolo ní měli strach, že když budou o událostech v Brodě mluvit nahlas, probudí je znovu k životu a pomluvy se proplíží až do nového bydliště a rozbují se i tam. A tak se Bára k pravdě dostávala postupně a daleko pomaleji, než jak se horšil stav její mámy. Ptáčník nad životy jiných lidí příliš nepřemýšlel, přesto z vlastních zkušeností věděl, že nemusí být tak snadné, jak na první pohled vypadají. Ale když Barbora mluvila o depresi své mámy, o jejím pokusu o sebevraždu, o tátově odchodu, o krátkém manželství, pocítil pokušení zakrýt si uši a udělat to, co dělal vždycky, když na něj těžkosti světa doléhaly až příliš a on neviděl řešení. Zvednout se a utéct do ticha lesa. Jenomže to teď nemohl. Jediné, co mohl pro Barboru udělat, bylo vyslechnout si její příběh do konce. Celý život si podřídila péči o mámu. Hlesl. Přikývla. Nechtěla jsem, aby skončila někde v ústavu, ale teď si nejsem jistá, jestli to bylo správné řešení. Před časem do léčebny stejně musela, už jsem ji doma nezvládala. Najednou se mi uvolnily ruce, nemusela jsem se na nikoho ohlížet a mohla jsem začít žít podle svého.
Třeba vrátit se tam, kde jsem se narodila. A založit zahradu, dodal ptáčník. Barbora se pousmála. Ukázalo se, že i pro maminku je ústav lepší řešení. Nastavili jí správnou léčbu a ona se sklidnila. Udělala tak velký pokrok, že jsem si myslela, že si ji budu moct brát aspoň na pár dní k sobě domů. Pak zavrtěla hlavou. Nejde to. Napila se studeného čaje a podívala se na ptáčníka. Nejvíc to odnesla moje dcera. Nejenže nikdy neměla babičku, jakou jsem kdysi mívala já a jakou bych přála všem dětem, ale nepoznala ani, jaké to je mít pořádný domov. Nevěnovala jsem se jí tolik, kolik by potřebovala. No a teď se mi to vrací. Odjela studovat do Anglie, začala tam žít nový život a já už do něj nepatřím. Mlčeli. Matka umřela před 5 lety, řekl ptáčník do ticha. Barbora pokývala hlavou. Kdyby žila, řekla rázně, postavila bych se před její dům a křičela bych na ní všechno to, co jsem ti teď povídala, dokud by nevyšla ven. Pak bych ji přinutila, aby všem řekla, jak to tenkrát bylo. A kdyby nechtěla, chodila bych po náměstí a křičela pravdu do všech stran. Ptáčník se musel té představě, naivní představě, usmát. Je vidět, že Barbora jeho matku neznala. Nikdy by ji nepřiměla, aby připustila, že udělala něco špatně. Barbora se na něj podívala a taky se usmála. Nesmysl, já vím. Ale udělala bych to. Ke konci byla matka hodně nemocná, řekl po chvíli ptáčník. Ten poslední rok už ani nevěděla, kdo je, ani kdo jsem já. Nikdy nebyla moc laskavá, ani ke mně. Ale v posledních měsících byla vyloženě zlá. Víš, taky to neměla v životě lehké. Od svých rodičů utekla a pak si vzala otce. Nebyla to zrovna dobrá volba. Při každé příležitosti ji mlátil. Podíval se na Báru a rychle dodal, já ji neomlouvám, jen si myslím, že bys to měla vědět. Ale o tom, jak se matka s otcem vypořádala, Barboře neřekl. Myslíš, že někdy litovala toho, co mojí mamince provedla? Ptáš se, jestli měla výčitky svědomí? Ne. Ne, to vím jistě. Byla přesvědčená, že jí celý svět ubližuje. A tak má právo taky druhým ubližovat. Tak proto si raději sám. Aby ses nemusel dívat, jak je někdo nešťastný? Ptáčník se zasmál. Ne. Já jsem sám, protože je to tak nejpohodlnější. Komandování už jsem si užil dost. Ty to máš podobně, ne? Vlastně ano. Říkám tomu dobrovolná samota. Ale mnohem raději bych tu u sebe měla Petru. Stejně by jednoho dne odešla. Děti nakonec vylítnou ze hnízda. A jsme zase u tvé oblíbené ornitologie. To tu dlouho nebylo. Dodala Barbora pobaveně. Pak zvážnila. Omlouvám se, že jsem ti to neřekla dřív a že jsem na tebe kvůli té kytce tak vyjela. Já vůbec nevím, co ti na to mám říct. Snad jen, že je mi to moc líto, čím jste si kvůli mé matce museli projít. Když se ptáčník zvedl a Barbora ho doprovodila k brance, byla už tma. Strčila mu do ruky igelitku s rozkvetlými chryzantémami. Nezapomeň je zalívat. Paní Málková uměla číst v lidech a měla pravdu, když ji napadlo, že se tomu muži v saku, kterého nejdřív považovala za jehovistu a pak za podomního obchodníka, ulevilo, že Sodomkovi nenašel. Okamžiku, kdy se setká s Anou Sodomkovou a bude se jí dívat do obličeje, se Pavel bál. Přesto pátral dál. Nedala mu pokoj představa, že kdyby se taková křivda stala jemu, určitě by byl rád, že pravda vyšla najevo, třeba že až po dlouhých letech.
Pavel vyvinul opravdu dost úsilí, aby napravil křivdu, kterou Soňa Dušková na Aně Sodomkové spáchala. Šperky, o které se matčiny bývalé kolegyně přihlásily, vrátil, ale několik kousků ještě v sáčku zůstalo. Usoudil, že jejich majitele už nenajde. A postupně se smířil i s tím, že už nezjistí, kam se Anna Sodomková přestěhovala. A pak mu zatelefonoval bratr, že Sodomkovi našel. Nebo spíš, že ví, kde bydlí dcera Anny Sodomkové. Tuhle návštěvu nenechala Barbora sedět v kuchyni, ale oba bratry usadila do malého obývacího pokoje. Nevěděla jsem, že máš bratra, řekla ptáčníkovi. A já jsem zase nevěděl, že máš obývák. Já vždycky sedím jen v kuchyni. Ty jsi tady tak často, že už jsi skoro domácí, usadila ho Barbora. Nikdy by ji nenapadlo, že tihle dva jsou bratři. Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová, jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovu stránku ještě nikdy nezažil. Vy dva se znáte dlouho? Zeptal se. Od jara, řekla Barbora. Přistěhovala jsem se sem teprve nedávno, z Opavy. Myslel jsem si to, řekl Pavel. Hledal jsem vás tam, nebo spíš vaši matku. Mohla byste mi říct, kde ji najdu?

Nakoupila jsem cibulky sněženek, modřenců, narcisů, tulipánů a hyacintů a vysadila jsem je všude, kde byl jen kousek místa. Nádhernou hortenzii velkokvětou, kterou jsem zdědila po paní Wagnerové a zachránila ji před zadušením ptačím zobem, jsem nechala jak je, jestli si až doposud poradila beze mě, nejlíp udělám, když ji nechám na pokoji. V říjnu jsem toho moc nestihla, protože jsem u sebe mívala maminku, ale začátek listopadu byl naštěstí pro zahradničení jako stvořený. Za to teď obloha sedí na střechách domů a v neviditelných kapkách padá dolů. Vítr už nevoní podzimem, ale blížící se zimou. Myslím na své růže a nově vysazené trvalky. Jsou předmrazíky v bezpečí a odpočívají pod smrkovými větvemi, které mi z lesa přinesl ptáčník. Do léčebny za mojí maminkou se mnou a s Pavlem nejel. Vlastně jsem se snažila Pavla přesvědčit, aby tam nejezdil ani on. Nechtěla jsem maminku rozrušovat. Bála jsem se, že oživíme minulost a její stav se zase zhorší. Probírala jsem Pavlovu případnou návštěvu s maminčiným ošetřujícím lékařem a čekala jsem, že ji nedoporučí, ale ku podivu nebyl v zásadě proti. Nejsem toho názoru, že by jí to mohlo uškodit, řekl. Jen si myslím, že setkání bude mít větší význam pro toho pána, než pro vaši maminku. Měl pravdu. Když Pavel podal mamince krásnou kytici růží, celá se rozzářila. Dívala se na Pavla, jak mluví, dokonce se na něj usmívala, ale já jsem věděla, že k ní jeho slova nepronikají. Jen když vyslovil jméno své matky, obočí se jí malinko stáhlo, jako kdyby přemýšlela, odkud ho zná, a ohnala se rukou, snad aby tu vzpomínku zahnala. A když jsme odcházeli, naklonila se ke mně a zašeptala mi. Moc příjemný, pán Barunko, toho ti schvaluju, toho si vezmi. Měla jsem strach, že se na Pavla bude vyptávat, kdykoliv za ní přijedu, ale asi na něj úplně zapomněla. Jen při poslední návštěvě z něčeho nic zašeptala. U Duškové ty šperky prý našli. Je to zlodějka, teď ji zavřou. Budu muset jít k soudu? Pohladila jsem ji po ruce. Ne, mami, neboj se, to už je vyřízené. Celý Brod ví, že ty věci brala Dušková. Jenomže to není tak úplně pravda. Pravdu znají maminčiny bývalé kolegyně, ale ty o ní nemluví. Tentokrát nikdo nenapsal velkými tiskacími písmeny na černou tabuli před obchodem, že ne moje maminka, ale Soňa Dušková je zlodějka. I oni měli na maminčině osudu svůj podíl. Stydí se. Nebo aspoň doufám, že mají výčitky svědomí, ale Brod to neví. Nikdo mu to neřekl. Procházím téměř prázdnými ulicemi. Ramena podzimního pláště mám mokrá a vlasy se mi vlhkem kroutí. Taška mě tíží a tak si ji přehodím do druhé ruky. Mám v ní teplou deku pro bezdomovkyni. Ze dvora knihovny se odstěhovala hned poté, co se po náměstí zase začal poflakovat její vytáhlý kamarád, ale pro jídlo k popelnicím si chodí pořád. Občas jí přidám něco na přilepšenou, banán nebo pár hroznů. Teď se potlouká se svým společníkem po městě. Kam se poděl jejich věčně pospávající kumpán, nevím. Na schodech knihovny ani u kašny uprostřed náměstí už nevysedávají. Na lenošivé povalování je zima. Potulují se ulicemi s igelitkami v rukou, jako kdyby se báli je odložit, aby jim je někdo neukradl. Kdo asi? Dveře knihovny se za mnou zaklapnou. Než vystoupám do prvního patra, zamířím do dvora, abych pověsila věci pro bleduly na obvyklé místo k popelnicím. Už se z toho stal zvyk. Výjdu zadním vchodem a překvapeně se zastavím. Bledule sedí na stejném místě, kde jsem ji viděla tehdy koncem léta, zády se opírá o zeď a dívá se na mě. Zdá se, že na mě čeká. Nebo na svůj pravidelný přísun jídla. Je střízlivá. Nebo aspoň ne tak opilá jako posledně. Přistoupím k ní blíž
ale zase ne tak úplně blízko, abych se vystavila jejímu pachu, sáček se třemi rohlíky a třemi malými kelímky marmelády položím na střechu přístěnku a tašku opřu o stěnu. Nechce se mi dávat se s ní do řeči, ale je mi hloupé jen se otočit a odejít. Deka se vám teď asi bude hodit. To seš hodná, řekne a začne se zvedat. Aspoň něco, pomyslím si. Tykání je mi sice nepříjemné, ale pořád lepší, než poslouchat opilecké osočování jako minule. Zabručím. Bledule si vezme jídlo a deku a loudavě se šine ze dvora. Vrátím se ke dveřím do knihovny a v okamžiku, kdy sahám po klice, křikne: A pozdravuj žábu! Na krátkou chvíli, než mi ta slova doputují do mysli, strnu. V duchu zahlédnu dlouhé štíhlé prsty s pečlivě zastřiženými nehty poletující nad klaviaturou a pak se otočím. Vidím jen Olina záda, která po pár krocích zmizí v průchodu. Pomalu projdu chodbou a vystoupám do prvního patra. Přistoupím k oknu a vykouknu na náměstí. Je šedivé a prázdné, až na dvojici bezdomovců ověšených taškami, kteří se zvolna loudají k postraní ulici. Dívám se za nimi, dokud nezmizí. Dnes máme otevřeno až odpoledne. Vezmu knihy, které je potřeba zařadit do polic, do rozechvělých rukou, vejdu mezi regály, ukládám svazky na jejich místa a snažím se uklidnit. Jak je možné, že jsem Olu nepoznala dřív? Kdy mě poznala ona? Proč se ke mně nepřihlásila? Můžu jí nějak pomoct? A stojí o to vůbec? Najednou se mi udělá slabo a musím se posadit. Báro, je vám něco? Zavrtím hlavou a podívám se na ředitelku. Jen se mi zatočila hlava. To bude tím nízkým tlakem. Ředitelka zaletí očima k hodinám na stěně. Dáme si kafe, co říkáte? Pojďme ke mně do kanceláře, stejně jsem si s vámi chtěla promluvit. Nenapadá mě, o čem by se mnou mohla chtít mluvit. Možná o pracovní smlouvě, mám ji uzavřenou jen na rok, takže je na čase ji prodloužit. Báro, řekne ředitelka, když přede mě postaví kávu a posadí se do křesílka naproti mně. Asi už jste slyšela, že příští rok odcházím do důchodu. Přikývnu. Chtěla jsem vám navrhnout, abyste se přihlásila do výběrového řízení na místo ředitelky. Co byste tomu řekla? Zaskočilo mě to. Nepřemýšlela jsem nad tím, odpovím popravdě. Jsem tady nová a navíc se Romana netají tím, že by o to místo měla zájem. Romana zájem mít může, ale nemá dostatečné vzdělání. To by si sice mohla časem doplnit, ale obě ji známe a víme, že na to místo není nejvhodnější kandidátka. Zvednu k ředitelce tázavý pohled. Je chaotická, řekne. A taky trochu šmudla. V duchu se musím smát. Tak nakonec mi posedlost čistotou, kvůli které jsme se s Olou žáby báli a zároveň si z ní utahovali, pomůže k místu ředitelky knihovny. To mi znovu připomene Olu. Vlastně jsem se vás taky chtěla na něco zeptat, řeknu a zaváhám. Jen do toho. Ředitelka si asi myslí, že mám otázku k výběrovému řízení, mě ale zajímá něco jiného. Dnes jsem na dvoře potkala tu bezdomovkyni, co se tady potlouká. Nevíte, co je zač? Ředitelka se opře v křesle. To je vidět, že nejste zdejší. Je to taková známá figurka, potuluje se po městě každý rok. Na zimu vždycky zmizí, ale na jaře je zpátky. V posledních letech i s tím Dlouhánem. Zamyslí se. Každé jaro si říkám, jestli se ještě objeví. Je místní? Jo, její táta byl taky ochlasta. Máma se s ním rozvedla a když holka začala dělat problémy, vyhodila ji z domu. Asi si myslela, že tím něco vyřeší. Jedním lokem dopije kávu a zvedne se. Ale to bylo už strašně dávno, možná ještě v 90. Můj úhel pohledu na brodské dětství se posunul. Už ho nevidím očima bezelstné malé holky, ale dospělého člověka, který ví, že ne všechno je takové, jak se může zdát. Najednou chápu, proč mě Ola nikdy nepozvala k ním domů.
Její život asi nebyl tak pohodový a rodiče tak chápaví a podporující, jak tvrdila. O pár dní později sedím u počítače a zapisuju nové knihy do přírůstkového seznamu, když v tom zaslechnu Romanin tichý hlas. Větám úplně nerozumím, ale s útržkou pochopím, že mluví o mně. Klidně ty knihy rozdává. Stoupe z domovkyní a tahá se s tím ptáčníkem. Polije mě horko. Vstanu, obejdu první řadu polic a uvidím Romanu, jak drží kolegyni Evu za loket a důvěrně se k ní sklání. Romano, jestli se mě chceš zeptat na něco, co se týká mých pracovních povinností, nebo jestli máš nějaké výhrady k mé práci, řekni mi to prosím přímo. Nebo můžeme rovnou jít k ředitelce a vyřešit to před ní. A pokud jde o můj soukromý život, s kým se scházím a s kým ne, tak do toho ti nic není. Romana strne a Eva od ní provinile poodstoupí. Tak chceš se mě na něco zeptat? Romana zavrtí hlavou a dotčeně se zeptá. Co to do tebe vělo? Jestli něco opravdu nesnáším, tak jsou to pomluvy. Buď teda tak laskavá a nikdy o mě nemluv za mými zády. Rozhlédnu se. Vlastně o nikom, i když vím, že to máš ve zvyku. Romana zrudne. A kdyby tě zajímalo, jestli se chci přihlásit do výběrového řízení na ředitelku, tak ano, přihlásím se. Klidně se přihlas taky. V žádném případě nebudu snižovat tvoje šance tím, že tě budu pomlouvat. Romana něco zamumlá, asi ani nechci vědět co, a odejde z místnosti. Vrátím se ke své práci a poslouchám, jak se mi srdce pomalu vrací k obvyklému tempu. Ne, pomyslím si. Já se tak snadno nedám. Stojím u okna svého nového domova a dívám se na zahradu. Sněží, sníh se zachytává na větvích stromů, zasypává trávu a ohýbá hlavičky uschlých hortenzií a třapatek. Ke krmítku se slétají ptáci. Dlaskové silnými zobáky louskají slunečnicová semena a rozhazují je až na zem, kde je sbírají pěnkavy a zelení zvonci. Síkorky přilétají ke krmítku, bázlivě se posadí na kraj, rychle naberou do zobáčku zrnko a hned odletí do bezpečí jehličnatých stromů. Myslím na Olu. Před očima mám její vzdalující se schrbená záda, tenká zápěstí trčící z obnošené bundy a dlouhé prsty s ulámanými nehty svírající nacpané igelitky. Nehty mývala Ola vždycky krátké. Tehdy jsem si myslela, že je má ostříhané kvůli klavíru, ale teď se mi vybavuje, že byly okousané skoro do krve. Snad je někde v teple. Snad přežije další zimu a na jaře se vrátí. Do Vánoc zbývá ještě několik dní. Mokrý sníh nevydrží, to vím. Roztaje, vlhkost vsákne do země a zavlaží rostlinám kořeny. Na jaře uvidím, jestli se nově vysazené rostliny a stromky ujaly. I já už v brodě znovu zapouštím kořeny. Mám tady věci a lidi, díky kterým se cítím na světě dobře. Posadím se do křesla po paní Wagnerové, které mi ptáčník pomohl potáhnout látkou se vzorem modrých hortenzií, a vezmu si z hromádky knih Senekův útlý spisek o krátkosti života. Budu mít dost času na čtení. Petra na Vánoce nepřijede. Chce strávit svátky se svým přítelem a jeho rodinou. Se svou novou rodinou. Před týdnem mě byl navštívit táta. Zdržel se jen chvíli, pochválil dům a zahradu, ale do města se podívat nešel. Pozval mě, abych strávila vánoční svátky u něj. Abys nebyla sama, řekl. Odmítla jsem, protože nebudu sama. Cestou z lesa se u mě zastaví ptáčník.

Alena Mornštajnová Čas vos. 14. částí končí premiérová četba, kterou do vysílání Dvojky připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, hudební spolupráce Miroslav Tóth. Účinkovali Kamil Halbich a Andra Elsnerová. Příběh natočil režisér Dimitrij Dudík v tomto roce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný páteční večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikrofórum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Malba často vzniká v tichu a samotě. Vyžaduje soustředění, při němž je člověk odkázán na vlastní cit i pochybnosti. Jinou tvůrčí zkušenost nabízí práce v hudební kapele. Jednotlivé nápady se potkávají a výsledná skladba vzniká společným hledáním. Když pak zazní před publikem, přichází reakce okamžitě. Co člověku dává samota ateliéru a co naopak kolektivní spolupráce a bezprostřední odezva posluchačů? I na to se budu ptát malířky a hudebnice Alžběty Josefy. Vítej na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Vracela se k hudbě po dlouhé době, zejména protože ti chyběla jaksi obecně, nebo že jsi zjistila, že sama vnímáš, co říct sama za sebe, myslím?
1: Vrátila jsem se asi z nějaký potřeby, z přetlaku.
0: Jak se ten přetlak projevoval fyzicky?
1: Fyzicky se... ani v žádných neurózách a tak to jako neprobíhalo, ale spíš tím, že ty věci sami si řekly o svůj vznik. To znamená jako prakticky, že jsem začala psát písničky.
0: Překvapilo tě to, že se to stalo po tak dlouhé době, kdy jsi byla interpretkou a hudbě se zvěnovala, nicméně jenom aby zprovozovala cizí skladby a teď najednou vznikla ta nutkavá, jak ty říkáš, potřeba psát jo, vlastní skladby?
1: Já jsem opravdu, jak to bylo jako neplánovaný, a bylo to spontánní a vlastně i bez té vidiny toho, že z toho bude nějaký výsledný tvar, ale že to opravdu jako vznikalo jenom z nějaký jako potřeby tohoto vyjádřit bez toho očekávání, že by právě něco mělo být jako ve finále hotovýho, tak to asi teď spíš zpětně tím pohledem, když se na to kouknu dozadu, tak to je překvapivý.
0: No. Kdy se stalo to, že jsi zjistila, že to potřebuje mít ten finální tvar, že to není jenom psaní do šuplíku, ujištění se, že to umíš napsat písničku, ale že potřebuješ tomu dát nějakou tu konečnou podobu, totiž album?
1: No, jako byl tam jeden iniciační moment a to bylo, tuším, rok a půl zpátky, při mých 41. narozeninách, kdy jsem si dala takový dárek, že to někomu pustím, že já jsem si vlastně za těch 8-9 skoro let nahrávala takový demo nahrávky, fakt jako doma v kuchyni na koleni a dala jsem to poslechnout svýmu kamarádovi, bývalýmu spoluhráči z kapely Godhard. A on řekl, no to není vůbec blbý, co s tím chceš dělat. Tak to byla ta iniciační věta.
0: A ty se rozhodla, že s tím prostě něco dělat budeš.
1: Tak, a pak už to vlastně bylo jako vlastně, asi na začátku bylo podstatné to moje rozhodnutí a to svolení vnitřní k tomu, že by se s tím mohlo něco dělat. A pak už se vlastně začaly sami jako objevovat ty možnosti lidi, pak konkrétně třeba právě Karel Štulo, muzikant, producent, který to se mnou začal dávat dohromady před rokem.
0: O tom všem a nejenom o tom si budu povídat v dnešním nočním mikrofonu s mým hostem, s malířkou a hudebnicí Alžbětou Josefovou.

0: S hudebnicí a malířkou Alžbětou Josefy si povídáme v dnešním nočním mikrofonu, kdy se vrátíme do nějakých dřevních dob tvých hudebních, jako malá si hrála 4 roky na housle, ale bylo u toho tolik slziček, že si toho nechala. Říkám si, kdy se z té hudby, která bolí, stala hudba, která těší a ze které se raduješ a kterou potřebuješ k životu?
1: Jo, teď mě napadá jenom, že ono, možná to musí vždycky trošku bolet, aby to jako mělo tu hloubku. Ale možná to je, možná to už ani nežiju tohleto, ale vždycky jsem si to myslela. Ale samozřejmě je to jako převážně radost. Ale nějaký ty hloubky si myslím, že si s tou bolestí, aspoň třeba ve fázi nějakého učení se, prostě to tam je.
0: A jsou housle nástroj, na který bys ještě někdy sáhla, anebo to si vůbec navždy pohřbila v dějinách dětství, že to tak. Už není nic, co... No, zkrátka ty bubny a ty bicí nástroje jsou jediná věc, kterou hudebně ovládáš a které se věnuješ.
1: Ano.
0: To je vtipný, že si vlastně v 18 bylo, když jsi na koncertě kapely Godhards, kterou si poté hrála, si viděla ten velký divný buben a zatoužila si na něj hrát. Překvapilo tě, že vlastně zrovna takový nástroj, který nemyslím, že je úplně typický pro děvčata 18 letá, že je, že zrovna to tě okouzlilo?
1: Mně to asi už možná, že i to bylo tou formou, jaký jsem to viděla tehdy právě u kapely Godhard, kde na tenhle ten divný velký buben, to byl konkrétně tuším davul, takzvaný původně turecký pochodový buben, tak na něj hrála Ivana Vaníková původně v kapele Godhard a už jenom to, že mi to takhle jakoby takzvaně předžvejkla asi, tak už to bylo asi schůdnější.
0: Ty jsi z první darbuku, teda jeden z těch typů bubnu, koupila od brněnského Siřana. Měl prý jediný kus a údajně ho používáš dodnes. Říkám si, jestli už nezískal vlastně statut chráněné památky tvé osobní, anebo je to pořád nástroj, který možná uslyšíme i na tvém chystaném
1: je
0: albu.
1: Je to tady, no, tak to vidíte, tak to zrovna tenhle ten kus jsme tam asi nenahrávali, ale jako obdobný, jako ano, protože pak jsem získala ještě během života jiný kus, už jsem měla i na výběr. A ten byl tuším z Egypta. Ale pardon, jestli se mě můžete vrátit k otázce.
0: Jestli vlastně i tenhle ten buben, který si získala tehdy, jestli už je to jenom památečka, která jo, stojí doma, to, anebo se na ní hraje a uslyší.
1: Práší se na něj.
0: Práší se na něj. Ale ty, čím to, že jsi vlastně inklinovala k těm nástrojům, které jsou z Blízkého východu, že to jsou vlastně, je to tím, že mají specifický zvuk, nějaký neevropský, něco, co vlastně, na co není to místní ucho zvyklé?
1: Jako je to možný, ale já jsem právě o tom přemýšlela, když jsem k vám sem šla a ono, myslím, když jako se na to podívám úplně jako do podstaty té věci, tak je to furt buben. To znamená, že vždycky to má nějaký tělo nebo nějaký rám a na tom je natažená kůže nebo nějaká blána, takže v principu je to jako buben jakýkoliv jiný, pak se to samozřejmě liší tím, jaká je ta struktura té hudby, která se na něj hraje a tak. Ale primárně asi mě oslovoval ten zvuk toho bubnu jako takovej.
0: Ono se taky stane, že se tu a tam nějaký zničí. Taky jsem zaznamenal, že během krátké doby se zničily 3 bubny ve tvých rukou. Říkám si, jak takové něžné dlaně můžou zničit 3 takové mohutné nástroje. Jak se to stane?
1: To je hned, tak buď to, že se to špatně nandá do auta, když se někam jde hrát.
0: Je při manipulaci, jasně.
1: Nebo jednou si dokonce pamatuju, že když jsem se zrovna rozhodovala nějak ukončovala zrovna studium na Akademii výtvarných umění a tam jsem přemýšlela, že bych se možná měla opravdu věnovat jedné věci a pořádně a tak jsem si říkala, že by to měla být asi ta malba, teda aspoň chvilku. A zrovna já jsem nějak dojížděla sezónu s nějakou kapelou, teď nevím, protože já jsem hrávala s Brágas ještě a pak jsem hostovala v Cirkus Problém tehdy ještě. A myslím, že z Cirkus Problém to bylo, že jsem po nějakém festivalu, že jsem zabalila ty bubny a dala jsem je k autu, že se naloží a přišel pes, zvednul nohu a pomočil ten buben. Tak třeba tam to byl jasný signál, že to jako asi odložit.
0: Tehdy se rozhodla, že hudba půjde na čas. Jako
1: no, pes se rozhodnul za mě.
0: To je taky takový blízkovýchodní motiv, že? Že přijde pes a něco označkuje jako neúplně vhodné.
1: Jo, jo.
0: Když skočíme z té historie, už řekněme drobátko dávné, do toho nejsoučasnějšího dneška, Al Saibo je vlastně tvoje kapela, nebo je to tvoje nová hudební identita a kapela tě jaksi podporuje jenom jako Alsaibo? Jak vlastně vnímat ten název?
1: To je, já bych ráda, aby i oni, i kapela vnímala to, že jsou Alsaibo. Ale tak jako zpracovali jsme na tohleto debutový album prostě písně, teda 10 kusů jsou ty písně, které jsem během těch 8-9 let složila tam do toho šupliku. A poslední píseň, 11., tak právě je z pera Karla Štulo, teda muzika, já jsem napsala text. A
0: jak zdatný jsi autor, jak snadno se ti píše, to byla moje další otázka, jsem ano, si říkal, jestli to musíš vysedět a precizovat. Ptám se proto, abychom se dotkli toho rozdílu při malbě a při tvorbě textu, jestli je to vlastně v něčem trochu podobné. Jestli máš nějaký základ, nějakou povšechnou představu a pak ty věci doděláváš do detailů, anebo tu a tam u toho textu se stane, že je nápad, napíšeš tu věc a je za 5 minut hotovo.
1: No, asi vlastně princip je stejný jako stále a já mám ráda, když to primárně není úplně vymyšlený ty věci, jak obraz, tak ta muzika, ale že se to jako objeví v tom prostoru mentálním vlastně a udělá se nějaká jako značka, zachytí se ta jako to gro té věci a pak samozřejmě už se jako nabaluje a nějak se upevňuje ten tvar, jak v tom obraze, tak v té muzice. Ale na začátku je to jako určitě nějaká spontánní idea, takový, jako, že to je takový spadnutý, jakoby ze zhora, bych řekla. No.
0: Ty říkáš nabaluje, ono taky mnohdy se může stát, že člověk tu úvodní věc, ten první nápad, že ho vylepšuje, až se ztratí vlastně to jednoduché sdělení, které tam původně bylo. Už si umíš tohleto pohlídat u obrazu nepochybně, jde ti to i u textu, že ho třeba máš chuť vylepšit a tím vylepšováním člověk může mnohdy, ne zabít třeba, ale potlačit to původní jednoduché, krásné, co vytrysklo na první myšlenku.
1: To je perfektní vlastně, to je skvělá jako připomínka. No, snažím se, abych to nedělala, abych nepřidávala to, co není nezbytně nutný. No. A jasný, u toho obrazu tam jakoby to umím asi poznat líp. Tady, jak je to komplexnější věc, ta muzika, tak a pro mě vlastně nová, jako i autorsky, tak se snažím ten stejný princip zachovat i tam.
0: Říkám si, když v hudbě se používají tónové barvy a v malířství používáš barevné tóny, jsou to úplně různé vesmíry, anebo jsou to jenom trochu rozdílné formální prostředky, kterým ale míříš k jednomu cíli?
1: Já doufám, že mířím k jednomu cíli, ale jako pro mě to jsou dva světy, já to vnímám, že to je, nebo rozhodně nejsem člověk, který jako má dar té synestezie nebo tak. To ne, ale jako nějakou korespondenci cítím, třeba mezi, nějak intuitivně mezi jako barvou, tónem. A myslím, že i právě jako ta, jako téma, no témata, nevím, jestli to jsou témata úplně, ale ty popisy těch stavů, který vyjadřuju, jak v obraze, tak se snažím vyjádřit i v té muzice, tak že jako mířej, snažím se, aby jako mířili do téhož, a to je právě, a vlastně na to jste se ptala asi předtím, já jsem z toho nějak utekla a teď si vzpomínám, že bych to ráda jako sformulovala, že v té muzice, protože Alsaibo je jako, to vzniklo permuta, je jméno, který vzniklo permutací jména Alžběta Josefy, bez háčku, bez čárek, takže to jako anagram, to v té plné formě to Zeifat Alsaibo. A mělo by to značit to, že ačkoliv jako, se vyjadřuji hudbou nově, tak je to jako to též, pouze jenom nějaký přeskupení tého, takže to znamená, že jsem to stále já, jenom to je jako v jiný formě. Mm-hmm.
0: Čili jeden příběh, ale různé prostředky pro to.
1: Tak.
0: Když sáhneme do těch písní, které se teďka už finišují, aby zaplnili plnohodnotě to album, jaké jídlo se vlastně vaří z hlíny a větviček, prosím tě?
1: Veganský. No, jo,
0: ptám se umyslně, protože v písni 1992 se vracíš, předpokládám, k sobě samé, která vedle máku vaří jídlo z hlíny a větviček.
1: Jo, to je jedna z písní, která bude na albu. 1992, to mě bylo 9 let, a žila jsem v Chrudimi tehdy a dělala jsem takovýhle činnosti, jaký asi běžně holčičky, možná i chlopečci dělají. A no, a byť to zní asi banálně, tak pro mě, a jako, jestli, jako, možná máme všichni takový zážitek, že když jste jako zaujatý činností jako dítě, tak tou hrou, že to je jako vesmír, že? Takže jako vaření z hlíny a klacků znamená prostě jako dotýkání se něčeho hlubšího, samozřejmě.
0: Volba jazyka, ve kterém člověk zpívá, je důležitá věc a říkám si, proč, nebo co ti vedlo k tomu, že o takové ryze velmi

0: Tak na nějaký popud ještě jako našeho budeme mít zvukaře Petra Janečka a on myslím, že se tak jako asi jako nešťournul, ale prostě byla tam nějaká poznámka.
1: Měl tvůrčí poznámku.
0: Prostě. No, jakože ty český texty, že to stejně jako je lepší a to. A tak jsem nějak si říkala, jak jen umím. Tak jsem, ale pak zase spontánně jsem několik večerů se budila fakt třeba ve 3 ráno a napadaly mě úplně jako, že jsem měla v hlavě ty jako český verze vlastně těch písní, které už byly hotové v angličtině, což bylo zase takový jako zvláštní, protože to nebylo zase z žádného mý úplně rozhodnutí, ale prostě jako jenom najednou se tady ukázala jako varianta. Takže pak dokonce jsem i přemýšlela, jestli by vlastně nějaký písně si nezasloužily mít tu českou verzi, ale nakonec jsem se vrátila vlastně primárně k té angličtině, která na začátku toho byla. A pak tam je jedna píseň, tuším, která bude taková fúze, no. Jako vlastně jsem to taky si říkala, to jako nechci, já moc nemám nějaký ty melanže, ale tohle prostě nějak se stalo, takže tam je nějaký jako český text, nebo myslím anglický, který přechází do češtiny zpátky, se tak jako přeleje, tak tam je taky jedna taková věc.
1: Říká o textové vrstvě svého chystaného alba Dirium, můj dnešní host, Alžběta Josefi.

0: Noční mikrofórum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, já si stále povídám na dvojce s malířkou a hudebnicí Alžbětou Josefy. My jsme tak drobně naťukli vlastně to tvé chystané nové album s hudební kapelou Al Saibo. Jmenuje se Dear Jung. Prosím pěkně, proč Dear Jung? Jakkoliv se asi nabízí to vysvětlení, ale zakontextujme to.
3: No je to takové moje poděkování právě Karlu Gustavu Jungovi za to, že jakou dělal práci, co napsal a tak, protože

0: Byla nejedna chvíle v životě, kdy mě to nějakou cestu pomohlo najít.
1: A kdy se stalo, že z té knihy, kterou všichni máme v knihovně a na škole nám ji doporučovali, měli jsme si ji přečíst, se stalo něco důvěrně známého, co právě bylo v nějakých chvílích i berličkou anebo pomocným záchytným lanem?
0: Tak vlastně ani nevím, co tam bylo jako na začátku. Já mám, jak kdyby byl se mnou vody, jak živa, mám pocit. Ale no, to vlastně netuším, ale nějak jsem tak jako věděla a pak jsem tak začala číst. Měl tam hodně zajímavých paralel i s těma, což se nějakou dobu i snažila, jsem tak pochopila i jeho rodina, třeba ta červená kniha, jako inkriminovaná, která vyšla poměrně nedávno, tak jako s tím nechodit na veřejnost, protože by to zdiskreditovalo jeho práci, že jo. Takže pak tyhle ty, ale všechny samozřejmě věci, které mají takový lehce jako... mystický, možná se dá říct, jako tuhle tu rovinu, tak to je určitě i to, co mě na tom zajímalo, nejen ta jakoby jeho klinická práce.
1: Věnuje se konkrétně jemu nebo tomu poděkování i nějaký text, nebo ty jsi to jenom zastřešila tím letím a všechny ostatní jsou osobní a tvé?
0: Jo, bude tam i jeden text. A je to právě takový dopis a právě je ta volba toho názvu právě a to té zprávy pro něj poděkování, Dear Jung, název alba, tak mě napadla zejména v kontextu toho, že jedna jako z jeho takových vět je, že do 40. roku života člověk dělá rešerše a od té 40. teprve jako to může aplikovat. A to se právě u mě v tomhle případě teda jako opravdu potvrdilo, protože to bylo někdy po těch 40. narozeninách, kdy jsem zrovna třeba konkrétně s těma písničkama jako z toho šplete jako vystoupila do života.
1: Máš pocit, že jsi nabrala kompletní a velké, bohaté rešerše, že z nich budeš teďka moci čerpat?
0: Samozřejmě.
1: Tak to je skvělá zpráva. Ty skladby vznikly ve studiu Davida Kollera v Meat Factory a v jedné z nich v Coal and Diamonds hostuje i on sám na harmoniku. Bylo to od začátku záměrem, aby se podílel taky nějak muzikantsky, nebo David vás poslouchal, říkal si, tak já bych si u vás taky zahrál.
0: Ne, to takhle bohužel nebylo. Já myslím, že David nás ani neslyšel, ale právě díky teda Karlovi Štulovi, se kterým tu desku děláme, tak my jsme byli na koncertě v Arše Lenky Dusilový na těch jejich 50, Lenka Dusila 50 v Arše a já jsem slyšela píseň, kde David právě Lence jako hrál na fukací harmoniku a se omlouvám, ale já jsem nějak nevěděla, že hraje na foukačku, nebo samozřejmě, že asi hraje na všechno a skvěle, ale netušila jsem to. A je to úplně jako nadchlo, tak jsem říkala tomu Kájovi, jsem říkala, do jaký písničky by David. A nějak jsem jako než 5 minut jsem se odvrátila, pak jsem přišla a Karel říkal, tak jo, tak David říkal, že to teda dohodnutý, jako aha, tak no neuvěřitelný, jako já jsem nadšená.
1: Jaký to je život, když se takhle rychle plní všechna přání?
0: No to je, ale víte, jako na 40 let jsem na to čekal.
1: My tě představujeme zejména jako hudebnici, ale ta výtvarná kariéra a stránka byla samozřejmě doposud mnohem výraznější. Ty jsi absolventkou AVU, prošla jsi takovými dvěma odlišnými ateliéry, u Zdeňka Berana a u Michala Richtajna. Vlastně i když se člověk podívá na jejich tvorbu, tak vidí dva rozdílné světy. Byla to skvělá kombinace pro tebe, že jsi načerpala a nasála z obou možných přístupů od obou možných pánů, vlastně i generačně od sebe. U Zdeňka Berana, bohužel říkám, byli daleko. Bylo to ideální kombinace v jistý čas?
0: Já jsem teda tam šla na tu AVU do ateliéru klasických malířských technik profesora Berana a tam jsem byla 4 roky, a vůj na 6 let. 4 roky pan profesor Beran pak už odešel, takže já si myslím, že bych asi zůstala až do konce jako u Berana, ale tím, že teda jsem hledala alternativu, tak bylo, jako chtěla jsem zůstat nějakým, nebo jí přejít do malířského ateliéru. A takže jsem u pana profesora Richtajna byla nějaký ty 4 semestry s tím, že vlastně ten poslední 6. rok už je to už jako je ta diplomka, takže tam jako vlastně už ten zásah od toho
1: pedagoga není tak velký.
0: Jo, takže tam už to tak jste tam, ale a samozřejmě, že jako nějakým způsobem už jenom to, že jste v té přítomnosti toho ateliéru a i ty studenti, jo, je to nějaký, ta AVU je opravdu, jako jsme vždycky říkali, že to je jako, jako skleník, kde opravdu se paří spousta těch talentů a i hodně záleží na tom, s kým jste v tom ateliéru, že to je prostě dynamický jako organismus. No, takže tam už vlastně už o tom neumím tolik říct vlastně, o tom Michalovi Rečtajnovi.
1: Když skočíme zpátky teda k tomu úvodnímu pedagogovi ke Zdeňku Beranovi, někde si zmínila, že bylo potřeba dekodovat jeho řeč a jeho jazyk, že to bylo, jak si to má posluchač představit? Bylo to příliš obrazivé nebo plné tajemství různých, nebo naopak velmi prosté, až člověk si říká, co to všechno znamená?
0: Jo, ne, tak to je vlastně skvělý a ono vlastně jako ono spousta těch lidí jako má tyhle ty jako, nebo takhle, jak to chcete jakoby předávat, jo, nebo učit. Ono to je prostě jako stejně jako nonverbální záležitost, myslím, tyhle jako tvořivý věci. A no zase, já si myslím, že jako ono to, že se něco jako říká, to přeci jen už to není jako, není to jako základka, nebo jo, je to vysoká škola, no, tak tam se to předává jinak, takže ano, tím, že on jako nějak se jako zamručil, nebo se nepodíval ani na ten obraz, protože to bylo moc malý, že jo, nebo pro něj. A já mám ráda malý obrazy a ráda dělám malý obrazy, tak prostě to jako cítíte, no, nebo, ale myslím si, že se to primárně jako předává něčím jiným.
1: Čím?
0: No, tak jsou, že nějaký tradice, který říkají, že opravdu ten, jako, ta přítomnost toho učitele je jako podstatná, že tam probíhá i něco právě nonverbálního, že tam možná i nějaká, jako, jakýsi zážeh probíhá, jako, jo. A to je opravdu mysterium, to nevím, co o tom vlastně víc říct, jo. Ale...
1: Asi člověk taky nahlídne do nějakého způsobu myšlení, který může připadat sympatickým a naopak se vůči němu touží vymezit, tak už asi to samo o sobě funguje.
0: A jako samozřejmě tohle, no. Je to ale jako komplexní záležitost určitě.
1: Říkal jsi, že ten Beranův ateliér a z povahy starého pána byl klidnější, když to Rečtajnův byl takový dynamičtější, vyráželi jste pravidelně do zahraničí. Co tobě a tvé nátuře vlastně vyhovuje víc? Nějaká soustředěná práce na té škole anebo čerpání z nejrůznějších zdrojů, z těch cest a setkávání se s novými lidmi?
0: Primárně jako si myslím, že je stejně jako nejvíc samota, jako mi je, myslím, nejpodstatnější, že ono takový to surfování neustálý, ale samozřejmě to má každý jinak, jo, ale pro mě primárně to, ta samota, no, ten časoprostor na to právě jako vnímat jemný impulzy spíš zevnitř než zvenku, ale samozřejmě jako je dobrý to občas rozhejbat, zase si myslím, že to nemá být nic rigidního.
1: Je to něco, ta samota, ta možnost se usebrání toho ticha, klidu nějakého, ve kterém hledáš tu sílu, energii pro malování? Je to něco, co ses musela učit, anebo je ti to bytostně vlastní a vlastně si šťastně narazila na řemeslo, na povolání, které umožňuje být sám a vykonávat něco, co tě těší?
0: Asi, jako myslím si, že to by jako bylo primá, jako že cítím, že jako to je to, že to je ta konfigurace, která je jako minimálně pro mě jako ideální. Ale musím říct, že jsem se k tomu jako musela dostávat, že jsem si myslela asi, že to má být jinak. No. A možná to pak už souvisí s těma otázkama jako nějakého jako autentického života. Spousta věcí, že člověk může mít jako převzatý vzorce a tak. A tak to bylo jenom, že jsem to potřebovala jako uvidět a jako uvědomit si, že to je to moje místo a způsob, jak jako slyšet sebe a z toho tvořit, z tohohle místa.
1: Ty jsi mluvila o zážehu z hlediska pedagoga a studenta. Co je vlastně, dá se definovat nějaký typ zážehu, že sedíš v ateliéru a tam je to plátno, které možná ani není našepsované a jak vystihnout ten okamžik, kdy začít? Protože asi nápadů budeš mít celou řadu naskicovaných věcí, předpokládám.
0: No, jak kdy?
1: Ale kdy do toho vstoupit? Kdy je ten pravý okamžik? Protože jsi hezky řekla, že potřebuješ zastavit ten čas v ten ideální moment. Umíš ho odhadnout, kdy začít vlastně malovat, kdy tu věc
0: tak jako doufám,
1: zastavit a zhmotnit?
0: Doufám, že už trošku jo. Ale já teda jako vlastně nejsem moc skicař. A to zrovna taky byl asi rozdíl. No, jo, jasný. Ten přístup třeba v tom Rečtajnově ateliéru, já nechci, pardon, generalizovat, jo, ale jako dá se o tom něco zhruba říct. A že jako někdo třeba spíš přemýšlí, tím, že skicuje, jo? Že si něco formuluje a pak z toho jako, jako vydestiluje, dejme tomu, prostě finální obraz. Já jsem si vždycky myslela, že bych asi měla, ale vlastně to není věc, která pro mě funguje. Mm-hmm. Nebo pak mám někde pocit, že když si něco skicuju, že už tomu jako seberu nějaký náboj, který pak už je unavený do té věci, jo? Tak tohle není třeba moje cesta, takže já spíš opravdu jako sedím a dlouho se nic neděje a pak teda...
1: Vypadá to, že nepracuješ, ale přitom pracuješ, že jo?
0: Přesně, a to už jsem se ale taky jako obhájila před sebou.
1: Mývala si výčitky, že nic neděláš?
0: No, jako když vidíte, že všichni lidi prostě za tu dobu, co vy máte jeden obraz, tak jako ostatní mají jich pět, tak tam byly třeba nějaký výčitky, že něco špatně, ale prostě jako... Ale to je opravdu jako novinka pro mě, že si to jako před sebou jako ustojím, no.
1: Čím to je, že jsi oblíbila ty malé formáty?
0: Mně to možná i proto, protože, nebo takhle, přirozeně jsem v tom cítila nějaký jako poklad vždycky. Mm-hmm. A souvisí to i s nějakýma momentama, taky mám jako záblesky z dětství, kdy jako studuju nějaký malý letáček s nějakýma hračky, jo, nějak špatně vytištěný a že ten fokus, který vy musíte vyvinout, na tu věc, jak se k ní jako přiblížit, snížit, jako že něco hrozně dělá v pozorování té věci. Mm-hmm. Kdežto velký obraz, jako ten vám jde, mám pocit, víc naproti, že vás tak jako až fyzicky jako, jako napadá, že do něj můžete jakoby vstoupit, on do vás. A ta malá věc potřebuje sklonění. A mě tohle jako obecně vlastně jako nesmírně jako zajímá, že jako... Já jako člověk jako jdu k tomu. Jako, ne, že to na mě padá, ale že já si musím pro tu věc jít. A teď se to může týkat jak prostě obrazu, muziky, jako vlastně porozumění obecně.

0: Noční mikrofórum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: S hudebnicí a malířkou Alžbětou Josefy si povídám dneska nejenom o její hudební dráze, ale a také o té výtvarné. My jsme si během písničky, zatímco Petra jenom zpívala, ještě se mi smějí, tak my jsme se nesmáli, povídali jsme si tady. A Alžběta zmínila, že byla o víkendu ve sklárně, nebyla tam jen tak na exkurzi. Při její profesi je to pochopitelně, co si tam dělala?
3: Já jsem tam byla vytvářet, nebo takhle, skvělý pan technolog Láznička, tímto zdravím, mi pomáhá vymyslet věc. Potřebuju stavit písek z Negevské pouště a vytvořit takový komponent do instalace.
2: Ten velmi úzce souvisí s tvojí loňskou rezidencí v izraelském Aradu. Bylo to na přelomu října listopadu, takže vlastně to téměř rok na pomezí Negevské a Judské pouště, čili je logické, že ten písek je téma, které budeš zpracovávat. Jaké to byla ta rezidence tam? Jaký je nejsilnější zážitek, řekněme?
3: Nejsilnější zážitek je bezesporu ranní setkání s Liškou.
2: Takže z Malého prince.
3: Naprosto. Ne, to bylo opravdu jako velký, protože já jsem tam byla měsíc, vlastně téměř stále jako sama a snažila jsem se ráno právě brzo vstávat, ještě než začne pálit slunce a dělat procházky do té Negevské pouště, teda, protože to jakoby město na okraji primárně té Negevské pouště. A tam jsem ráno takhle právě potkala Lišku. Tak to byl asi jako nejsilnější moment.
2: Řekli?
3: No, já jsem jako nevěděla, jestli vlastně jako je to OK, jako, nebo já, jo, že no, to možná zní hloupě, ale jako, že jsem nevěděla, jestli prostě to, já nevím, já se nemůže kousnout, nebo, ale to se nestalo teda, nebo jako nebyla jsem vystrašená, ale bylo to jako rozhodně, to je jako silný, že jo, když jste s tím divokým zvířetem v krajině, kterou neznáte, tak je to prostě silný.
2: No. Tématem té rezidence byly bezpečné hranice, vnější i vnitřní. Dostává pojem bezpečí v zemi, která je sužovaná trvalým konfliktem, teďka zesíleným ještě válkou s Íránem, úplně jiný kontext než tady v té naší bezpečné střední Evropě?
3: Tak samozřejmě, jako já to nevím, jestli umím to v plný šíři jako vnímat tak, jak to jako vnímají lidi, kteří to žijou. Ale tak nějakou citlivost mám a je to teda jako samozřejmě síla, je to prostě celý jako komplikovaný. Já jsem nesmírně jako poctěná, že můžu ten, protože se jedná o teda jako vytvoření trvalého objektu nebo objektu, který bude nastále umístěný v té Negevské poušti u města Arad. Tak jsem strašně ráda, že se to jako můžu vůbec jako dotýkat tohohle tématu a nechat tam nějaký odkaz. Snažím se to prostě neudělat úplně hloupě, právě jak jsme zmínili tu sklárnu, tak jsem si říkala, že jako jádrem asi toho objektu nebo té instalace, protože chci udělat i takovou jako vnitřní instalaci, nejen tu venkovní, tak že by měl být ten komponent skleněný, protože jsem furt přemýšlela, jak, protože takhle, vám velice brzo dojde, že ta pouště je krásná sama o sobě, že tam jako cokoliv přenášet nějaký materiál mě bylo hrozně protivný, takže jsem furt spíš jako přemýšlela, jak se z toho jako vyvlíknout, jako zaspívat tam jenom píseň, kterou jsem tam nějak složila nebo na mě spadla, tak to mi neprošlo, že říkali, že tam musí jako zůstat nějaký jako otisk, nějaká značka.
2: Fyzický
3: značka. Něco. Já
2: rozdíl mezi tou hudbou a výtvarným uměním, že...
3: Právě. Takže jsem si říkala, dobrý, tak asi tam opravdu něco musím jako přinést do té krajiny, ale napadlo mě právě, a to se jako myslím, je jako týká tý, vlastně zase navazujem na toho Junga, nějaký transformace, jo? Že to je vlastně, to sklo je ten písek, který jenom vy jako změníte to skupenství, nějak to jako proměníte.
2: Ale ta úvodní základní materie je stále totáž prostě.
3: Tak.
2: Ten písek se objevuje i jinde ve tvých věcech. Na jednom obraze je písek nikoliv teda z Izraele, ale z Ománu. Jak vznikla? Říkám si, jestli ta láska k tomu písku nevznikla někde u toho vaření z větviček a z bahna, že vlastně tam ten píseček je taky přítomen, nepochybně. Je tam ten zdroj, anebo fascinace pískem ještě by se zdrojovala jinde?
3: Jo, no to asi tak jo, asi to nelze jako výmout. Ale jo, ten Oman byl takový taky jako moment, kdy jsem si to uvědomila, že to je 3 roky, 4 možná, pardon, mě to uniká ty časové úseky, ale prostě nějakou ne úplně dlouhou dobu dozadu, tak Oman byl moje první poušť. Jako. Mm-hmm. Jsem v městě Salála, tak prostě strávila jsem poprvé jak noc v poušti. Mm-hmm. A v ráno prostě východ slunce, poměrně silná věc. A tam jsem si uvědomila, že ta pouštní krajina jako je něco, co mě jako nesmírně jako oslovuje. Něco, co bych si nepředstavila, že bude ta krajina, která mě oslovuje. Ale po tomhle zážitku jsem to jako jenom přijala a vnímám to jako jakousi, když už tak jako pak bych to chtěla analyzovat zpětně, že to je pro mě, tak jednak tam opravdu, jak jsem mluvila o tý, jako o tom usebrání a o tý jako samotě, tak tam to je opravdu prostor, kde vás moc věcí nerozptiluje. A je to, no, je možná nějaký jako nějaká základní konfigurace možná, že k tomu se tam člověk může nějak jako snadněji dobrat, než je to v té krajině, která je komplikovanější nebo komplexnější.
2: Vezla jsi ten písek Sománu už s myšlenkou, že ho zapracuješ do nějakého obrazu? Nebo jsi seděla v ateliéru, říkáš si, je, tady mám vlastně ten písek z toho Ománu, tak no, já takhle to včlením do nějaké věci.
3: Spíš takhle se mi dějou ty možnost věci v životě. No.
2: Že tam více náhodnosti a míň spekulace. Když mluvíme o africkém kontinentu, ty jsi tam absolvovala taky ještě jeden zajímavý výlet. Co to bylo za misi, která velmi úzce souvisí s organizací Safe Elephants?
3: No, Kongo, Brazzaville, tak to taky byla krajina, kterou bych si nevybrala teda k návštěvě a bylo to úplně famózní, jako tam opravdu, tak dobře.
2: Zkusme to trošku zakontextovat, ať víme, o co jde.
3: Oslovil mě tehdy Lukáš Hodis, producent, který s Arturem Sněgonem už tehdy, myslím, natočil nějaký dokument o něm, že Artur teda více jak 10 let v rovníkové Africe dělá jako dobrý věci. Primárně teda slonům, jako také brojí proti pytláctví a to ano. I velice jako, že, investigativním způsobem.
2: I nebezpečně a, tu a tam, tak, co tak. Vyprávěl.
3: A jeho teda organizace Safe Elephants, tak to bylo to, co jakoby spojilo tuhletu akci, co dal dohromady ten producent Lukáš Hodis a oslovil nás tehdy 8, tuším, v té první etapě 8 malířů, který vyvezli teda na 17 dnů do Konga Brazzaville, teda toho menšího teda. Má bývala belgická, že jo, kolonie. A tak tedy tam jsme zažili 17 dnů jako z života a světa, protáhli nás prostě džunglí po vodě, vzduchem, prostě blátem, zlatými doly, všem možným. A z toho pak my jsme, z toho jako zážitku, prožitku jsme pak měli namalovat obrazy, už teda v Čechách, který se pak dražili pod galerii Kodl a výtěžek, která šel celý na Safe Elephants, na podporu teda tady týhletý organizace.
2: Je to ve chvíli, kdy víš, že je potřeba, aby se vlastně vydělalo co nejvíc. Je to jistý limit, který tě inspiruje, anebo to může být drobná brzda v kreativitě, protože toužíš, aby ta věc byla co nejúspěšnější a už vlastně to zacílení může být nějaká limita, která vlastně může brát svobodu.
3: Tak nějaké limity obecně přijdou jako spíš dobrý než špatný. Mně to přijde jako lepší pro tu tvorbu, ale tady, no ne, tak já se asi spíš musím, jako, myslím, že můj problém není, jako, že bych ty věci musela ubírat na té líbivosti, jako, no, že spíš to musím, jako, malinko dohánět, ale všechno se prodalo tehdy v té aukci, naštěstí. Dopadlo to dobře.
2: Říká v dnešním nočním mikroforu můj host, malířka a hudebnice Alžběta Josefy.

0: Stále jste s námi na Dvojce, stále posloucháte Dvojku, kde si dneska povídám s hudebnicí a malířkou Alžbětou Josefy. Bětko, my jsme mluvili o tvém albu dokončovaném právě Dear Young, ale pojďme si teda říct, 10 písní tam bude, kolik z nich je hotových, kolik ještě čeká dokončení, jak náročné to v tuto chvíli je, no a kdy teda můžou hlavně posluchači čekat výsledek?
1: Já doufám, že se nám podaří album dokončit do konce roku, nebo tak dokončit, to je dřív, ale vydat, takhle. Říkám, teď už se to mástruje, Risto Sokolovský nám dělá master, tak to je perfektní, budou se dělat vinily.
0: A jsou všechny písně už jsou hotové,
1: jo,
0: už jsou nahrané.
1: Jo, jako řeknu, že jo.
0: Jo.
1: Bude jich teda nakonec 11, i teda s tou jako jednou dodatečnou, jakoby od toho Karla Štulo a Štula, nenaučím skloňovat, pardon. A takže do konce roku single snad jako ukážeme dřív. No a pak doufám, že teda by se mělo začít hrát. Takže na jaře počítám s tím, že bychom udělali křest.
0: Mm-hmm.
1: Nějaký duben křest.
0: Takže bude to mít i svoji pódiovou podobu, to není to jenom strašný. Studiová záležitost.
1: Ne.
0: A jak se vlastně takovému solitérnímu umělci, který je zvyklý na samotu v ateliéru, pak vystupuje před lidma? Je to něco, co máš v sobě skryto, anebo si musíš zvyknout a před každým koncertem je to náročná věc?
1: No.
0: Protože tam jsou lidi okolo, nějak reagují a je to jiné.
1: To je v pohodě, takhle mluvit tady, jako to mi dělá větší problém, ale to hraní asi to tak nějak jako od malička, ať už to bylo jako nějak tanečně, nebo že jsem se na tom pódiu pohybovala a ona to je, ne, to se říká i jako u vás u herců, to je nějaká veřejná samota, nebo že to je prostě nějaký zvláštní jako mód, tak tam nemám problém. A ještě jak je to jako, když jste dobře naložený, že s tou partou v té kapele, v té jako hmotě těle té kapely například, tak tam to pak vás nese samo.
0: No. Říkám si, jestli to bude ale hodně jiný zážitek. Ve chvíli, kdy jsi byla interpretka, tak si hrála prostě písně s kapelou. Ale teď najednou jdeš opravdu z kůží na trh, protože jsou to tvoje věci, tvoje kapela a bude to přece trochu jiný zážitek. No. I v tom posuzování toho publika už to je více osobní, než když jsi hrála věci jiných.
1: To je pravda, no. A to teprve jako zjistím, to je fakt. Jako my jsme měli jako nějaký trio verzi, protože jinak nás bude 5, tak tam ta trio verze, ta už nějak dvakrát zazněla někde, ale jo, je to jiný, no. Je to jiný, ale to já to teprve jako zjistím, to zjistíme. No. Vidíme.
0: Tak abychom ještě od těch hudebních plánů přeskočili k těm výtvarným, protože samozřejmě malířkou nepřestáváš být. Co tě čeká, na co se těšíš, co je v plánech na další sezonu, kde mohou vidět naši posluchači tvoje věci
1: tak
0: pověšené?
1: Tak teď můžu posluchače pozvat 11. listopadu, 11.11. Jo. Tak bude zahájení výstavy 22.22 v The Chemistry Gallery v Holešovický Tržnici. Kde...
0: To je vlastně tvůj domácí hůd, že? Protože tam máš ateliér.
1: Ano, tak tam bude vernisáž právě, vlastně už to je snad čtvrtá nebo pátá, pardon, teď přesně nevím, edice, skupinová výstava nás jako pár spolužáků právě z ateliéru Zdeňka Berana. Tak to bude, pak bude moje solová výstava ve Ville Wollmann, kterou děláme se s Blankou Čermákovou z Trafogalerie a Zuzanou Kravlečkou.
0: Krásný prostor, ano. Okouzlující.
1: Tak to bude, tuším, teďka jsme říkali někdy květen koncem, nebudu říkat ještě datum, že to není jistý.
0: Tak, ale nějaké jaro řekněme, třeba, že by to mohlo být.
1: Tak, do toho teda by tam někdy v tuhleto i období jarní mělo proběhnout. Měl by proběhnout křest té desky. No, to je asi...
0: To je dost na plány, si myslím, že to je skvělý. Přepínáš mezi malířkou hudebnicí, nebo seš to pořád ty?
1: No učím se, ono vlastně to bylo komplikovanější v dobách, kdy jsem byla ten interpret té muziky, protože to právě jako nebyla ta autorská věc, takže tam možná i z toho důvodu jsem pak už cítila, že to nechci dělat, ale teď si myslím, že to nebude problém.
0: A dneska si nepřepínala, povídala si pořád jako Alžběta Josefy. Děkuju, že si přijala mé pozvání do dnešního nočního mikrofora. Milí posluchači, vy ještě nechoďte rozhodně spát, protože se na vás těší Robert Šalamon a jeho pořad Noční prout. My se ovšem s Alžbětou Josefy od mikrofonu loučíme a přejeme vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Šéf pod světí má krásnou dceru a neváhá ji využít ke svým zlotřilým úmyslům.
2: Polly!
3: Ano, tatínku.
2: Je to pravda, že chodíš s Mekýzem?
3: Řídím se tvými pokyny, tatínku.
0: Ale pomůže mu to zabrzdit vzestup konkurence?
2: Počítám s tím, že mě budeš průběžně informovat o jeho akcích a plánech. Samozřejmě tak, aby on o tom nevěděl.
0: Žebrácká opera.
1: Kultovní hra Václava Havla v neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Alžběta Josefy byla hostem Vasila Fredricha v nočním mikrofonu tady na dvojce. 23. hodina, 30. minuta, takový je aktuální čas. Ještě stále máme pátek 2. října roku 2026. Zkrácený pracovní týden je za námi, před námi víkend. Pokud jej strávíte ve společnosti dvojky, budeme jenom rádi. Od mikrofonu z Vinohradské 12 zdraví Robin Šalamon. Začíná hudba, která nikdy nespí, začíná noční proud. A v tomto nočním proudu si představíme novinku skupiny Olympic, až to stouni zabalí. Novou písničku má i Taylor Swift, taky James Arthur. Dojde na ně i na mnoho dalších. Tak ať se hezky noční proud poslouchá.
1: Český rozhlas dvojka.

Tady je dvojka, tady je noční proud, je pátek, je 2. října, ve čtvrtek 1. října včera jsme si připomněli už 7 let bez pana Karla Gotta. Dnes 2. října si připomínáme 13 let bez Zdeňka Rytíře. My na tyto dva pány teď zavzpomínáme díky písničce Zvon snů, kterou Karel Gott naspíval v roce 1972. Český text pak napsal právě Zdeněk Rytíř. Písničku totiž původně má na svědomí Neil Diamond a známe ji jako Song Song Blue.

Karel Gott, Zvon snů, písnička z roku 1972. Pojďme teď do 2. října roku 1976. Toho dne vyšel single Roda Stewarta Tonight's the Night. My si tuto písničku v nočním proudu tady na dvojce samozřejmě pustíme. Jinak Rod Stewart se rozhodl, že po více než 60 letích uzavře svoji kapitolu koncertní kariéry. Příští rok přijede na rozlučku do Prahy. V O2 aréně bude mít koncert 24. června, tedy 24. června 2027. A vstupenky se oficiálně začaly prodávat dnes, 2. října. Tak se podívejte na web, dokud je z čeho vybírat.

V ročním proudu tady na dvojce jsme vzpomínali na Valdemara Matušku, to byla písnička Tak páni dámy a balím. Valdemara doprovázela jeho žena paní Olga Blechová, dnes má narozeniny 78. Tak samozřejmě z nočního proudu posíláme gratulaci a přejeme hodně zdravíčka. Půlkulaté 75. narozeniny pak slaví britský hudebník, člověk, mezi jehož velké hity patří třeba Desert Rose, Fields of Gold nebo třeba Every Breath You Take, což je písnička, která vznikla během jeho působení v kapele The Police. Samozřejmě, že mluvím o Stingovi, je mu 75, má 17 cen Grammy, po celém světě prodal přes 100 milionů alb. Říkal jsem si, že bychom si mohli pustit právě Every Breath You Take, ale ve verzi, která není tak úplně známá a přitom je skvělá.

Máme 4 minuty po 11:15. Posloucháte Dvojku, posloucháte páteční sobotní noční proud. Skupina Mirai před několika dny vydala písničku Afterlife. Ta písnička má mnoho společného s kytaristou Tomášem Javůrkem. Skupina Mirai si totiž v průběhu léta prošla nelehkým obdobím. Tomáši Javůrkovi totiž lékaři diagnostikovali zhoubný nádor a právě proto se rozhodli vydat písničku Afterlife. Text je hodně o smrti, o tom, co bude potom. Song byl původně napsaný a nahraný dávno před jeho těžkou nemocí. Byl připravený na album, ale potom, co se stalo, tak to všechno nabralo úplně nový rozměr. Podstatné je, že vše je na dobré cestě. Tomáš se dobře léčí, tak mu samozřejmě přejeme hodně zdraví, ať ta cesta je zkrátka pozitivní, ať to všechno dobře dopadne, což jak už on sám v jednom rozhovoru řekl,

vždy tancuje. To byla skupina Mirai, písnička Afterlife, 7 minut před půlnocí. Za chvíli tady budou půlnoční zprávy, po nich na dvojce bude pokračovat noční proud. Před půlnocí si pustíme ještě skupinu UDG, protože skupině UDG právě dnes v pátek 2. října vyšla nová deska s názvem Můzy. Na webu kapely jste si mohli koupit desku v předprodeji, pokud jste měli štěstí a byli jste mezi prvními 50, dostala se k vám deska s podpisy celé kapely. Vinyl vyšel ve dvou barvách, ledově čiré a neonově růžové. Tak se ptám, jakou barvu jste se vybrali?

0: Oblíbený vítr na dvojce.
1: Těšit se můžete na vypravěčku poutavých příběhů Milenu Štráfeldovou. Proč za jednu ze svých výhod označuje nevzdělání, což u této zvídavé ženy musíme brát se značnou rezervou? Jak se přihodilo, že se v záchvatu tvůrčí euforie málem utopila? A za čím se už dlouhá léta vydává při toulkách přírodou s noclehy pod Širákem?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát lékařka a záchranářka Kristina Hešlová.
3: Když neuděláte nic, tak ten člověk umře, když je v nějakém životohrožujícím stavu. Když něco uděláte, tak taky umře, anebo mu můžete pomoct, takže nemáte moc co ztratit.
0: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.

0: Za několik málo sekund odbije půlnoc, začne sobota s datem 3. října, začne nám víkend. No a začíná taky sezóna respiračních nemocí, lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Hovořit o tom budeme v půlnočních zprávách tady na Dvojce. Já jenom doufám, že vám zdraví slouží. Odbyla půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Studentské protesty ve Francii místy přerostly v brutální útoky na policisty. Příští týden by mohly pokračovat. Policie v Praze monitoruje nelegální sraz asi tisícovky tuningových vozů. Třineční hokejisté vyhráli nad Litvínovem 3-2 a v extralize jsou stále bez jediné prohry. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 3. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lukáš Pastejřík.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města už způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti i v pátek znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffrey přijal zástupce studentských odborů.
3: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
4: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům v příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barely nafty a ropy. Oznámili to po společné videokonferenci vládní představitelé jednotlivých členských zemí. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy po oznámení výrazně klesly. Severomořský Brent se vrátil pod hranici $100 za barel. Lotyši si dnes vyberou nové složení 100členného parlamentu. Za favorita voleb je považována strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ten se stal premiérem teprve v květnu poté, co rezignovala jeho předchůdkyně. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran.
5: Na poslední chvíli se tématem parlamentních voleb v Lotyšsku staly i ceny pohonných hmot, které už přesahují 50 korun na litr. Dalším tématem je třeba zdravotnictví a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření i konkrétní lékařské zákroky, stav dopravní infrastruktury nebo národní bezpečnost. V Lotyšsku je asi 1,5 milionu oprávněných voličů. Více než 177 tisíc lidí už odevzdalo svůj hlas předčasně. 5 tisíc z nich využilo možnost korespondenční volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Zhruba 1000 aut se v Praze sjelo na nelegálním tuningovém srazu. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Zatím nemusela řešit zásadní problémy. A v ulicích hlavního města to vše sleduje reportérka Laura Hájková.
6: Já jsem teď na Zličině, což je jedno z míst, kam účastníci srazu dorazili. První oficiální lokalitou bylo parkoviště v Čakovicích. Tam se ale kvůli koloně aut mnoho řidičů ani nedostalo. Průjezd na Zličín byl o něco klidnější. Dorazila sem různě upravená auta, která se pokouší teď z parkoviště odjet, ale kvůli kolonám to jde velmi pomalu. Na místě jsou taky stovky přihlížejících z různých zemí. Potkala jsem třeba účastníky z Německa. Ti mi řekli, že se jim pražský sraz líbí a překvapilo je, že je tu je podle nich mírnější. Policistů je tu přitom opravdu hodně. Hlídky kontrolují okolí a situaci monitoroval taky policejní vrtulník. Dnes by se ilegální akce měla přesunout do Brna. Policie hodlá přijest účastníků dál monitorovat. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
2: Babí léto má pokračovat i o víkendu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli pak začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
7: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
2: Současné počasí přispívá i k tomu, že se v Česku začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů oslovených Radiožurnálem tomu napomáhají změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
8: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
9: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde není se i trošku otužovat.
8: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
10: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
8: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
11: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je od pátku znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
12: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
2: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovarčík.
13: Jako každý zápas jsme chtěli jít za 3 bodama a hlavně jsme minulé zápasy neměli ty začátky moc dobré, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
2: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech. Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Tipsport Extraliga bude dalšími zápasy pokračovat v neděli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 v Brně a překážka u Slavkova. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte se zdržením. Na 191. kilometru dojedete do kolony. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři. Projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se do 15 minut. Na D1 z Vyškova do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu pne pojízdné vozidlo, označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. Na silnici 65 mezi Rádelským Mlýnem a Jabloncem nad Nisou zpomalte za sjezdem z 35. Střetlo se tam auto se zvěří, vozidlo stojí na krajnici a místo označené majáky policie. V Praze v Sokolské směrem na Mnuselský most jeďte opatrně před křižovatkou s IP Pavlova. Střetla se tam 2 vozidla, blokují levý odbočovací pruh a na místě již policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
0: Doufám, že se vám ještě nechce spát. Je sobota, je 3. října, máme 10 minut po půlnoci. Na Dvojce skončily půlnoční zprávy, to znamená, že může pokračovat noční proud. Noční proud je s vámi každou noc živě. A to vždy od 11:30 do 2 hodiny raní, nebo do 2 hodiny v noci, záleží, jak to vnímáte. U mikrofonu je Robin Šalamon, všechny vás zdravím a přeju i nadále hezký poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.

Neříkej, co má se stát, to byla Eva Farná v nočním proudu na dvojce. Za minutu bude čtvrt na jednu. Hudební stanice MTV Europe, ta už vysílá převážně reality show. Už to není taková ta hudební televize, na kterou jsme byli zvyklí. Každopádně v Americe americká MTV videoklipy stále hraje. O minulém víkendu proběhlo udílení cen MTV Video Music Awards v Los Angeles. Právě na této akci zpěvačka Taylor Swift měla premiéru se svým videoklipem Patient Zero, což je písnička, která oslovila minimálně dvě známé herecké tváře, protože Dakota Johnson a Colin Farrell se objevili právě ve videoklipu na písničku Patient Zero. A písničku už si velmi oblíbili ve Velké Británii, protože Taylor Swift je tam s ní na první příčce.

To byla Taylor Swift a její nejnovější single Patient Zero. Pojďme na další novinku. Zpěvák James Arthur vyslyšel prozby svých fanoušků. Má za sebou velmi vydařené koncertní období. Absolvoval své první kompletně vyprodané evropské turné po arénách. Třeba jeho dva koncertní večery v londýnské O2 aréně vidělo na 40 tisíc fanoušků. V průběhu těchto koncertů James zpíval i písničku, kterou ale nikdo neznal, protože ji oficiálně nevydal. Lidem se strašně zalíbila, takže se ho na sociálních sítích ptali, kdy se dočkají oficiálního vydání. No a už se dočkali. Ten moment je opravdu tady. Písnička se jmenuje Waste My Tears a přináší silné poselství. Je o přijetí, o vlastní hodnotě i o respektu. Písnička je zkrátka o tom, že bez ohledu na to, čím si zrovna procházíme, bychom neměli zapomenout na svoji hodnotu. Tady je James Arthur.

0: Pokud máte rádi skupinu Olympic, zapište si do kalendáře, že už příští pátek 9. října vyjde kompilace 21 Nej, což je taková bestovka, na které najdete nejzásadnější písničky skupiny Olympic z let 1965 až 2026. Těch 21 písní samozřejmě nemůže obsáhnout celou historii Olympiku, ale jde o písničky, které nejlépe dokumentují vývoj kapely a zároveň patří mezi ty, které nejčastěji zaznívají právě na koncertech skupiny Olympic. Alespoň takto to řekl Petr Janda. Skupinu Olympic uvidíte ve čtvrtek 8. října v Jihlavě v Domě kultury, 16. října pak v Kulturním domě v Kroměříži a možná, že vám tam zahrají i svoji novinku, protože takovou hezkou pomyslnou tečkou za výběrem této nové kompilace je skladba, která je úplně nová, jmenuje se Až to stouni zabalí. Vznikla ve spolupráci Petra Jandy a Lukáše Pavláska. S nadhledem i humorem se pohrává s otázkou, co by se stalo, kdyby jednou legendární Rolling Stones definitivně ukončili svoji kariéru. Písničku doprovází videoklip v režii Ondřeje Urbance, ve kterém se Lukáš Pavlásek objevil v hlavní roli.
1: Legenda nočního proudu.

To se úplně nabízelo zahrát po písničce, až to Stouni zabalí právě kapelu Rolling Stones, tady u nás na dvojce v nočním proudu. Už několik měsíců se ví, že příští rok bude mít koncert v Hradci Králové na festivalu Rock for People tato kapela. Kapela Blink-182. Pořadatelé v tomto týdnu oznámili dalšího headlinera. V Hradci Králové na festivalu Rock for People 2027 se můžete v červnu těšit na Faith No More.

0: Možná, že jste rádi, že další pracovní týden je za vámi. Máme sobotu 3. října. Co u vás ve firmě? Víte už třeba, kdy letos budete mít vánoční večírek? Někde už ty termíny jsou známé. Třeba zpěvák Michal Hrůza si každý rok se svojí kapelou a celým týmem dělá takový soukromý vánoční večírek. Letos ale udělají výjimku. Nesejdou se v tom svém kruhu, sejdou se i s vámi, se svými fanoušky. Na 17. prosinec Michal Hrůza naplánoval vánoční koncert v pražské Lucerně se svojí kapelou Hrůzy, takže si někam zapište, že vánoční večírek s Michalem Hrůzou máte v plánu na 17. prosince.
1: Legenda nočního proudu.
2: Na moment Mona Lisa, předvídatelná jízda, na moment nebezpeří,

jen ztrácím hlavu, když plouvám do přístavu. Na moment pevné spojení, když tvoje já mě promění. Na moment stopneš času,

To byl Michal Hrůza s písničkou Na moment. Jak už jsem říkal, vánoční večírek s kapelou Hrůzy můžete zažít 17. prosince v pražské Lucerně. Michal Hrůza už se těší, ale my zatím máme podzim. Je 3. listopadu roku 2026. Možná také milujete na podzimu ty hřejivé paprsky. V tomto týdnu i o víkendu se těm paprskům daří, sluníčko svítí a zatím bude svítit, což si myslím, že je na začátek října moc fajn. Navíc příroda se postupně zbarvuje, tak možná, že i vy se o víkendu chystáte někam na výlet, někam do přírody, můžete sbírat kaštany, nebo si můžete půjčit, já nevím, knížku v knihovně, doma se pak zabalíte do deky, protože večery ty už chladné jsou, můžete číst, číst, číst. Je to zkrátka jenom na vás.

0: Hana Zagorová, je tady podzim. Máme 42 minut po půlnoci v pondělí 5. října, kdyby žil, tak by kulaté 90. narozeniny oslavil Václav Havel. My na něj budeme vzpomínat, a to dnes po 11. hodině ve speciálním dvouhodinovém toboganu z pražské křižovatky, kam přijdou Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, a o písničky se postará Aneta Langerová se svojí kapelou. Tak si to dnes mezi 11. až 13. hodinou tady na dvojce ve speciálním toboganu nenechte ujít. Aneta Langerová zaspívá už teď a zůstaneme ještě chvíli u toho podzimu.
1: Legenda nočního proudu.

Aneta Langerová, písnička Podzim v nočním proudu tady u nás na Dvojce. V tuto chvíli se zaměříme na skupinu, která nám dělá radost už 50 let. Mluvím o skupině U2. Dala se dohromady v září roku 1976. Tehdy Larry Mullen na nástěnku jedné školy v Dublinu vyvěsil ručně psaný vzkaz, že hledá spoluhráče do kapely. Postupně se k němu přidali Bono, The Edge a Adam Clayton, čímž se rozjela historie skupiny U2. Skupina U2 chystá novou desku v pořadí. 16. studiové album vyjde letos 13. listopadu. Deska se bude jmenovat Carnaval de Luz a najdete na ní i písničku Silencio.

sobotu 3. října posloucháte Dvojku a noční proud. Za měsíc 3. listopadu bude mít v pražském O2 Univerzum koncert tato dáma, Emily Sandy, dáma, která teď dospívala. A jako předskokán se na jeviště představí Eronex.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: I dnes v noci na dvojce posloucháte živě vysílaný noční proud. Od mikrofonu z Vinohradské 12 vás zdraví Robin Šalamon. Za 3, 2, 1, teď přesně odbyla jedna hodina. To znamená, že ještě 60 minut tady bude pátečně sobotní noční proud. Pustíme si Helenu Vondráčkovou, písničku z komedie S tebou mě baví svět, písničku Sladké mámení. A hned poté strávíme tady v nočním proudu na dvojce pomyslnou čtvrthodinku v českých kinech. Ano, usedneme před filmová plátna, ale v podstatě si nebudeme hrát filmové písničky, ale v kině se ocitneme. Vše vysvětlím, stačí nás poslouchat.
0: Český rozhlas Dvojka.

Tady na dvojice dospívala Helena Vondráčková své sladké mámení. Jak jsem sliboval před chvílí, tak to i dodržím. Míříme před filmová plátna, pomyslně usedneme do kin. Jako jeden z největších comebacků hudební historie právě tak před rokem světová média označovala návrat britské kapely Oasis na pódia. Vznikl o něm koncertní dokument Don't Look Back in Anger. Od 10. září tento dokument promítají i česká kina. Nevím, jestli jste už viděli, nebo se teprve chystáte. Každopádně v příštím roce, v roce 2027, by se na celosvětové turné měla skupina Oasis vypravit. Od startu 21. května v Glasgow. Česká zastávka, vypadá to, že ta bohužel v plánu není.

Od skupiny Oasis pojďme za skupinou Linkin Park, která v roce 2024 rozjela novou kapitolu. Po letech bez koncertování se vrátila s novou zpěvačkou Emily Armstrong i s novým bubeníkem a s albem From Zero. Proslýchá se, že skupina teď pracuje na dalších nových písničkách. V kuloárech už se mluví o novém albu. Je faktem, že před tím comebackem s Emily se členové Linkin Park báli, jak je fanoušci po smrti Chestera přijmou. Ostatně o tom, jak se kapela musela s jeho ztrátou v roce 2017 vyrovnat, nejenom o tom je dokument And Shatter, který teď můžete vidět v českých kinech. No a Linkin Park jsou samozřejmě tady a v kině zůstaneme ještě zhruba 10 minut. Tak vydržte s nočním proudem.

To byla skupina Linkin Park, dospívala minutu před čtvrt na dvě v nočním proudu na Dvojce. Před 40 lety v roce 1986, bylo to v červenci roku 1986, skupina Queen odehrála svůj legendární koncert v Budapešti. Přišlo na něj 80 000 diváků. Bylo to turné Magic Tour, které bylo poslední s Freddiem. No a v doposud nevídané kvalitě a bonusem jej příští týden od 7. do 11. října promítnou česká kina.

byla písnička z roku 1981, Queen a taky David Bowie, Under Pressure. Naše pomyslné kino okénko teď uzavřeme s kapelou Def Leppard, protože Long Live Def Leppard, právě takový název dostane dokument o této britské partičce, který zmapuje začátek kapely až po její vzestup mezi největší rockové hvězdy. A do kin by měl dorazit už v příštím roce.

0: To byla kanadská partička Nickelback Make Me Love You v nočním proudu na dvojce. Do druhé hodiny si zahrajeme kanadskou zpěvačku Celine Dion. Teď ale budeme tady u nás v Česku. Díky té další písničce se možná ocitnete na Letenské pláni. Možná, že jste v srpnu byli na Letné na koncertu, na velkolepém koncertu Marka Ztraceného. Na příští rok Marek Ztracený chystá údajně 7 koncertů, a to ve své rodné Železné Rudě. Nebude to ale žádná velkolepá show. Bude to takové vystoupení pod širým nebem. Na louku má Marek na každý večer pozvat 1000 fanoušků, se kterými chce být mnohem blíž. Zazní jeho největší hity i písničky spojené s místem, kde vyrůstal, tedy se Železnou Rudou. Tak třeba dojde i na modlitbu za pátek.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

byl včera, už je sobota, je 3. října, máme tady 1:29. Samozřejmě, že i příští rok se uskuteční festival Colors of Ostrava, bude to už jeho 24. ročník a první oznámenou velkolepou hvězdou je Robbie Williams.

Beauty in Us, to byl nejnovější single Robbieho Williamse, v této formě ho možná tak neznáte, ale zkrátka takhle zní Robbie Williams v roce 2026. Příští rok 21. července bude v Ostravě na Colors of Ostrava. To připomínám ještě jednou. Teď už tak Vánoce.

Sagvantov a jeho večírek, 6 minut po půl druhé v pátečně sobotním nočním proudu tady na dvojce. V ruce už držím desku Funhouse, což je album zpěvačky Pink. Začátkem října 2008 se s touto deskou Pink dostala do čela britského žebříčku. No a z tohoto alba pochází veleznámý hit So What?

To byla písnička Stuck on You, kterou v 80. letech naspíval americký zpěvák Lionel Richie. Tak, pěkně do konce. Tu písničku do češtiny přespíval Jiří Korn, o český text se postaral Miroslav Černý, tu písničku známe pod názvem Chci tě mít, my si ji pustíme, protože byste měli vědět, že Jiří Korn přidává koncepty v Pražském kongresovém centru. 3 říjnové koncerty, 16., 17. a 18. října jsou vyprodány, ale už se začaly prodávat vstupenky na prosincové koncepty. Uskuteční se 28. prosince, 29. prosince a 30. prosince. Tak jestli se chcete letošní svátky mezi Vánoci a Silvestrem zpříjemnit s Jiřím Kornem, máte jedinečnou možnost. Teď už tedy Jiří Korn a písnička Chci tě mít.

To byl Michal David, písnička Cčka sbírá Cčka. Máme sobotu, máme 3. října. Kanadská zpěvačka Celine Dion se zhruba v polovině září v Paříži po více než 6 letech vrátila na koncertní pódium. Byl to okamžik, na který se těšila, protože se bála, jestli se vůbec ke koncertování kvůli zdravotním důvodům ještě někdy vrátí. Připomínám, že Celine Dion bojuje s nemocí stuhlé osoby, což je vzácná neurologická porucha, při které se kromě svalové stuhlosti objevují i bolestivé křeče. Ten první zářijový koncert v Paříži byl beznadějně vyprodán. Všechny její zářijové koncerty tam byly vyprodány, ale na tom prvním koncertu se Celine Dion před svými fanoušky rozplakala, ač si původně říkala, že plakat nebude, jenomže to obecenstvo jí připravilo takové přivítání, které ji okamžitě zlomilo. Zpívala Because You Loved Me, It's All Coming Back To Me Now, taky My Heart Will Go On, Titanic nemohl chybět. Zpívala i písničku All By Myself a právě při písničce All By Myself přišel takový jeden z nejsilnějších okamžiků večera, protože když se blížil závěr té písničky a Celine zvládla zaspívat ty závěrečné vysoké tóny, bylo v její tváři vidět úlevu a taky radost, protože po tom všem, čím si v posledních letech prošla, ta chvíle měla úplně jinou váhu než kdykoliv předtím. Tak tady je Celine Dion a All By Myself.

A kanadská zpěvačka Celine Dion skladba All By Myself dohrála v závěru páteční sobotního nočního proudu. Máme 5 minut před 2. hodinou, takže musíme končit. Ve 2 hodiny, pokud milujete nedvědy, rozhodně nechoďte spát, protože Tobogán bude oslavovat právě tvorbu nedvědů. Dnes ve 23.30 se do znělky nočního proudu tady na dvojce ozve Miloš Skalka. Já, Robin Šalamon, vám přeju klidnou noc, hezký víkend a budu se na vás těšit opět v pátek, to už bude 9. října, tady na dvojce v nočním proudu.

0: Meteor na dvojce.
1: Co cítí motýly? Jak doletět na severní pól? A mají štíři brnění?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. Navštívili jsme ji v olomoucké pevnosti Poznání, kde vytvořila interaktivní model lidského srdce.
2: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste naladili Český rozhlas Dvojka. Vám všem, kteří posloucháte v přímém přenosu Český rozhlas Pohoda. Začíná tak jako každou sobotu 37. rokem tobogán. Dámy a pánové, já věřím, že jste u rozhlasových přijímačů, že už jste si doma rozdělali malé táboráčky, připravili jste si buštíčky, protože dneska si zaspíváme. Dámy a pánové, dneska tady budeme slavit 80. muže, kterého, troufnu si říct, máme všichni rádi, protože ať chceme nebo nechceme, ovlivnil naše životy. Jeho písničky můžeme milovat, jeho písničky můžeme nesnášet, ale známe je všichni. Známe je všichni a věřím, že nám všem udělají radost. Dámy a pánové, předevčírem oslavil své 80. narozeniny Honza Nedvěd. Přejeme všechno nejlepší. Honzo, ten dnešní tobogán patří jenom a jenom vám. A jak jsem říkal, všichni se rozespívají, protože když uslyší třeba tohle, tak budou hned vědět, o co jde. Dámy a pánové, tady ve studiu číslo 1 Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Tobogán začíná. Dobré dopoledne.